0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup k hygieně.

lyckas. Ja, dennes. Man van uppe nå, fjallek. Man van uppe nå, fjallek. Man van uppe nå, fjallovi, fjallek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvláště šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu se hlásí Vítě Troníček, začíná naše pravidelná hodinka folkových country a tramských písní, kterou uvádíme pod názvem Folková pohlazení. Dnešním tématem bude cesta, nebo cesty. Nejen ty, po kterých se chodí a jezdí, ale řekněme i ty duševní. Cesty jsou jedním z typických námětů písní našeho žánru. Uděláme to jednoduše, do vyhledávače naší fonotéky zadáme tato hesla, výsledky si pustíme. Jako první si ale dovolím pustit přímo dvě písně od mistra dané tématiky. Vaby Rivola, Hobous, Dlouhá cesta a hned Cesta zpět.

Nechal jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čertví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se rozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a to mám.

Kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Willieho Nelsona. U nás krásně počištěný Michalem Tučným, Zdeňkem Rytířem.

Tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají jihočeši.

No, tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelné kapely Lístek z Prahy. Pražská trimská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské trumské skupiny Pacific nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

Takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody Vlak. Když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počeštěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Brož v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Adžie Nostalgie z buchví kolikátého roku, tedy asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

třídou zvonek zvoní, učitel stiskl kliku. A vilné víly, vily věnce, zavily.

0: mladík se vydal na cestu.
1: Ano, i tahle píseň své skrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Ano, i přes prázdniny pro vás vysíláme. Vy dobře víte v tomto týdnu, že i ve sváteční dny už máme jedno vysílání za sebou. To druhé v tomto týdnu s Martinem Zounarem, který vítá Patrik Rozehnal.
2: Ahoj. Já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. A jak se říká, už se to točí, už se to roztáčí. Je tady poslední prodloužená jízda, páčí k sobě a kačery se zvedají. Pojďme na to.
0: Humoriáda.

0: Hezký den vám všem, co posloucháte. Budeme si vybírat ukázku teď z mluveného slova ze seznamu, který je připraven a je už... Seznáme na připraveným Martin Zouna?
1: Ano, jsem, já samozřejmě jsem a já ti můžu říct, že takový, jako když se třeba chystáš na to, že převezmeš nový byt, jo.
0: Ano.
1: To je pecka, to jsi prostě natěšenej.
0: Jo.
1: A já si myslím, že kdo jiný by to mohl lépe říct, než Bolek Polívka.
2: Krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje. Zdravím Sontágu. Z Běle pod Pradědem. A on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2. A teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsí se dostal zpátky. Jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu, kolem ty čtvrtý, známe to. Tak on vstane, jde před přestí, zavře, jde doleva. No ježel, no hodinky otevře, zavře. Teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlý, nebo co? Dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo. On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, a už to trošku jako, no tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád něco, tak on začne ťukat, ono se musí ťukat potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžel policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej. Teď se drží, dobrý, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. A najednou, člověče, s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom majzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar, Martičko, nazdar. Co pak si už zhůru? Ale nic, je to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nevím, že bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Ten policaj se neví, co tady dělat? Přišel jsem se k vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. My se celkem ani, já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo co, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie. On říká, otevře. No jděte. Teď je tam prostě vsunul do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župan a zabouchne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostal. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. Už mají 3 děti. Ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Voleček, ježiš, no.
0: Umí to vyprávět ty příběhy lidské takhle, takové bakaláři v rozhlasové podobě. Co ty a nový bek nějakou historii?
1: Já musím říct, že mi se stala taková věc. Stěhovali jsme se do nového domku a ono je to dvoudomek, jo. A já, jak jsem to všechno chystal, tak jsem si přivez kluky z Moravy, aby mě pomohli, ale my jsme si pomohli nejdřív, a to všechno ten den zvládneme odstěhovat, tak jsme přivezli demižonek, slivovičky, tak jako ťuky, ty buky, ty šuky, ty buk. No a čoveče, ono ty, ten barák souseda, to byly ještě kliky, víš, jako pracovní kliky, aby se tam dalo. A já jsem si splet vchod napravo a ty věci jsem začal stěhovat do toho baráku toho souseda Davida. A teďka přišla maminka Klaudie a říkala, ty vole, co to děláš? Kde jsi to, kam jsi šel? Máme všechno stěhované, je to v pořádku, já jsem, dokonce jsem i zabil nějaké obrázky, aby to viselo.
0: Ne.
1: A ona, ty vole, teď jsme u souseda. Takže odešla samozřejmě, byla strašně potěšená, neměla vůbec špatnou náladu, no prostě byla nasraná, jo. A já jsem do 5 do rána s klukama stěhoval z baráku do baráku přes chodbu. Takže takhle, no, to si spleteš po té slovici, si pleteš strany.
0: A sousedi to věděli?
1: David to ví, ten se smál, jako, že ten přišel, ty vole, tady jsou ty, proč ty to tady děláš? Já bydl, ne. No, do dneška na to vzpomínáme, musím říct.
0: Ano, tak jsme zavzpomínali na to i v Humoriádě s Martinem Zounarem. Inspirování vyprávěním Volka Polívky může být i další.
1: Pozor, opití vodky? Tak my jsme tematický vuchu.
0: A nebo první dopis Sally může ještě přečíst část, tedy Uršula Kluková nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo tak na SMS-kách 90 011 04.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Připomínám humory a jména, která jsou ve hře v ukázkách Bolek Polívka nebo Uršula Kluková. Vybíráte na telefonu 731 800 900 a poslouchá vás dnes se mnou Martin Zounar.
5: Dobrý den. Vás.
6: Krásné odpoledne, dobrý den. Zdravím všechny posluchače, vás, pane Zounare.
5: Děkuju.
6: Vás, Patriku.
5: Díky.
6: A prosím Ačko, Bolečka. Ač.
4: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Petr z Hradce Králové.
5: Hradečák. Také Hradečák.
7: A i vy jste taky Hradečák?
5: A jsem taky Hradečák, vidíte
4: no
5: to.
4: Jo.
5: Hradecký otrok, no, jak se říká.
7: Tak já bych dal samozřejmě taky hlas Bolkovi Polívkovi.
5: Děkujem.
4: Píšeme mu bod, děkujeme, ať se vám daří, mějte se krásně. Halo.
5: Halo, halo.
8: Halo, dobrý den.
5: Dobrý den. No.
8: Dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Halo.
5: Halo, dobrý den.
8: Tak, takže můžu vás zdraví.
5: Taky vás zdravíme. Co si dáte?
8: No, já vás zdravím oba dva, chci taky Ačko.
5: No to je dobře,
4: zapsáno.
5: Budeme pít vodku.
4: A ještě jeden hlas.
9: Dobrý den, tady René Zbyškova.
5: Dobrý den.
9: Já bych chtěl pozdravit vašeho skvělého hosta, člověka.
5: Děkuju.
9: Martina Zounara.
5: Děkuju.
9: A chtěl bych pokračování té Bolka Polívky scénky.
5: Dobře, dobře.
4: My děkujeme, se. No je to rozhodnuto, bude to ta vodka.
5: Bude to ta vodka, no tak jo, ale to se napijem.
10: Spiro z Prahy?
11: To je tak. Ten Spirov je takový ruský, to zní, nebo bulharský, Spirov.
10: Bulharský.
11: Spirov. To nevím. Bartulaška, Spirov.
10: Olivka.
11: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Vopil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koněk a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už v tom paneláku a nech to. On říká, Spirov, já ještě miluju hory, já sjezdař. On říká, sjezdař, to je tady, já bych jel na hory. Já říká, teď kam se jde na hory, on jde léto, jde červenec. Spirov, všude jsou hory. A teď toho kamaráda, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schode v paneláku, když chceš, ne, ty Ruse. Mě bude říkat Rus, já jsem u tebe Rus. Proč, já to klidně sjedu. Já teď začnu už ten grot, já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodek až dole. Tak dole. Ne, já myslím dolů. Jako.
10: Vnizu.
11: Vnizu. No, oni říkají vnizu, já nevím, jak se říkají. No, tak se to vyštengruje do ty podoby, že ten Spirov normálně... Větrovka. Šponky. Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Že on miluje gory. Wehrmachtky teď vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to se ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtka, šup, šup, tak jenom se větrovku, škytne, naskočí do těch lidí, rozumíš? A už ta ušanka za ním svíští, 8. patro, 7. patro, rozumíš? 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš? A bum, srážka. Paní Macháčková, zlomená noha, chuděrka. Otřes vosku, chuděrka. Spirov nic. Spirov má vytáhnout nahoru, teď má vyslečil z té ušanky dole. A se probuď se jenom. Vsanitka, Spirov se probudí druhý den. Říká, víš, co si udělal, co jsem, ty starý jezdil na líž. No nebyl mě. Paní Macha, no nebyl mě. Že by se, čuče, já už 3. generaci žijeme tady. No ty jsi zlomil novou otřes mozku. Že by se, vole, ve mně probudil Rus. No to je průšvih, to já musím vyžel. A on jde do ty nemocnice Spirova, teď hledá paní Macháčková. Paní Macháčková říká, Macháčková, ale žádná není. A jsem se na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčková, jo počkej, Macháčková, zlomená noha, otřes mozku. Říká, no čovič, no prosím tě. Ona, bába, čič. Ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii.
4: Takovéhle nějaké podobné sásky s kamarády nebo nějaký zážitek tohoto druhu? Čoče, bláznivina.
5: Ne. No, my jsme měli, s Michalem Dlouhým jsme měli takový klub Alora Tosa Pere Vivere, bože, jak ty umíš žít. Jo, také recesistické, měli jsme to i v občance normálně zapsaný.
4: Občance?
5: No to samozřejmě se nesmělo, ale my jsme tam měli, razítko jsme si udělali, takže to vždycky policisté jako, co to tady, to je speciální klub, to je tajný. Aha, tak dobře. No a my jsme se dělali na schválení.
4: Takhle jednou zastavili policajti na kontrole řidičáku, vzali si občanku a teď něco řešili a po chvíli si přišli, prosím vás, tady to vzadu, na to, tam má nálepka, to TBC, co to je, říkám, no to je, že jsem proti.
5: Jo. Poslouchej, no ale my jsme se dělali na schvály a já jsem měl takový velký auto v 91. roce a už se tenkrát poprvé začaly používat montážní pěny. A jo, když přišly ty okna, že jo, plastový, no. Co tady to, tak ano. Jsem náhle to začal, to byl zázrak tenkrát. A on ti mě normálně to pustil do vejfuku, takže já jsem tak to nabopnul, takže já nic. No tak jsem, hele, pomsta je sladká, tak jsem to nechal jako v pohodě, všecko, ten se smál samozřejmě. Aha. Nechal jsem to hele uležet a potom měl Sába a před Švandovým divadlem a já jsem mu začal sluníčko, už tak jako hezky, tak jsem tam ve výklenku bylo řeznictví, koupil kostku sádla a pěkně jsem tím pomazal přední sklo a zadní sklo. A jak bylo sluníčko, tak to roztáhlo, bylo to průsvitný a jen jsem čekal. On přijel ze zkoušky, nastartoval sakra, co je, zmáčknul stěračem a měl chleba se sádlem. To bylo strašný. Konvice z klubu horkou vodou rval, já zabiju, kurva!

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírat se bude další ukázka. Teď to není na vás, ale na mém hostu ve studiu, to je Martin Zounár. Co si vybere?
2: Já všechny zdravím samozřejmě a já myslím, že na své začátky bude zajímavý, když zazpomíná Miroslav Donutil a Jiří Sovák.
1: Dobře.
2: Chcete na to?
1: Jo, dáme jim prostor.
2: Dáme. Fajn.
3: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už tý srandy bylo dost. Že bychom měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
4: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
3: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivný. Količka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost. Tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažantapa, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Tam to nevadilo nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty baby padaly, ještě ani nebrzdil.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To byly dobré.
2: No jo, to je krásný.
1: Jiří Sovák, Miroslav Donutil, tedy host v tom pořadu Jiří Sovák. No, tvoje začátky, tvoje cesty na první zájezdy, Martine.
2: Ježišmarja.
1: V čem to bylo, jak to probíhalo?
2: První zájezd, to bylo čoveče 1203 a pak Latví. To bylo taková jako Volho, to bylo vhodně, to by 1203 a Latvie, to byly dvě auta, 1203 víme, co bylo.
1: Ano, to je a pro posluchače sanitka, seriál třeba sanitka, tyhle,
2: tak to bylo hodně nebezpečné auto, 1203.
1: Na divadelní zájezdy, jo?
2: No, tak jako zaprvé to bylo podivně zvednutý vzadu, to mělo nějaký lichobičníkový takový ramena a motor to mělo vepředu, jako mezi spolujezdcem. A Latvii byla něco podobného. To bylo zase z motoru z Volohy. Taz, jo, Taz, nebo co tam bylo. Tam byl jelen takovej, že jo, Volá to. Tak to bylo taky nebezpečný. Ukrutně to nejelo. A v zimě to zamrzalo. Zamrzala tomu benzín. Taky Volha taky takhle zamrzala, čověče. Jo, protože to takže mělo ten sání, to mělo nahoře.
1: Takže jste zahřívali?
2: No, jeli jsme třeba když zájezd byl, od 7 se hrálo, třeba v Tachově, tak hochu ve 12 sraz a 5 hodin do Tachova. A nebylo vůbec jistota, že dojedeme.
1: Ano, to taky.
2: Ale bylo to,
1: ještě
2: my jsme hráli Mandrágora, no jasně, ježišmarja. My jsme byli, to byla ještě stará plzeňská, no. Že jo? My jsme jeli a jezdili jsme zájezd a Mandrágora, Machiavelliho, a jezdili jsme já, Velma Cibulková, Vláďa Beneš a pan Stehlík, no a byl to pan Vlček taky, no zájezdovka, pěkný to bylo, čoveče. Hele, korunka ke korunce a šlo to, no. No tenkrát, víš co, to bylo nádherný, vydělat za zájezd třeba 350 korun, tak jsem měl 10 zájezdů, jsem měl 3,5 tisíce, víš co to bylo tenkrát? Ty blázne. Byly krásný peníze, ano. Si jsi mohl koupit pak džíny v Tuzexu.
1: Vzpomíná Martin Zounár, vážení. Vybereme ještě jednou vzpomínky Jiřího Sováka, anebo si dáme scénku se Zdenou Hadrbolcovou a Vladimírem Menšíkem.
2: To bude zajímavý.
1: Nabízím proti já. Tak koho vyberete vy? Dejte hlas, součet hlasů určí vítěze. Takový je princip. Na telefonu 731 800 900 se můžete vyjádřit, popovídat si s námi živě, jsme ve studiu. A vy můžete posílat i SMSky do studia na číslo 90 011 04, heslo Humor, Mezera A nebo B. A k tomu Věra Špinarová a její Valentino.

0: Kopanecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to humoriáda, bereme další telefonáty do vysílání. Bereme. Martin Zunar schvaluje. Tak jdeme za dalším, kdo vybírá. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Já zdravím vás, pana Patriku.
2: Ano.
4: A zároveň zdravím Miroslavu Zunar.
3: Martina, to taky někdo je Miroslav. Martina. A děkuji za vzpomínku.
2: A?
4: Velice rád na něho vzpomínám. Osobně jsem se s ním potkal a bylo to velice příjemné a bezvané setkání.
3: A co dáte?
4: Ale já jsem se vás chtěl zeptat na takovou otázku, když jste natáčel, teď nějaký rok 85, tuším, že jste natáčel s Milanem Kňažkem film
3: Nebo být zabit,
4: nebo
3: ano, máte
4: být
3: pravdu.
4: Zabit.
3: Ano, máte pravdu. Super.
4: A jak na to vzpomínáte v tom sněhu?
3: Víte co, nemáme čas úplně pomáhat vzpomínat, ale bylo to nádherné natáčení. Martin Holý

0: dělal režii a opravdu to byl velký zážitek.
1: Ano.
0: Tak co si dáte? Dáte si Ačko nebo Bčko? Co dáte?
1: Dám si Ačko. Třeba.
0: Dobře, děkujeme.
2: Dobře, děkujeme moc. Díky, mějte se, co daří. Kdo další?
3: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a Martinovi.
0: Děkuju.
3: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko a chtěla jsem říct jenom Martinovi, že jsem byla v divadle v Mariánských Lázních. Bylo to už ale tak 20 let, někdy v roce 2000-2003, tak nějak mezi. A byla to hra Bosé nohy v parku.
0: Ano,
3: myslím si, že tam
0: s Luzkou Zedničkovou.
3: Tak to bylo, ano.
0: Ježíš, tak,
3: tak
0: vidíte.
3: To dobře,
0: tak. Tak to tak jsem rád, že na to vzpomínáte.
2: Tak třeba na některém ze zámků, protože ano, Martin teď hraje.
0: Měla paní navdávání.
2: Ano, třeba se uvidíte někde.
0: Mějte se hezké,
2: děkujeme. Daří. A děkujeme za hlasování, Moniko. Děkujeme. A ještě někdo přidá hlas?
4: Tady Roval Myslovec Vysoký, já zdravím pana Zounara.
0: Dobrý den.
4: Martina, já ho zdravím. Já ho znám z ordinace a dávám Bčko Patriku.
0: Děkujem.
4: A já jsem byl v nemocnici a zdravím Verunku do Rokovníko.
2: Ať dobře. Je dobře a plno děkujem. Zdraví přejeme. A ještě zavřeme jedním hlasem. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den.
5: Tady je posluchač Pepa Český Brod.
2: Mm-hmm. A pro co hlasujete, Pepo?
5: Tak zdravím pana Zounala.
0: Děkujem.
5: Já vás sleduju televizi.
0: Dobře, a co se dáte?
5: A hlasuju pro Ačko.
2: Ano. Dobře, Ačko, byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec dobře musím říct, vybral Martin, protože zabral ty začátky Jiřího Sováka, tak si to ještě kousek poslechneme.
0: Dobře.
6: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl no to, až do Národního divadla.
7: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat, i když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojan si stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Takže to bylo u vody, ten brák, a jsem vždycky vylezl, kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film třikrát, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné. Já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten říká, trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil. A nesmírně jsem je obdivoval, upozorňoval, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul. A tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Taky jsi takhle tiše seděl vedle starších bardů, když jsi začínal, nebo jsi to měl jednodušší, protože jsi měl tátu už
0: v oboru? Ne, musím ti říct, že já jsem měl tu čest opravdu už na škole být vlastně 6 let v Národním divadle, jako student a potom jako na vojně, ale hrál jsem. A zažil jsem tu nádhernou věc, když třeba Petr Kostka, který má pořad s Karmen Majerovou, Petr Kostka, teďka Boris Rezner, pan Lukavský, pan Kemr, do toho přišel Švejlík, Pepíček Vinklář, můj profesor, jo, Štěpnička, ty blázne, Němec, Postráňák, a teď to začalo v té rekvizitárně nalebo, než se šlo na jeviště. Začal jsem, byl u dveří jsem a teďka oni začali povídat. To tě upozorňuju. To bylo taková, že to si nemohl prostě, rozumím, do toho přišel pan Ráš, ten přidal takhle jenom něco, jo, do toho paní Holišová, jo, nebo paní Hlaváť. No hele, Munzar, teďka to začalo. To ti říkám to, říkali, Ježíš Maria, no tak jdeme hrát, no. Ti by všichni povídali samozřejmě, ano. A bylo to opravdu, bylo to gigantický.
2: Jo.
0: To jako musím říct, že to byla největší škola, pak pěkně. To jevišti, jak víš co.
2: Je to tak, že to pomůže člověku rychleji uzrát, to, že mohl na začátku být takhle po boku takových velikánů?
0: Já ti musím říct, že můj táta mě řekl, když jsem říkal, že budu v Národním divadle, potom říkala, Martinku, prosím tě, zdrav, no jasně, tati, no, já vím, jasně, a hlavně nic neříkej. A bylo mě 16 let, tak jsem neříkal, poslouchal jsem a měl jsem tu čest dělat poslední režii s Miroslavem Macháčkem, s Janičkou Hlaváčovou.
2: Krásný.
0: A bylo to krásný, chuti medu, Čelek Delejnová. Byl to opravdu, byl to velký zážitek s Vlnou Cibulkou, krásný.
2: Čím uzavřeme dnešní vysílání? To už se ptám vás, ale posluchačů. Vracím do hry Uršulu Klukovou, která nevyhrála
0: první sobotu. A Josefa Vinkláře. Tady koukám,
2: chceš že proti místo,
0: historka z Německa.
2: Místo z Denny Hadrbolcové. Tak já ti udělám radost.
0: Ne, je tady Koňas, že se žení a pak je tady Josef Vinklář.
2: No, tak, musíme, ale, já jsem vrátil do hry Uršulu Klukovou, ano, a Bčko dáme Vinkláře.
0: Ježišmarja, tak no klidně,
2: tak
0: já bych,
2: jo,
0: hele,
2: tak
0: a Pepička bych rád zavzpomínal.
2: 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě je čas na hlasování a výběr. Tedy Uršula Kluková a proti Josef Vinklář. Martin Zouna.
2: Historka z Německa.
1: Ano. Co vybíráte vy po telefonu 731 800 900?
3: Dobrý den, tady Monika z Černuce.
2: Dobrý den.
3: Chtěla bych vás všechny pozdravit, hlavně pana Zounara.
2: Děkuji.
3: Byli jsme se teď podívat v Ploskovicích na...
2: Bílý paní.
3: Že Bílá paní, ano, bylo to úplně úžasný, dokonalý. I dětem se moc líbilo.
2: Děkuji.
3: Takže více takových her. Díky. Těšíme se na příští rok.
2: Ano,
3: a vidím Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujem.
3: Mějte se krásně, naschranou.
1: Děkuji.
4: Zdraví vás, Háňa.
1: Dobrý den.
5: Dobrý deň, Brenos Martina, pozdravujem vás do štúdia a taktiež poslucháčov Humoriady a hlasujem za Ačko.
2: Dobre.
1: Děkujeme, zdajme do Martina, mějte se krásně.
2: Do Martina,
1: ano.
2: Já jdu na Slovensko, do Rimba, Sombat, Filakovo, za mamou.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza Scholný, panové, já vás moc zdravím a já bych potřeboval Bčko.
1: Byste
2: tak byste potřebovali, tak je to skvělý, děkuji.
1: Zapsáno, děkujeme moc, ať se vám daří. A ještě někdo, vítejte.
7: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
7: Já vás taky zdravím do studia.
2: Děkuji.
7: Musím říct, že na Bílé paní jsem byl loni, byla úžasná.
2: No, díky.
7: Děl jsem všichni. Na strašidílku Kentervilském, taky to byla paráda.
2: Tak to jsem rád.
7: Zeptám se jenom, jestli nechystáte třeba za rok, za dva něco nového, abych už si když tak předem podíval do předprodejů.
2: Nová hra se už hraje, ale samozřejmě nedá, aby člověk hrál ve všem, ale musím říct, že Zámecký hotel v čele s Lukášem Vaculíkem a Davídkem Novotným je to hezký, moc hezký.
1: Tak, a pro co hlasujete?
7: Tam taky alternovat, jestli se...
2: Ne, nebudu, to bych, nejde to, to bych se musel rozkrájet, to nejde.
7: Dobře, a já bych pana Vinkláře.
2: Dobře, děkuji mnohokrát, hezká
1: no, tak je to jasný.
2: Tak je to jasný,
1: jak tvoje prosba zabrala, Vinklář
2: vyhrál. Děkuju, Pepíčka.
8: Se všem vzpomínka na Sováka musí být, protože to bylo povídání bez toho. My jsme točili teda opravdu zbůrek patřičnej. V Německu v NDR film ročník 21, kde Jirka hrál velikou roli a jinak parta Eda Cupák, Luďa Munzer, Standa Fischer, Svatě Matyáš a já. No říkám zbůrek opravdu vybraný. A ten Jirka Sovák, jak neuměl vůbec německy, tak se naučil jednu větu do Špajzevák, když jsme jeli a ten prostě s tou prošel celým Německem a ta věta zněla Herober bitte eine Flasche Weisse Wein, aber erste Klasse und schnell. Já? Přišli a tím prošel celým Německem a vymýšlel neskutečné věci. Takže jsme jednou šli z domu z maskérny, bydli jsme ve Štralsundu, v hotelu Baltic a jdeme a tam byl díra, prostě veliká plocha po vybombardovaném baráku a kluci si hráli fotbal s Merunou, která byla z Hadráku, no Hadrák, jo. A Sovák samozřejmě se svojí němčinou povádá si Schrecklich, alles Junge, komm her, pojď sem, hoši. A povídá, ich kaufen eine Miete, jo. Teď oni úplně stvrdli, protože říkali, já koupím jedno unavený. Uch, i geben dich, jo, a ale všech vás to bude, jo. Skutečně jsme se sebrali, Jirka koupil druhý den Merunu, tu Merunu jim dal, věnoval, dobrý, všecko dopadlo skvěle. Uplynou dva dny, ráno snídáme na terase hotelu Baltic s Munzarem a s Cupákem a jde pionýrská skupina. S modrýma šátkama, oni měli ty modrý šátky, říkají, Herr Sovák, já pan ten chrápe nahoře v mém pokoji. Bydlet s ním utrpení, jo, než s Jirkou Sovákem, že ten tě v noci budí a říká, čověče, ty píšeš ženě, viď? Já jsem to čet, čověče, to je hezký dopis. Proč to, ale ty jsi to taky mohl napsat při skopíra, když oni by se nesetkali v té Praze. A jak tak jdem, tak já povedám, co chcete. A oni byli skupina Wilhelma Píka a nesli Sovákovi dárek
9: za to, že jim
8: album města Štralsundu, protože mu věnujou, tak mu to věnovali a uplyne večer a my jsme ten den měli rozhodnout, protože Eda Cupák rozhodl, že hojte imr šláfn, jo? Že jdeme spát a nic tam a Sovák povídá, ale pojď sem. Ten Cupák je nerozumný, že uděláme eine kleine Kuchenfilm v Teštok, tam byl bar, jo. Já povídám, že nemáme peníze, diety jsme neměli a měli jsme nějak brát, až budeme, prodáme to album. Já povídám, Jirko, to nemůžeme prodat, ty blbou, nej, tam je věnování, a to vyřízneme. A komu to tady prodáme? Norským námořník. Šli jsme do toho baru, kuci nelžu vám. On to prodal prostě norským námořníkům a tam rozlívali šampáň na decinky. Takže jsme se zdecinkovali a Jirka zpíval solo, protože si půjčil muziku a zpíval solo sám na mikrofon píseň, slavnou v té době O Cangaceiro, přičemž uměl jenom tyhle ty dva, jeden citoslovec a jedno slovo O Cangaceiro. Nic víc, jo. Ale měl s tím veliký úspěch. Dokončili jsme film Veliká sláva, jedeme do Německa, slavnostní premiéra, recepce, minister kultury Ackermann a večer recepce. A říkáme si, Ježišmarja, všichni už mluvili, Cupák, Luďa Munzer jako hlavní představitel, Gajer jako režisér, Honza Kališ, Ptáčník jako autor. A my si říkáme, jen ať si nevíme slovo Jirka Sovák, to by byl malé. Plynul večer, ticho, najednou ten Sovák prostě se zvedne a udělá. Ptáčník ke mně, pojď sem. Chci mít taky projev, já tady nebudu zbytečně. Povídá a dívaje se do očí tomu ministrovi, povídá, poslouchejte, tohle je moje země, za ty prachy, co já jsem tady utratil, já tady mám i svoje koleje, nádraží, hotely a takovýhle věci, ale zůstala mě jedna věc nevyjasněná, jestli byste mě ji mohl objasnit. A ten ministr skutečně s velikou účastí dívaje se mu do očí, říká, prosím, on říká, mohl byste mě vysvětlit, proč jste do té války šli, když jste věděli, že to je předem prostraná věc? V tu chvíli propadla skříň a ten Ackermann se otočil na Jirku Srnku, hudebního skladatele, který byl strašně něžný, hodný člověk a říkal, tak snad, kdyby nám mistr zahrál, ne, opa, já nejsem žádný barovej hráč, já jsem hudební skladatel.
4: Je to úplně poslal.
2: Humoriáda. Tohle to byl můj Pepiček, Miklář, no, můj profesor na herci.
1: Hezká vzpomínka. Martine, děkuju.
2: Já také děkuju. Děkuju všem posluchačům a my se uvidíme až za měsíc, až v srpnu. To uslyšíme. Tak hezký léto a na bílou paní. Mějte se krásně.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Senát se dnes bude zabývat novelou o doplňkovém penzijním spoření. K opravě nádražní ulice v Turnově se připojí i vodohospodáři. Zemřela historička umění Jana Johana Pauly, bylo jí 81 let. A čekáme slunečno a nadále větrno, teploty do 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké ráno přeje Hana Hauptfuglová. Senát dnes projedná novelu o doplňkovém penzijním spoření, která má umožnit důchodcům se spořením založeným před rokem 2023 jeho ukončení bez hrozby sankce. Řešení tzv. Uzamknutých klientů hájil ve sněmovně poslanec Hnutí ANO Patrik Nacher.
2: Jdeme odemknout ty uzamčené klienty v penzijním připojištění s tím, že tím napravujeme určitou nespravedlnost, která tady vznikla tím návrhem předchozí vlády, která jednostranně změnila podmínky.
0: Senát bude dnes také řešit například změny v zákoně o podpoře bydlení. Novela zejména převádí část pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Na postoji k předloze se ale senátní výbory neshodly a je tak možné její zamítnutí a vrácení poslancům. Krajská správa silnic začne tento týden v Turnově měnit povrch ve frekventované nádražní ulici. K opravám se připojí i vodohospodářské sdružení Turnov. Vodovodní potrubí ve místě je přes 50 let staré a je z nevhodného materiálu. Ve čtvrtek proto začne první odstávka dodávky vody.
3: Nádražní ulice v Turnově patří mezi nejvytíženější ve městě. Výměny asfaltu využili vodohospodáři. Vymění 3 vodovodní přechody v nádražní a krátké ulici. Ode dneška do 13. července bude z nádražní ulice úplně uzavřený sjezd do centra města. Práce by měly být hotové koncem tohoto měsíce. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Ve věku 81 let zemřela historička umění, teoretička designu, kurátorka a publicistka Jana Johana Pauly. V Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou se podílela na zpracování a prezentaci sbírek, které přispěly k dokumentaci českého sklářství a bižuterie. Působila i v oddělení průmyslového designu Národního technického muzea v Praze. O úmrtí Jany Johany Pauly informoval její vnuk Přemysl Hasek. Novou naučnou stezku v Trutnově, nazvanou Po stopách Václava Havla, za první měsíc od jeho otevření navštívili stovky turistů. Tištěný průvodce je vede po místech a budovách, které Václav Havel navštěvoval. Stezka je založená na autentických příbězích pamětníků, kteří disidenta, dramatika a pozdějšího prezidenta znali.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno až jasno s odpoledními teplotami od 20 do 23 stupňů. Fouká mírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Doxech je kvůli špatnému stavu vozovky uzavřená část Nerudovy ulice. Od železničního příjezdu až k odbočce do Luční ulice můžou tam výjíždět jen rezidenti a taky složky záchranného integrovaného systému. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 5. hodině 8. července v kalendáři je tu středa, také polovina pracovního týdne a na začátku tedy nového dne vás zdraví Český rozhlas Liberec. Za okamžik budeme mít možnost ve vysílání věnovat se změně, které už jste si měli možnost všimnout, ale hlavně kterou budeme vnímat v krajském městě ještě v následujících letech. Vozy liberecké městské hromadné dopravy budou mít totiž po desítkách let jiné barvy. Dopravní podnik nechá autobusy a tramvaje přestříkat jinou barvou. Z jakého důvodu se k tomu rozhodli a hlavně jakou barvu vybrali? To vše se dozvíte už za okamžik v dnešní první reportáži. Od mikrofonu přeje do nového dne, hlavně tedy poklidné ráno, Martin Kolín.

0: Myslím si, i s ohledem na čas, píseň velmi tematická. Já budu chodit po špičkách, jak nám dospíval Petr Novák. Ono v případě, že se člověk doma probudí mezi prvními, tak skutečně je potřeba neprobudit i zbytek domácnosti. Tak tedy ale dobré ráno přejeme i 11 minut po 5. hodině. Je to čas, kdy jsme také nastínili, čemu konkrétně se budeme věnovat. A jsou to vozy liberecké městské hromadné dopravy, které budou mít po 30 letech znovu červenou barvu. Nahradí současnou kombinaci bílé, žluté a zelené. První autobus a tramvaj s červeným lakem už vyjeli, kdy přibydou další. A proč se město rozhodlo vzhled vozů změnit, o tom nás informovala redaktorka Kateřina Kubíčková.
1: Prozatím změnili barvu jenom jedna tramvaj a jeden autobus. Zbylé vozy bude dopravní podnik přebarvovat postupně. Podle primátorova náměstka Vojtěcha Prachaře z hnutí ANO bude změna trvat několik let. Červeně se vozy přelakují například v případě, že bude nutné nějakou část karosérie vyměnit, třeba po dopravní nehodě nebo v případě, že se například nějaká část poničí. A nové vozy, tak ty už se budou rovnou objednávat červené s bílými detaily.
0: Myslím si, otázka, kterou si kladou i posluchači, proč budou tedy vozy právě červené?
1: Jsou to barvy Liberce. Do červeno-bílé jsou laděné taky některé budovy dopravního podniku, konkrétně vozovna tramvají v Mrštíkově ulici nebo dopravní terminál Fígnerova. Město se zároveň k červené vrací. V minulosti měly vozy tuto barvu, ale dopravní podnik od ní v polovině 90. let upustil. Současná zeleno-bílo-žlutá kombinace ale nemá podle Vojtěcha Prachaře žádnou vazbu k Liberci.
0: Teď samozřejmě praktická otázka, která se nabízí, některé vozy dopravního podniku nejsou pouze barevné, ale jsou na nich také reklamy. To zůstane?
1: Reklama postupně zmizí. Už nyní dopravní podnik neuzavírá nové smlouvy na pojízdnou reklamu. Na vozech tak zůstávají pouze ty polepy, kterým ještě smlouva nevypršela. Podle Prachaře nejsou výnosy z pojízdné reklamy nijak výrazné, proto díky jejímu zrušení dopravní podnik nepřijde o nijak výraznou částku. Například předloni získal dopravce za pojízdnou reklamu 3,3 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy za rok 2024. Reklamní plakáty a letáky uvnitř vozu, ale podle Vojtěcha Prachaře zůstanou i nadále.
0: Dopravní podnik ale není jedinou městskou organizací, která by měla barvy měnit, je to tak?
1: Ano, město chce postupně změnit barvu všech městských společností a příspěvkových organizací. Podle Prachaře jde o základní a nejjednodušší postup, jak ve městě nastartovat takzvané smart city. Lidé by jednoduše měli rozpoznat, jaké služby město nabízí a jednotná barevnost by jim v tom měla pomoct a měla jim to usnadnit. Změna barev by se dotkla například technických služeb, které mají aktuálně žluto-zelené logo, nebo třeba komunitního střediska Kontakt, které je aktuálně modro-zelené. Prozatím ale náměstek Prachař neuvedl konkrétní časový plán, kdyby se barvy dalších společností měly měnit.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dnes tady v Libereckém kraji o něco chladněji než těch předešlých dnech. Můžeme uvést na pravou míru maximální teploty, které pravděpodobně potěší milovníky spíše takového jarního počasí. 20 až 23 stupňů Celsia. Očekáváme převážně polojasno až jasno, na horách 15 až 18 a k tomu tedy mírný severozápadní vítr. Biometeorologická předpověď ale taktéž mírná, tedy na jedničce.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Zelenou Mondráčkovou jsme ukrojili další část našeho ranního vysílání. Přejeme hlavně, pokud možno, pohodové probouzení do nového dne, tedy do středy 8. července. A i dnes můžeme po 13. hodině nabídnout pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, novinář, režisér a cestovatel Dan Přibáň. Dozvíme se například i to, jak dlouho chystá své cestovatelské výpravy.
1: Teď jde o to, která, jo, protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady za, my to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo, prostě, jo, protože to bylo jednoduchý, ale třeba tahle poslední, to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili, takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Jo. Ještě, a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po... když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme jeli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudem dělat nic, jo, a to, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině.
0: Já jenom doplním, že si celý rozhovor s Danem Přibáněm můžete poslechnout právě dnes, a to po 13. hodině.

0: S jakým omezením by měli počítat řidiči v České Lípě? Ne, to se dozvíte za okamžik ve zprávách Hany Hauptvoglové.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Poslanci by dnes měli schvalovat růst rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun, na dvojčata a vícerčata na 800 tisíc. Počítá s tím vládní novela zákona o státní sociální podpoře. Norma předpokládá zvýšení příspěvku pro rodiče dětí narozených od 1. ledna příštího roku. Jablonecká energetická začala na městské budově instalovat fotovoltaické panely, informovalo o tom město Jablonec nad Nisou na sociální síti. Prvních 54 panelů je na střeše mateřské školy Kostička v Dolním Kokonině. Elektrárny budou v příštích měsících přibývat na dalších městských budovách v Jablonci nad Nisou. V České Lípě musí řidiči počítat s omezením parkování v Bardějovské ulici u sídliště Špičák. Začaly tam přípravné práce na stavbu nového parkoviště a pobočky řetězce s rychlým občerstvením. Lidé mohou zatím parkovat v nedaleké Purkyňově ulici. Na hradě Kost jsou připravené speciální prohlídky pro děti ve věku od 3 do 9 let. Nabízí poznávání středověku hravou formou každý den od úterý do neděle vždy 4x. Trvat budou do konce letních prázdnin. Ruští sportovci, včetně týmů, se můžou zapojit do kvalifikací na letní hry v Los Angeles za 2 roky, oznámil to Mezinárodní olympijský výbor, který předběžně zrušil suspendaci ruského výboru. A středa u nás bude slunečná, má být polojasno až jasno, teploty odpoledne nepřekročí 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte ve Friedlandu. V Žitavské ulici frézují vozovku a pokládají nový povrch. Silničáři pracují v úseku od čerpací stanice do části okružní křižovatky.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32 za námi další zprávy Hany Hauptvoglové a to během středečního dobrého rána, do kterého vás zdravíme dnes s datem 8. července. Čeká nás cesta do hor, konkrétně tedy do Krkonoš, odkud ale postupně mizí vzácná rostlina sasanka narcisokvěta. Správa Národního parku se ji teď proto na dvou místech snaží ochránit před okusováním lesní zvěří. Co je pro záchranu ohroženého druhu potřeba udělat, to nám vysvětlí už za okamžik v další reportáži Dobrého rána.

0: 5:40, to byl také čas, kdy jsme nabídli další písničku, která nám nezestárla. Málo kdo ví, jak zpívala Hana Zagorová, tak příjemná vzpomínka na ní a také na další píseň. My se ale společně v tomto čase můžeme také vydat za pracovníky Krkonošského národního parku, kteří začali na dvoračkách a v okolí Rýchorské Boudy chránit vzácnou rostlinu, a to sasanku narcisokvětou. Tato až 40 cm vysoká květina postupně mizí z horských luk, protože ji okusem ničí hospodářská nebo lesní zvířata. Ochranáři proto teď okolo sasanek rozmisťují plůtky a malé klece.
1: Na dvoračkách máme výskyt právě týhletý ohrožený rostliny.
2: Vysvětluje Lucie Procházková. My jsme tady na velké louce a už odsud vidíme pár kvítků a to je právě ta sasanka.
1: Jsou to bílé květy, které tvoří vlastně složený okolí, který připomíná květ narcisu trošku, proto se jmenuje narcisokvěta.
2: Máme s sebou potřebné vybavení.
3: Malé klícky, které budou chránit ty sasanky, jsou asi tak půl metru velké v průměru, tak do metru.
2: Vysvětluje Klára Tlachačová. 1, 2, 3 sasanky, ty oplotíme všechny najednou.
3: Ano, v tomhle případě, protože jsou blízko sebe, tak je oplotíme najednou a zvolíme takovou menší oplocenku.
1: Držím, natahuj.
3: Jo.
1: Tak, teď ji potřebujeme vlastně svázat, aby držela, děláme kulatý tvar, protože je pro nás nejjednodušší, takže ji potřebujeme k sobě svázat.
3: Drátek a přikurtujeme to třeba hřebíkem anebo roxorem, aby pevně držela
1: zemi.
2: Pořádně připevnit, aby to bylo odolné vůči větru, dešti.
1: A hlavně kvůli těm hospodářským zvířatům, případně jelenům, kdyby do toho přišli a strčili to třeba čumákem, tak aby nám ta oplocenka zůstala na místě a nepřevalila se třeba, neumožnila jim ten okus.
2: Díky té oplocence je rostlina chráněná a potom se vlastně dál může množit.
3: Většinou se podaří, že i vykvete, pak vysemení a vlastně ty semínka pak nám pomůžou k tomu dalšímu šíření tohoto druhu.
2: Jak moc je to ohrožená květina?
1: Je ze zákona chráněná paragrafem 2, takže je to silně ohrožený druh.

0: pracovnice se na všechna místa, kam klece a oplocenky nainstalují, musí vracet, protože je potřeba je zkontrolovat, jestli nejsou poškozené nebo poničené. Z Krkonoš Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Teploty dnes o něco nižší, 20 až 23 stupňů, na horách mezi 15 až 18 stupni Celsia. K tomu mírný severozápadní vítr, který bude večer postupně slábnout. Hlášená polojasná až jasná obloha, tak přeci jen trochu sluníčka si užijeme a biometeorologická předpověď pro dnešek na jedničce, to znamená mírnou zátěž.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 11 minut před 6 hodinou přejeme příjemný poslech, hlavně tedy dobré ráno, pokud možno co nejpříjemnější vstávání, byť to někdy umí být náročné. Proto se budeme mít možnost trochu pobavit. Herečka Stella Zázvorková v jednom rozhlasovém pořadu popisovala, jak se zkušená dáma cítí v situaci, kdy čeká na příjezd výrazně mladších kolegů, se kterými se má vydat na natáčení a oni ne a ne dorazit.
1: Já jsem se jednou strašně rozrušila, protože jsem si vzpomněla na Bohuška Záhorského, který říkal, tak a já budu čekat pouze, to jsem do toho patřila, já taky tenkrát, ano. Já budu čekat pouze 5 minut a když nepřijede to auto s těma mladejma lotrama, tak já se odeberu nahoru, zamknu se a točit nebudu. Ať si to s nima ta produkce vyřídí. A já jsem si řekla, já to udělám jako jako on. A už jsem si říkala, protože bylo chladno, já byla po chřipce, mlha byla před domem a auto nikde a já věděla, že oni zase zaspali, protože tam byli všichni tyhle ty mladí kluci, že jo. Co by. No a najednou, jak jsem se otočila, že odejdu, tak z té mlhy vyjelo to auto, ten řidič se koukal, jestli někde nelítají vlaštovky, ten se na mě vůbec nepodíval, protože věděl, že mám vztek a vystoupil Ondřej Vedchý. Ty očička měl takový čárečky, nosejček takhle v té mlze měl a přišel ke mně a si říkám, ale teď tě spucuju, teď uvidíš, jo. Už jsem byla připravena, on dostoupil až ke mně, položil mi takhle ruku na ramena a povídal, prochladla jste, vyčte, jo. Bylo po autoritě.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vláda příští rok přidá 36 miliard korun na obranu. Na jednom z přechodů pro chodce v Liberci je nová světelná signalizace v zemi. V Tachově vybudovali nový skatepark a postupně bude polojasno až jasno s teplotami do 23 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Hopfoglová přeje hezké ráno. Vláda ANO, SPD a motoristů sobě chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Splnila by tak závazek vůči Severoatlantické alianci dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO před odletem na summit NATO v Ankaře. Podle odhadů NATO by Česká republika mohla cíl nakonec splnit i letos vynaložením 2,1% HDP. Výdaje na obranu jsou jedním z hlavních témat summitu NATO v Ankaře, kde je česká delegace od včerejška. Chodce na libereckém Šaldově náměstí nově upozorňuje světelná signalizace v zemi. Speciální LED světla jsou v Palachově ulici na přechodu mezi Grand Hotelem Zlatý lev a obchodním centrem Plaza. Jde o křížení s tramvajovou tratí. Světla jsou v dlažbě u vstupu na přechod, pokračuje mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.
2: Na každé straně 4 svítidla, která se rozblikají společně s červeným panáčkem na přechodu. Tato úprava výrazně zvyšuje bezpečnost chodců, hlavně těch, kteří jdou se sluchátky nebo sledují mobil.
1: Město tak reaguje na dvě fatální nehody z posledních let. Jeden chodec sražený tramvají zemřel, druhý utrpěl těžká zranění. Obec Tachov na Českolipsku vybudovala nový skatepark. Areál pro freestyleové sporty se nachází v areálu tamního sportovního hřiště. Jeho pořízení stálo 2,75 milionu korun. Celou částku obec získala na dotacích, jak říká nezávislý starosta Tachova Martin Píša.
3: My jsme vlastně tuto dotaci pořídili 100%, takže obec pouze předfinancovala a veškeré vlastně peníze byly proplaceny prostřednictvím státního zemědělského intervenčního fondu.
1: Kuvajtská protivzdušná obrana odráží raketový a dronový útok. Sirény znějí také v Bahrajnu. Obě země Perského zálivu o tom informovali krátce poté, co Irán oznámil odvetu za americké útoky na své území. V minulosti si Teherán pro své odvetné útoky Kuvajt i Bahrajn opakovaně vybíral. V obou zemích jsou americké vojenské základny. Američané a Iránci se vzájemně viní z porušování memoranda o porozumění, které podepsali v polovině června. Spojené státy americké nočním útokem reagovali na předchozí iránské údery proti třem obchodním lodím proplouvajícím Hormuzským průlivem.
0: Počasí.
1: Teď ráno je u nás ještě místy zvětšená oblačnost s ojedinělými přeháňkami, postupně ale bude polojasno až jasno a odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je i dnes na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte na silnici 1/9 u Pustého zámku u Bukovce. Kvůli práci údržby je tam uzavřený jeden jízdní pruh. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Středeční dobré ráno pokračuje, my ho hlavně přejeme vám, tedy našim posluchačům, dnes s datem 8. července a to v čase 4 minut po 6. hodině. Přesunout se budeme mít možnost také na filmový festival, a to v Karlových Varech, mezinárodní událost, která ročně přiláká mnohy diváků, jenže to není jenom o červeném koberci, o hvězdách a o filmech, je to i o městě takovém a Karlovy Vary během filmového festivalu zkrátka nespí. Například noční diváci si předávají štafetu s úklidovými četami, které brzy ráno vyrážejí do ulic, aby se město mohlo znovu probudit nablízkané a čisté. Tak jak právě tato činnost tedy vypadá a jak funguje, to jsme zjišťovali a už za okamžik ve vysílání nabídneme podrobnosti. Martin Kolín přeje dobré ráno.

0: S Františkem Nedvědem jsme vkročili do další vysílací hodiny dobrého rána. 6 hodin, 10 minut k tomu, hlavně tedy příjemný poslech a pokud možno vydařenou středu a také polovinu pracovního týdne. 11 minut po 6. se ale můžeme vydat i na festival v Karlových Varech. Ostatně festivalové Karlovy Vary mají několik tváří. V noci hýří hudbou, tancem a také veselým diváků. Ráno se vše uklidí a do ulic vyráží úklidové čety, aby bylo zase všechno nablýskané a nachystané na festivalové i lázeňské hosty.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Daniel drží v ruce vapku a čistí s ní tady lavičky u hotelu. Tady jsme nedaleko pupu. Musíte ráno vstávat brzo?
2: No, samozřejmě na pátou, aby jsme to stihli, aby jsme nemuseli jako kdyby odánět ty lidi z těch laviček, aby měli nějaký komfort a klid.
1: To proto se to musí dělat brzo ráno.
2: Brzo ráno. Ano.
1: Když ještě festivalový hosté spí.
2: Přesně tak.
1: Tak Daniel si musí přivstat.
2: No.
1: Jste rád za ten festival tady ve městě, nebo je to spíš obtíž pro místní obyvatele?
2: No, jako spíš pro ty místní, jo, že tady není kde zaparkovat. To je ten největší problém.
1: A hluk pak asi taky?
2: To taky, ale vesměs lidi si už zvykli. Tak jsme lázeňské město, občas tu akce jsou a prostě na to si člověk... Je to prostě součást tohohle Karlových Varů.
1: Danieli, ať jde dílo od ruky. Dobré ráno. Řekněte mi křestní jméno.
3: Laslo Vlad.
1: A tady po nočních hostech uklízíte všechen ten nepořádek. Cigarety, alkohol.
3: Já všechno. Všechno uklidím.
1: Kolik vám je let? Laslo.
3: A to těžko říct. 14. ledna příští rok mě bude 83.
1: Není to práce už pro mladší? Není to moc náročné? Brzo stáváte?
3: Já ráno staju ve 3 hodiny. A já pracuji pro Česko.
1: A máte rodinu ještě na Ukrajině?
3: Dceru, dva vnuka i zjať. Manželka zomřela.
1: Při válce?
3: Ne, 2008.
1: A jste tady sám?
3: Už sám.
1: Na jedné straně kolonády řemeslníci, na druhé straně kolonády lázeňští hosté u pramenu.
4: Prostě člověk si dá i ty prameny, mám tady samozřejmě i...
1: Milan vytahuje kalíšek, festivalový logo.
4: Dávám si všechny většinou, kromě Becherovky, protože řídím.
1: Takhle ráno je to zase úplně všechno jiné. Uchlízí se, málo turistů.
4: Chodíme sem pravidelně, ale pokaždý objevíme něco nového. Třeba včera byla reportáž v České televizi, jestli to můžu zmínit, o Grand Hotelu Pup v Toulavce a byly tam zase věci, které prostě jsme neviděli vůbec, neznali. Hlavně, že byl třeba Pup cukrář původem. A takovýhle věci. A to nás vždycky nějakým způsobem inspiruje a vyrazíme.
1: A stíháte i filmy?
4: Na filmy moc nechodíme, protože viděl jste tu frontu ráno už u termálu, tak to je jeden z důvodů.
1: Abyste nemuseli stát frontu.
4: Já nesnáším fronty. Uh-huh.
1: Takže vás láká akorát potom se projít po tom festivalovém městě,
4: jo?
1: S tou atmosférou.
4: Jo, uh-huh. Víceméně ano.
1: Tak si to užívejte.
4: Vy taky.
1: Díky moc. Díky. Nashledanou. Díky. No vidíte, skoro by se chtělo říct, že teď cukrář Pup hostí hollywoodské hvězdy. Z Karlových Varů Martin Balucha, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes o něco nižší, ale na druhé straně budeme mít možnost užívat si sluníčko. Pojďme tedy doplnit ráno, místy ještě zvětšená oblačnost a ojedinělé přehánky, postupně ale polojasná až jasná obloha a teploty 20 až 23 stupňů. Na horách dnes mezi 14 až 17 stupni Celsia a k tomu mírný severozápadní vítr. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek mírná, tedy na jedničce.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 8. července. Svátek mají ženy a dívky, které nosí jméno arabského původu Nora. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První české představení v Praze ve Vlasteneckém divadle Bouda na Koňském trhu dnešním Václavském náměstí se hrálo před 240 lety v roce 1786. Hra se jmenovala Vděčnost a láska k vlasti. Byla přeložena z němčiny. První rozhlasový přenos činohry se u nás uskutečnil přesně před 100 lety. V roce 1926 vysílal radiožurnál z Národního divadla hru Jiříkovo vidění Josefa Kajetána Tyla. Jedno z největších a nejdůležitějších evropských letišť bylo otevřeno před 90 lety. V roce 1936 odbavilo první lety letiště v německém Frankfurtu nad Mohanem. Dopravní uzel dnes odbaví skoro 65 milionů pasažérů ročně. Tenistka Helena Suková se před 30 lety stala za jediný den dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou. Nejprve s Martinou Hingisovou vyhrála dámskou čtyřhru a večer triumfovala s bratrem Cyrilem ve smíšeném deblu. Raketoplán odstartoval naposledy před 15 lety. K poslední misi ke stanici ISS se vydal Atlantis. Před 105 lety se v Teplicích narodil klasik českého humoru, komik Felix Holzmann.
3: Já jsem vám tady ztratil tady takový klíček malej, aluminiovej.
2: 75. narozeniny má dneska držitelka Oscara, americká herečka Angelica Houston. A kulatou 60. má dneska moderátorka Lenka Hornová. Já přeju hezký den.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jaký byl zájem o poptávkovou dopravu v Rychnově u Jablonce? To se dozvíte za okamžik ve zprávách Hany Hauptfoglové.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: 25 organizací z oblasti vzdělávání vyzývá vládu, aby navýšila rozpočet školství. Podle nich v rozpočtu chybí asi 50 miliard korun. Přidáno by měli dostat například učitelé nebo vysoké školy. Šéf rezortu Robert Plaga z hnutí ANO s připomínkou souhlasí a o navýšení rozpočtu o desítky miliard chce jednat ještě v létě. V Liberci dnes začíná stavba další části náplavky Lužické Nisy. Radnice nechá opravit prostor v dolním centru města poblíž sídla správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Naváže tím na loni dokončenou náplavku před krajským úřadem. Poptávkovou dopravu v Rychnově u Jablonce nad Nisou v červnu využilo celkem 397 cestujících. Zkušební provoz nového systému se podle Jablonecké dopravní osvědčil. Společnost plánuje od září poptávkovou dopravu obnovit. Dnes naposledy je možné zaslat připomínky k výstavbě spalovny nebezpečného odpadu u Litvínova. Se záměrem postavit nedaleko skládky Celio spalovnu nesouhlasí města Most a Litvínov ani Ústecký kraj. Připomínky k záměru podali také spolky. Český cyklista Matyáš Vacek se posunul na průběžné třetí místo Tour de France. Ve čtvrté etapě dojel po úniku vedoucí skupiny na 10. místě. Zvítězil Dan Pedersen. Novým lídrem slavného závodu je Nord-Rhein. A ještě počasí, ráno velká oblačnost, během dne slunečno a nadále větrno a taky ochlazení. Dnes odpoledne naměříme jen 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Novém Boru je kvůli stavbě uzavřená Palackého ulice, a to v úseku od křižovatky s Palackého náměstím po křižovatku s ulicí Boženy Němcové. Objížďka vede přes Sloupskou ulici.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32 a za námi další zprávy Hany Hauptfoglové, a to během středečního dobrého rána, dnes tedy s datem 8. července. Přejeme nejen příjemný poslech, úspěšnou polovinu pracovního týdne a co nás čeká už za okamžik, tak to budou další aktuality Libereckého kraje. Ty spolu probereme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a před 7:00 se pozastavíme také u dětí, u těch předškolních, a s nimi budeme řešit tábory a také partu, v ideálním případě tu dobrou. Co k tomu tedy mají děti následně tedy v hlavách? To se dozvíte právě v závěru další půl hodiny středečního dobrého rána.

0: Těší mě, že jsme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec tady během ranních hodin měli možnost připomenout další písničku, která nám nese stádla. Tula Vigine a také Věra Martinová. V 6 hodin a 40 minut je to také čas, kdy jsme slibovali další pohled do libereckého kraje a připomenout můžeme například události v Ponikle, kde se dnes večer můžete vydat na cesty. V cyklu Večer při svíčkách vás Lukáš Zajíček provede po Francii a také monetových zahradách. Vyprávění nábytka na cestách začne v kinosále Ponikelské základní školy a to v 19 hodin a 30 minut, tak tedy program na dnešní den a zpestření večera, myslím si, ideální. Přesunout se můžeme také do Raspenavy, tam už je tedy spíše technikálie týkající se zítřka, kdy nepůjde elektřina. Odstávka je plánovaná od 7 hodin a 30 minut a potrvá až do 18.30. Týká se tedy ulic Luhová a Příčná, případně seznam domů, ve kterých proud nepůjde, najdete na webu obce Raspenava nebo v raspenavské aplikaci Munipolis, ostatně web raspenava.cz, na ten tedy můžeme s informací odkázat. A na webu obce Stráž jsme našli informaci, že na tamní pobočce pošty platí až do konce července dočasně upravená otevírací doba. V pondělí a ve středu je pošta ve Stráži nad Nisou otevřená od 13. do 18. hodiny, v úterý a ve čtvrtek následně mezi 9. až 14. hodinou a v pátek otevírací doba 9 až 13 hodin. Od srpna bude zavedena nová otevírací doba, která už pak bude platit trvale. Případně tedy můžeme odkázat právě na web Stráže nad Nisou, kde informace a také otevírací doby najdete taktéž. 6 hodin téměř 42 minut, tolik tedy aktuální čas během středy 8. července. Jsme rádi, že i dnes jste si během ranních hodin naladili Český rozhlas Liberec. Popřejeme tedy nejen příjemný poslech, ale hlavně vydařené a hlavně poklidné středeční ráno.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Počasí ani dnes nudit nebude, ráno tedy místy ještě zvětšená oblačnost a ojedinělé také přehánky. Postupně ale počítáme přes den s polojasnou až jasnou oblohou, to je příjemná zpráva. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 20 až 23 stupni, skutečně chladnější den, na horách následně mezi 14 až 17 stupni. Počítáme také s mírným severozápadním větrem, který bude večer postupně slábnout a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, to znamená na jedničce. 6 hodin 46 minut. Přejeme dobré ráno a přejeme také příjemný poslech.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí. Mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut. A potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Michal Tučný, 10 minut před 7 hodinou, to je také čas, který jsme jasně vyhradili předškolákům. A teď tedy otázka na vás. Vzpomínáte si na letní tábory z dob vašeho mládí? Určitě byly o něco delší než ty dnešní, bývaly třeba na 3 týdny. A co bylo a stále je podstatné? Přece jen se dostat do dobré party a oni vám teď něco povědí i děti, se kterými mluvila redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je parta?
2: Já vím, parta je třeba, když tam jsou kluci proti holkám, že jsou v partě, že třeba tři holky, to je parta, a tři kluci, to je taky parta.
3: Třeba když se hraješ fotbal, tak třeba do červeného týmu je parta a do zeleného týmu je třeba parta.
1: Co mají ti lidé společného v partě?
3: Kůže.
1: Co?
3: Kůže.
1: Jaký kuře?
3: Kůže.
4: On říkal kůže.
5: On říkal kůže, ne kůže.
1: A kůže, aha. To znamená, že to jsou vaši kamarádi?
2: Jo, to znamená, že jsou prostě naši kamarádi.
1: Co je to vlastně kamarádství?
2: Kamarádství je jako, že se ty lidé mají hodně rádi.
1: Tak jo, tak dobrý?
4: Tak jedem dál.
1: Cože?
2: Jedem dál.
4: Jak to vždycky říkám?
2: Práce chvatná, málo platná.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Sněmovna odmítla připomínky Senátu a prosadila novelu o veřejných rozpočtech v původní verzi. Transfuzní stanice v Jilemnici od podzimu rozšíří provoz. Na českolipském sídlišti Špičák omezuje parkování stavba pobočky rychlého občerstvení a čekáme slunečno a nadále větrno, teploty dnes do 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké ráno přeje Hana Hauptfoglová. Poslanci zhruba hodinu po půlnoci odmítli senátní změny novely zákona o veřejných rozpočtech. Zákon ve schválené podobě umožní vládě například překročit výdaje státního rozpočtu až o 10%, pokud se zhorší bezpečnostní situace. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO novelu ve sněmovně obhajovala tím, že v případě krizí musí mít vláda možnost jednat okamžitě. Kdyby sněmovna přijala podmínky senátu a pozměňovací návrhy opozice, proces by se tím podle Aleny Schillerové zkomplikoval.
2: Doporučuji se trvat na sněmovní verzi, která představuje promyšlený celek, ve kterém jednotlivé změny dávají smysl ve vzájemných souvislostech. Ve sněmovní verzi, do které by senátní změny vnesly právní nejistotu.
1: Opozice návrh kritizovala, podle ní tak vláda bude moct nekontrolovatelně navyšovat rozpočet a tím i státní dluh. Odběrové místo pro dárce krve v Jilemnici na podzim rozšíří provoz. Středisko od loňska spravuje transfuzní stanice Krajské nemocnice Liberec, poté co původní provozovatel přesunul odběry krve do Vrchlabí. Podle primářky Renaty Procházkové musela liberecká nemocnice rozjet jilemnické odběrové místo od nuly. Dárců krve tam teď postupně přibývá.
3: Jenom za letošní rok máme 45 prvodárců v Jilemnici, což jako je velice pěkný. Máme tam zatím 3 odběrový dny a plánujeme na podzim, že otevřeme další odběrový den, protože se nám podařilo získat personál, sestřičky, takže se tam stabilizuje tým.
1: V České Lípě musí řidiči počítat s omezením parkování v Bardějovské ulici u sídliště Špičák. Zhruba měsíc tam bude zabraná přibližně polovina parkovacích stání, informovala o tom Českolipská radnice. Důvodem jsou přípravné práce pro stavbu nového parkoviště a pobočky rychlého občerstvení. V místě se bude pohybovat těžká technika. Po dobu omezení můžou lidé parkovat v nedaleké Purkyňově ulici. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary chce propojit spisovatele s filmovými producenty. Otevírá proto projekt nazvaný Book to Screen. Mezinárodní porota vybrala 8 titulů, které by se mohly stát základem filmového scénáře. Nová platforma vznikla v těsné spolupráci s prestižním frankfurtským knižním veletrhem. Cílem organizátorů je vytvořit z Karlových Varů hlavní středoevropský trh s filmovými právy.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno až jasno s odpoledními teplotami od 20 do 23 stupňů. Fouká mírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout a biozátěž je nadále na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na příjezdu do Frýdlantu od Dětřichova v Žitavské ulici frezují vozovku a pokládají nový povrch. Silničáři pracují v úseku od čerpací stanice do části okružní křižovatky ve Frýdlantě. Počítejte tam s omezením provozu. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už tedy 4 minuty po 7 hodině a po zprávách přejeme nejen příjemný poslech, ale také vydařené středeční ráno, a to dnes s datem 8. července. Za okamžik nás také čeká cesta do Krkonoš, konkrétně tedy do Martinic, kam se vydali i hokejisté Pardubice a přivezli tam extraligový pohár. Jak tedy taková návštěva vypadala a hlavně jakou z toho měli místní radost, to se za okamžik v další reportáži Dobrého rána dozvíte. Od mikrofonu vás tedy i po 7. hodině zdraví Martin Kolín.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: Není to tak dlouho, je to v podstatě měsíc, co jsme měli možnost si skupinu Olympic užít na živo také v Libereckém kraji, a to během tedy chrastavských slavností. Teď jsme si měli možnost užít také na vlnách Českého rozhlasu Liberec s písní Slzy tvý mámy 12 minut po 7. hodině. Z Libereckého kraje v tomto případě tedy zamíříme spíše na východ, a to konkrétně do Martinic v Krkonoších, kde totiž měli možnost užít si hokejovou slávu. Malá obec na Semilsku totiž přivítala zástupce mistrovských Pardubic. Ti přivezli fanouškům ukázat mistrovský pohár, rozdali autogramy a také cenné suvenýry.
1: Jsme moc rádi, že jsme se sešli tady v Martinicích. Děkujeme za to a bez dalších průtahů bych chtěl přivítat největší hvězdy dnešního odpoledne. Ligové šampiony Romana Vila a Tomáše Vondráčka.
2: Pardubické hokejisty doprovodil majitel klubu Petr Dědek. Pohár Dynamo vybojovalo na konci dubna. On sám si splnil velký sen, se kterým do hokeje v Pardubicích vstupoval.
3: Je to tak, byly to úžasné emoce, ten den toho vítězství, a byl to cíl, který se podařilo splnit.
2: K radosti také fanoušků, kteří se na pardubické hokejisty přišli podívat.
4: Vašek?
5: Taky Vašek.
4: Honza?
2: Tak jak jste to prožívali tu sezónu?
4: Náročně jako vždycky. Každá sezóna je náročná, tahle byla s dobrým koncem.
5: Už ze začátku nebyla to taková ta dominance v těch minulých sezónách, ale vyhráli jsme, no.
6: Já se ta sezóna líbila a konečně jsme to dotáhli až do konce.
2: A řekněte mi, jak máte oblíbence v týmu?
5: Pro mě to je určitě Honza Mandát.
4: Já mám Honzu Mandáta a pak tam máme ještě kamaráda Daniela Rákose.
6: Pro mě to je Roman Vil.
2: Právě golman Roman Vil a útočník Tomáš Vondráček do Martinic dorazili. Pohár pro oba hodně znamená.
7: Pro mě to je jako velký okamžik, takže já si to užívám. Samozřejmě je s tím spojeno spoustu akcí a já si myslím, že je skvělý, že ty lidi mají tu možnost vidět ten pohár a čekalo se na to dlouho a je to takový ten hnací motor zase do budoucna, aby když dá štěstí, aby se to mohlo zopakovat.
8: Jo, já si myslím, že to jako pořád živý je, že jo, je teď pořád všude vyskakují nějaký videa, takže člověk to má furt v hlavě a je to hezký.
2: Jenže to už je minulost. Hokejisté Dynama pomalu ale jistě spřádají plány na další sezónu. A jejich majitel moc dobře ví, že obhajoba bude nesmírně těžká.
3: My už se na to připravujeme a my určitě nechceme usnout na Vavřínech a budeme pokračovat v nastolený lajně a uděláme všechno pro to, abychom zopakovali vítězství, protože nám chutná. Po těch dvou prohraných finále doma, tak bychom rádi, aby taky v brzký době jsme před domácíma fanouškama to udělali.
2: Uzavřel šéf pardubického hokeje Petr Dědek povídání nejen o mistrovském poháru. Z Martinic v Krkonoších, Pavel Petr, Český rozhlas.
9: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Teploty dnes v Libereckém kraji mezi 20 až 23 stupni, na horách naměříme mezi 14 až 17 stupni. Takový výhled tady máme na středu s datem 8. července. Ráno místy ještě zvětšená oblačnost, postupně ale očekáváme polojasno až jasno, k tomu mírný severozápadní vítr a biometeorologickou předpověď pro dnešek mírnou, to znamená na jedničce.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jaké plány mají aktuálně, tedy momentálně v plánu v Otkovicích nad Mohelkou? Na to se společně budeme moci podívat v dalších zprávách Hany Hauptvoglové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Senát dnes projedná novelu o doplňkovém penzijním spoření. Má umožnit důchodcům se spořením založeným před rokem 2023 jeho ukončení bez hrozby sankce. Senát bude jednat taky například o zakotvení české koruny do ústavy nebo o tom, že trestný čin vraždy by měl být nepromlčitelný. Krajská správa silnic tento týden začne v Turnově měnit povrch ve frekventované nádražní ulici a využijí toho i vodohospodáři. Mění 3 vodovodní přechody v nádražní a krátké ulici. Zítra tam proto začne první odstávka dodávky vody. V Hodkovicích nad Mohelkou opraví budovu tamní historické radnice. V novorenesanční budově přibude výtah, řemeslníci vymění všechna okna a přípojky vodovodů, kanalizace a plynovodu. A v plánu je i sanace dřevěného krovu pod střechou, který je napadený dřevokaznými houbami. Univerzita v Hradci Králové v nadcházejícím akademickém roce neotevře očekávaný studijní program psychologie, zatímco na všeobecné ošetřovatelství, globální politická studia a certifikace a management zdravotnických technologií už škola přijímá přihlášky, psychologie na potřebné povolení od Národního akreditačního úřadu stále čeká. Tenistka Karolína Muchová porazila Japonku Osakovou ve 2 setech a poprvé ve své kariéře si na Wimbledonu zahraje semifinále. O postup do semifinále bude odpoledne usilovat ještě další česká tenistka Linda Nosková. Nastoupí proti Belgičance Mertensové. A středa u nás bude slunečná, má být polojasno až jasno, teploty odpoledne nepřekročí 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Uzavírka Jablonecké ulice v Liberci se o týden prodloužila, stavební práce tam ještě pokračují. Průjezdní je jen úsek od křižovatky s Gutenbergovou ulicí po křižovatku s Komenského ulicí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Přejeme příjemný poslech středečního ranního vysílání po zprávách Hany Hauptvoglové. Připomínáme také dnešní datum, a to 8. července, 9 minuty po 7:30, to je tedy aktuální čas. A co nás čeká v následujících 30 minutách ranního vysílání? Například cesta také do Špindlerova mlýna. Zhruba 1/3 Labské přehrady už je totiž vyčištěná od nánosů a usazenin. Je tedy pravda, práce jsou kvůli náročnému terénu, bahnu a vysoké prašnosti obtížné, o čemž se přesvědčila také naše redaktorka, která se na dno vypuštěné přehrady vypravila, a před 8:00 nabídeme tedy podrobnosti o pracích, které tam aktuálně jsou potřeba udělat. Do té doby stihneme i telefonát meteorologům.

0: Karlem Gottem jsme vkročili do další části našeho ranního vysílání. 7 hodin a téměř 40 minut k tomu. Je to také ideální prostor na to, abychom si společně připomněli další aktuality z Libereckého kraje. Ku příkladu můžeme připomenout důležitou zprávu pro obyvatele Janova nad Nisou. Právě dnes je totiž naplánovaná odstávka elektřiny, ovšem ta se týká jen jednoho čísla popisného, a to 1251. Prout nepůjde právě od těchto momentů až do 16 hodiny a 30 minuty. Případně další informace, které můžeme doplnit z knihovny v Janově nad Nisou, neboť z důvodu čerpání dovolené, bude v pondělí, a to 13. července, zavřeno. Obě informace byste případně nalezli také na webu, to znamená janov.n.cz. S odstávkou tedy lepší počítat, zároveň tedy i pro milovníky knih lepší počítat tedy s uzavřením knihovny. Zároveň popřejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání, které tedy pokračuje i v tomto čase, a to už za okamžik i společně s meteorology.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 8. července v kalendáři, 7.44, tolik tedy aktuální čas, a na telefonu už z Českého hydrometeorologického ústavu paní Jana Ertová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Paní Ertová, prozraďte, co jste nám naplánovali na dnešek?
2: Tak během noci nám zapršelo v Libereckém kraji. Úhrny se nám pohybovaly někde od 0,2 mm až po takových 3-4 mm na horách, tam až k 8 mm. Takže moc toho nebylo, ale přece jenom pár kapek nám spadlo a vypadá to během dnešního dne, že bude téměř slunečno. Teď ještě nějaké doznívání na jihu oblačnosti, ale očekáváme, že bude nějaké polojasno, skoro jasno, a teplotně se dneska dostaneme na 20 až 23 stupně Celsia.
1: Tak ten výhled více než optimistický, pravda, tedy i s těmi přeháňkami se ale dostavilo určité ochlazení. Můžeme jenom připomenout ty aktuální teploty, kolik tedy měříme momentálně?
2: Teďko aktuálně měříme nejčastěji od 12 do 15 stupňů Celsia a jak už jsem říkala, přes ten den, přes těch 20, 20, 23, takže sice ochlazení, ale stále si myslím, že při tom slunečnu bude to příjemný den, i když trošičku ještě nám bude pofukovat ten mírný severozápadní vítr třeba až 7 metrů za sekundu, ale zkrátka myslím si, že je to takový jo i ne, prostě takový střed, zlatý střed.
1: Ne, je to skutečně tak, počasí tedy za mě osobně více než ideální, můžeme si užívat sluníčko a u toho člověk neřeší, jestli neudělal 3 kroky navíc a nebude se muset rovnou jít osprchovat od všeho toho potu a vedra, takže naopak možná v tomhletom směru jsme rádi, že to počasí vlastně vyšlo celkem krásně a i teda vám dík za to, jak pěkně jste nám to naplánovali. Informace nám tedy z Českého hydrometeorologického ústavu předala paní Jana Ertová, díky za ně, přejeme hezký den, mějte se, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: trochu optimismu od Valdemara Matušky z písní Co děláš, to dělej rád, 11 minut před 8 hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. To je také čas, který, jak jsme avizovali po zprávách po půl osmé, budeme mít možnost věnovat horám. Tedy v tomto momentě spíše přehradě v horách, větve, klády a tuny usazenin, ale také pneumatiky a hromady plastů. To vše teď totiž vytahuje těžká technika při čištění ze dna Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně. Nákladní automobily už vyvezly tisíce kubíků materiálu, který se postupně třídí a rozváží podle potřeby po městě nebo do okolních obcí. Vodohospodáři počítají při čištění přehrady s odtěžením více než 30 tisíc kubíků usazenin. Práce mají skončit v září a potom se přehrada začne opět napouštět.
1: Tady vlastně mají lapačka mení, to je tahle zítka. To má za cíl zabránit postupu těžkých částí, jako jsou ty různý šutry, balovaný písky dál do přehrady. Takže tam se těžila hlavně hlína, sedimenty. Tu vidíte tadyhle na ty kupě zatím.
2: Vysvětluje mi řidič Tatry Martin Lejdar. Dá se říct, že ta kamenná zítka tady zachytává ten největší nepořádek.
1: Jo, tamhle zrovna je vidět vzadu volavka, vypadá popelová. Tady se musíme na dvakrát otočit. Nákladák nedá takovouhle. Točnu na jednou. Asi hupsnem.
2: Tady se musela připravit jakási příjezdová cesta, aby se Tatry vůbec mohly dostat k tomu materiálu.
1: Přesně tak. Tady ta, co je po obvodu hráze, to je asi historicky už vytvořená cesta a tahle je dočasná, jo, tím středem.
2: Pěkně s autem jenom skáčeme v těch dírách. Tady vlastně už jsou hromady toho, co je vybagrováno.
1: Jo, včetně pneumatik a takových věcí, jo, co tam lidi naházeli, plastový lahve.
2: Jsou tady tři bagry.
1: Asi posouvají materiál jeden druhýmu, druhý třetímu řetězem.
2: Teď my už jsme přímo u bagru, je potřeba pod něj správně najet a začne nám nakládat. Kamenní hlína už se pěkně sypou do korby. Jaké množství najednou odvezete?
1: Zhruba 6-8 kubíků. Záleží podle toho, jestli to je kamení nebo hlína. Každý má jinou hmotnost. A ty velký nákladáky, ty vozejí třeba 10. Dostali jsme signál, tak můžeme jet. A
2: máme naloženo?
1: Prašný prostředí extrémně. Proto teď zavřu okno.
2: Zpátky ze dna. Přehradu už jsem se rozhodla jít pěšky, protože ta jízda v nákladním autě, skáče to tam, záda z toho bolí a pokud se pořádně nedržíte, hrozí, že každou chvíli se můžete o něco uhodit. Takže teď pěkně pěšky, tady po kamenech, ve výstražné vestě a hlavně dávat pozor, aby nejelo další auto, protože to je potřeba se okamžitě uhnout na stranu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Honzík jede na lyžařský výcvik a Jája pátrá po Markově tajemné minulosti. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Naivní obchodníček se stane nedobrovolným pašerákem diamantů. Louis de Finé a Bourvil v komedii Smolas. A ČT Art uvádí životní příběh jedné z největších osobností české kultury 20. století. V dokumentu Miroslav Horníček Humor není žádná sranda. Středeční večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Poslanci by dnes měli hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku. V Liberci začíná stavba městské náplavky Lužické Nisy. V Jablonci nad Nisou instalují na městské budovy fotovoltaické elektrárny a postupně bude polojasno až jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hauptvoglová. Poslanci by dnes měli schvalovat růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Na dvojčata a vícerčata by se měl rodičovský příspěvek zvýšit na 800 tisíc korun. Počítá s tím vládní novela zákona o státní sociální podpoře. Návrh předpokládá zvýšení příspěvku pro rodiče dětí narozených po 1. lednu příštího roku. Hlavní důvod, proč vláda novelu zákona předkládá, zopakoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi, včetně, bych řekl, lepšího sladění osobního a pracovního života. Zvýšení rodičovského příspěvku rovněž umožní vyšší míru spolufinancování předškolních zařízení pro děti. Tady tímto jdeme vstříc samozřejmě všem rodičům s dětmi.
2: Část opozice má k vládnímu návrhu výhrady. Poslanci Pirátů, Starostů nebo KDU ČSL žádají, aby se rodičovský příspěvek taky valorizoval. Přes koaliční většinu to ale nejspíš neprosadí. V Liberci dnes začne stavba další části náplavky Lužické Nisy. Radnice nechá opravit prostor v dolním centru města, poblíž sídla správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Naváže tím na loni dokončenou náplavku před krajským úřadem. Stavbou zanikne současné městské parkoviště v ulici U Nisy a z tamního parku povede nová lávka, jak říká primátorova náměstkyně Šárka Prachařová za Hnutí ANO.
5: A vlastně ty jednotlivé náplavky nám propojí a celý ten park bude rozšířen, bude tam nová výsadba zeleně, okrasných květin.
2: Nová náplavka má být hotová příští rok. Jablonecká energetická začala na městské budovy v Jablonci nad Nisou instalovat fotovoltaické panely. Informovalo o tom město na sociální síti. Prvních 54 panelů je na střeše mateřské školy Kostička v Dolním Kokoníně. Ročně mají vyrobit 28 MWh elektrické energie. Elektrárny budou v příštích měsících přibývat na dalších mateřských školách nebo například i na budově Jablonecké energetické, kde vznikne také bateriové úložiště. Írán potvrdil, že v odvetě za noční útoky Spojených států zaútočil na americké vojenské základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Jde o odpověď na údery, které podle Američanů zasáhly v Íránu víc než 80 cílů, mezi nimi systémy protivzdušné obrany, základny pro vypouštění dronů nebo přístavní infrastrukturu. Spojené státy americké útok odůvodnily předchozími íránskými údery na tři obchodní lodě plující v Hormuzském průlivu.
3: Počasí.
2: Teď ještě může místy být zvětšená oblačnost s ojedinělými přehánkami, postupně ale bude polojasno až jasno. Odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: S omezením provozu počítejte na silnici 1/10 z Turnova přes okružní křižovatku u Hrubého Rohosce až po křižovatku u Kobylky. Pracují tam údržbáři, likvidují keře. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání, a to ve středu, dnes tedy s datem 8. července. Pokračujeme v dobrém ránu, které tedy přejeme vám, a to našim posluchačům. A už za okamžik nás čeká cesta také do Liberecké galerie Lázně. Ta totiž od 13. července zavírá, a to na čtvrt roku. Můžeme doplnit, že je to kvůli modernizaci osvětlení. Co tam ale můžete vidět tedy v posledním týdnu v provozu, to zjišťoval také náš regionální stopař, a už za okamžik společně s ním ve vysílání nabídneme podrobnosti. Martin Kolín přeje dobré ráno.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V 8 hodin a 11 minut připomenu dnešní datum, tedy 8. července a do neděle 12. července máte poslední možnost vidět krátkodobé výstavy i stále expozice Liberecké galerie Lázně. Návštěvníky tam od příštího týdne nahradí řemeslníci. Galerii čeká kompletní modernizace osvětlení. Co přinese a hlavně co byste si ještě neměli nechat v galerii ujít, to zjišťuje regionální stopař Jaroslav Hoření, kterého také zdravím ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno z Galerie Lázně, z moderní galerie s nádechem historie, jak se o ní píše. Tuto galerii ale čeká další modernizace. Proč a co přinese, tak to už se ptáme Kateřiny Trunečkové z PR oddělení galerie. Tak co se tady bude všechno měnit?
3: Já bych nejprve chtěla pozdravit všechny posluchače Českého rozhlasu. U nás v galerii půjde o kompletní modernizaci osvětlení. To znamená, že k výměně světel dojde ve všech výstavních sálech, ale také v technických prostorech budovy, v kancelářích, depozitářích a změn dozná i venkovní nasvícení budovy. Ta modernizace začne příští pondělí 13. července a souvisí s tím také to, že uzavřeme veškeré výstavní prostory. Naopak, galerijní design shop a také kavárna zůstanou v průběhu té modernizace v běžném provozu, takže tam všechny návštěvníky rádi uvidíme.
2: Galerie je prostě obrovský barák, takže to bude spousta práce. Přijde vyměnit třeba i ta světelná podlaha, na které právě stojíme, což je taková ikonická záležitost, vlastně připomínající ten původní bazén.
3: Přesně tak, ta světelná podlaha bude takovým oříškem celé té modernizace, protože výměna osvětlení v celé té podlaze bude dost náročná. A takovou novinkou, na kterou se návštěvníci mohou po konci rekonstrukce těšit, je to, že se oddělí nasvětlení té horní části podlahy v bazénu a té spodní části vlastně v podbazénové hale.
2: Ono totiž ne pro každou výstavu dole pod náma a v tom prostoru se to osvětlení ze zhora hodí.
3: Je tomu tak, některé výstavy si prostě žádají to, aby ta místnost byla temnější, což v současné době ta podlaha úplně neumožňuje, jelikož když ji rozsvítíme, tak se svítí, řekněme, v plné palbě, jak v bazénu, tak i pod bazénu.
2: Ono by se mohlo zdát, že vlastně to osvětlení není až tak staré, ale je to víc než 10 let, vlastně nějakých 12 let od otevření galerie a za tu dobu technika udělala obrovský pokrok dopředu a moderně osvětlené prostory pak nabízejí vlastně i lepší zážitek z toho, co se vystavuje.
3: Jak jste řekl, je tomu tak. To osvětlení pochází z roku 2014, když se galerie nastěhovala právě do budovy bývalých městských lázní. A jednak tedy to nové osvětlení přinese určité úspory a určitě je nutné zmínit i to, že bude šetrnější k těm vystaveným dílům, což je velice důležité a to osvětlení tvoří tu nejdůležitější součást galerií v institucích, jako jsou galerie, a takže se na to moc těšíme. A ten výsledek určitě bude stát za to.
2: Jestli to chápu dobře, tak vlastně všechno, co tady vidíme, jak ty výstavy, tak i ty stálé expozice, to všechno se musí skovat někde do depozitářů.
3: Příští pondělí, jak jsem říkala, tak začíná ta modernizace, s čím samozřejmě souvisí i to, že musíme veškerá díla z těch aktuálních krátkodobých výstav i stálých expozic sundat. Takže jakmile deinstalujeme všechno, tak se pustíme do té samotné výměny osvětlení. Co se týče těch stálých expozic, které u nás byly doposud k vidění od toho roku 2014, když se galerie v téhleté budově otevřela, tak veškerá ta díla do depozitářů schováme a naši kurátoři už pečlivě pracují na nové stálé expozici, protože v té dosavadní podobě už ti návštěvníci můžou vidět jenom do neděle 12. července. No a tu novou podobu návštěvníkům představíme až příští rok na podzim. Takže bude se opět na co těšit.
2: Ale už letos na podzim představíte nové výstavy, ty krátkodobé. To určitě bude zajímavé, taky k tomu se podrobněji dostaneme možná až někdy příště, ale každopádně na co se ještě teďka přijít podívat do konce týdne z těch výstav, co si nenechat ujít?
3: Tak aktuálně jsou nás k vidění tři krátkodobé výstavy, jednak výstava manželů Brázdobých, již zesnulého páru, dále pak jsou tu k vidění díla studentů Brněnské fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického a v neposlední řadě výstava, která vznikla v souvislosti s festivalem animovaných filmů Anifilm a ta se zaměřuje na celovečerní snímek irského studia Cartoon Salon s názvem Vlkochodci.
2: A už jenom velice stručně, na co se tedy těšit v říjnu?
3: V říjnu se můžete těšit na skutečné hvězdy středoevropské výtvarné scény, například na rakouského sochaře Ervína Wurma nebo na kolaboraci polsko-romské umělkyně Malžaty Mirgitas a české umělkyně Sráče Sam a v neposlední řadě slovensko-vietnamské umělkyně Kvet Nguyen, takže ta nabídka bude opravdu pestrá.
2: Ale pestrá je i teď, tak se přijďte podívat jak na současnou podobu stálých expozic, tak na krátkodobé výstavy. Všechno to končí v neděli 12. července.
1: My děkujeme za příjemné pozvání a samozřejmě také za připomenutí toho data, dokdy je tedy možnost ještě před rekonstrukcí Galerie Lázně navštívit. Tolik tedy náš regionální stopař Jaroslav Oření. Díky za to. Hezký den, šťastnou cestu. Naslyšenou.
2: Naslyšenou po 10. hodině z Dubé.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: počasí.
1: Před námi polojasný až jasný den, teploty kolem 20 až 23 stupňů, na horách dnes mezi 14 až 17 stupni Celsia hlášený, máme mírný severozápadní vítr, který bude večer postupně slábnout a biometeorologická předpověď pro dnešek už v celém Libereckém kraji a ostatně v celém České republice na jedničce na mírném stupni zátěže.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Na první.

0: Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale.
1: Skoro po měsíci se dnes nehraje žádný zápas fotbalového mistrovství světa. Po prvním volném dnu začne zítra čtvrtfinále. Nedostal se do něj žádný ze tří týmů pořadatelských zemí. Kanaďané se zažili první domácí šampionát, Mexičané jako první na světě už třetí a potvrdil, že u nich je vášeň k fotbalu s ostatními nesrovnatelná. Až do kauzy s omilostněním útočníka Balogana a debaklu z Belgii svůj pokrok ve fotbalové kultuře ale ukazovali i Spojené státy a našli i nový fotbalový hit.
2: Mířím ke stadionu u San Franciska v průvodu amerických fanoušků a povídám si s Paulem Richardsem, bubeníkem, který udává rytmus.
3: Hrál jsem fotbal jako mladý, bubnuju jen jako fanoušek pro zábavu, jinak jsem spíš přes výtvarné umění. Navzdory tomu, co říká Trump a další, chce spousta nás Američanů být součástí globální komunity, třeba díky fotbalové kultuře. Potkávat se s cizinci, třeba s Čechy. Byl jsem na tom šampionátu před 20 lety, kde jste nás jasně porazili.
2: S Paulem probíráme, jestli taky Američané mají své fotbalové, tedy sokrové pokřiky a písně jako jihoamerické nebo některé evropské národy, případně kluboví fanoušci. Američané často volají své USA nebo We believe that we can win. Tomu se ale občas pošklebují i oni samotní. Věříme, že můžeme vyhrát, tenhle pokřik dokonce hráč amerického fotbalu Jason Kelsey označil za nejvíc poraženecký, co kdy slyšel.
4: So you know the White Stripes, they push that song that is...
2: Paul mi pak vybubnovává světoznámý motiv z písně Seven Nation Army od amerického dua The White Stripes s tím, že ta je teď tady v USA mezi fotbalovými fanoušky populární k navození atmosféry. Potom ještě Paul předvádí popěvky, které vznikly ve škole v Alexandrii u Washingtonu, nebo zmiňuje píseň, když Yankeeové pochodují původem z New Orleans. Během tohoto mistrovství ale Američany sjednocovala country klasika od Johna Denvera. Šla z toho až husí kůže, když tuhle píseň, kterou u nás známe jako Veď mě dál, cesto má, zpívali na stadionech desítky tisíc Američanů při zápasech svého týmu. Pro zemi, kde v posledních letech nabrali nenávistné projevy na obrátkách, to byly momenty, kdy se Američané v červených trumpovských čepicích i prezidentovi odpůrci na chvíli naladili na stejnou notu. Píseň o sounáležitosti s horami domovské západní Virginie zná v Americe snad každý, ať je to dítě nebo dospělý.
5: Everybody knows that song, Country Roads. Everybody loves that song.
6: Každý tady má tuhle písničku rád. Pamatuju si, jak jsme se skautským oddílem jeli 11 hodin autobusem z Connecticutu tábozit do západní Virginie. A jak jsme dorazili k hranicím západní Virginie, všichni tu píseň začali spontánně zpívat. Vydrželo nám to půl hodiny.
2: Vzpomíná teď už šedovlasý scout Randy a připomíná, že při americkém fotbale tu s oblibou zpívají Sweet Caroline, při basketbale spíš rap, jen hokej podle něj nemá žádnou typickou píseň, prý hledá kanadskou hymnu, směje se. Country Roads, kterou si teď Američané adoptovali při sokru, je podle Randyho klasika.
6: Vtipné je, že se tam původně mělo zpívat o státu Massachusetts, ale se západní Virginií se to líp rýmovalo. Zpíváme to při různých příležitostech, je to populární, ale docela mě překvapilo, že se to teď chytlo i při prvním americkém zápasu a během mistrovství světa se z toho stala fotbalová písnička.
2: DJové na stadionech ji pouštějí dál, ale teď už to bude bez Američanů na hřišti. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Zápisník Jana Kaliby.
7: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.

0: Co během prázdnin připravili na Hradě Kost? To se dozvíte už za okamžik v dalších zprávách Hany Hauptvoglové.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Senátoři dnes budou jednat například o návrhu, který by uzákonil možnost vystoupit na obecních zastupitelstvech 16-letým. Budou to probírat ve druhém čtení. Stejně tak projednají i to, aby pracující invalidní důchodci třetího stupně mohli pobírat nemocenskou až 380 kalendářních dnů. Liberecký kraj rozšířil okruh zájemců, kteří mohou požádat o příspěvek na přípravný kurz pro přijímací zkoušky na některou z lékařských fakult. Od nového školního roku to kromě studentů gymnázií budou i studenti zdravotnických škol, diplomované sestry nebo diplomovaní zdravotní laboranti. V Tachově na Českolipsku vybudovali nový skatepark. Areál pro freestyleové sporty je v areálu tamního sportovního hřiště. Jeho pořízení stalo 2,75 milionu korun a celou částku obec získala z dotací. Na Hradě Kost jsou připravené speciální prohlídky pro děti ve věku od 3 do 9 let. Nabízí poznávání středověku hravou formou každý den od úterý do neděle vždy 4x. Trvat budou do konce letních prázdnin. Český cyklista Matyáš Vacek je průběžně třetí na Tour de France. Čtvrtou etapu ovládl v úniku 10členné skupiny Dan Pedersen. Do čela slavného závodu se dostal Nordtrain. A dnes čekáme slunečnou. Odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte na silnici 1/9 mezi obcemi Deštná a Bukovec. V úseku u Pustého zámku silničáři upravují stromy a keře a projíždí se tam jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: O 8:30 za námi tedy další zprávy Hany Hauptvoglové a to během středečního dobrého rána s datem 8. července. Přejeme příjemný poslech, pokud se postupně probouzíte do poloviny pracovního týdne, tak také dobré ráno a už za okamžik nás čeká i cesta do Jablonce, konkrétně tedy k Jablonecké přehradě. Ta se v létě stává centrem města, jenže to znamená, že se nevyhla ani krimi příběhu Miroslava Holubce. Z jakého důvodu, to se už za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte. Dobré ráno.

S Karlem Zichem jsme si udělali trochu chutí, a to 8 minut po půl deváté v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec. A bývá už tradicí, že spolu s prvními letními dny se část obyvatel

0: Hradu. A to zejména teď, v létě. Jablonečané jsou na ní dostatečně hrdí a není jim lhostejné, co se kolem ní děje, anebo přímo v ní. Nedávno volal na městskou policii jakýsi starostlivý občan, který si všiml, že je hladina přehrady v zátoce v ulici Zahrází nezvykle zbarvená a pojal podezření, že by do vody mohla proniknout nějaká chemikálie. Policisté tam nejdřív namířili kameru a pro jistotu na místo vyslali i hlídku. Situaci konzultovali i s jabloneckými hasiči a nakonec vyšlo najevo, že jde o staré dobré synice. Něco jiného ovšem byla situace jen o den později. Pozorný občan si všiml ohně rozdělaného na skále poblíž hráze mezi druhou a třetí přehradou. Strážníci bleskově dorazili na místo a přistihli tam muže, který si podle svých slov jen upekl nějaké maso. Což by nebylo tak zlé, dá se to i pochopit. Pokud by si ovšem oheň nerozdělal v chráněné krajinné oblasti a navíc jen necelých 8 metrů od okraje lesa. K tomu jen podotknu, že podle zákona by se oheň neměl rozdělávat blíž než 50 metrů od prvních stromů. A pokud si dobře vzpomínám, minulý týden u nás vládla největší vedra v naší historii. Ne, že by kolem nebylo dost vody k hašení, ale obávám se, že než by muž splašil nějaký rendlík na nošení vody z přehrady, les by lehl popelem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pokud vám už během července chybělo sluníčko, toho dnes bude na rozdávání. Postupně očekáváme polojasnou až jasnou oblohu. Teploty dnes mezi 20 až 23 stupni, na horách se nejvyšší teploty budou pohybovat mezi 14 až 17 stupni. Skvělá zpráva, biometeorologická předpověď teď už opět na jedničce, tedy na mírném stupni zátěže, a hlášený dnes máme také mírný severozápadní vítr, ten bude večer slábnout. Takové počasí nás tedy ve středu 8. července čeká v Libereckém kraji.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Petr Spálený a s ním také píseň Kolej Albertovi za tónu. Právě této písně pokračujeme v našem ranním vysílání a společně se budeme moci 11 minut před 9. hodinou podívat také na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, to nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Začátkem července jsme zahájili opravu dvoukilometrového úseku silnice 1/35 v Liberci, a to konkrétně mezi ulicemi České mládeže a Hodkovická. Hlavním důvodem rekonstrukce je oprava kanalizace ve středním dělícím pásu a zlepšení odvodnění vozovky, které sníží riziko aquapliningu a zvýší bezpečnost provozu. Oprava je plánovaná na 5 měsíců. V první etapě, která potrvá 11 týdnů, zůstanou zachované všechny nájezdy i sjezdy a doprava bude vedená v režimu 2+1. V dalších etapách se bude jezdit v uspořádání 1+1. Celkové náklady jsou přes 100 milionů korun.
0: A s touto informací je to zároveň ta poslední věc, tedy ode mě pro vás během dnešního dobrého rána. Skutečně datum 8. července v kalendáři a i dnešní dobré ráno jsme úspěšně zvládli. Tak tedy přesně v polovině pracovního týdne hlavně popřejeme spoustu sil, pokud se třeba chystáte nějakou dovolenou, vyhlížíte ji, a zatím je to tedy daleko, tak hlavně i dnešek zvládnout. Po 9. hodině už je to dopoledne pod ještědem a pro dnešek taky kolega Honza Holub, který se na vás těší, a společně s ním hned po 9. proberete také rekonstrukce v Turnově. Co konkrétně, to se dozvíte právě v dopolední pod ještědem. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberce tak pro tuto chvíli loučí Martin Kolín. Pěkný den.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Sněmovnou prošla novela zákona o veřejných rozpočtech. Poslanci odmítli změny, které navrhnul Senát. Na jednom z přechodů pro chodce v Liberci je nová světelná signalizace v zemi. K opravě nádražní ulice v Turnově se připojí i vodohospodáři a čekáme slunečno a teploty do 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké dopoledne přeje Hana Hauptvoglová. Poslanci dnes hodinu po půlnoci potvrdili původní novelu zákona o veřejných rozpočtech. Podle ní by vláda mohla v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%, aktuálně tedy až o 240 miliard korun. Senátoři chtěli do novely doplnit omezení pro takové zvyšování výdajů. Sněmovna to odmítla. Podle opozice si tak kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO připravil půdu na nekontrolovatelné navyšování výdajů. Kritizoval to například předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
2: Nejde jen o výdajové limity, čisté výdaje, korekční mechanismy nebo stanoviska Národní rozpočtové rady. Jde o mnohem zásadnější otázku. Zda v České republice budou rozpočtová pravidla skutečně platit.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO původní verzi obhajovala tím, že v případě krizí musí mít kabinet možnost reagovat okamžitě. Chodce na libereckém Šaldově náměstí nově upozorňuje světelná signalizace v zemi. Speciální led světla jsou v Palachově ulici na přechodu mezi Grand Hotelem Zlatý lev a obchodním centrem Plaza, kde o křížení s tramvajovou tratí. Světla jsou v dlažbě u vstupu na přechod, popisuje mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
3: Na každé straně 4 svítidla, která se rozblikají společně s červeným panáčkem na přechodu. Tato úprava výrazně zvyšuje bezpečnost chodců, hlavně těch, kteří jdou se sluchátky nebo sledují mobil.
1: Krajská správa silnic tento týden začne v Turnově měnit povrch ve frekventované nádražní ulici. K opravám se připojí i vodohospodářské sdružení Turnov. Vodovodní potrubí je tam přes 50 let staré a je z nevhodného materiálu. Vodohospodáři vymění 3 vodovodní přechody v nádražní a krátké ulici. Zítra kvůli tomu začne první odstávka dodávky vody. SPD podle svého předsedy Tomia Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu, oznámil to na sociální síti X. Podle něj jde o rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů sobě a nikdy se neprojednávalo na koaliční radě. Ministr Macinka zapojení do iniciativy oznámil před úterním odletem na summit NATO v Ankaře. Evropští spojenci a Kanada skrze ně můžou nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech amerických a následně je poskytovat Ukrajině. Účast v iniciativě je dobrovolná.
0: Počasí.
1: Dnes u nás čekáme polojasno až jasno s odpoledními teplotami od 20 do 23 stupňů Celsia. Fouká mírný severozápadní vítr, měl by k večeru slábnout a biozátěž je i dnes na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Kvůli nutným opravám je ve Smržovce uzavřená Údolní ulice. Objíždí se to po silnici 1/14 a toto omezení by mělo trvat do dnešní 14. hodiny 30. minuty. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jak jste slyšeli ve zprávách, maxima dnes zůstanou pod hranicí letního dne, ale změna se blíží, milí posluchači. Každým dnem se bude oteplovat a od víkendu nás čeká zase slunečné počasí a léto s třicítkami. Tak vidím na naší zprávařce Hance, jak se jí rozzářily oči, zamnula tady rukami. Tak možná jsme potěšili i vás, možná ne, určitě vám ale uděláme radost tématy, které jsme do dopoledne ještě připravili. Už za chvíli se vypravíme do Turnova, kde opravují vodní elektrárnu na jezeře. Proč? Kdy bude v provozu a k čemu bude vyrobená energie sloužit, řekneme už za pár minut. A narozeniny by dnes oslavil Felix Holzmann, tak si ho na vlnách Českého rozhlasu Liberec rádi připomeneme. A po tři čtvrtě se těšte i na zámecké léto. Přejeme hezký den a hezký poslech.
0: Dopoledne pod Ještědem s Janem Holubem.

0: Křídla iluzí určitě znáte, milí posluchači, a víte, kam písničku zařadit. Do kultovní komedie Jak básníci přicházejí o iluze. Tak si ji připomeňme.
1: Stop! Řekni jméno moje dedečka.
2: Lepo do temače se lačo galeo kranie lipso natrium upotrimato si fio parao melito katake klumenu kyčle posifo fato peristera elektrionop.
1: Správně! To je moje dedeček.
0: A od skvělé paměti Karla Rodena už míříme po vlnách Českého rozhlasu Liberec do Turnova. Na dvoře před zdejší vodní elektrárnou jsou už vyskládané první části nové technologie, které přijdou do jejího složitého mechanismu. Radnice chce elektrárnu po několika letech zprovoznit, a to už letos na podzim. Zásobovat bude sportovní areál v Maškově zahradě. Téměř 100 let stará elektrárna sloužila také místním obyvatelům. Díky ní mohlo město zavést první veřejné osvětlení. A teď poslouží až k třetinové úspoře nákladu na energie.
3: Netřeba se přiblížovat příliš blízko. To jsou rozvaděčové skříně z úplného počátku toho elektrárnictví někde z těch 30. 40. let. Jo.
4: Máme kontrolní den krátce po zahájení stavby.
3: Ano, už došlo k zahrazení toho vstupního kanálu, aby se vlastně dalo vyčistit a tady se bude prohlubovat ten celý kanál. Bude se tady měnit kompletně ta sestava česel. Tady vlastně už je vidět, jak ta technologie je rozebraná. Uvidíme, v jakém stavu budou ty turbíny, až je vytáhneme. Předpokládáme, že aspoň jednu bychom si tady chtěli nechat na dvoře jako takový artefakt.
4: Už několik měsíců jsou ve výrobě nové Kaplanovy turbíny.
3: Prostě to nejlepší, nejmodernější, co se dá. Budou na nich přímo napojené generátory, které vlastně jsou výhodné v tom, že mají minimální ztráty v těch převodech. Navíc každý ty převody, které vlastně tady byly v minulosti namontovány, tak emitují nějaký hluk. A tím, že my tady máme vedle dům, ve kterém žijí lidé a chceme do budoucna s toho jako taky vlastně dál rozvíjet pro bydlení nebo pro nějaký startovací byty nebo ubytovnu nebo něco takového, tak potřebujeme, aby ta technologie nerušila.
4: Elektřinu bude město posílat do nedalekého sportovního areálu Maškova zahrada.
3: My si vlastně napojíme ten celý areál sportovní, jak kluziště, tak i koupaliště, bazény, čerpadla a tak dál. Napojíme jako spotřební objekt pod tou malou vodní elektrárnou, to znamená veškerou elektřinu, kterou my tam z elektrárny pošleme, tak bude uproštěna od těch distribučních poplatků.
4: Radnice koupila areál schořelého mlýna spolu s vodní elektrárnou před 2 lety za 50 milionů korun. Dalších necelých 50 milionů bude stát celková rekonstrukce. Podle místostarosty Jana Lochmana se investice vyplatí.
3: Je zajímavý vlastně, že při celkové investici 100 milionů, tak ta návratnost je odhadovaná zhruba na 12, maximálně 15 let.
4: Zkušební provoz vodní elektrárny by měl začít koncem října. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Boty

0: Děkuju ti.
1: Lucie Bílá a její děkování v dopoledni pod Ještědem. A místo zpívání teď budeme na vlnách Českého rozhlasu Liberec vzpomínat a bavit se. Pruhované tričko, červený šátek kolem krku a silné kulaté brýle. A především humor postavený na klaunské tradici, který dodnes baví diváky. Tak takový byl Felix Holzmann, komik, který se narodil před 105 lety. Vytvořil desítky scének, v nichž mu často nahazovali slavní umělci, včetně Karla Gotta nebo Ivy Jančurové.
2: Co hrajete v sobotu?
3: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
2: A, ano, a po zejtří?
3: Po pozejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
4: Jak se jmenuje film, který v kině hrají, se snaží přes 5 minut dozvědět od pokladní v podání Ivy Jančurové v nezapomenutelné scénce Včera, dnes a zítra. S Lubomírem Lipským se Holzmannovi zase nepodařilo vyluštit křížovku.
2: Tak to je dost nejasný tohleto, že jo? A jestli se někdo prokopal nějakým divadlem?
5: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
4: Většinu scének ale Holzmann vytvořil s Františkem Budínem, účetním u drah, jinak kouzelníkem a konferenciérem. Holzmann scénky vymýšlel a do posledního slůvka piloval. Budín mu pak s anglickým klidem přihrával.
6: Řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
7: Addis a kdo?
6: Ptám se vás, kde leží Addis Abeba.
7: Jo, kde leží Addis Abeba.
4: Výstupy, které spolu vytvořili, patří do Zlatého fondu Československé televizní zábavy. Tím patrně nejznámějším je následující scénka z restaurace.
8: To pivo má ale divnou chuť.
7: Na hořky, jak pivo, no jo.
8: Dívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
7: Kalný, nebo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
4: K estrádním výstupům Holzmann tíhnul už od dětství, navazoval na klaunskou tradici, ale jeho projev byl civilnější. O poznání temnější byl jeho soukromý život. Jeho první žena v roce 1970 spáchala sebevraždu. 11 let po komikově smrti v roce 2013 se objevily spekulace, že ve 40. letech minulého století sloužil jako dělostřelec nacistického námořnictva. To loni potvrdili historici z Ústeckého muzea.
9: Já jsem se tady ptal, kdy se dozvěděla poprvé, že tatínek teda sloužil v německé armádě a řekla, že jí mohlo být tak 8.
4: Říká historik Martin Krsek a listuje Holzmannovou kartou.
9: Rozhodně nebyl vojákem snaživým. Dokonce se v jeho kartě objevuje poznámka, že je tedy nicht geeignet, tedy nevhodný k povýšení.
4: Protože se jeho rodiče přihlásili k německé národnosti, musel jako občan Třetí říše v 19 letech narukovat, potvrzuje Václav Houfek, ředitel Ústeckého muzea.
10: Tomu rozkazu se tenkrát prakticky nešlo vyhnout jinak než nějakou sebevraždou, protože pokud byste ho odmítli splnit, tak by vás čekal stejně trest smrti a rodina by mohla skončit v koncentračním táboře.
4: Válečné angažmá se Holzmannovi podařilo utajit nejen před rodinou, ale především před veřejností. Na sklonku života se k námořnímu prostředí svým způsobem vrátil, když svými komickými výstupy bavil německé pasažéry na zaoceánských lodích. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 8. července, svátek mají ženy a dívky, které nosí jméno arabského původu Nora. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. První české představení v Praze ve vlasteneckém divadle Bouda na Koňském trhu dnešním Václavském náměstí se hrálo před 240 lety v roce 1786. Hra se jmenovala Vděčnost a láska k vlasti. Byla přeložena z němčiny. 5 dní po bitvě u Hradce Králové před 160 lety v roce 1866, ve které pruská vojska porazila rakouskou armádu, zavlály černobílé pruské prapory i nad Prahou. Prusové tehdy obsadili hlavní město království. První rozhlasový přenos činohry se u nás uskutečnil přesně před 100 lety. V roce 1926 vysílal Radiožurnál z Národního divadla hru Jiříkovo vidění Josefa Kajetána Tyla. Jedno z největších a nejdůležitějších evropských letišť bylo otevřeno před 90 lety. V roce 1936 odbavilo

0: plán odstartoval naposledy před 15 lety. K poslední misi ke stanici ISS se vydal Atlantis. The space shuttle pulls into port for the last time. O 12 dní později po jeho přistání byl ukončen i celý vesmírný program Space Shuttle. Před 105 lety se v Teplicích narodil klasik českého humoru, komik Felix Holzmann.
1: Já jsem vám tady ztratil tady takový klíček malej, aluminiovej.
0: 75. narozeniny má dneska držitelka Oscara, americká herečka Angelica Houston. 65 by slavil člen skupiny Depeche Mode Andy Fletcher. A kulatou 60 má dneska moderátorka Lenka Hornová. Já přeju hezký den.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pavel Kudrna. Já dnes zámecké leto začnu takovou malou statistikou. Pražský hrad je absolutně největším hradním a zámeckým komplexem zemi. Kombinuje prvky hradu, zámku a paláců. Státní hrad a zámek Český Krumlov pak drží druhou pozici. Zahrnuje 40 budov a palácových stavení soustředěných kolem 5 nádvoří a zámeckou zahradu. No a státní hrad a zámek Jindřichův Hradec drží pozici třetího největšího zámeckého komplexu. Rozkládá se na ploše více než 3 hektarů a nabízí přes 300 místností. A právě tam se dnes podíváme s Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás honosné renesanční sídlo, zámek Jindřichův Hradec. Jeho posledními soukromými majiteli byli Černínové, patřící k prastarému českému panskému rodu. Více nám prozradí Filip Černý.
3: S kastelánem Janem Mikešem jsme stanuli ve středověkém hradu a přesto jsme na zámku v Jindřichově Hradci. Jak to tedy se zařazením té stavby je?
4: No je to tak, protože vlastně Jindřichův Hradec má jednu neskutečnou výhodu, že vy tady za půl den můžete projít 8 staletí. Je to dáno tím, že Jindřichův Hradec je jeden z vůbec největších zámků u nás. Vzniknul někdy už v půlce 10. století jako knížecí přemyslovské hradiště. Ten kamenný hrad začal vznikat někdy na začátku 13. století pro Jindřicha z rodu Vítkovců. A ten zámek je tak velký, že vlastně ten hrad, ve kterém nyní stojíme, mohl být, dá se říct, ponechán svému osudu, protože kolem něj začaly vyrůstat i další stavby, které jsou tím zámkem. A díky tomu my jsme vlastně v interiéru, který se stavebně nezměnil někdy od té druhé čtvrtiny 13. století.
3: Je tady nádherná, nejenom akustika, to možná bude slyšet, ale i výmalba. To jsou události z dějin nebo biblické události.
4: To je jedna ze zvláštností, o kterých se dodnes úplně přesně neví, proč, ale kolem nás je výjev několika desítek obrazů z legendy o svatém Jiří. Víme, že tu legendu v roce 1338 nechal namalovat Oldřich III. Z Hradce. Víme, že to souvisí s řádem německých rytířů, který v Hradci působil. Pod tou legendou jsou vymalovány i erby předních šlechtických rodů, kdy je zřejmé, že ti lidé z rodu třeba pánů z Landštejna nebo Buziců, Ronovců, takže sem přijížděli a že se v téhle místnosti scházeli. Jenom nevíme proč.
3: Teď jsme ale z původního hradu přešli do jednoho ze zámeckých křídel a tady ale už víme proč. Tady se bydlelo.
4: Tohle to je první z 5 dochovaných renesančních pokojů v Adamově stavení. To Adamovo stavení začalo vznikat někdy v půlce 16. století, ale úplně ho dostavil až Adam II. Z Hradce. Předtím jsem zmiňoval právě Jindřicha, který byl zakladatelem rodu Hradeckých a ten Adam byl naopak jeho předposledním členem toho rodu. A on měl doslova stavební mánii a skutečně vlastně přetvořil celý ten obrovský areál úplně v jednotný, aspoň vzhledově renesanční komplex. Což teda jednak znamenalo, že se skutečně zadlužil tak, že téměř zrujnoval celou svou rodinu. Ale druhá věc je, že všichni následující generace majitelů Jindřichova Hradce, včetně tedy současného Národního památkového ústavu, tak už se jenom snaží, aby se ten areál nerozpadl.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Jindřichův Hradec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Je to nádherný komplex. Pokud jste tam byli, tak mi asi dáte zapravdu i to divadlo. No a pak to otáčivé hlediště, tak to taky je taková veliká kuriozita. Stále se mluvilo o tom, bude se rušit, nebude se rušit. Tak je to památka. No, tak my budeme soutěžit, máme připravený zámecký balíček, vy už víte, co v něm všechno je. Jsou tam sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky, batoh. Tak to je denní výhra, pak v pátek losujeme prohlídku a tak dále. To vy už možná všechno znáte, já to i za chvilku upřesním. Tak pojďme na soutěž, chcete-li soutěžit, zavolejte 731 800 900. No a držím palce, abyste byli třetí, protože to je naše podmínka. Třetí, který se dovolá z vás, tak jde do vysílání.
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dofidlat, dotoulat, soutěžit se bude, ano, součástí zámeckého léta je tedy i soutěž, nezbytná soutěž a oblíbená, já to vidím podle monitoru, tady jak mi naskakují telefony. Třetím volajícím byl pan Zdeněk z Říkonína. Dobrý den, pane Zdeňku.
1: Dobrý den, vás zdravím.
0: Já vás taky zdravím, já se přiznám, já jsem v životě neslyšel Říkonín. Kde je Říkonín?
1: Říkonín to je 10 kilometrů od Tišnova.
0: 10 kilometrů od Tišnova, to už je jasné. Tak, pane Zdeňku, jste připraven na soutěž?
1: Jsem, děkuju.
0: Tak ta otázka, jak se jmenoval zakladatel rodu Hradeckých, který působil na zámku v Jindřichově Hradci? Za A. Adam, za B. František, za C. Jindřich.
1: Já bych řekl, že za C. Jindřich.
0: Jindřich. To říkáte správně, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, takže brýle, deka, termoska, letní ponožky, batoh. V pátek budete ve slosování, tam pravidelně celé prázdniny hrajeme o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby. No a na konci prázdnin budete rovněž ve slosování a tam můžete vyhrát zámecký pobyt, bude to pro tři výherce. Tak já vás zdravím, mějte se moc pěkně, zdravím do Říkonína, pane Zdeňku. Nemáte zač? I vám přeju hezký den. Jinak mě zaujal ten Adam, ani ne Jindřich. Stavební mánie, všechny málem zadlužil, všechno přetvořil. No a teď to Národní památkový ústav tak krásně všechno opatruje, je to tam moc pěkné. Já vám přeju pěkný den, ať se vám daří. Zítra se vydáme na zámek v Čechách pod Kosířem. Mohu vám slíbit také zajímavou návštěvu. No a pochopitelně i soutěž. Pavel Kudrna přeje pěknou středu.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Rozpočet školství by měl být příští rok vyšší než letos. V Hodkovicích nad Mohelkou opraví budovu historické radnice. Transfuzní stanice v Jelemnici od podzimu rozšíří provoz a postupně bude polojasno až jasno s teplotami do 23 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Hopfoglová přeje hezké dopoledne. Ministerstvu školství chybí v rozpočtu až 50 miliard korun. Upozornilo na to 25 organizací z oblasti školství, mezi nimi třeba Eduin nebo Učitel naživo. Víc peněz by podle nich měli dostat třeba učitelé nebo vysoké školy. Ministr Robert Plaga z ANO souhlasí, že školství potřebuje desítky miliard navíc. Má v plánu o tom jednat ještě v létě. Rekonstrukce historické budovy radnice v Hodkovicích nad Mohelkou potrvá 2,5 roku. Novorenesanční budova získá nově výtah, kompletní výměna čeká i všechny okna a přípojky vodovodů, kanalizace a plynovodu. Nutný zásah si vyžádá také dřevěný krov pod střechou napadený dřevokaznými houbami. Díky rekonstrukci se pro turisty zpřístupní radniční věž s původními hodinami. Za stavební práce zaplatí město 95 milionů korun, pokračuje starostka Hodkovic Markéta Kauerová ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: S tím, že bychom měli získat dotaci asi 50 milionů. Je to úplná rekonstrukce od střechy po sklep. Budeme to mít rozloženo do 3 stavebních sezon, abychom to zvládli za provozu úřadu, protože ten se bude postupně stěhovat, jak budou postupovat ty práce.
0: Odběrové místo pro dárce krve v Jelemnici na podzim rozšíří provoz. Středisko od loňska spravuje transfuzní stanice Krajské nemocnice Liberec, poté co původní provozovatel přesunul odběry krve do Vrchlabí. Podle primářky Renaty Procházkové musela liberecká nemocnice rozjet jelemnické odběrové místo od nuly. Přesto tam postupně dárců krve přibývá.
3: Jenom za letošní rok máme 45 prvodárců v Jelemnici, což jako je velice pěkný. Máme tam zatím 3 odběrový dny a plánujeme na podzim, že otevřeme další odběrový den, protože se nám podařilo získat personál, sestřičky, takže se tam stabilizuje tým.
0: Česká republika podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO přispěje na financování amerických zbraní pro Ukrajinu jednorázovou částkou. Andrej Babiš tak reagoval na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů Sobě, podle kterého se Česko zapojí do iniciativy, skrze kterou můžou evropští spojenci a Kanada nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech amerických a následně je poskytovat Ukrajině. Podle Andreje Babiše dál platí, že Česká republika zbraně pro Kyjev financuje. Sovat nebude.
1: Počasí.
0: Postupně u nás bude slunečno, čekáme polojasno až jasno. Odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je stále na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte na silnici 3. třídy mezi Dolní a Horní Policí u Žandova. Hasiči tam odstraňují strom, který spadl na vozovku. Projíždějte tam velmi opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Z Českého rozhlasu Liberec vám přejeme hezké dopoledne. Je chladnější a větrnější, než by si asi řada z nás přála, tak se v dopolední pod ještědem zahřejeme třeba jídlem, pitím nebo i návštěvou. Vypravíme se na Česko-Lipsko do klubu mladých dubáčků, který má zajímavý program nejen pro místní, ale i pro chataře a chalupáře. Za chvíli se dozvíme víc. V seriálu týdne se budeme věnovat pivním speciálům a zaměříme se na nealko pivo. A k němu se bude skvěle hodit Vomasta. To mi věřte, milí posluchači. Co to je, z čeho se připravuje a jak chutná, dozvíme se v receptech našich babiček. Tak určitě poslouchejte a užívejte středu v naší společnosti.
1: Dopoledne pod Ještědem s Janem Holubem.

Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: 11 minut po desáté míříme po vlnách Českého rozhlasu Liberec na Česko-Lipsko. Rodinné centrum Klub mladých dubáčků připravilo pro letošní prázdniny dva výletní typy. Pěší pirátskou stezku a cyklový šlap Bystré oko. A protože na výlety máme u nás v Českém rozhlase Liberec specialistu regionálního stopaře Jaroslava Hořeního, podrobnosti už nechávám na něj.
2: Dobré dopoledne z Klubu mladých dubáčků v Dubé, kde je vlastně start obou, jak pěší stezky, tak i cyklový šlapu. Jejich autorkou je Jarmila Rupertová, koordinátorka Klubu mladých dubáčků. Tak když se vydám na tu pěší stezku, na pirátskou stezku, co mě čeká?
3: Dobrý den, tak určitě vědomostní úkol, hravý úkol a nějaká hra nebo cokoliv, kde děti můžou trošku si pohrát.
2: Jaké dlouhá ta stezka je?
3: Je dlouhá zhruba 2,5 kilometru a vede městem Duba.
2: A je to nějak značené, nebo dostanu mapku, nebo jak se vůbec budu orientovat?
3: Tak trasa je určitě značená, jsou na ní barevné fáborky a pro ty, co mají strach, že by se mohli ztratit, je QR kód na každé mapce. Můžete ji vlastně načíst do aplikace mapy.cz a ta vás krásně dovede až do cíle. A samozřejmě máme mapku i na kartě, kterou si můžete vyzvednout buď to v infocentru na městě Duba, nebo v Klubu malý dubáčků, a nebo v autokempu Nedamov.
2: Už jsem koukal jedním okem na pirátskou stezku, kterou jsme probrali, ale taky na cyklový šlap, jedním okem na Bystré oko, a koukal jsem, že to má zhruba 20 kilometrů. Kam se teda podívám, když se vydám touto cestou?
3: Tak určitě se podíváte tady kolem Dubé do té naší krásné krajiny. Cyklostezka vede z Dubé směrem na Nedamov.
2: A tak dál.
3: Tak dál, přesně tak, a tak dál. Je dlouhá zhruba 20 kilometrů a taky máme QR kód, kde je celá mapa a jsou tam vyznačené i body, kde máte právě zastavit a hledat obrázky a určit správné místo.
2: Aha, tak my něco podobného pořádáme s historickými automobily. Tak tomu už rozumím, prostě máte obrázek, musíte najít na trase, kde to je, a zapsat to místo. No a já se ještě zeptám předsedkyně mateřského centra a zároveň starostky nezávislé za ODS Ireny Žalovičové, jak úspěšné jsou tyto stezky?
4: Tak jsou velmi populární především u návštěvníků, ale jsou samozřejmě určeny i pro místní. Ta stezka není žádnou novinkou. Náš klub je pořádá vlastně od roku 2020 a vznikly na základě vlastně opatření za covidu, a vlastně dobrou zprávou je, že se nám tato tradice zachovala a někteří návštěvníci na ně vyloženě čekají a i volají, kdy konečně začnou, a jsou teda každý rok o prázdninách.
2: Každý rok o prázdninách, každý rok trošku jiné, tak přijďte do Dubé vyzkoušet ty letošní.
1: Říká náš regionální stopař Jaroslav Hoření a jeho hosté. To byla tedy pozvánka do Dubé na pěší i cyklistický výlet. Díky a pozdravuji od nás v Dubé. Naslyšenou.
2: A já jdu na výlet.
1: A za chvíli přidáme na vlnách Českého rozhlasu Liberec osvěžení pro cyklisty i pro řidiče. V seriálu týdne budeme mluvit o pivech, která neobsahují alkohol.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. To rich world behind the scenes, green eyes, they tell it all, emotion.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Marek Ztracený zpíval Zastav mě a my se teď s hudbou také zastavíme, protože náš reportér Patrik Fischer se v seriálu Týdne věnuje pivním speciálům. V dnešním díle se zabývá pivy, která si mohou dát třeba i řidiči, cyklisté nebo kdokoliv, kdo nechce pít alkohol. Správně tušíte, milí posluchači, že řeč je o nealkoholických pivech. Ta už totiž zdaleka nejsou okrajovým produktem, jak by se mohlo někomu zdát.
1: Nealkoholická piva jsou v Česku čím dál oblíbenější. Podle Českého svazu pivovarů a skladoven už tvoří zhruba desetinu tuzemské pivní produkce. K rozvoji tohoto trendu pomáhají i mini pivovary, které nabízejí širokou škálu nealkoholických pivních stylů. O nealkoholickém pivu pivovaru Volt mluví Sládek Martin Palouš.
2: My děláme vodiče stupňovitostí, kterou lidi mají rádi, jak je to nějaká čtyřka, s tím, že tam používáme kvasnice od Lillemandu, Lola, jestli se nepletu, chmeleno Citra Cascade, takže krásná apička voňavá. Je hodně nachmelená, aby jsme vlastně schovali jakovou tu mladinovou chuť, která v těch nealkopivech bejvá. Je to proto, že je tam spoustu jakoby cukru, který ty kvasnice nedokážou zpracovat jednoduchých. Kdyby jsme dělali ležák, tak by to nebylo takový, prostě bylo by tam ta mladinovka, takže my jsme se rozhodli jít do té verze té API.
1: Ve Voltu zatím používají speciální kvasnice, které neprodukují alkohol. Podle Martina Palouše se ale poohlíží i po jiných technologiích.
2: Ještě lepší varianta pro nás by byla do budoucna, kdyby jsme sehnali technologii a dokázali bychom vlastně to vytvořit klasický pivo a vlastně ten alkohol z toho vyfiltrovat. To by bylo za nás asi nejlepší varianta. Pár pivovarů v Čechách už to dělá. Je potřeba tam taky myslet na to, že když se samozřejmě odfiltruje ten alkohol, tak to ztratí trošku té plnosti, té sladkosti, takže není to jenom o tom, že bych vzal naší baterku a dostal z ní ten alkohol a všichni by, to je baterka, to je super, muselo by se to na to upravit, ale de facto by šlo díky tomu jako dělat všechny pivní styly, který máme jako v alko verzi, tak bychom mohli dělat i v nealko, což mě jako do budoucna láká. Trošku to bude výzva si samozřejmě s tím pohrát, ale to je možná ta věc, co mě na tom řemesle jako baví.
1: Poptávka roste i po ochucených nealkoholických pivech. Na to podle obchodního a finančního ředitele Petra Hadla reagoval i pivovar Rohozec. Letos na trh uvedli višňové pivo.
3: No my vlastně přidáváme ten višňový extrakt až úplně na konci, když se to pivo stáčí, takže ho přidáváme do nealkopiva a stáčíme ho potom vlastně až buď do sudu nebo do plechovek.
1: Jak tedy to rohozecké pivo chutná?
3: Je to klasická višňová chuť. Vlastně není tak sladká, jako bývají belgická piva.
1: Pivovarníci do budoucna očekávají, že poptávka po pivech bez alkoholu bude ještě růst.
0: To byl už třetí díl našeho seriálu Týdne o pivních speciálech a dnes jsme se věnovali pivům bez alkoholu. A další díl seriálu přidáme zase zítra po 10:45 v našem dopolední pod Ještědem. A v něm vám teď pro pohodový čas s námi zahrajeme třeba Gary Halliwell, Jakuba Smolíka na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Uslyšíte i Hanu Zagorovou s Petrem Reskem.

Přesně 6 minut po půl jedenácté máme pro vás zajímavou pozvánku do Poniklé. V kinosále místní školy pořádají dnes další večer při svíčkách. Lukáš Janeček vás provede po Francii a Monetových zahradách, tak to bude určitě na co koukat a co slyšet. A ještě upozornění pro všechny: v Raspenově, v Luhové a Příčné ulici nepůjde zítra po většinu dne elektřina. Podrobnosti najdete na obecním webu. A za chvíli od Českého rozhlasu Liberec rady pro spotřebitele.

0: 10.39, takový je čas, kdy posloucháte Český rozhlas Liberec a Jana Chládková zpívala, že život je jízda. A to mi dáte, milí posluchači, za pravdu, že v uvozovkách jízda je to někdy i pro spotřebitele, když třeba řešíte potíže s rozbitým autem. Na prodlouženou záruku se s vámi podrobněji podívá Josef Černý.
1: Pan Michal má auto v prodloužené 5leté záruce. Nyní má auto vadu, kterou prodejce ani servis nejsou schopni odstranit pro nedostatek náhradního dílu. Pan Michal se domnívá, že má nárok na výměnu vozu nebo vrácení, prodejce to ale důrazně odmítá. Pane posluchači, tady záleží na tom, jak jsou formulovány podmínky prodloužené záruky. Podmínky záruky, která přesahuje 2 roky, si totiž prodejce může stanovit libovolně zcela podle svého. Je tedy potřeba si tyto podmínky důkladně přečíst a pokud tam bude omezení, že v době nad 2 roky není možná výměna výrobku ani jeho vrácení, potom opravdu nezbývá než čekat.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: by, jak žil bych rád.
1: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Velká pohodovka na vlnách Českého rozhlasu Liberec, aby vám s námi bylo ve středu dopoledne příjemně a věřím, že tomu tak bude i dál. V seriálu týdne totiž mluvíme o pivech, dnes to byla piva nealkoholická. No a k takovému dobrému pivu se hodí i něco dobrého na zub. V povídáních o kuchyních našich babiček pro nás mají Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření recept na vomastu z tvarohu a vajec a také několik historických zajímavostí.
1: Máme léto, čas prázdnin a tak si připomeňme, jak to vůbec se školními prázdninami bylo dřív a proč byly zavedeny. Už za Josefa II. Byly hlavní prázdniny přesunuty ze září a října na červenec a srpen. To ještě ale nebyla zavedena povinná školní docházka.
2: Tu nařídil školský zákon až v roce 1869 a byla osmiletá. S ní ale přišel pracovní trh o levnou dětskou pracovní sílu, což si uvědomovali hlavně rodiče, kteří potřebovali, aby jim děti pomáhali na statku nebo v dílně. A tak byla o 14 let později povinná školní docházka zkrácena na 6 let.
1: Zasadil se o to jinak pokrokový poslanec František Ladislav Rieger, majitel cukrovaru. Zřejmě potřeboval, aby mu někdo levně sklízel řepu. Proč ale byly s povinnou školní docházkou spojeny tak dlouhé letní prázdniny? Určitě to nebylo proto, aby si děti po namáhavém školním roce odpočinuli a užili letních radovánek. Hlavním důvodem pro zavedení dlouhých prázdnin byla možná pomoc dětí při práci na poli nebo v sadu. S ohledem na to byl termín prázdnin odlišně stanovován ve městech i na vesnici, kde si ho každá obecná škola určovala tak, jak bylo potřeba. Proměnlivý termín měly prázdniny i školy měšťanské. Pro jeho nastavení totiž nebylo důležité, jestli je čas vhodný pro zábavy a radovánky dětí, ale to, jestli je či není období vhodné pro senoseče, vinobraní nebo sklizeň obilí či ovoce. Teprve v období první republiky, konkrétně v roce 1925, se termín prázdnin pro všechny děti školou povinné i studenty vyšších škol sjednotil. Nicméně pro děti, které žily na vesnici, se tím moc nezměnilo. Práce na poli či v sadě měla v rodinách sedláků před letními radovánkami vždycky přednost. Teprve, když bylo hotovo, mohly se děti věnovat svým zábavám a hrám. Často se tak domů vraceli až po setmění a večeři odbyli chlebem s nějakou dobrou vomastou.
2: A recept na jednu letní vomastu, tedy pomazánku, dnes přidáme a bude to vomasta z tvarohu a vajec.
1: Budeme potřebovat půl kila domácího tvarohu, 4 až 6 vajec uvařených natvrdo, 2 kyselé okurky, velkou hrst posekané pažitky, 4 lžíce husté domácí smetany, sůl a mletý pepř. V misce utřeme tvaroh se smetanou, vmícháme na drobno pokrájené kyselé okurky, pažitku a na kostičky pokrájená vařená vejce. Podle chuti opepříme a dosolíme, mažeme na dobrý domácí chléb.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Přiblížila se nám 11. hodina, do 6 minut přidáme další zprávy a po nich u nás přivítáme hosta. Vezmu to ale tak trochu oklikou. Vzpomenete si, milí posluchači, podle znělky na tento oblíbený seriál, který ale většinou každý rok v televizi nevídáme?

Kdo poznal seriál o zvířatech a lidech s Ivanou Chýlkovou, tak tomu opravdu velké uznání. A právě o zvířatech a lidech si budeme povídat i s naším hostem. Proč se o prázdninách vypravit do Liberecké zoo? Jaké akce tady pořádají, co můžete vidět a jak je to s rozšířením zahrady? Tak nejen na to se už za chvíli zeptáme. Teď od nás Karel Gott a jeho velký hit Odnauč se říkat ne. Tak se mi zdá.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Rodičovská zřejmě vzroste, návrh schválila sněmovna. Zprovoznění malé vodní elektrárny v Turnově ušetří radnici necelou třetinu nákladů na energie. V Novém Boru se objevilo závažné onemocnění koček a čekáme slunečno, nadále větrno, teploty do 23 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Vogelová. Rodičovský příspěvek zřejmě od příštího roku vzroste na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by to měl být dvojnásobek. Vládní novelu schválila sněmovna. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má růst rodičovské snížit dopady inflace. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Město Turnov bude moct díky malé vodní elektrárně ušetřit téměř třetinu nákladů za energie. Radnice aktuálně pracuje na jejím zprovoznění. Nákup elektrárny a opravy vyjdou na zhruba 100 milionů korun. Za 12 let by podle nezávislého místostarosty Jana Lochmana z uskupení Proto mohla výroba a prodej energie z elektrárny vydělat až 8 milionů ročně z celkových 30. Pokračuje místostarosta Lochman.
2: 100 milionů, které byly jako na té vstupní investici, by se nám mělo vracet zhruba 12 let. Já si tam nechávám nějakou rezervu, takže si říkám těch 15 let maximálně. Že uvidíme, myslím si a pevně věřím tomu, že teda do konce roku bude ta elektrárna dokončena.
1: V Novém Boru se u koček potvrdil výskyt závažného onemocnění panleukopenie. Jedná se o virovou infekci přenášenou výhradně mezi kočkami. Podle informací města se nemoc objevila na sídlišti Rumburských hrdinů. Lidé by měli zkontrolovat, jestli jejich zvířata mají platné očkování a v případě zdravotních potíží by měli i hned navštívit veterináře.
3: Pozor by si měli dávat také ti, kteří přikrmují toulavé kočky. Virus se může udržet i ve sdílených miskách. Lidé by je měli důkladně čistit a dezinfikovat. Panleukopenie se projevuje prudkým zvracením, apatií a třeba i vysokou horečkou. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Ukrajinské drony během nočních útoků zasáhly 9 tankerů ruské stínové flotily. Za poslední 3 dny jich Ukrajina napadla celkem 19, uvedl to velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdi na telegramovém účtu. Ukrajina útočila během noci také na několik dalších ruských průmyslových objektů. Ruské úřady hlásí jednoho mrtvého a několik zraněných. Rusko v noci už potřetí v tomto týdnu udeřilo na ukrajinskou metropoli Kyjev. Při útoku zemřela žena a v několika zasažených skladech začalo hořet.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme polujasno až jasno s odpoledními teplotami od 20 do 23 stupňů Celsia. Fouká mírný severozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Biozátěž je stále na stupni číslo 1, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte na silnici 1/65 mezi Jabloncem nad Nisou a Rychnovem u Jablonce nad Nisou. U odbočky na Rádlo je na vozovce kus plastu. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Po zprávách v 11 hodin je čas na náš pravidelný rozhovor a začnu otázkami, jak hluboko se dokáže potopit tučňák, proč mají paviáni červené zadky nebo na čem si nejraději pochutnávají supy. Zajímavosti o vybraných druzích zvířat i o jejich chovu v liberecké zoo se dozvíte během komentovaných setkání, které se právě v liberecké zahradě konají po celé prázdniny. Tak nejen o nich, ale také o rozvoji zahrady nebo o opravě žirafince budeme za chvíli mluvit s naším hostem. Přejeme hezký poslech a dobré dopoledne.
0: Dopoledne pod Ještědem s Janem Holubem.

0: Hostem Českého rozhlasu Liberec je tisková mluvčí liberecké zoo Barbara Tesařová. Vítejte u nás.
1: Dobrý den, hezké dopoledne.
0: Budeme si povídat o akcích v zahradě, o zvířatech, o lidech, o plánech a rozvoji nebo i o rekonstrukci žirafince. Naše povídání jsme jednoduše nazvali Proč o prázdninách do zoo. Tak proč navštívit vaše zoo?
1: Těch důvodů je celá řada. Kromě toho, že tam máme více než 170 druhů zvířat z celého světa, tak jsme si pro návštěvníky připravili i speciální letní program, který mimo jiné zahrnuje oblíbené a již tradiční komentované setkání u vybraných druhů zvířat, kde se návštěvníci každou půl hodinu mohou sejít s některým z našich odborníků a popovídat si s ním a dozvědět se zajímavosti o vybraných zvířatech.
0: Tak to pojďme probrat o něco podrobněji po celé prázdniny, tedy jak jste zmínila, máte komentovaná setkání u zvířat. Jak vlastně probíhají, co tam můžeme vidět, co se dozvíme?
1: Ty setkání probíhají, jak jsem říkala, každou půl hodinu od 10 do 15 hodin, 7 dní v týdnu, takže opravdu od pondělí do neděle a vždycky u vybrané expozice stojí náš odborník, chovatel, lektor a povídá si s návštěvníky a vypráví jim právě zajímavosti o zvířatech, na které koukají. Často jsou tyto komentované setkání spojená i s krmením, takže v těch výbězích je opravdu živo.
0: Koho budete krmit?
1: Ty komentovaná setkání začínají u výběhu a voliér nestorů Kea, pak pokračujeme přes supy, šimpanzi, bílou tygřici, tučňáky, surikaty, opravdu napříč celou zahradou.
0: Je rozdíl mezi krmením surikat a supu?
1: Úplně není, protože možná vás to zaskočí, ale většina toho krmení probíhá bezkontaktně, že do přímého kontaktu s těmi zvířaty se nedostanou ani naši chovatelé, takže ať si posluchači úplně nepředstavují, že tam krmíme lachtany nebo surikaty z ruky a dáváme jim rybičky do pusy, tak to úplně není, ale často to spojíme s tím krmením, protože máme jistotu, že ta zvířata budou aktivní a že opravdu v ten daný čas budou vidět a nebudou odpočívat někde schovaná mimo zraky návštěvníků.
0: Tak to jsou tedy komentovaná setkání u zvířat, jak jste říkala, probíhají každý den, včetně víkendu, vždy od 10. do 15. hodiny.
1: Přesně tak.
0: A v programu máte i jógu pro pandu červenou. Já jsem původně si ten název té vaší akce tak trochu špatně přečetl a měl jsem tam před očima jóga s pandou červenou, tak jsem si říkal, co to asi bude znamenat, ale vy jste mi vysvětlila, že to je přeci jen něco jiného.
1: To by bylo samozřejmě velké lákadlo, kdyby zájemci a jogíni mohli cvičit s našima pandama. Tak to bohužel není, ale jedná se o jogu pro pandy červené pod vedením a v režii naší zooložky, která má chov pand, šelem a malých savců u nás v zahradě na starosti a zároveň je to certifikovaná lektorka jógy a veškerý výtěžek za tyto lekce putuje na ochranu pand ve volné přírodě a organizaci Red Panda Network v Nepálu.
0: V kolik hodin tato jogová cvičení probíhají, případně musím se nějak registrovat?
1: Z důvodu omezené kapacity je potřeba registrace předem a cvičení probíhají každý čtvrtek vždycky ráno a večer.
0: Máte někde podrobnosti o těchto akcích, o kterých jsme mluvili?
1: Samozřejmě, podrobnosti o všech plánovaných akcích najdete na našich webových stránkách.
0: Říká náš host, paní Barbara Tesařová, tisková mluvčí zoo Liberec. A za chvíli se zeptáme třeba na zdejší mláďata. Tak poslouchejte dál Český rozhlas Liberec.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec a židli pro hosta obsadila tisková mluvčí ZOO Liberec paní Barbara Tesařová. Kdybyste měla možnost, nehledě na podmínky, velikost, prostě všechno stranou, které zvíře byste si od vás na víkend vzala domů?
1: Já bych si nevzala žádná zvířata, protože naši zvířata nejsou domácí mazlíčci a žádné z nich není zvyklé na přímý a kontaktní chov a na mazlení a drbání. Takže myslím, že by to nedopadlo dobře, kdybychom si některé z našich zvířat vzali domů.
0: Kolik vlastně má liberecká ZOO zvířat?
1: Je to více než 170 druhů aktuálně a kolem tisícovky jedinců.
0: Vy jste zmínila těch 170 druhů, ještě nějak se to jako dělí nebo rozděluje?
1: Teď co, jako na poddruhy myslíte? No určitě třeba zebry máme dvě, máme dva poddruhy zebry stepní, zebru čepmenovou, zebru bezhřívou.
0: Máte toho opravdu hodně, jak tak slyším. Kolik vlastně lidí se o takové velké množství zvířat stará?
1: Ten počet zaměstnanců je různý v průběhu celého roku. Samozřejmě na léto nabíráme brigádníky do našich gastroprovozů nebo i na pokladnu, ale zoologický úsek čítá přibližně 40 zaměstnanců.
0: Dnes je obecně problém se zaměstnaností, firmy nedokážou sehnat zaměstnance. Jak je to u vás, třeba nějaký ošetřovatel nebo zoolog? Je to také v uvozovkách práce na vymření, že takového člověka nemůžete najít, nebo ten váš tým je stálý?
1: Teď klepu do dřeva, teď máme poměrně stabilní a stálý tým, ale ta situace se opravdu proměnila. Když si bylo prestižní v zoologické zahradě pracovat a když jsme vypsali výběrové místo na volnou pozici, tak se tam opravdu stála fronta na post ošetřovatele a dneska ten zájem opravdu už není takový.
0: Jaké zvíře je u vás nejvzácnější?
1: Těch vzácných zvířat máme celou řadu. Pokud bychom tu vzácnost posuzovali dle jeho ohrožení ve volné přírodě, tak můžeme zmínit například levharty čínské, gibony bělolíce nebo různé listovnice, žabky tropické. Pokud bychom tu vzácnost posuzovali podle možnosti ho spatřit v jiných zoologických zahradách, tak to může být třeba pavián pláštíkový nebo mangabej žlutobřichý, které chováme jako jediná zoologická zahrada v Česku.
0: A všechna tato zvířata, která jste zmínila, včetně těch žabiček, tak ty můžeme normálně vidět?
1: Ano, ano, všechny jsou běžně k vidění pro návštěvníky.
0: A které to zvíře, ještě zůstaňme u toho, mají návštěvníci u vás nejraději? Co byste řekla, které to je?
1: Já si myslím, že stabilně mezi ty nejoblíbenější zvířata patří panda červená, samozřejmě bílý tygr, surikaty a pak taková ta velká chlupatá zvířata.
0: Co mláďata, kolik se vám jich letos narodilo? Je mezi nimi i nějaká rarita?
1: Rarita asi úplně ne, ale stejně jako ve volné přírodě, taky u nás v zahradě se nejvíce mláďat rodí na jaře nebo začátkem léta, což je právě toto období, takže i nyní mohou návštěvníci spatřit mláďata v celé řadě výběhů. Máme tam čerstvé mládě u zeber čepenových, máme tam paviána pláštíkového, máme tam takiny čínské. A mláďata taky uvidíte v řadě výběhů horských kopytníků, jako u kozorožců dagestánských, nahurů modrých nebo urialů bucharských.
0: Dokázala byste říct, kolik toho případně ta vaše zvířata snědí, nebo případně co? Ovoce, zelenina, seno, maso, co to všechno u vás v uvozovkách projde tou kuchyní pro zvířata?
1: Všechno, opravdu všechno, protože chováme od bíložravců až po opravdu ty masožravé šelmy, tak opravdu ten jídelníček a to menu je opravdu pestré a obsahuje, jak už jste říkal, od masa přes různé ořechy, tropické ovoce, až třeba po obyčejný okus z větví.
0: Ten váš jídelníček si nějakým způsobem třeba na léto, na prázdniny upravuje, protože jsou vyšší teploty?
1: Samozřejmě my máme své výživáře, který připravují krmné dávky speciálně nejenom pro druh, ale i pro toho jedince s ohledem na jeho třeba fyzické zdraví nebo i věk. A třeba je zajímavostí, že u sobů karelských se ta krmná dávka opravdu mění v průběhu celého roku a upravuje. A třeba na zimu, stejně jako ve volné přírodě, musíme tu krmnou dávku obohacovat o speciální lišejníky, které si opravdu necháváme přivážet až ze severu.
0: Zaujal mě ten váš výživář, to v uvozovkách znamená něco jako někdo jako v posilovně, když nám míchá protein, aby nám bylo dobře, aby jsme správně rostli a dobře žili.
1: Přesně tak, a abyste byli zdraví a opravdu jako získávali všechny potřebné látky, které vaše tělo potřebuje.
0: Říká Barbara Tesařová z liberecké ZOO a za chvíli budeme pokračovat v našem rozhovoru a zeptáme se třeba na plány a rozvoj liberecké zahrady.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nakousli jsme to už před písničkou Plán a rozvoj liberecké zoologické zahrady. Letos je zoo, pokud správně počítám, už 122 let. Doufám, že se neurazíte, když řeknu, že je to taková fajn babička, je to vlastně nejstarší zoologická zahrada na českém území. Tak jednoduchá otázka, ale předpokládám, že odpověď bude hodně košatá. Jak to vypadá s rozšířením zahrady?
1: Stále na něm intenzivně pracujeme. S vítězným týmem architektů připravujeme studie, už tam začaly vlastně první přípravné práce na budoucí oplocení, takže už když půjde veřejnost kolem, tak si může všimnout, že se v tom novém území už pohybují pracovníci anebo třeba i stroje a začíná selektivní kácení pro budoucí stavbu oplocení. A stále s architekty pracujeme na tvoření studií a projektových dokumentací.
0: Co má vlastně to rozšíření zahrady přinést, nebo co od něho očekáváte?
1: Naše zahrada je poměrně malá a už v minulosti jsme se ocitli na křižovatce a museli jsme se vzdát řady významných druhů, které byly třeba i návštěvnicky atraktivní. A protože se ty podmínky chovu zpřísňují i nadále, tak je jasné, že už teď víme, že v budoucnosti bychom některé druhy už nemohli chovat, protože by ty podmínky chovu nesplňovaly. Proto jsme se rozhodli tu zahradu rozšířit, abychom i dál návštěvníkům mohli ukazovat ty charismatické velké druhy, jako jsou třeba tygři, medvědi, vlci.
0: Takže právě to jsou ta zvířata, která v uvozovkách zabírají nejvíce místa, nebo jsou na ta místa náročná?
1: Přesně tak. A zároveň v tom novém údolí ohrožené divočiny, jak tomu rozvojovému místu říkáme, tak tam najdou domov především chladnomilné druhy zvířat, pro které nebude nutné stavět nákladné vytápěné pavilony.
0: Právě to údolí divočiny, které jste zmínila, tak to bude jedna z těch nových expozic?
1: Ne, to bude celý areál a těch expozic tam bude celá řada, ale protože se opravdu jedná o obrovský projekt, tak je nutné říci, že ta celá nová zoologická zahrada nevznikne celá najednou, ale bude opravdu vznikat postupně. Jako první vznikne právě expozice tygrů usurijských, vznikne tam dětský palouk, bude renomován amfiteátr, lesní divadlo, který bude sloužit pro letové ukázky dravých ptáků v budoucnosti a přibudou tam třeba zpočátku i nějaké voliérky pro dravé ptáky nebo pro obory pro kopytníky. Ale opravdu bude to jako běh na dlouhou trať a celý ten areál bude vznikat postupně.
0: Vy jste vyjmenovala opravdu velké množství toho, co vás čeká. Řekla jste, že to je běh na dlouhou trať. Dá se přeci jen ale říct, dokdy by bylo hotovo, nebo jak to vypadá s časovým plánem, s nějakým rozvrhem, kdy bude tohle všechno, co jste zmínila, hotové?
1: To se strašně těžko odhaduje. Nelze v tuhle chvíli říct, kdy bude hotovo, protože to samozřejmě bude záviset i na finančních možnostech, jak našich, tak i našeho zřizovatele. Ale co asi můžeme prozradit, je, kdy se přibližně začne. A pokud vše půjde podle plánu, tak doufáme, že třeba v roce 2028, že už za 2 roky bychom opravdu mohli začít se samotnou výstavbou prvních expozic.
0: Tak my vám rozhodně držíme palce. Hostem Českého rozhlasu Liberec je Barbara Tesařová, tisková mluvčí zoo Liberec. A když jsme se teď bavili o plánech a rozvoj zahrady, zeptáme se za chvíli ještě na rekonstrukci zdejšího žirafince. Tak si na to, milí posluchači, počkejte.

0: Na svém rádiu máte naladěný Český rozhlas Liberec a naším hostem předpolednem je tisková mluvčí ZOO Liberec, paní Barbara Tesařová. Mluvili jsme o rozšíření zahrady, teď se dostaneme na další témata. Pavilon Žiraf u vás stojí už 40 let, některé jeho části jsou v havarijním stavu, tak jak probíhá jeho rekonstrukce?
1: Ta rekonstrukce už se přesunula do nové fáze. Už nebouráme, ale už stavíme, takže ty návštěvníci opravdu už můžou vidět, jak ten pavilon vzniká před očima. A pokud vše půjde podle plánu, tak bychom měli mít hotovo koncem tohoto roku a poté už již pavilon přivítá nové zvířecí obyvatele. A už to nebude jenom čistě pavilon žiraf, ale bude to africký pavilon a nebude sloužit jenom žirafám a zebrám, ale uvnitř návštěvnické části vzniknou nové expozice, které budou věnované fauně východní Afriky, takže se návštěvníci mohou těšit například na obří akvárium s cichlidami anebo třeba rypoše.
0: Když to uvidíme?
1: Doufejme, že koncem tohoto roku, nejpozději začátkem příštího.
0: Říkala jste o bouracích pracích. Co vlastně všechno je v takovém pavilonu ještě potřeba udělat?
1: V tuto chvíli už začíná být hotová opravdu ta hrubá stavba a pracuje se na vnitřkách, co je opravdu bonusem a co ocení naši chovatelé je, že v tom pavilonu byl nově vybudovaný takzvaný venkovní krytej dvorek s vytápěnou podlahou, takže ta zvířata, především žirafy, budou moct chodit ven na čerstvý vzduch opravdu 365 dní v roce, bez toho aniž by hrozila nějaká kolize s ledovým povrchem, protože žirafám třeba nevadí ani tak nízké teploty a mráz, ale opravdu jako ledovka, která pro ně může být fatální, pokud by na ní uklouzli. Takže tady ta rekonstrukce přinese i tady ten komfort v podobě čerstvého vzduchu opravdu každý den.
0: Tak to je parádní. A ještě na závěr jeden příběh slonice Bali. Ta se po sezóně od vás odstěhuje do Velké Británie. Tak proč právě Bala z té vaší ZOO odchází?
1: Těch důvodů je celá řada, ale tím hlavním důvodem je především ten, že slon jakožto sociální a stádové zvíře by neměl žít sám. A přestože naše slonice Bala je velmi specifická, má velmi problematickou povahu a již v minulosti bylo komplikované jí začlenit do velkého stáda, protože vždy zůstala vyloučena na okraji té sloní společnosti a ty její problémy se tím ještě prohlubovaly, tak přece jenom i ona si zaslouží šanci žít po boku třeba nějaké jiné sloní samičky a právě taková starší sloní dáma na ní čeká v tom novém zařízení Skandavale ve Velké Británii.
0: Jak bude ta její cesta probíhat?
1: Samozřejmě je potřeba toho slona, slon je velmi citlivé zvíře a je potřeba toho jedince na tu cestu připravit, takže ty přípravy probíhají již nyní u nás. Naši chovatelé s ní trpělivě cvičí, zrovna dneska byl do jejího výběhu přistavěn takový obří dopravní kontejner, aby se Bala postupně zvykala na ten prostor a až opravdu nastane ten den D a Bala odcestuje, tak aby s tím prostorem byla seznámená, cítila se z něj bezpečně a vlastně ten transport proběhl co nejvíc nejklidněji a bez zbytečného stresu.
0: Jaký je plán na ten den D, kdyby měl nastat?
1: Ještě nemáme přesný konkrétní datum, ale mělo by to být koncem letních prázdnin.
0: Můžete nám ještě říct, jaký je vlastně její příběh, jak se k vám vůbec dostala?
1: Se narodila ve volné přírodě a dětství strávila v cirkusech, odkud potom byla převezena do renomovaných zoologických zahrad v Německu, působila v Hamburku, působila v Minstru, ale jak jsem říkala, vždy bylo velmi složité jí začlenit do sloního stáda a zůstávala vyčleněná na okraji společnosti, až proto se odborníci v roce 2013 rozhodli jí přivést k nám do ZOO Liberec, kde jsme tehdy měli naší klidnou starší slonici Rání a opravdu to skvěle zafungovalo. Obě sloní samice si sedly a vlastně žili spolu takto po boku v Liberci, tuším, že 11 let, ale před pár lety Rání uhynula. Byl to druhý nejstarší slon v Čechách a Bala u nás zůstala sama a vlastně od té doby naši zoologové, nejenom naši zoologové, ale taky vlastně evropský odborníci pro chov slonů, koordinátor chovu slonů, hledáme pro tu Balu nejlepší možné řešení pro její další budoucnost.
0: Tak doufejme, že se jí v novém domovišti bude líbit a zopakujte nám ještě na závěr to nej z těch vašich prázdninových akcí, připomeňme to.
1: Komentovaná setkání se zvířaty, yoga pro pandy červené a teď, když byla řeč o Bale, tak taky plánujeme speciální komentovanou exkurzi do zázemí pavilonu slonů, aby návštěvníci měli možnost se s Balou rozloučit ještě předtím, než odjede.
0: Tak těmito slovy vás, milí posluchači, zve do Liberecké zoo její tisková mluvčí paní Barbara Tesařová. Děkuji za hezké a také za poučné povídání a na viděnou se mnou, případně i s posluchači ve vaší zahradě. Ať se vám daří, naslyšenou.
1: Moc krát děkujeme za pozvání, naslyšenou.
0: Zítra si budeme povídat o potápění. Naším hostem bude profesionální potápěč Jaroslav Kočárek. Jaké je desatero bezpečného potápění v tuzemských a mořských vodách a co je to potápění na nejeden nádech? Tak to všechno probereme už zítra. We'll be right back.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je přesně 3:15 a pokud vám utekl rozhovor s naším hostem o Liberecké zoo, vůbec to nevadí, poslechnout si ho můžete zpětně na našem audioarchivu na webu liberec.rozhlas.cz. Teď už ale dostane prostor v Českém rozhlase Liberec Jirka Vykoupilová a její babské rady a naučí vás, milí posluchači, jak připravit šlehačku, která krásně drží tvar a obejde se bez zbytečných stužovačů. Tak pokud máte třeba ještě jahody, je to ideální tip na další dny, protože se vrací léto.
1: Babské rady.
2: Konzistence šlehačky se různí podle toho, jaký má obsah tuku. Čím ho má více, tím je přirozeně hutnější, pevnější a žádné zpevňovače nepotřebuje. Pokud tedy pracujete se smetanou, která má 33-40% tuku, stačí ji vyšlehat a udrží si svůj tvar sama. V případě smetany s poměrem tuku 30-31% se ale bez stužovače neobejdete. Klasický stužovač funguje na bázi modifikovaných škrobů. Vy ale místo něj můžete využít želatinu, ať už tu v prášku, plácích nebo instantní. Podle postupu na obale želatinu zpracujeme a přidáme v poměru půl lžičky na 250 ml smetany a vše vyšleháme. Výsledná šlehačka vypadá

0: Krásne má hladkou strukturu a drží tvar. Pokud chcete, aby měla zajímavější chuť, můžete do ní vmíchat nadrobno nakrájené ovoce, například jahody, borůvky nebo maliny. Barevného efektu třeba na narozeninové dekorace docílíte přidáním jednoho balíčku jahodového nebo čokoládového pudinku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Poetika nám nedovolí spát, protože u ní je před půlnocí, u nás teprve před polednem, a tak pro vás v závěru dopoledne pod Ještědem máme ještě trochu zábavy. Herečka Stella Zázvorková v jednom rozhlasovém pořadu popisovala, jak se zkušená dáma cítí v situaci, kdy čeká na příchod výrazně mladších kolegů, se kterými se má vydat na natáčení a oni ne a ne dorazit.
1: Já jsem se jednou strašně rozrušila, protože jsem si vzpomněla na Bohuška Záhorského, který říkal, tak a já budu čekat pouze, to jsem do toho patřila, já taky tenkrát, že ano. Já budu čekat pouze 5 minut a když nepřijede to auto s těma mladejma lotrama, tak já se odeberu nahoru, zamknu se a točit nebudu. Ať si to s nima ta produkce vyřídí. A já jsem si řekla, já to udělám jako on. Jako on. A už jsem si říkala, protože bylo chladno, já byla po chřipce, mlha byla před domem a auto nikde a já věděla, že oni zase zaspali, protože tam byli všichni tyhle ty mladí kluci, že jo. To by... No a najednou, jak jsem se otočila, že odejdu, tak z té mlhy vyjelo to auto, ten řidič se koukal, jestli někde nelítají vlaštovky, ten se na mě vůbec nepodíval, protože věděl, že mám vztek a vystoupil Ondřej Vedchý. Ty očička měl takový čárečky, nosejček takhle v té mlze měl a přišel ke mně a si říkám, ale teď tě spucuju, teď uvidíš, jo. Už jsem byla připravena, on dostoupil až ke mně, položil mi takhle ruku na ramena a povídal, prochladla jste, vyčte, jo. Bylo po autoritě.
0: Byla hezká vzpomínka Stely Zázvorkové na nečekání na kolegy. A zábava udělala pomyslnou tečku za naším dopolednem pod Ještědem. Za chvíli zprávy a po nich už Filip Majsl s písničkami na přání, aby vám zpříjemnil středu 8. července. Jan Holub se loučí, přeji hezké odpoledne a naslyšenou.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Podpora na bydlení se v superdávce nově stanoví podle okresů. K opravě nádražní ulice v Turnově se připojí vodohospodáři. V Liberci začala stavba městské náplavky Lužické Nisy. Dnes nás čeká polojasno až jasno. Teploty vystoupí ke 20 až 23 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké poledne. Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října vypočítávat zřejmě podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti obce. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo do 7 let. Změny v dávce dnes schválila sněmovna v novele o zvýšení rodičovského příspěvku. Teď ji posoudí Senát. Superdávka nahrazuje dosavadní příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Krajská správa silnic tento týden začne v Turnově měnit povrch ve frekventované nádražní ulici. K opravám se připojí i vodohospodářské sdružení Turnov. Vodovodní potrubí v místě je přes 50 let staré a navíc z nevhodného materiálu. Ve čtvrtek proto začne první odstávka dodávek vody.
2: Nádražní ulice v Turnově patří mezi nejvytíženější ve městě. Výměny asfaltu využili vodohospodáři. Vymění 3 vodovodní přechody v nádražní a krátké ulici. Ode dneška do 13. července bude z nádražní ulice úplně uzavřený sjezd do centra města. Práce by měly být hotové koncem tohoto měsíce. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: V Liberci začala stavba další části náplavky Lužické Nisy. Radnice nechá opravit prostor v dolním centru města poblíž sídla správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Naváže tím na loni dokončenou náplavku před krajským úřadem. Stavbou zanikne současné městské parkoviště v ulici U Nisy a z tamního parku povede nová lávka. Říká primátorova náměstkyně Šárka Prachařová za hnutí ANO.
3: Která vlastně ty jednotlivé náplavky nám propojí. Celý ten park bude rozšířen, bude tam nová výsadba zeleně, okrasných květin.
1: Nová náplavka má být hotová příští rok a město za ni zaplatí 64 milionů korun. Státní zástupce podal obžalobu na bývalého příslušníka komunistické státní bezpečnosti. Ten měl v 70. a 80. letech pronásledovat herce Tomáše Tepfra. Řekl to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle něj státní zástupce navrhl soudu schválení dohod o vině a trestu u dalších dvou bývalých příslušníků. Případem se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 1.
0: Počasí.
1: Dnes nás čeká v Libereckém kraji slunečno a větrno, polojasno. Večer bude oblačnosti přibývat, teploty se dnes pohybují mezi 20 až 23 stupni, na horách pak mezi 14 až 17. Vítr vane mírný od severozápadu, večer zeslábne. Rozptylové podmínky by měly být velmi dobré, biometeorologická předpověď pro dnešní den je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: České Lípě na Holém vrchu je kvůli opravě povrchu uzavřená část ulice Boženy Němcové, a to od zahrádkářské kolonie k čistírně odpadních vod. Objíždí se přes ulice Děčínská a Navkova nebo po místních komunikacích. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné středeční poledne, tak si představte, že vědci zjistili, že každý den, a to bez přihánění, každý den má někdo narozeniny. Já jsem to tak zhruba propočítal a na celém světě má dnes narozeniny přibližně 22 milionů lidí. Takže jestli je někdo z nich mezi vašimi blízkými, teď máte příležitost mu popřát a ještě k tomu jako bonus poslat nějakou pěknou písničku. A nebo si můžete nechat zahrát jen tak pro radost. Je to na vás. Začínají písničky na přání a hezký poslech vám přeje Filip Majsl.

Jiří Korn zpívá Jako déšť a nám mezi tím řečeno slovy jiné jeho písničky Svítí slunce nad hlavou a do toho nám v Českém rozhlase Liberec začínají písničky na přání. Telefonní číslo do studia pište si 22 155 37 22, e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz a nebo textové zprávy nám můžete psát ty na číslo 90 011 04, ale musí být ve tvaru Zahrajte Liberec, Mezera a potom nás sleduje váš text. Ideálně toto vše bez diakritiky. Já se na všechna vaše přání moc těším.

karton na dvorek a taký porcelán. Som modrý, mám cibulka, mám.

0: prachy. Si.
1: Svatá pravda, štěstí je krásná věc. Richard Miller nás uvedl do písniček na přání. Teď máme 13 minut po 12. hodině a pojďme bez velkých okolků na první přání, a to telefonické. Dobré odpoledne.
2: Dobrý odpoledne, pane Filipe. Takže písnička od Jarny Kirchner Modrá bude pro mě, pro vás, pro všechny, co pracují, ať nám to uteče. Pak by to bylo pro Haničku Básničku do Bíliny, paní Evu do Turnova, Boženku z Liberce, Vlastimila, Lučka z Rochlic, Jindřišku na Bromovskou a všem přeju hezký den. A úplně všem, co si dáváme hrát, Dráčky do České Lípy, prostě úplně všem. A přeju krásný den i vám.
1: Vám samozřejmě také krásný den. Mějte se báječně, paní Šárko, a zase někdy příště. Naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.

Jana Kirchner a modrá návštěva od našich východních sousedů. 3 minuty po čtvrt na jednu jdeme na další přání a tentokrát se podíváme do e-mailu. Napsal nám pan Pavel, že by chtěl, a teď tedy cituji přesně ten e-mail, zahrát písničku od Karla Gotta Mám zlatý důl. Nemám, ale chtěl bych.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Skupina Evan v Českém rozhlase Liberec. Jožoráš, posilněný cesnakom a pivom sa pretláča so životom. No tak tady by kohokoliv jiného mohl porazit svým vlastním dechem. No ale slovenskou kapelu Elán necháme zase pěkně v archivu a budeme pokračovat dál. Tentokrát nám do písniček na přání napsala paní Lenka z Jablonce a poprosila o písničku od skupiny Queen Somebody to Love. Do večera je spousta času a práce moc, tak ať to rychle utíká, píše ve svém e-mailu. Tak paní Lenko, čest vaší práci a písnička je tady.

0: Skupina Queen a písnička, která víceméně navázala na ohromný úspěch Bohemian Rhapsody z desky Night at the Opera, Somebody to Love z alba Day at the Races. Máme přesně 12:30, to znamená, že jsme přesně v polovině písniček. Na přání vy samozřejmě dál můžete volat na číslo 22 155 37 22 a stále můžete posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz, tak jako to udělal třeba pan Petr. Zahrajte paní Věře do Semil na Letnou písničku Karavana mraků od kapely Divokej Bill.
1: Slunce je zlatou skobou na obloze připitý.

Karavana mraků, písnička známá v několika verzích, tohle byla ta od Divokého Billa. 5 minut po půl jedné pokračujeme dál a do Českého rozhlasu Liberec napsala naše stálice paní Sylvie, která připomíná, že dnes má 64. narozeniny americká písničkářka Joan Osborne, známá svým jediným hitem z poloviny 90. let s názvem One of Us. Můžeme si dát a posílá jí Noram k svátku a také všem dnešním narozeninovým oslavencům.

Dnešní narozeninová oslavenkyně Joan Osborne, rodačka z Kentucky, ovšem už dávno naturalizovaná New Yorkčanka, dáma, která dokazuje, že nikdy není pozdě. Ne na pracovní úspěchy, s touhle písničkou prorazila poměrně brzo ve 33 letech, ale první dítě povila až ve 42. A jak se má k světu? Teď máme 10 minut po půl jedné a pokračujeme dál v písničkách na přání. Do Českého rozhlasu Liberec nám napsala paní Hana. Dnes bych to vzala z jiného soudku a když je tak kolem oběda, tak něco receptu. Těžký pokondr Jirka Babica, která je parodií na song Duck Sauce od Barbary Streisand. Posílám vám v rozhlase a všem, kteří právě obědvají. Děkuji, Hana. A zatím PS, pokud to nemáte, tak opět nějaký pořádný od vás. Děkuji. No nemáte zač, my to skutečně nemáme, tak snad vám toto bude připadat jako pořádný od vás. Už proto, že to je vlastně jedna z nejlépe hodnocených písní všech dob podle časopisu Rolling Stones.

0: Léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Jan Bendík a Michal David, takový multigenerační duet, dávno vím, 3:45. My vám samozřejmě v Českém rozhlase Liberec, jako vždy touto dobou, dál hrajeme na přání. Tentokrát nám napsal Jan Sklatov, že by chtěl zahrát písničku Marek Ztracený, dvě lahve vína, a písnička bude pro všechny posluchače.

Dvě láhve vína, no tomu říkám oběd šampionů. Ovšem říká se, že ve víně je pravda a pravdou je, že s láskou má svět naději. A tuhle písničku od Petrianů posílá paní Ivana své lásce Tomášovi pro krásný den. No a s tuhle písničkou se s vámi také rozloučím, protože za 8 minut přijdou na řadu zprávy. Ty dnes pro vás připravuje Lenka Marková a po zprávách Alex a host. Alexa Minářová bude mít tentokrát u mikrofonu novináře, cestovatele a režiséra Dana Přibáně. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině opět naslyšenou.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberecký kraj už vybral firmu na sanaci sesutého svahu v Benešově u Semil. V Jablonci nad Nisou začala instalace fotovoltaiky na městské budovy. Rozpočet školství by měl být příští rok o 40 až 50 miliard korun vyšší než letos. Dnes nás čeká polojasno až jasno, teploty 20 až 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Téměř 25,5 milionu korun bude stát sanace sesutého svahu pod silnicí 3. třídy v Benešově u Semil. Sesuv tam letos na jaře způsobily stavební práce při rozšiřování plochy k parkování na soukromém pozemku pod svahem. Podle stavebního úřadu ale nedošlo k porušení žádných předpisů. Sanaci svahu tak zaplatí Liberecký kraj jako majitel vozovky, pod kterou se svah utrhl, říká náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: V rámci opravy dojde jak sanaci toho svahu, tak i k zlepšení odtokových poměrů, bude se tam propustek dělat novej, betonových palisád se tam bude v protisvahu dělat zábrana tak, aby ta silnice byla bezpečnější a nebyly tam již další problémy.
0: Jablonecká energetická začala na městské budově instalovat fotovoltaické panely. Informovalo o tom město na sociální síti. Prvních 54 panelů je na střeše mateřské školy Kostička v Dolním Kokonině. Ročně mají vyrobit 28 MWh elektrické energie. Elektrárny budou v příštích měsících přibývat na dalších mateřských školách nebo například na budově Jablonecké energetické. Tam vznikne i bateriové úložiště. Nový skatepark vybudovala obec Tachov na Českolipsku. Areál pro freestyleové sporty se nachází v areálu místního sportovního hřiště. Jeho pořízení stálo 2,75 milionu korun. Celou částku obec získala na dotacích, říká nezávislý starosta Martin Píša.
3: My jsme vlastně tuto dotaci pořídili 100%, takže obec pouze předfinancovala a veškeré vlastně peníze byly proplaceny prostřednictvím státního zemědělského intervenčního fondu.
0: Rozpočet školství by měl být příští rok o 40 až 50 miliard korun vyšší než letos. Vládu k tomu vyzvalo 25 organizací z oblasti vzdělávání, podle kterých by bylo potřeba 334 miliard korun. Česko by se tím přiblížilo průměru OECD, ke kterému se vláda zavázala. Výzvu podepsali například organizace EduIn, Pack Research nebo Učitel naživo. Ministr školství Robert Plaga za ANO souhlasí, že školství potřebuje desítky miliard korun navíc. Chce o nich vyjednávat už teď v létě. Ministerstvo školství má letos k dispozici rozpočet ve výši 284 miliard korun.
1: Sport. Počasí.
0: Dnes nás čeká polojasno až jasno, večer pak přibývání oblačnosti. Teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni, na horách mezi 14 až 17 stupni. Vítr bude vát mírný od severozápadu, rozptylové podmínky by měly být velmi dobré. Biometeorologická předpověď na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je uzavřená Jablonecká ulice, důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je proto svedena na objízdné trasy. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Cestuje proto, aby o tom mohl vyprávět. Se žlutými trabanty projel svět. Pak usedl do auta, které i plave, a vydal se do Mongolska. Vypravěč a filmař Dan Přibáň. Vítám vás, dobrý den.
5: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host a tím hostem je Dan Přibáň, novinář, režisér, který procestoval svět a rád o tom vypráví. Tak dneska to bude vaše, já vám budu jenom tak trochu přizvukovat. Řekněte, o čem nejraději vyprávíte?
1: No mě vlastně nejvíc baví vyprávět o těch lidech nakonec, který ten člověk jako potkává, jo, protože třeba Marek, ten náš motorkář, si udělal piloťák, lítá, jenomže vlastně, když jsme řešili jako vážně, že by se udělala nějaká letecká výprava, tak to vlastně člověk nepotkává ty lidi, jo? On prostě teleportem vidí nádherný krajiny, je to úžasný, ale nejsou tam ty lidi. A při tom putování po té zemi je to strašně moc různých jako mikropříběhů jeden za druhým, ať když někdo na to auto zamává, protože to vypadá, že jsme to ukradli z hračkářství, nebo prostě nám ty lidi nějak pomůžou. A je to strašně jako super, jo. A ty auta mají strašnou výhodu, to je jako pejsek, jo? Když máte roztomilýho psa, tak lidi mají tendenci si s váma jako povídat, chtějí si ho pohladit a tohle je jako podobný, jo? Ty lidi mají jako důvod se s váma začít bavit a je to strašně super. V tom Mongolsku to teda bylo složitější, jak tam jako opravdu nikdo není, ale když jsme někde stáli, tak tam chodili spousta lidí, díky tomu jsme záhy zjistili, že spousta Mongolů umí česky, jo, kdy prostě oni viděli tu vlaječku a dobrý den, protože tady prostě studovali nebo tady pracovali, takže vlastně jako ty příběhy s těmi lidmi jsou úplně nejlepší.
0: Tak určitě nějaké přidáte, nějaké příběhy lidí, které jste během své cesty po světě poznal. Abyste zmiňoval auto, že je trochu taková jako lákadlo na ty lidi, aby přišli, povídali si s vámi a mluvíte i o Trabantu a no, i o Luazu.
1: Naopak, my jsme si mysleli, že my jsme se báli. Ten Trabant má strašnou výhodu, že vypadá, jak když malý dítě namaluje autíčko, jako se vším všudy, ty kulatý očíčka to má, jo, ten tvar, ty červený světýlka vzadu z toho vejfuku se kouří, tak jak, když děti malují auto, takhle vypadá auto prostě, jo, to vypadá, že toho Trabanta designovalo nějaký tak šestiletý dítě. A my jsme se trochu báli u těch Luazů, u těch žab, že to fungovat nebude, že to vlastně nemá, že to krabička. No funguje to úplně stejně. Jako pravda, že ten Luaz vypadá, že ho designovalo šestiletý dítě, který neumí kreslit, jo, jako, jo, protože to je fakt jenom jako kostka s okýnkem. Takže a ptali se nás, jestli jsme si to složili sami jako nestětněkrát, jo. Takže i ten Luaz, takže u Trabíka to fakt fungovalo, protože on je fakt legrační a roztomilej. A u toho Luazu to fungovalo naštěstí taky.
0: Tak aby jsme to vzali postupně, jenom když se vrátíme o mnoho let dozadu, nasvědčovalo něco tomu, že budete cestovatel a potom vypravěč. Už v dětství byl jste takový, řekněme, akční, povídavý dítě, zvídavý?
1: No, asi jo, když to člověk jako veme jako zpětně, jo, protože my jsme prostě točili amatérský filmy, jo, když nám bylo 13, tak prostě kamarád z bohatší rodiny měli videokameru a já jsem úplně vzpomínal, to byl jeden z takových těch momentů, úplně jako takový ten výbuch v hlavě, říká, já jako můžu mít zařízení, který zaznamenává obraz a zvuk, to je úplně neuvěřitelný, jo. A to byl vlastně takový jako definující moment, jo. Stejně jako jsem vyrost na Verneovkách a těch vlastně dobrodružných věcech, plus jsem vyrost na ABčku, na tom časopise vlastně pro děti, pro ty mladý techniky a přírodovědce, kde se řešily takovýhle dobrodružní věci, byly tam ty komiksy. Takže vlastně u mě je to spíš o tom, že podle mě asi skoro každý, když je malej, tak má tyhle ty sny. A pak toho nechá a já jsem akorát u toho zůstal, jo, to je si myslím, jo, takže, ale jako jo, jo, protože opravdu třeba to, že točíme ty filmy, začalo už někdy v roce 1991, nebo jo, v době, kdy vlastně ten kámoš měl tu kameru a my jsme začali točit na bývalým pionýrským táboře, kam jsme jezdili spolu, který pak jako přestal být pionýrský, jakože místní televizit a ono se to nacházelo v Klokočově, což je prostě Useče, prostě. A my jsme to pojmenovali Klok TV a když se na to někdo podívá, tak ty naše první dva filmy produkovala v uvozovkách ta firma Klok TV a já mám třeba strašně radost znova a znova, když hrajou v televizi naší Afriku, že tam je to Klok TV. Jo? Takže to, co my jsme založili s tím kamarádem, tu naší fiktivní televizní společnost, tak skutečně ten náš africký film, který normálně chodí v televizi, má tam v tom titulku to Klok TV prostě vždycky.
0: Tak tam to asi začalo.
1: No jako, já vždycky říkám, jestli se spojili všechny věci, které mám rád, jo, mě strašně vždycky bavilo psaní, mě bavilo to filmování, hrozně mě bavila ta technika a fascinovaly mě ty jako ty velký výpravy do těch dalekých krajů, říkám ty Verneovky, jo, nebo v ABčku tehdy bylo strašně fascinovaný Camel Trophy, což byla vlastně normální propagační soutěž pro výrobce cigaret, který jezdili Land Roverama v terénu a ty auta na Vyákov a bylo to úplně, oh, tyjo, to je boj. A nosili ty béžový oblečí, který mám.
0: No, neříkal jste si někdy, že jste měli spíše zvolit Land Rover, než
1: Trabant? No, tak to celý vzniklo, že jo? Tak to celý vzniklo, protože my jsme v roce asi, to fakt před 20 lety, no, v roce 2006 s kamarádama řešili, že bychom jeli Land Roverem do Afriky a ten nápad pohořel na tom, že nemáme Land Rover. A já říkám, no tak vezmeme Trabanta.
0: No, no lidi říkali, je to skoro stejný.
1: A lidi říkali, že to nejde. A tím to celý začalo vlastně. No.
0: Za malou chvíli budeme pokračovat dál naším v povídání. Samozřejmě naším hostem je Dan Přibáň.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 解释。Pozor, boty! Pochodem wchod!
1: V Alex a host si povídám s Danem Přibáněm, cestovatelem, režisérem, který Trabantem už projel Afriku, Hedvábnou stezku a Jižní Ameriku. Jak dlouho se chystá taková cesta a na čem může zkrachovat? Na čem to celé může prostě bouchnout?
2: Teď jde o to, která, jo? Protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady za... My to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo? Prostě, jo? Protože to bylo jednoduchý. Ale třeba tahle poslední to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili. Takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Ještě a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po... když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme jeli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině, která to strašně zkomplikovala, do toho, že ta původní trasa byla vymyšlená jednoduše, že pojedeme jenom Ruskem do Magadanu a tím, že pojedeme tím Ruskem a máme to auto z toho Sovětského svazu, tak tam budeme mít jako nějaký jako podporu od těch místních mechaniků, který to jako můžou znát a můžou na to být díly. Teď jsme to kvůli té válce na Ukrajině tudy jet nechtěli, že jsme to celý naplánovali jihem přes Turecko, Irán, Turkmenistán, což jsou země, kde to auto samozřejmě v životě nikdo neviděl, nikdy tam ani nebylo. Jo, takže se takhle sčítali ty jako problémy a ty a člověk by řekl jako výzvy, ale jako tohle bylo něco, co jsme ještě nedělali.
1: To už přestávala být pomalu výzva toto.
2: No, ona to výzva byla pořád, ale člověk říkal, ježišmarja, proč to dělám? Jako?
1: No ano, a proč vlastně Luas? Proč Trabanty nahradili Luas auta, když říkáte i, že jak dlouho, že stál v garáži?
2: No, 2014 a 2026 let, no. Protože my jsme v Jižní Americe, když jsme jeli, tak jsme přejížděli Jižní Ameriku východ-západ, Guajany do Peru, Atlantik, Pacifik, a když jsme přijeli do Pacifiku, tak tam byla nádherná pláž, po který místní zimě normálně jezdili. A my jsme říkali, tyhle, to je něco, to se jako nesmí jen tak někdy, to si musíme jako zažít a pojedeme do toho dalšího města po pláži. A teď jsme vyrazili, ale jako, že by nás napadlo řešit jako jakou věc, jako je příliv nebo něco podobného, že jo. Teďka samozřejmě příliv se absolutně vůbec neděje pravidelně, to je neočekávaná věc, kterou člověk nenaplánuje. No přišel příliv, že jo. Takže my jsme vlastně opravdu ty auta zachránili na poslední chvíli, tam fakt stála voda, my jsme vrtali díry do podlahy, aby to z toho vyteklo prostě a krabíka jsme tam našli. A pak jsme putovali dál a vedli jsme jaký debaty, jako zapří, že nechceme už nikdy vidět žádnou vodu ani z dálky, ale potom jako, s čím by ten problém nebyl? A pak jsme to je jasně, to potřebujeme plovoucí auto. No a teď jsme plovoucí auta jsou drahý z podstaty vůči Trabantu tehdejším toplem a Marek Sloboník, ten náš motorkář, a my jsme neměli připojení k internetu, to je jako strašně důležitá věc, teď už si to člověk neumí představit, teď si všechno vygooglá, jo. Tak začal popisovat auto, že viděl plavací, který je jako tak strašně divný a strašně onusný, že nemůže být jako drahý, prostě taková věc jako nemůže být drahá. A potom, a to je na tom jako to nejvíc fascinující, když jsme se dostali k internetu, my vždycky jsme někde někomu kradli Wi-Fi, že jsme si sedli jako někomu k fitku nebo ke kavárně.
1: Na
2: zápraží a připojovali jsme se tam na data. Tak jsme zjistili, že já jsem tu věc viděl na naší úplně první cestě, když jsme se vraceli z té hedvábné stezky na Ukrajině. A přišla nám tak strašně jako divná, že to je jediný auto za celou historii těch výprav s Trabantama, který jsme postavili s tím Trabantem k sobě a vyfotili jsme si to. To jsme nikdy neudělali. Takže my jsme to auto, který jsme si koupili v roce 2014 a s kterým jsme v roce 2024 jeli do Mongolska, poprvé viděli v roce 2007. Seděli jsme v něm a fotili jsme si ho.
1: Takže jste měli fotky, takže,
2: no,
1: důkaz.
2: A je to strašně roztomilý, že opravdu, tak jsem říkal, no, to je znamení. No a takže my jsme si ho koupili hlavně, protože nám to přišlo jako dobrý nápad. Tehdy jsme si ho rok na to 2014 dovezli z Ukrajiny. Jenomže právě potom poprvé se nám povedlo dostat nějaký film do kin. Jsme měli Jižní Ameriku v kinech a následně v březnu 2000, nebo v dubnu, to je jedno, prostě v první polovině roku 2014 šel do televize náš seriál. A najednou jako strašně moc lidí po 7 letech našeho putování zjistilo, že existujeme. A my jsme říkali, sakra, tak ten, jako teď, když si někdo všim našich trabantů, budeme dělat něco s nějakým luazem. A vlastně jsme ho jako opravdu odložili a udělali jsme ty dvě velké výpravy, vlastně tu výpravu z Austrálie do Bangkoku, z Perthu do Bangkoku a potom z celou Indii až domů. A pak jsme na to chtěli navázat, jakože, a už jsme to tak jako plánovali, jo, že ta cesta z Indie domů dojede domů. A to bude jako ten konec a začneme vlastně s těma žábama.
1: Tak se žábama jste skutečně začali, jenom to chvilku ještě trvalo. Dan Přibáň je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes vypravěč, cestovatel Dan Přibáň, který nejprve se žlutým trabantem objel svět, pak se pustil ještě do větší vizi autem, které plave, se vydal do Mongolska. To auto se jmenuje Luas, říkáte žlutá žába a to auto tedy umí plavat. A řekněte mi, než jste vyrazili na tu dlouhou cestu do Mongolska, tak testovali jste to tady v České republice, myslím to plavání hlavně.
1: No my jsme měli to tak, to byly v té výpravě bylo všechno jako dobře vymyšlené a pak nic nevyšlo, jo. Takže my jsme skutečně, když jsme to auto dokázali konečně zprovoznit, vyřešit všechny těsnění a tohleto, tak jsme s tím plavali nějakých 50 metrů rovně v takovém jako žlabu, ve kterém se měly mít tanky nebo vojenská technika, který byl plný vody, zjistili jsme, že to plave. No a potom jsme měli naplánovaný ještě test v lomu, aby jsme s tím třeba zkusili zatáčet, jo, protože ten žlab byl jenom o trochu širší než to auto. No jenom, že pak jsme měli veliký problémy s technikou, s motorem, než jsme odjeli a ten test nikdy nedošlo. Takže my jsme prostě odjeli s tím, že to auto se udrží na hladině a to je všechno. A vlastně ten první skutečný test probíhá až v Mongolsku na takový jako poměrně veliký řece, kterou jsme teda, jako vybrali jsme to místo aspoň trochu s rozmyslem, za prvý tam podle mapy byl přívoz, který nakonec ty auta nebyl schopný uvíst, to bylo pár barelů a taková podlážka. Ale hlavně nebylo nutné na ten druhý břeh jet, jo. Vlastně to byla jedna alternativa, bylo jet tudy, druhá alternativa bylo jet jinudy. Vlastně nebylo to jako bezpodmínečně nutné. Takže jsme jako neměli ten tlak, že se jako musíme za každou cenu dostat na druhou stranu. No, takže my jsme jako doopravdy reálně to poprvé testovali v Mongolsku a to druhý auto plavalo až v tom Mongolsku, protože v době, kdy my jsme testovali to plavání toho prvního, to druhý ještě nebylo celý složený. Takže Vašek, ten mechanik náš a šofér toho druhého auta, poprvé reálně za tím volantem seděl až uprostřed Mongolska, jo? Takže on prostě dojel autem, ujel 12 000 kilometrů a tam s tím jel do řeky. Jo?
0: To jste docela odvážný.
1: No, to je nejdůležitější věcí v životě člověka je nutnost, jo? Tam prostě jako nebyla možnost to vyřešit jinak.
0: No jaký to je pocit, když to auto vyjíždí do vody? Jak se chová? Co dělá?
1: No já to vždycky přirovnávám k horský dráze. Jo. Vy jdete na horskou dráhu s tím, že to má jako padat dolů a má to jet strašně rychle. Ale ten moment, kdy vás to jako táhne nahoru, tak člověk tak jako přemýšlí, jestli to byl dobrý nápad. To je fakt velký kopec. Co to bude dělat, až pojedu dolů? Jo? A vlastně jakmile jede nahoru, tak si není už jako úplně jistý, že to byl dobrý nápad, že to je fakt klpál. A pak jo, a je to hezký a strašidelný najednou. A tohle je hodně podobný. Jo. Ten člověk vlastně jako není to samozřejmě vyjíždí velmi opatrně, pomalu a teď najednou v jednu chvíli to plave, to je cítit, jo? Že to ztratí ten kontext a najednou je z toho loď a teďka čím je člověk dál od břehu, tím víc, že je pod ním větší a větší hloubka, ale že když se to potopí, tak je to v háji. A je to jako fakt jako krásný i děsivý moment v tom, že to auto není moc dobře vymyšlený na to plavání. To je fakt pramice, jo. Ten okraj tý palu nebo toho bortu není moc daleko od hladiny. Nemá to vzadu žádný kryt, takže když se to zakloní, může to nabrat vodu, ale hlavně nemá to žádný lodní šroub. To pohání jenom to, že to zoufale otáčí kolečkama a tím se to odláží jako na základě fyziky, jako se to pohybuje a fakt to jako plave. Takže tam jsou jako spousty faktorů, který člověka děsí, ale pak je to jako hrozně hezký. Bylo to opravdu, my jsme to jako projeli, člověk se jako bál, vyjel na břeh, řekl, pojďme to udělat znova.
0: Takže čím víc vody potkávat tady potom. Jako no, směřovali jste jako to i k tomu, abyste nechali vozidlo co nejvíce plavat?
1: No, my jsme v tom Mongolsku museli trošku, tohle to třeba opravdu nebylo nutný, jo, to byl fakt jako test. My jsme na té původní trase, kterou jsme plánovali třeba tou Sibiří, tak tam bylo víc té nutnosti toho plavání než tady. Ale jako vlastně to naše druhé plavání, to už nutnost byla, byť to byla hlavně naše navigační chyba, protože to Mongolsku se strašně špatně orientuje. Jsou velikánský pláně, a i když jsme měli GPSku, která nám ukazovala jako špendlík na mapě, tak furt, jestli má člověk je zlevo vpravo, určovali vrstevnice, jo. Tam nejsou vesnice, tam občas je řeka, jo. Když jsme našli dráty elektrického vedení, tak jsme byli šťastní, protože jsme věděli, že někam vedou. A prostě jsme byli na špatném břehu. A tak jsme se rozhodli, že teď už jako buď pojedeme strašně dlouho, než najdeme most, protože podle mapy tam měl být, anebo to přeplavem. Jo, ale takže to už jsme jako přeplavali, to nebyl takový veletok, to bylo několik takových jako úzkých ramen, ale vlastně vzhledem k tomu, že u toho auta to je taky jako lítání, jo, ten start a to přistání jsou nejnebezpečnější a ta plavba vlastně je v pohodě, takže vlastně překonat úzkou řeku nebo několik ramen úzký řeky znamená mnohem víc jakoby vplutí a vyplutí, vplutí, kdy je to největší riziko, jestli to nějak jako pokazí, potopí, nakloní.
0: No, jo, a to, jo,
1: takže vlastně opravdu to bylo spíš horší, jo, protože vlastně pak už jenom plavat je strašně jednoduchý.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Během písničky jsem se ptala našeho dnešního hosta Dana Přibáně na takovou praktickou věc, jestli když luas začíná plavat, vstupuje do vody, tak jestli mají na sobě nějaké záchranné vesty, plavací vesty.
1: Ne. A
0: jednoznačná odpověď byla ne. Ono to auto celkově jako je takové neúplně bezpečné. Ono pro představu nemá ani dveře.
1: Já si myslím, že termín neúplně bezpečné pasuje na Trabanta, jo. Ten luas je jako prostě nebezpečný.
0: Doslova.
1: No, jo, tam jako opravdu, tam nejenom, že nejsou dveře, ale vlastně tam není ani moc jako prostoru třeba těm dvou spolujezdcům, že tam řidič sedí uprostřed, což je taky jako, co jsme zjistili v historii automobilismu, to měli tři sériově vyráběný auta, Luas, McLaren F1, což je supersport, a nějaký francouzský auto předválečný, tak ty dva, co sedí po bocích, těm už kouká rameno ven z toho auta, jo. Takže vlastně jako, i když to normálně jako sedíte, tak už kus těla máte jako vystrčenou z toho auta jako standardně, jo. Takže stejně jako vedle těch dvou spolujezdců, oni mají, já nevím, 8-10 cm takový jako, to je fakt pramice. Jako představte si, že sedíte v pramici na tím sedátku, ta pramice má kolečka a jede 80 po D1, jo. To je jako, opravdu to je ono, jo. Takže to není bezpečný, za to je v tom strašlivý hluk, ten motor je vzduchem chlazený a ten horký vzduch proudí dovnitř do té kabiny. Takže čím je větší vedro, tím je vám větší vedro vevnitř.
0: Ano, musíte mít dokonce sluchátka během toho, tak, co jste uvnitř. A vypekl vás někdy luas na cestě? Kopnul jste do něj někdy a řekl jste už nikdy?
1: No, já jsem si spíš říkal už nikdy, protože k jednomu člověku, kterému jsme dali převodovky a jeden ten motor jako do opravy, a to bylo vlastně největší, to auto, stejně jako ten Trabík, jo, on by vydržel daleko víc, kdyby ty díly se dali sehnat nový a bylo to vlastně jako úplně pintlik. On to už nejde s těma starýma součástkama udělat úplně dokonale, ale my jsme dali repasovat prostě díly jednomu člověku a on to udělal blbě. A my jsme opravdu celou dobu nejvíc trpěli s tím, to je takový motoristický závodníci to říkají, závody se vyhrávají v garáži. Jo, když je to dobře připravený, tak ta možnost toho úspěchu je mnohonásobně větší, než když není. A já jsem chtěl jako, tohohle člověka jsem chtěl zaškrtit a potom jsem teda jako to chtěl rošlapat, jo, protože opravdu tam se furt objevovaly jako drobný problémy, ale co mě nejvíc iritovalo jenom na tom, jakoby autě, se kterým jsem jel já, jo. Prostě my jsme měli dvě a s tím druhým nebylo v podstatě nic a s tím naším bylo všechno. Jo, a my jsme ho skládali jako první a bylo to částečně i tím, jo, že vlastně už jsme u toho druhého víc věděli, plus jsme tam dávali právě třeba tyhle ty věci, jako co dělá tenhle ten člověk a jo, takže to bylo jakoby opravdu to největší peklo. A když jsme potom jako to řešíte po 350, tak to chcete jako rozkousat. Ono to nevadí, když jsou to jako různý nový věci a vy si s tím jako poradíte a opravíte to, říkáte si, jo, to jsme ale šikovný, jo. Ale když se to, vy to opravíte a ono se to stane znovu, tak zaprvé si neříkáte, že jste šikovný. A za druhý se to dělá po čtvrtý, tak už to jako nenávidíte. Jako.
0: Tak a když pak nějaký ten karambol přijde uprostřed pouště Gobi, tak si říkáte co?
1: A to se stalo na tom druhém autě konečně.
0: Aha, ne, jako, to nebylo ve kterém jste byli.
1: To bylo celou dobu v pořádku a pak se a uprostřed pouště Gobi se nám vlastně rozbilo řízení na tom jednom druhém autíku, kterým doteďka s ním nebyly problémy. S tím, že rozbitý řízení byla fakt novinka, jo, protože když se rozbije motor, to, co nám stalo, tak to auto můžete odtáhnout. I když nebrzdí, tak můžete pořád aspoň někam ho dostat, jo. Ale když má rozbitý řízení, tak ono má prostě kolečka v té poloze, ve které se rozbilo a může opisovat jaký zábavný, jako o spirálky a to je všechno. Takže my jsme potřebovali dostat náhradní díly do té Gobi a vlastně jenom díky tomu, že jsme měli satelitní telefon a díky tomu, že Česko má nečekaně celý napojení na Mongolsko, tak opravdu se nám povedlo kontaktovat Mongola z Prahy, který došel na Žižkov, tam vyzvedl ložiska, dal to dalšímu, ten letěl do Ulaanbaatru, ten dal dalšímu, ten letěl k jihu a ten třetí měl tetičku a ta znala někoho, kdo vozí turisty do těch dun, kde my jsme byli. Akorát to byla hodinu jízdy od nás. My jsme věděli, to byla taková veliká křižovatka, my jsme záměrně od toho turistického místa jako odjeli, aby jsme se dostali na to hezký a tam to byl jako takový jako spot, kde oni měli i jurtový městečko. No tak jsme tam asi 3 dny jezdili a bylo strašně vtipný, oni se ptali, jak nás poznají. A my jsme řekli, nebojte, nás uvidíte a poznáte nás. A opravdu třetí den přijel nějaký terénní auto, my nevíme, kdo to byl, odkud byl, prostě takhle z okýnka se vystrčila ruka a to držela ten balíček. A jim trvalo skutečně tomu mongolskému Pony Expressu 7 dní dostat díly ze Žižkova do pouště Gobi. Já vždycky říkám, že už chápu, proč tak rychle dostali z Mongolska až k Vídni, jo, protože zjevně tuhle tu super schopnost má jako pořád i v obráceně.
0: Dan Přibáň je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s vypravěčem, cestovatelem, také filmařem Danem Přibáněm. A to by mě zajímalo, ta filmařina, ten dokumentární dílo, které vznikne z vaší cesty, kolik materiálu si vezete?
1: Strašně moc. Jako ono to ještě navíc, teďka vlastně jsme to natáčeli ve 4K v tom vyšším rozlišení, takže ty objemy dat jsou jako astronomický a spousta lidí si myslí, že to někam jako uploadujeme, ale ty objemy jsou tak astronomický, že bychom se museli dostat, já nevím, tady u nás na kole v Barrandově nebo někde, kde je jako fakt ta páteřní linka, kde je to extrémně rychlý, ale to není. Jo, takže my si opravdu vozíme harddisky, jo, ale a současně jak to probíhá, jo, aby jsme ty data někam zabrali, tak jsme myslili, že Alza měla před odjezdem nějakou velkou slevu, nám to přišlo skoro jako chyba v systému na disky, tak jsme rychle nakoupili obrovský 20 terabajtový disky a tak to jako my pitlikujeme, jo.
0: Jak takže, uchováváte třeba během té cesty, abyste o ní nepřišli?
1: Jsou jako kufří takový ten jako na munici nebo na zbraně, jo, ne, ale není to ten úplně nejdražší, protože ten zase my nemáme, ale je to prostě nějaká ta kopie takových těch, jak vždycky v těch filmech, v tom mají tu atomovou bombu, že jo, to tak jako vycvaknou, je to odevřou, je to takový ten černý kufřík a v tom jsou ty stříbrný věci a ten displej, který počítá, tak tyhle ty typy kufříku, do těch si necháme vyrobit vyřezaný takový ty vložky, no a v tom jsou vložený ty harddisky s tím, že jsou vlastně dvě sady. Jo, a ještě to jsou jako otevřený harddisky, to nejsou jako, ty nejsou v těch krabičkách, jako, jo, to je opravdu to, co je vevnitř v počítači a máte na to tu redukci, aby to bylo menší a vlastně v každém v tom autě jedna ta sada a kameraman vlastně každý den nebo maximálně každý druhý den to všechno musí zazálohovat, zkontrolovat, jestli je to stejný, ty data na obou těch discích a potom, když se dostaneme někam do civilizace, kde jsme trošku díl, tak buď to posíláme nějakou spedicí, ale většinou naštěstí se skoro všude objeví nějaký Češi, kteří se s náma chtějí sejít. Takže my vždycky někoho z nich také zneužijeme, jo? Že on také přijede a my řekne, OK, tak my ti řekneme, kde jsme, ale až pojedeš domů, tak ty dostaneš harddisk a tam ho odneseš. Takže to je jako pravidelně, jsme takhle po světě už jako využili spoustu poslů, což je bezpečnější, levnější a současně i rychlejší. Jo? Takže vlastně ten objem dat je jako obrovitánský a nezmenšuje se.
0: Takže přijedete z daty domů a nebo už tady jsou, protože poslíček je dovezl ještě dřív, než jste přijeli vy. A za jak dlouho třeba jdete do střižny, nebo co
1: hned
0: se děje pak?
1: Jako my třeba tenhle ten film začal ten náš Michal, což mimochodem to je vždycky věc, kterou já se strašně snažím vyzdvihnout. Těch dokumentárních filmů obecně, u toho našeho obzvlášť, má ten stříhač tak jako astronomický podíl na tom celkovém vězení toho filmu. Takže stejně jako prostě stříhač filmu seriálu, nebo teda filmu Michal, anebo stříhači seriálu Michal, Petra a Pepa, abych je tady však všechny tři jmenoval, mají jako obrovskou zásluhu na tom, jak to vypadá. Jo, takže on dostal ty data, ještě než my jsme vůbec přijeli a už se tím začíná probírat a protože už to spolu děláme nějaký rok, tak jako ví přibližně, co má jako dělat. A já potom přijedu a vytváří se něco jako bodový scénář, do kterého jako já píšu, co si myslím, že by fungovalo, co by se mělo udělat, ale on stejně, plus má teda asistenty střihu, který mu to pomáhají připravit, ale jako je to třeba jeden člověk, většinou nějaký student, který chudák se tím probírá. A vlastně se to opravdu opracováváte jako sochařství. Jo? Máte ten blok kamene a vy z něj odebíráte ty věci, které

0: nemají být, až vytvoříte tu krásnou sochu, nebo doufejme, že krásnou. A takže ten stříhač jako opravdu sestavuje ty jednotlivý příběhy a já mu říkám, jo, to je dobrý, ale tady se stalo jako tohle, zkus to najít, nebo hele, tohle bych udělal spíš takhle a pak se řeší, když se z toho vytvoří taky kostičky, jak se to poskládá, jo, tam ne vždycky ty věci jsou chronologicky seřazený tak, jak se staly, protože někdy to prostě funguje líp, stejně jako se zejména u toho filmu řeší vlastně ty hmoty v tom ději, že třeba tenhle film je dělaný jinak než ty předchozí, kdy my jsme napřed udělali jakoby film o Mongolsku, který měl asi hodinu a potom jsme udělali začátek a pak jsme řekli, jo, má to mít 2 hodiny a vyrobili jsme to mezi tím v takový jako nařachaný formě, kde má být vlastně to nejvíc. A třeba teďka ve středu jde díl seriálu, který v tom filmu, kromě malinkatý pasáže, kraje jako písnička, reálně jsou 3 záběry. Jo? Takže to, co teďka vlastně půjde ve středu v televizi, je něco, co v tom filmu je zastoupený jedním jakoby songem, kdy kluci, že naši 2 Markové hrozně rádi skládají písničky, takže ještě je to muzikál navíc. Jo? Takže vlastně část je ta oprava té závady je uvnitř té písničky, skončí ta písnička, jsou 2 záběry a ta písnička a ty 2 záběry, nebo půlka té písničky a 2 záběry je celý ten díl toho seriálu. Jo? Takže, takže vlastně najednou jsou tam věci, které nikde jinde nejsou a zase ten Pepa, který třeba stříhal tuhle tu epizodu, to musí jako vytvořit z ničeho a já ho vlastně jako navádím, on mi to pak dá nějak postříhaný, já mu řeknu, jak bych to předělal, jo, takže to je vlastně strašně moc práce.
1: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dan Přibáň je naším hostem. Kdo by náhodou Dana Přibáně neznal, tak jenom připomenu, že projel s Trabantem celý svět, pak usedl do auta, které plave, a zamířil do Mongolska, vytvořil o tom film, další dokumentární, také seriál. A to je teď všechno hotové, to běží, vy přednášíte také, pořádáte různé přednášky. Ale co bude dál? Až dopřednášíte.
1: No, my už teďka samozřejmě chystáme další cestu s tím, že ještě furt jako neříkáme kam, že to furt není jako jistý. Vždycky se na to někdo ptá, tak já říkám, že to nebude Severní Amerika, kde jsme nikdy nebyli, protože prostě cestovat jako mezi Wendy's a Burger Kingem mi nepřijde jako dobrodružo. A nebude to Antarktida, to jsme jako reálně řešili, ale to je jako extrémně drahá. Plus jsme zjistili, že všichni kromě našeho kameramana nesnášíme zimu. Jo? Takže musíme na nějaký kontinent, kde už jsme byli, s tím, že chceme určitě vzít znova ty žáby. Za první to s nima byla fakt sranda a za druhý nám dali tolik práce a tolik peněz, že by byla škoda je nevyužít znova. Jenom ten náš motorkář Marek jel na té tříkolce, což je mimochodem světový rekord. On na té tříkolce jako udělal světový rekord. Ta věc se vyráběla v roce 1983 a od roku 1983 s tím nikdo neujel vzdálenost, která by se ani přibližovala tomu, co on ujel. Jo, to je opravdu světový rekord v jízdě na této nesmyslnosti. No a Marek řekl, že už na tu tříkolku nevleze. Jo. Já vždycky říkám, že to je buď tím, že je to fakt špatný, anebo je fakt starý. On tvrdí, že je to ten první případ. No, takže teďka řešíme nový vozítko, novou motorku pro Marka. Teď bychom snad měli jako někdy na jaře pro to jet, takže doufám, že to dopadne. Ale jako příští rok bychom rádi vyjeli a věříme tomu, že tentokrát to vyjde, jo? Protože ty auta jsou víceméně kompletní, už se v nich jako vyznáme a už v létě počítáme, třeba oni mají ty plachty na sobě úplně úžasný a ty kluci, co nám je šili ve Znojmě, tak by za náma měli přijet na základnu a už bychom je měli začít jako ladit, protože tam je potřeba něco opravit, něco předělat, takže počítáme, že v létě už jako ty auta svlíkneme z těch plachet konečně a pustíme se do toho.
0: Pustíte se do toho a příští rok někam vyrazíte.
1: Tak.
0: A já to vidím na Afriku.
1: My nemůžeme ani naznačovat.
0: Protože vy jste, jako když jste mluvil o Africe, tak úplně jste říkal, že je to trochu jiný kontinent, liší se od těch ostatních kontinentů. Zkrátka
1: Afrika
0: výjimečná.
1: Je prostě výjimečná. Za prvý je to symbol, jo, prostě ta naše první cesta s těma trabíkama měla je do Afriky, my jsme se toho lekli, jeli jsme tu hedvábnou stezku a vždycky se někdo ptá, jako moje nejoblíbenější cesta, já říkám, že je to strašně nefér, jo, protože všechno mělo něco, ale jako když si musím vybrat, tak je to vždycky ta Afrika, protože jako už jenom ty zvířata, to skutečně nemá na světě obdoby, aby člověk jel a viděl tolik jako zvířat exotických. V džungli je slyší, jo. V těch pláních té Asie je vidí, ale většinou jsou ty zvířata jako tam jsou stáda velbloudů, ale ono to někomu patří, jo. Nejsou to. A tam prostě opravdu člověk, že vidí slona, jak jde přes silnici, to je prostě.
0: Já se budu těšit na další vyprávění z vaší další cesty. To byl Dan Přibáň. Díky, že jste to byl.
1: Děkuju moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Liberci začíná stavba městské náplavky. V Novém Boru se objevilo závažné kočičí onemocnění. Policie hledá další oběti lékaře z Jesenice, který čelí obžalobě ze sexuálních činů. Dnes nás čeká v Libereckém kraji jasno až polojasno, zítra pak také a výjimečně přehánky teploty do 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. V Liberci začíná stavba další náplavky Lužické Nisy. Město opraví břeh ulici u Nisy, naváže na loni dokončenou krajskou náplavku. Stavební firma opraví pobřežní zeď, povrchy a vybuduje novou lávku. Upravovat bude i přilehlý park. Ten také rozšíří. Současné parkoviště totiž pokryje tráva. Nahradí parkovací místa vzniknou v ulici 1. máje. Okolí řeky stavební firma uzavře příští týden, říká stavby vedoucí Tomáš Patočka.
4: Budeme to někde od příště týdne oplocovat celý. Musíme tady zabránit, aby nám sem nikdo nalézl. Budeme začínat hlavně tady lávkou. No a začneme tady likvidovat tady tyhle staré asfalty a tohle všechno půjde pryč. Co se týká nějakých vysazování stromů a těchto věcí, to plánujeme některý stromy ještě tenhle rok.
2: Stavba náplavky má být hotová příští rok na jaře. Město za ně zaplatí 64 milionů korun bez daně. Zhruba třetinu nákladů pak pokryje dotace. U koček v Novém Boru se potvrdil výskyt závažného onemocnění panleukopenie. Jedná se o virovou infekci přenášenou výhradně mezi kočkami. Podle informací města se nemoc objevila na sídlišti Rumburských Hrdinů. Lidé by měli zkontrolovat, jestli jejich zvířata mají platné očkování. V případě zdravotních potíží by měli i hned navštívit veterináře.
5: Pozor by si měli dávat také ti, kteří přikrmují toulavé kočky. Virus se může udržet i ve sdílených miskách. Lidé by je měli důkladně čistit a dezinfikovat. Panleukopenie se projevuje prudkým zvracením, apatií a třeba i vysokou horečkou. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Poptávkovou dopravu v Rychnově u Jablonce nad Nisou využilo v červnu celkem 397 cestujících. Zkušební provoz nového systému se podle jablonecké dopravní osvědčil. Dodávka přednostně svážela děti z okolních oblastí do školy a ze školy. Obsluhovala Pelíkovice, Kopaninu, Klíčnov a Půleční. Částečně ji využívali i další obyvatelé. Jak uvedl ředitel Luboš Vejnar, o prázdninách služba nefunguje. Jablonecká dopravní v září provoz opět obnoví. Policisté hledají další případné oběti 62-letého lékaře z Jesenice u Prahy. Ten je obžalovaný ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma svým dětským pacientům. Informovala o tom mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Podle ní může jít o desítky poškozených. Kriminalisté vyzývají, aby se všichni ozvali policii. Lékař Boris Živný měl podle státního zástupce ve své neurologické ordinaci znásilnit 14-letého chlapce a opakovaně zneužívat i 12-letého. Případem se zabývá středočeský krajský soud a lékaři hrozí až 12-leté vězení.
3: Počasí.
2: V noci nás čeká většinou polojasno, přechodně oblačno, teploty poklesnou na 12 až 9 stupňů, zítra ve čtvrtek jasno až polojasno, během dne místy také oblačno a výjimečně přehánky. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18, vítr bude vát mírný od severozápadu.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova, uzavírka potrvá do září. Jeďte opatrně.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Slunce nám svítí, klima je příjemné, to je vlastně ideální konstelace na cestování a tak si v této hodině také trochu zacestujeme. Nejprve se necháme v rámci zámeckého léta od Františka Kinského pozvat do Jindřichova Hradce. Nejprve se ale vydáme na, řekněme, východnější část Libereckého kraje. Liberecký kraj totiž hledá firmu, která v Benešově u Semil zajistí místo, kde se na silnici sesunul svah. O tom bude mluvit už za malou chvíli Jana Pavlíčková, no a pak nás regionální stopař provede veřejným hlasováním cen Národního památkového ústavu. Tam vybírá veřejnost svého favorita z 630 projektů a v letošním roce jsou v soutěži za Liberecký kraj hned dvě nominace. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

que se me nezdá. Že chtěl bych jenom jít.

0: Krásný, takový méně frekventovaný duet Marie Rotrové a Pavla Bobka Znáš mě líp, 13 minut po 14. na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Už od února je pro dopravu zavřená silnice 3. třídy v Benešově u Semel kvůli sesuvům půdy. Ujíždí tam svah pod silnicí a s každým větším deštěm hrozí další borcení půdy. Liberecký kraj teď vybral firmu na zabezpečení svahu, zároveň si nechává vypracovat posudek, který má určit, co přesně sesuv půdy způsobilo. A víc už k tomu redaktorka Jana Pavlíčková. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak ten sesuv svahu pod silnicí z Rytin do Podolí v Benešově u Semel je poněkud kuriózní. Prudký kopec pod vozovkou tam totiž začal ujíždět v momentě, kdy na soukromém pozemku pod silnicí začal bagr rozšiřovat plochu pro parkování. Částečně odstěžený svah, který začal pracovat a stále tak hrozí zborcení silnice, která je vlastně nad tím svahem. Majitel pozemku, kde se bagrovalo, neměl na stavební úpravy povolení, respektive ty úpravy neměly být tak velké, aby to tedy vyžadovalo ze zákona stavební povolení. Přesto ten svah ujel, no a nápravu teď musí zaplatit Liberecký kraj jako vlastník vozovky, jak mi řekl náměstek hejtmana Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj.
2: Stavební úřad i policie tvrdí, že nedošlo k porušení předpisů. My si necháváme dělat znalecký posudek, protože se pohybujeme v sesuvném území, tak jestli to bylo samo od sebe, protože to bylo zároveň v době, kdy to bylo nasáklý deštěm a někdy na konci září bychom měli vědět, do jaké míry to bylo zaviněno těmi stavebními úpravami, které se děly na patě kopce, a pokud zjistíme, že tam zavinění bylo, tak se budeme snažit vymáhat škodu.
1: Ta výše škody odpovídá tomu, co kraj za sanaci svahu zaplatí, tedy přes 25 milionů korun. Samozřejmě otázkou, zda by při vymáhání takto vysoké částky byl kraj vůbec úspěšný, uvedl hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Vlastně ten znalecký posudek nasměruje to další rozhodování samosprávy. Nějakým směrem tak bych nepředjímal, ale nějak budeme samozřejmě postupovat tak, jak postupovat musíme, pokud tam bude cizí zavinění. A tady bych chtěl poprosit všechny obyvatele kraje, aby nám nebagrovali v sesuvném území.
1: Součástí té sanace, tak tedy bude kromě toho vlastního zajištění ujíždějícího svahu také odvodnění celé oblasti a stavba nového propustku.
0: No a znamená to, že celý svah bude zajištěn tak, aby už k dalším sesuvům nedocházelo?
1: No tak ty sanační práce se týkají pouze úseku od LC zhruba 250 metrů, takže vlastně jakoby nejde o celý ten kopec, ale podle statika jsou ostatní části zatím v pořádku, jak mi řekl hejtmanův náměstek David.
2: To území tam bylo nějakým způsobem prozkoumáno v rámci té projektové dokumentace. Samozřejmě, pokud se pohybujete se silným území, tak to, co vypadá teď, je fajn, tak může vypadat za půl roku trošku jinak. Přijdou deště, bude podmáčená půda a může se stát cokoliv, ale myslíme si, že by ta naše silnice měla být zabezpečena tak, aby se nic dalšího už nestalo.
1: No a ještě jenom doplním, že ty sanační práce zajistí firma SAM Silnice a mosty, která si tu lokalitu převezme tady v nejbližších dnech, no a hotovo by měla mít do konce letošního roku.
0: Říká naše redaktorka Jana Pavlíčková. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou, pěkný den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A živě míříme za naším regionálním stopařem, který se bude věnovat památkám. Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, které udělují odborníci už od roku 2014 za pozitivní a úspěšné počiny v oblasti památkové péče, mají i cenu veřejnosti, do které se můžete právě zapojit. A podrobnosti pro nás připravil regionální stopař Jaroslav Hoření, kterého vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Ceny Patrimonium pro futuro, tedy dědictví pro budoucnost, určuje celostátní hodnocení významných počinů v oblasti památkové péče dokončené v předešlém roce. To odborné hodnocení má několik fází, vychází z expertních posudků a na společném zasedání pak odborníci hlasují. My jako laická veřejnost můžeme hlasovat také a nemusíme na žádné zasedání. Stačí hlasovat online na stránkách Národního památkového ústavu. Cena veřejnosti se nazývá Památky děkují a z každé e-mailové adresy lze hlasovat pouze jednou a svůj klik právě musíte potvrdit na tom svém e-mailu. A to do 20. září.
1: Já se tedy také považuji za laickou veřejnost, pro koho mohu hlasovat?
2: No, je to hodně nominováno, je celkem 36 projektů v různých kategoriích. Já vám přiblížím pouze dva, které reprezentují Liberecký kraj. V kategorii prezentace a popularizace, to je výstava Domy z pamětí, dílo architekta Václava Girsy. První a jediná retrospektiva o architektově tvorbě se konala loni v Severočeském muzeu v Liberci u příležitosti profesorova životního jubilea. Projekty Václava Girsy se zapsaly do dějin při evropské památkové péče a často se týkaly i památek na seznamu světového dědictví UNESCO. No a v kategorii objev a nález roku, to je objev nástěnných maleb v kostele neposkvrněného početí Panny Marie tady v Horní Řasnici. Došlo k němu v souvislosti s postupným obnovováním kostela a restaurováním bočního oltáře. Mimořádně cenné malby, stvoření Adama a Evy na jedné straně a poslední soud na druhé straně, pocházejí pravděpodobně z počátku 17. století. Od té doby ale kostel přešel řadu přestaveb a samozřejmě i výmaleb, a tak byly malby překryty a narušeny pozdějšími úpravami. Stvoření objevené je už ale zase zakryté, a to návratem bočního oltáře, ale samozřejmě zakryté tak, aby nebylo poškozené. No, poslední soud zatím zůstal odkrytý.
1: No a ještě závěrem, mohu za hlasování něco získat?
2: Také kromě dobrého pocitu, že si udělal něco pro památky, taky celoroční volnou vstupenku na památky ve správě Národního památkového ústavu na rok 2027 a ty vstupenky obdrží 3 vylosovaní hlasující.
1: Říká náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Bělý květ, písnička, která rozhodně nestárne a s ní pochopitelně Miroslav Žbirka. Na vlnách Českého rozhlasu Liberec 7 minut po půl třetí. Také letošní prázdniny jsou, podobně jako ty loňské, v našem vysílání ve znamení zámeckého léta. My vám nabízíme další více než 50 zámků, které stojí za to navštívit. Průvodce nám dělá František Kinský a právě tomu teď předávám slovo.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás honosné renesanční sídlo, zámek Jindřichův Hradec. Jeho posledními soukromými majiteli byli Černínové, patřící k prastarému českému panskému rodu. Více nám prozradí Filip Černý.
3: S kastelánem Janem Mikešem jsme stanuli ve středověkém hradu a přesto jsme na zámku v Jindřichově Hradci. Jak to tedy se zařazením té stavby je?
4: No je to tak, protože vlastně Jindřichův Hradec má jednu neskutečnou výhodu, že vy tady za půl den můžete projít 8 staletí. Je to dáno tím, že Jindřichův Hradec je jeden z vůbec největších zámků u nás. Vzniklo někdy už v půlce 10. století jako knížecí Přemyslovské hradiště. Ten kamenný hrad začal vznikat někdy na začátku 13. století pro Jindřicha z rodu Vítkovců. A ten zámek je tak velký, že vlastně ten hrad, ve kterém nyní stojíme, mohl být, dá se říct, ponechán svému osudu, protože kolem něj začaly vyrůstat ty další stavby, které jsou tím zámkem. A díky tomu my jsme vlastně v interiéru, který se stavebně nezměnil někdy od té druhé čtvrtiny 13. století.
3: Je tady nádherná, nejenom akustika to možná bude slyšet, ale i výmalba. To jsou události z dějin nebo biblické události.
4: To je jedna ze zvláštností, o kterých se dodnes úplně přesně neví, proč, ale kolem nás je výjev několika desítek obrazů z legendy o svatém Jiří. Víme, že tu legendu v roce 1338 nechal namalovat Oldřich III. Z Hradce. Víme, že to souvisí s řádem německých rytířů, který v Hradci působil. Pod tou legendou jsou vymalovány i erby předních šlechtických rodů, kdy je zřejmé, že ti lidé z rodu třeba pánů z Landštejna nebo Buziců, Ronovců, takže sem přijížděli a že se v téhle místnosti scházeli. Jenom nevíme proč.
3: Teď jsme ale z původního hradu přešli do jednoho ze zámeckých křídel a tady ale už víme proč. Tady se bydlelo.
4: Tohle to je první z pěti dochovaných renesančních pokojů v Adamově stavení. To Adamovo stavení začalo vznikat někdy v půlce 16. století, ale úplně ho dostavil až Adam II. Z Hradce. Předtím jsem zmiňoval právě Jindřicha, který byl zakladatelem rodu Hradeckých a ten Adam byl naopak jeho předposledním členem toho rodu. A on měl doslova stavební mánii a skutečně vlastně přetvořil celý ten obrovský areál úplně v jednotný, aspoň vzhledově renesanční komplex. Což teda jednak znamenalo, že se skutečně zadlužil tak, že téměř zrujnoval celou svou rodinu. Ale druhá věc je, že všichni následující generace majitelů Jindřichova Hradce, včetně tedy současného Národního památkového ústavu, tak už se jenom snaží, aby se ten areál nerozpadl.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Jindřichův Hradec si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Art Garfunkel. Díky jeho nahrávce Bright Eyes jsme se teď ve vzpomínkách přenesli do roku 1979 a paměťovými záznamy se budeme prohrabávat ještě chvíli. Jestli pak si vzpomínáte na letní tábory z dob vašeho, tedy našeho mládí, tak určitě byly o něco delší než ty dnešní. Bývaly tak na 3 týdny. 3 týdny od nás měli rodičové pokoj a standardně to probíhalo tak, že se dítě vůbec netěšilo na ten tábor a pak se naopak z toho tábora vůbec nechtělo vrátit. No ale co bylo a stále je podstatné, tak to bylo dostat se do dobré party. A právě o partě vám teď něco povědí děti, se kterými mluvila redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je parta?
2: Já vím, parta je třeba, když tam jsou kluci proti holkám, se jsou v partě, že třeba 3 holky, to je parta, 3 kluci, to je taky parta.
3: Třeba když se hraješ fotbal, tak třeba do červeného týmu je parta a do zeleného týmu je třeba parta.
1: Co mají ti lidé společného v partě?
3: Kůže.
1: Co?
3: Kůže.
4: Kůže?
3: Jaký kůže? Kůže!
5: On říkal kůže, ne kůže.
1: A kůže, aha. To znamená, že to jsou vaši kamarádi?
2: Jo, to znamená, že jsou prostě naši kamarádi.
1: Co je to vlastně kamarádství?
2: Kamarádství je jako, že se ty lidé mají hodně rádi.
1: Tak jo, tak dobrý?
6: Tak jedem dál.
1: Cože?
2: Jedem dál.
6: Jak to vždycky říkám,
2: práce švatná, málo pracná.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík jede na lyžařský výcvik a Jája pátrá po Markově tajemné minulosti. Seriál Vyprávěj. ČT2. Naivní obchodníček se stane nedobrovolným pašerákem diamantů. Louis de Finé a Bourville v komedii Smolas. A ČT Art uvádí životní příběh jedné z největších osobností české kultury 20. století. V dokumentu Miroslav Horníček – Humor není žádná sranda. Středeční večer s Českou televizí.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Transfuzní stanice v Jilemnici rozšíří od podzimu provoz. Hodkovice nad Mohelkou opraví budovu historické radnice. Rodičovská zřejmě vzroste o 50 tisíc korun. Návrh schválila sněmovna. Zítra nás čeká jasno až polojasno. Výjimečně přehánky a teploty vystoupají ke 23 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Odběrové místo pro dárce krve v Jilemnici na Semilsku rozšíří na podzim provoz. Středisko od loňska spravuje transfuzní stanice krajské nemocnice Liberec, poté co původní provozovatel přesunul odběry krve do Vrchlabí. Podle primářky Renaty Procházkové musela liberecká nemocnice rozjet jilemnické odběrové místo od nuly. Přesto tam postupně dárců krve přibývá.
3: Jenom za letošní rok máme 45 prvodárců v Jilemnici, což jako je velice pěkný. Máme tam zatím 3 odběrový dny a plánujeme na podzim, že otevřeme další odběrový den, protože se nám podařilo získat personál, sestřičky, takže se tam stabilizuje tým.
1: 2,5 roku potrvá rekonstrukce historické budovy radnice v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku. Novorenesanční budova získá nově výtah, kompletní výměnu čeká i všechna okna a přípojky vodovodů, kanalizace i plynovodu. Nutný zásah si vyžádá také dřevěný krov pod střechou napadený dřevokaznými houbami. Díky rekonstrukci se pro turisty zpřístupní radniční věž s původními hodinami. Ze stavební práce zaplatí město 95 milionů korun, říká starostka Markéta Kauerová ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: S tím, že bychom měli získat dotaci asi 50 milionů. Je to úplná rekonstrukce od střechy po sklep. Budeme to mít rozloženo do 3 stavebních sezon, abychom to zvládli za provozu úřadu, protože ten se bude postupně stěhovat, jak budou postupovat ty práce.
1: Řidiči v České Lípě musí počítat s omezením parkování v Bardějovské ulici u sídliště Špičák. Zhruba měsíc tam bude zabraná přibližně polovina parkovacích stání, informovala o tom Českolipská radnice. Důvodem jsou přípravné práce pro stavbu nového parkoviště a pobočky rychlého občerstvení. V místě se bude pohybovat těžká technika. Po dobu omezení můžou lidé parkovat v nedaleké Purkyňově ulici. Rodičovský příspěvek vzroste zřejmě od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by to měl být dvojnásobek. Vládní novelu schválila sněmovna. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má růst rodičovské snížit dopady inflace. Předlohu teď dostane k posouzení Senát.
2: Počasí.
1: V noci nás čeká většinou polojasno, přechodně oblačno, teploty poklesnou na 12 až 9 stupňů, zítra ve čtvrtek jasno až polojasno, během dne místy přechodně oblačno a výjimečně přehánky. Teploty zítra 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18, vítr bude vát mírný od severozápadu. Rozptylové podmínky by měly být velmi dobré, biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu a jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A Český rozhlas Liberec vám přeje také krásné odpoledne. Já tady ve scénáři pro následující hodinu mám poznamenáno od Jany Švecové. Lidé se v poslední době začínají vracet k rukodělným výrobkům. No jak kdo, já osobně se řídím Murphyho konstrukčním zákonem, uřízni to větší a pak to tam namlaď, taky to podle toho vypadá, ale ono se to týká i módy a jeden takový ateliér absolventky Liberecké univerzity jsme navštívili v Řemeslnické ulici v Turnově. A tam nás právě Jana Švecová pozve krátce po čtvrt. Nejprve se ale podíváme do Liberce. Město Liberec dnes začíná stavět náplavku u řeky Nici, která navazuje na úsek, který nedávno dokončil Liberecký kraj. A k tomu bude mít podrobnosti kolegyně Kateřina Kubíčková. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
2: Pohodové odpoledne s Filipem.

0: Ano, Mídlový princ jde svou cestou a my jdeme svou vlastní cestou do dolního centra Liberce. Tam vznikne nové místo pro trávení volného času. Začala stavba další části náplavky Lužické Nisy. Město nechává opravit břeh v ulici U Nisy a přilehlý park a naváže tak na vloni dokončenou náplavku před krajským úřadem. Jak dlouho práce potrvají a co všechno v místě vznikne, zjišťovala reportérka Kateřina Kubíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak kdy se v místě začne pracovat?
1: Stavba sice oficiálně začala dnes, podle stavby vedoucího Tomáše Patočky bude ale místo uzavřené až od příštího týdne.
2: Budeme to někde od příště týdne oplocovat celý. Musíme tady zabránit, aby nám sem nikdo nalézl. No a začneme tady likvidovat tady tyhle staré asfalty a tohle všechno půjde pryč.
1: Lidé už proto nebudou moct využívat cestu podél řeky, park ani parkoviště v ulici U Nisy. To sloužilo mimo jiné i jako nástupní místo pro zájezdové autobusy, využívali ho třeba dětské tábory nebo sportovní oddíly.
0: Co na městské náplavce vznikne?
1: Stavební firma opraví nábřežní zdi, povrchy chodníků, dožilý asfalt vymění za dlažbu z Liberecké žuly a u budovy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory postaví stavbaři novou lávku. Ta propojí oba břehy, tedy i obě náplavky. Lidé ji budou moct využívat třeba ve chvíli, kdy budou chtít sejít k vodě. Na městské části totiž přístup k vodě nebude, zůstane tak pouze u krajského úřadu. Firma bude pracovat taky v parku mezi řekou a tramvajovými kolejemi, kompletně tam vymění trávník, vybavení a taky přidá nové stromy a květiny. Park bude zároveň větší, rozšíří se totiž do míst, kde je aktuálně už to zmiňované parkoviště. Místo něj bude v místě trávník s pobytovým schodištěm. Parkovací stání město podle primátorova náměstka Jiřího Jandourka za starosty pro Liberecký kraj nahradí místy v ulici 1. máje.
0: Jak bude dlouho ta nová náplavka vznikat?
1: Práce mají být hotové příští rok na jaře. Podle stavby vedoucího Patočky bude firma jako první pracovat na lávce a výměně povrchů. Podle primátorovy náměstkyně Šárky Prachařové zahnutí ANO by náklady měly být zhruba 64 milionů korun bez daně. Část město pokryje dotací.
3: 20 miliony z programu ITI na zeleň a proto se zavazujeme k údržbě zeleně po dobu 5 let.
1: V parku budou nové trávníky, květinové záhony a taky 27 nových stromů. Současné vzrostlé stromy tak ty na místě zůstanou.
0: Říká reportérka Českého rozhlasu Liberec Kateřina Kubíčková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Kapela Činasky má očividně svůj vlastní svět, tedy můj svět, no a my teď navštívíme svět módy, dost odlišné módy. Kvalitní zpracování, přírodní materiály a barvy, to jsou výsady odivního ateliéru v Řemeslnické uličce v Turnově. Ten tu funguje od samého začátku, nově do něj ale přišla absolventka odivní tvorby Lenka Kadlecová. Ta staví nejenom na originalitě, ale i barvení oděvů přírodními materiály a redaktorka Jana Švecová ji zastihla přímo nad šicím strojem a žehličkou.
1: Tak já se blížím v Turnově k uličce řemesel, čtu tady Švec Krejčí a teď právě přicházím do ateliéru Anu k Lucie Kadlecové. Já vás tady vidím u šicího stroje, to není běžné.
2: My jsme takzvaný otevřený ateliér, tady máme výlohu přímo do ulice a můžete se k nám přijít podívat, jak tady tvoříme.
1: Když jsem sem přicházela, tak jsem vás viděla v ruce se žehličkou. Jak často se tady lidé zastaví?
2: No, Turnov je docela malý městečko a teprve se to tady učí k nám chodit. Nejčastěji chodí kvůli opravám nebo úpravám oděvu. To dělá kolegyně, která tady se mnou sdílí ateliér. Úpravy opravy děláme i na zakázku a já teda konkrétně dělám svoji volnou tvorbu.
1: Jak vlastně jste přišla na ten nápad, že si tady otevřete oděvní ateliér?
2: Vlastně ta kolegyně Alena, to už tady od toho úplního začátku, já tady jsem teďko nově a tvořím vlastně už skoro 15 let. Vlastně jsem přišla z Jablonce do uličky.
1: Ta původní cesta vedla z technické univerzity, třeba z textilního oboru?
2: No, tak já jsem úplně ještě náplava z větší dálky. Já jsem se z Českého kraje, z Polabí a studovala jsem v Praze oděvní průmyslovku a pak jsem šla na univerzitu.
1: Tak seznamte posluchače se svou tvorbou, na co se zaměřujete?
2: Dělám takovou hodně jednoduchou módu, aby byla nadčasová, ale hlavně i kvalitní materiály a to zpracování. A ještě takovou mám tady specialitu, kterou tvořím ještě s jednou kamarádkou a to jsou věci, které jsou barvené přírodně rostlinami.
1: No a já, jestli se nemýlím, tak to je možná ten oděv, který jste právě tady měla pod žehličkou, nemýlím se?
2: Přesně tak.
1: A vypadá to jako taková batika přírodně dozelená s fialovou, vypadá to jak taková louka. Tak čím to barvíte?
2: To jste se přesně trefila, protože dneska, když jsem na tom začala pracovat, tak jsem si říkala, že to je, kdybych si v těch šatech lehla do louky a kdybych se na mě otiskla. Je to rostlinami teda barvený a využíváme buď divoce rostoucí, anebo teď už se věnujeme i tomu zahradničení, že si ty květiny všechny pěstujeme.
1: Už se lidé učí, že je možná lepší si trošičku připlatit za tu kvalitu a mít něco originálního, nebo stále máte pocit, že převažují ty řetězce?
2: No, je to trošku smutný, protože bohužel pořád převažujou, ale já už mám teda mnoha letou zkušenost, jezdívala jsem i různě jakoby na trhy po celé republice a byla jsem docela příjemně teďkom překvapená tady na řemeslných trzích v Turnově a to jsem teda byla moc mile překvapená, že ten zájem byl dost veliký.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

0: Bára Basiková, momentálně dost exponovaná osobnost na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Sami samozřejmě víte, že o ní paní Třeštíková natočila krásný dokument, sbírala materiály 30 let. My teď ale budeme monitorovat Prachovské skály. V rámci rubriky Co je nového totiž putujeme po našem kraji a blízkém okolí a nabízíme vám nejrůznější tipy na výlet a také na aktuální akce. A dnes jsou v našem hledáčku právě Prachovské skály. A na telefonu je s námi spolumajitelka Infocentra Prachovské skály, paní Rita Štorštichová. Já se omlouvám. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím.
0: Tak tedy ještě jednou Rita Štorštichová, tak je to správně.
1: Ano, děkuji.
0: Nemáte úplně jednoduché jméno, ale tím, že jsme nechtěli zatajit vašeho manžela, tak bylo potřeba se s tím popasovat. Ale teď už se pojďme podívat na věc. Jak se u vás momentálně vyvíjí sezona, protože ty výkyvy počasí možná někomu nedělali úplně dobře?
1: Tak, jak říkáte, když bylo to horko, tak vlastně těch návštěvníků bylo méně, ale jinak se nám sezóna zatím vyvíjí velmi dobře. Máme samozřejmě radost, že k nám přijdějí návštěvníci jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Počasí nám přeje, Prachovské skály tradičně patří mezi nejvyhledávanější místa českého ráje. Vysokou návštěvnost tradičně zaznamenáváme o víkendech, tak i během pracovního týdne, přičemž o těch víkendech to bývá samozřejmě o trošku vyšší, ale máme tady jedno takové, ale rádi bychom připomněli, že v přírodní rezervaci je zákaz kouření po celý rok a vzhledem k současnému suchu, tedy prosíme návštěvníky o toto důsledné dodržování tohoto pravidla, protože tím samozřejmě nejen chrání naši jedinečnou přírodu přírodní rezervace, ale i bezpečnost všech ostatních návštěvníků.
0: Tady nechávám pauzu, aby to vyniklo, to varování a ten apel. No a teď už se pojďme podívat dál do Prachovské skály. To je samozřejmě pojem, který zná každý, ale jak poznat takové Prachovské skály?
1: Prachovské skály, no tak u nás každý návštěvník si může samozřejmě najít trasu, která mu vyhovuje. V Prachovských skalách nabízíme 3 základní turistické okruhy o různých délkách a také myslíme i na rodiny s malými dětmi. Nejlepší pro ně je zaparkovat v obci Prachov a přes horní pokladnu se vydat na trasu vhodnou pro kočárky. Rodinám s dětmi také doporučujeme naši Pelíškovou dětskou naučnou stezku, která vede kolem vodní nádrže Pelíšek. A zábavnou formou seznamuje děti s místní přírodou.
0: No a měla byste pro nás také nějaký tip, jak se v Prachovských skalách zabavit třeba na nějaké akci?
1: Určitě. Ještě můžu vlastně připomenout, že kdyby návštěvníci chtěli objevit i méně známá místa Prachovských skal, tak jim můžu doporučit Ervínův hrad, anebo kousíček odtud je také hrad Pařez. A teďkon vlastně akce aktuálně u nás, my vlastně během hlavní sezóny žádné větší akce přímo u nás nepořádáme, protože právě ty skály jsou přirozeně velmi navštěvované a tak my nechceme tu návštěvnost zbytečně zvyšovat, ale pokud posluchači hledají kulturní program, můžeme je vlastně pozvat tento pátek na turistickou chatu Prachov, kde od 20 hodin vystoupí kapela Valdovy Matušky. U nás vlastně největší akce, taková oblíbená, je Pelíškův strašidelný les a ten se koná až o podzimních prázdninách. Více info na našem webu Prachovské skály.
0: Ale můžeme se tady rovnou těšit i na podzim. No a když chce někdo do Prachovských skal zajet třeba na více dní, nejenom na pár hodin, jak jste na tom s ubytovacími kapacitami?
1: U nás provozujeme vlastně chatu Svinčici, která leží v klidném prostředí u Prachovských skal z druhé strany od Horního Lochova. Je to taková chata pro větší rodiny nebo skupiny přátel i školy. Pojme až 18 osob. Návštěvníci tam najdou zázemí pro společné vaření, krb, ohniště venku a hlavně je to bez Wi-Fi, takže u nás si můžou opravdu odpočinout. A volné termíny opět na našich stránkách chatasvinčice.cz.
0: Moc krát děkujeme. Naším hostem na telefonu byla Rita Štorštichová, spolumajitelka Infocentra Prachovské skály. Přejeme úspěšnou a krásnou sezónu a v rámci možností také poklidné a příjemné léto. Mějte se hezky.
1: I vám krásné léto. Děkuji, naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: pární i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Na vlnách Českého rozhlasu Liberec se romanticky rozvášnil James Blunt. Já nevím proč, ale z nějakého nepochopitelného důvodu mám Jamesa Blunta zafixovaného jako mladého Angličana, ale on přitom letos v lednu oslavil 52. narozeniny. Také už to není žádný koloušek. V podstatě, kdyby žil v Československu, mohl by si pamatovat tu dobu, kdy měl skoro každý doma stejnou obývací stěnu, gauč anebo kuchyňskou linku. On u toho tedy nebyl, ale většina z nás ano, a právě na to můžeme zavzpomínat nebo se pobavit na retro výstavě, kterou pořádá už od zítřka Městská galerie v Chrastavě. Vernisáž začne v 16 hodin a výstava bude přístupná i o víkendech až do 20. července tohoto roku. Tak se dobře bavte.

Už jen 7 minut zbývá do 16. hodiny a Český rozhlas Liberec vám přeje stále pohodové středeční odpoledne. Právě za těch 7 minut dorazí Lenka Marková s čerstvými zprávami a pak vás čeká kopec zábavy s dalším vydáním Humoriády. Dnes vás jí provedou Pavel Kučera a herec Josef Dvořák. Filip Majsl vám přeje stále krásné odpoledne, hezký poslech Českého rozhlasu Liberec a po 17. hodině ve Dni v kraji opět naslyšenou.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberecký kraj už vybral firmu na sanaci sesutého svahu v Benešově u Semil. S provozněním malé vodní elektrárny v Turnově ušetří radnici necelou třetinu nákladů na energie. Sněmovna dnes opět nedokončila schvalování sporné koaliční stavební novely. Zítra nás čeká jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teploty do 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Téměř 25,5 milionu korun bude stát sanace sesutého svahu pod silnicí 3. třídy v Benešově u Semil. Sesuv tam letos na jaře způsobily stavební práce při rozšiřování plochy k parkování na soukromém pozemku pod svahem. Podle stavebního úřadu ale nedošlo k porušení žádných předpisů. Sanaci svahu tak zaplatí Liberecký kraj jako majitel vozovky, pod kterou se svah utrhl, říká náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: V rámci opravy dojde jak sanaci toho svahu, tak i k zlepšení odtokových poměrů. Bude se tam propustek dělat novej, betonových palisád se tam bude v protisvahu dělat zábrana tak, aby ta silnice byla bezpečnější a nebyly tam již další problémy.
0: Téměř třetinu nákladů za energie bude moct ušetřit Turnov díky malé vodní elektrárně. Radnice aktuálně pracuje na jejím zprovoznění. Nákup elektrárny a opravy vyjdou na zhruba 100 milionů korun. Za 12 let by podle nezávislého místostarosty Jana Lochmana z uskupení Proto mohla výroba a prodej energie z elektrárny vydělat až 8 milionů ročně z celkových 30, pokračuje místostarosta Lochman.
3: Těch 100 milionů, které byly jako na té vstupní investici, by se nám mělo vracet zhruba 12 let. Já si tam nechávám nějakou rezervu, takže si říkám těch 15 let maximálně. Že uvidíme, myslím si a pevně věřím tomu, že teda do konce roku bude ta elektrárna dokončena.
0: U koček v Novém Boru na Českolipsku se potvrdil výskyt závažného onemocnění panleukopenie. Jedná se o virovou infekci přenášenou výhradně mezi kočkami. Podle informací města se nemoc objevila na sídlišti Rumburských hrdinů. Lidé by měli zkontrolovat, jestli jejich zvířata mají platné očkování. V případě zdravotních potíží by i hned měli navštívit veterináře. Sněmovna dnes znovu nedokončila schvalování sporné koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozici rozhořčilo vystoupení vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO. Opoziční strany vinil z toho, že při vládním působení v minulém volebním období zničili stavební zákon přijatý za minulé vlády Andreje Babiše. Další pokus o schválení novely bude v pátek. Opozice varuje zejména před hrozícím kolapsem stavebního řízení. Má obavy z toho, že úředníci dosavadních stavebních úřadů pod obcemi nebudou chtít přejít pod státní správu.
1: Počasí.
0: V noci nás čeká většinou polojasno, přechodně oblačno, teploty poklesnou na 12 až 9 stupňů, zítra tedy ve čtvrtek jasno až polojasno, během dne místy přechodně i oblačno a výjimečně přehánky. Teploty zítra 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů. Vítr bude vát mírný od severozápadu, rozptylové podmínky by měly být velmi dobré a bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na R35 se směrem z Liberce na Turnov u Jeřmanic se stala nehoda, havarovalo tam osobní auto. Úsekem projíždějte se zvýšenou opatrností, na místě je policie.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Hluboká poklona, Pavlíku, a krásné odpoledne, vážení posluchači.
4: Dámy a páni, plánujeme s vámi a s Pepou zábavu velkolepou.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začala, Josef Dvořák je připraven nám povědět, jak prožívá letošní léto.
1: Hele, já ti řeknu jednu věc, ten rozhlas na mě prodělává.
0: Jak to?
1: No, protože pokaždý, když jsem přijel, dostanu kafe.
0: Ale pravda, a vodu ještě.
1: A vodu?
0: Dokonce.
1: No.
0: Živou.
1: No.
0: Živou vodu.
1: No.
0: No.
1: Tak to je na mě vidět, ne?
0: Ale někteří hosté si to zaslouží.
1: Doufám, že patří mezi ně. Hele, léto prožíváme, přátelé, je to nádherný léto. Takový hit se ještě fakticky, já to teda nepamatuju, už i v naší chaloupce, že to byly ty roubený chalupy tím pověstný, že to bylo tak chytře postavený, že v tom největším vedru vevnitř byl chládek teda, jo. Už i tady bylo teplo. Mm-hmm. No ale já mám rád teplo.
0: Ty si užíváš jako vodník v takovým vedru?
1: A to miluju to. No. Moje žena, ta ne, to je opak pravý. Asi říkám, že oni mi postrčili jako eskimáka. Už nešla na odbyt, tak jsem jí dostal já teda. No jo, pozor, ona nás poslouchá. Ona
0: no
1: to,
0: právě.
1: Jenomže to bys měl vidět u nás, jak to běží teda, že jo, když je zima, když je chládek, jo, tak přesto ona chodí a odevírá okna. Mm-hmm. My už jsme tak daleko, že už jí to nevyčítám, že počkám, až odejde a zase zabouchnu.
0: Už se nějaký ten pátek znáte.
1: No.
0: Tak bude určitě ráda, když povíš posluchačům, kde budeš hrát.
1: Přesto, že
0: je léto.
1: Počkej, abych to dal dohromady. Na Harfě zítra, na Harfě hrajeme Čochtana a pozítří v tom nádherném amfíku pod věží na Žižkově hrajeme Pidlu s Pidlou v zádech. Mm-hmm.
0: Takže dvě ze tvých nejoblíbenějších představení.
1: No tak dajme jenom dvě.
0: No právě.
1: Už uvidí. Na repertoáru. Už aby to ta hlava udržela všechno,
0: ona
1: tak jsme
0: udrží.
1: To zmrskli na dvě představení.
0: Dobře, tak posluchače jsme pozvali. Pojďme teď do našeho archivu komiků a bavičů, koho vytáhneme úvodem.
1: A to mám tady napsané.
0: No.
1: Václav Faltus, Vaška Faltuse, a bude nám vyprávět o setkáních s politiky. A celá ta scéna se jmenuje Když se směje Václav Faltus.
0: A ještě dodám, že ho zpovídá Vladimír Bernášek.
1: To je dobrý.
2: Takže si říkám, jak dlouho toho dotyčného v tom nechat, jako v té radosti. Že jo, samozřejmě na celý život ne, ale aspoň na pár dní, jo.
3: No, radost až do rána.
2: Radost až do rána, ano, to je pravda, no. Ono vůbec takový to setkání s těmi politiky, já jsem se s těmi politiky jenom některými zatím sešel a pan premiér Klaus mi jako položil otázku a říká, a nechtěl byste mě někdy zastupovat? A já mu říkám, a kdo by zastupoval mě? A je to pravda, protože já říkám, každý jsme dostali od Pána Boha nějaký dar. A někdo třeba řekne, já nemám žádný dar. Ale to je chyba, protože každý někdy v životě to objeví. Někdo ve třech letech, že jo, perfektně na housličky a krasobruslí. A někdo třeba až těch 90, že jo, začne podnikat. Takže
3: ještě máme čas.
2: Takže každý v životě dostane nějaký dar. Jen ho v sobě objevit a najít si čas a říct si, tak tohle je dar, který jsem dostal.
3: To je jako když se člověk vypraví do bludiště,
2: ano.
3: Teď tam prochází a vidí se v těch zrcadlech, někde široký, někde úzký, všelijak zkreslený a směje se, dojde na konec a tam je to zrcadlo, kde se vidí, jak vypadá ve skutečnosti a tam se rozpláče.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Když už byla řeč o tom daru životním, kdy jsi zjistil, že máš ten dar bavit lidi? Byl ten okamžik, kdy jsi to uvědomil?
1: Tak neudělal jsem si čárku ten den, ale víš, že to bylo nějak na škole a možná i před školou už, že mě to bavilo něco dělat, blbnout prostě a aby se tomu ostatní smáli, no.
0: Dobře, tak uvidíme, čemu se budou smát posluchači dál, jestli to bude další Václav Faltus, anebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem, jmenovcem našeho dnešního hosta.
1: No, já jsem si nedávno nemohl vzpomenout, jak se jmenuje křestním jménem.
0: No, už to víme, je to už Vladimír, ve studiu Josef, těší se taky na vaše hlasy. Posílejte je SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Dvořák a Pavel Kučera. Připomenu, koho si můžete vybrat, pro koho hlasovat. Budou tu hlasy Václava Faltuse anebo hlasy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. Ptáme se vás právě teď na našem telefonu ve vysílání. Tak kdo nám to začne? Dobrý den.
5: Miloslav Karviné. Dobrý den, pane Dvořáku.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Pavle.
4: Dobrý
5: a
4: hlasuji
5: pro pokračování.
4: Máme zapsáno, přejeme, ať se máte hezky naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Tady Ondra Zinatovic, já zdravím Pavla Kučeru a skvělého Petru Dvořáka, ale
6: dobrý
7: já
6: den.
7: Kuřátka.
6: Jasně.
7: No to se nezapomíná.
4: Ne.
7: A já bych chtěl určitě Petru Vladimíra Dvořáka.
4: Jo. Takže pozdravil se Dvořáka jednoho a druhého Dvořáka nám volíte. Dobře, Ondro, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Šikovnej člověk.
4: Šikovnej kluk. Dobrý den, kdo je dál s námi?
8: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba, páni kluky zdraví. A chtěl bych pokračovat.
4: Páni kluci zdraví vás a děkujeme za hlas. Naslyšenou.
6: Hezký den.
4: Dobrý den, celý den.
9: Dobrý den, tady Honza Scholin, já zdravím celou úžasnou humoriádu, všechny účastníky, samozřejmě pánové vás oba taky.
10: Jste výborný.
9: Moc,
4: ano.
9: Moc děkuju za váš úžasný pořad a potřeboval bych prosím vás Ačko.
4: Máme zapsáno.
11: Ano, prosím.
4: Je to tam, mějte se hezky, dobrý den.
12: Honza, dobrý den. Já nevím, jestli jsem dobře slyšel, ale na Bčku byl Václav Faltus?
4: Ne, ten je Ačko, Bčko je Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem.
12: Tak já bych teda Václava Faltuse na
4: ano,
12: Ačko.
4: Ano, Ačko zapsáno a mějte se krásně,
12: den, mějte
4: vám
12: se
4: taky. Naslyšenou, přátelé, sečteno, potrženo, Václav Faltus bude pokračovat, Pepo, vybral si dobře.
10: Hezký, dobrý.
4: Potvrzeno, že jo?
10: Ano.
4: Jdem na něj.
13: No já, když jich bylo asi 40 hlasů, tak jsem si řekl a dost. A když jich bylo 80, tak jsem si řekl, teďka už opravdu dost, už nebudu blbnout. No a když jich bylo 100, tak se přihlásili gumáci. No a pak už to chtělo, že jo, pořád aktuálnost. No je fakt, že vlastně, když člověk se dá na to napodobování, tak je potřeba, aby v tom krku těch hlasů bylo co nejvíc. Že
14: to znamená, když já si teď na někoho vzpomenu, dejme tomu na Jana Pivce.
13: Jan Pivec, no proč ne? Že já nevím, když vezmu třeba Oldřicha Nového, takže to by mělo znít asi takhle. Přijde ho do restaurace, říká pane vrchní, prosím vás pěkně, přinesl byste mi jednu kávu, ten mu ji přinese a ten hospovídá, prosím vás, dejte mi tu kávu tady na židli a proč, prosím vás, je příliš slabá, potřebuje si odpočinout. Že, takže já vždycky tam dám takový věty, který jako sednou mýmu přesvědčení a který jako sednou taky k tomu hlasu, který zrovna napodobuju, nebo nedávno jsem začal zkoušet, když jsme ještě u těch pamětníků, Václava Trégla. To byla taky zajímavá postavička, ty malinkatý očička, že jo, často
14: to je
13: po boku.
14: Ten ve filmu s Verichem, když jdou vraždit toho psa, aby oživili goléma, tak bojím, to je Václav Trégla.
13: Přesně on, jak říkal, přišel jsem k doktoru, já říkám, pane doktore, když mě bolí na prsou, tak piju džin, když mám chrapot, tak piju jalovcovou, když mám rýmu, tak piju žitnou, a když pijete vodu, takovou nemoc jsem ještě v životě neměl. Prosím vás pěkně, mám radost vašeho potlesku. Ten potlesk, ten nezanikne, protože si ho budu vozit po svých vystoupeních a tam, kde bude kožené publikum, tam ho spustíme.
0: Humoriáda.
3: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak to bylo Deja Vu Martina Maxi, Helena Vondráčková.
2: No, krásná hezký,
1: to byla.
2: Hezký, hezký.
1: Dokonce Pepa tady simuloval hru na klavír. Ty hraješ? Nebo to bylo jenom jako?
2: Ne, to já dělám jenom jako. Já nevím, proč mě to napadlo, to, ale už jsem nachytal pár lidí, kteří se na mě dívali a pak říkají, ty fakt hraješ na klavír? Já jsem říkal, dobře, ale nesmějte mi být klávesnice. Takhle umím docela.
1: Dobře, dobře. Jseš herec, takže zvládneš i zahrát hráče na piano. A teď prosím tě, koho nám vybereš dál posluchačům?
2: No tak teď tady máme paní Zuzanu Bubílkovou a uslyšíme scénku, nebo ano, dialog, období ženy a zásilka léku. Ty tomu rozumíš?
1: Ano, je to to nejlepší z pořadu politické harašení s Miloslavem Šimkem společně.
2: No, tak to se nechám překvapit teda.
3: Paní Bubílko, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
4: Cože, věk ženy?
3: Nevíte, já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
4: Za to vy vypadáte jak poloviční dět vševěd.
3: Proč poloviční?
4: No vědomosti nikdy, akorát na hlavě máte tři vlasy.
3: To není pravda, prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
4: Ne, já vás vlastně potřebuju. Potřebuju, protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
3: Vy máte skvělý nápad.
4: Já mám skvělý nápad.
3: Nemohu si sednout.
4: No tak můžete klidně.
3: Já bych se aspoň přidržel.
4: Ne, pamatujete si na Radio Jerevan?
3: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo v letech, na který nerad vzpomínám, to výborná věc. A je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
4: Tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
3: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd. Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak vrátíme se k těm obdobím ženy. Třetí období bylo, vypadáš výborně, a já to převedu na Pepu, vypadá výborně. Udržuje se tenisem a sportem v kondici?
2: No, možná taky teda. Já jsem tenisu propadnul. No. Propadnul jsem tenisu, ale díky amfoře. Protože já jsem začal hrát v 59 letech.
1: No počkej, ale amfora to byl fotbal, nebo je?
2: No jo, ale k tomu si přibrali ještě tenis a golf. A já jsem chodil na fotbale, už jsem jenom začínal, vykopával jsem, ale tenis mě začal příšerně bavit. Něco neuvěřitelného.
1: No, protože tě to baví tak, že porážíš kde koho v amfoře?
2: Ale no tak...
1: No tak to řekni.
2: Ale no tak ne, no to nejde, to nejde. To vypadá, že se člověk vytahuje hrozně. Ale mám radost toho, že vím určitě, se tam bude hrát turnaj. A protože hodně hráčů, tak se hrajou zkrácený hry, jo. A protože mě jinak jezdit na klasický turnaj, takhle to mě nebaví. To začíná ráno v 9 a končíš někde v 5 hodin odpoledne a to už je pro mě trošku marnění času. Ale tohle je senzace. A Salava je šikovnej člověk, chytrej, vybere to bezvadně. Ale já bych vyprávil jednu příhodu, ale to asi nemůžu.
1: Můžeš, pojď,
2: říkej. Představ si, my jsme byli v Kapském městě. Před lety jsme byli v Kapském městě a jedno odpoledne prej vejlet velkou plachetnicí na moře. A potom já toužil celý život, ty blázne. Nasedli jsme na tu plachetnici, tam bylo asi 40 lidí, velikánský, a hnalo to na moře. to je úžasný. Ten vítr, který fouká, vlny jak šplouchají, jak to na tebe lítá. Zajeli jsme normálně za horizont. Všecko zmizelo, stmívalo se, loď se otočila. Já jsem si vyškemral, že jsem směl ke kormidlu na chviličku. Tak jsem kormidloval, předtím jsme dostali hodně šampaňskýho, takže bych nechtěl vidět tu svoji cestu z vrchu, ze satelitu. Ale takhle, a to už jsme se vraceli k cíli a představ si, oni neustále nosili šampaňský. Já jsem si říkal, milá pozornost.
1: To je proti mořské nemoci? Nebo
2: no to já nevím, no a možná, ale pro dobrou náladu, ale hlavně my měli hlad a já měl hlad jako šílený. Takže když jsme viděli světla na břehu a už to zajelo na tu rejdu, takhle za to molo teda, a teď se to chystalo přistát, tak se najednou ta plachetnice otočila a vracela se zpátky na moře.
1: S hladovými opilými námořníky.
2: Ano. A teď ale začala opravdu panika, co teď bude. A vyšel kapitán, říkal, dámy a pánové, stala se velice nepříjemná věc. My jsme nezlikvidovali všechny zásoby šampaňského a s tím se nesmí přistávat.
1: Aha,
2: touhle jednoduchou výmluvou nás dodělal. Aha. Ale bylo to noblesní.
1: Dobře, tak hlavně, že si to pamatuješ po tom všem. A to bylo s Amforou?
2: S Amforou.
1: A s Petrem Salavou?
2: No jinak bych to nepovídal, protože já si ho hrozně vážím. Třeba, protože už jsme s ním najezdili léta, jsme s ním jezdili po světě. Někdo to bere jako samozřejmost, ale ten Petr Salava je úžasný organizátor. Pečlivej, vymyslí všechno. Všechno funguje. Hluboká poklona, Petře.
1: Tak ty si ho pochválil. Zítra se ho zeptám na ten tvůj úspěch, když o něm nechceš mluvit ty sám v rámci skromnosti.
2: Protože Petr
1: Salava bude naším hostem zítra v Humoriádě.
2: Jo, ať povídá hodně. Jo.
1: A to bude. Nám bude povídat buď to Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, nebo někdejší parťák Miloslava Šimka, Jiří Grossman. Takový to souboj máme. Ačko.
2: Hezký.
1: Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, Bčko, Jiří Grossman. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Teď vám hraje Elán.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když už byla řeč o hvězdách, no. Máte ještě romantické chvilky s Jajou, Pepo, třeba na chalupě, že sednete, večer koukáte na oblohu. Takže ne, když se dívám na tvoji reakci.
2: Když tak bleskově odpovídáš, no ona sedí na zápraží a
1: pláče, že s ní nechceš pozorovat hvězdy.
2: Ne, ale ona chce, abych seděl s ní a koukal právě na hvězdy a na to já už nějak jsem vyblednul a koukám se na zprávy. A nebo si čtu, ale sem tam přijdu a ptám se, milostivá paní si přála kávu, prosím malou, velkou, to jo, jako jsem kruce.
1: Ano, s hvězdami jste trošku v rozporu, ale jinak letíte spolu už dlouho a krásně a bude to tak i dál.
2: Ano.
1: My jdeme dál do Humoriády, prosím vás, Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem nebo Jiří Grossman, aktuální otázka na naše posluchače a mohou povídat i na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne, přeji vám i Pavle a srdečně zdravím pana Dvořáka.
2: Dobrý den.
3: Kterého si vážím, si vážím jako herce a člověka a přeji vám hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
2: Vy jste laskavá, děkuju.
3: A vybírám Pavle Ačko.
1: Mějte máme zapsáno, děkujeme pěkně, naslyšenou, dobré odpoledne. Haló, haló. Zdravíme vás. Dobrý den.
4: Zdravím vás, tady Milan ze Soběsuk. Mm-hmm. A chtěl jsem hlasovat teda pro Bčko, pro pana Grossmana.
1: Ano.
4: A chtěl jsem poprosit, jestli by mohl pan Dvořák zazpomínat, jak natáčel cirkus Humberto. Jo, děkuju moc, mějte se hezky.
1: Děkujeme.
2: Je, jenom několika
1: máme
2: slovy.
1: Máme něco z cirkusu?
2: To byl můj splněnej sen, cirkus Humberto. Já miluju cirkus. A zejména, když jsem byl takhle mrňavej, když, jako je ten, jak se jmenoval ten chlapec, ten kluk, ten... Ano, doplňte si. Tak já jsem od malička chtěl aspoň do cirkusu nahlídnout na prázdniny. Tatínka jsem přemlouval, pusť mě tam, tátí, prosím tě, já budu pomáhat tam, budu stavěč, budu nosit piliny do manéže, budu každý večír koukat na vystoupení. Nepustil mě, ale nepustila mě taky ta myšlenka a ta radost z cirkusu. Já miluju světský.
1: No a něco k tomu natáčení, bylo tam něco pro tebe?
2: No, bylo tam.
1: Zajímavého opravdu, pro naše posluchače.
2: To vás teda potěší, protože já měl poslední natáčecí den, a takže už jsem šel z vesela na natáčení, přinesem lahev šampaňskýho do maskérny, nachystali mě a točili jsme, já už neměl text žádnej, jenom se točila nějaká taková ta panoptikální scéna v manéži, kdy jezdili na koních kolem mě, byl uvázaný u totému. A všichni už věděli, že já mám poslední, nebo všichni, vědělo se, že já mám poslední natáčecí den a František Filip, vynikající pán, vynikající režisér, říkal, Pepo, a my tě teď přivážeme k tomu totému. Já jsem říkal, dobře, poslušte si, říká, a kolem krku ti dáme krajtu. Aha. No jo, jenom, že to já nemůžu teda. Ale tam opravdu krajta byla. Měli ji tam v bedně a on říká, pojď podívat. A já jsem říkal, nepůjdu se na ní koukat. Ne, ale nedáte mi kolem krku. On říká, dáme. Já jsem říkal, nedáte. Já vás ujišťuju, že nedáte, protože to, na mě přejete autem, to je to samý. Odvezte mě rovnou někam, protože já už jenom, když na to myslím, už se o mě pokouší.
1: Já myslím, že málo kdo z nás i z našich posluchačů by strpěl dát si krajtu kolem krku.
2: No jo, ale tam byl někdo z Národního divadla, ten den předtím měl na krku a tím
1: no,
2: František argumentoval. Já jsem taky říkal, to jsou z Národního, tam jsou zvyklí na věci, člověče, ale já jsem z Malého divadla, tam my si s krajtama nehrajeme.
1: A jak to dopadlo?
2: Neměl jsem ji na krku.
1: Neměl.
2: Ale víš co, já to lituju teď. Já jsem mu měl udělat radost, měl jsem si dát štamprle, nesměl jsem asi dejchat na tu krajtu, aby jí to nevedlo k nějaký nebohulibý činnosti, ale měl jsem to udělat. Ježišmarja, ono by to bylo pěkný.
1: Takže až uvidíme tento záběr Pepa přivázený u totemu, tak tam měla být ještě
2: tak
1: ta krajta.
2: Tak tam měla být krajta ještě.
1: A i ta krajta.
2: Ano.
1: Dobře. Tak děkujeme za historku, jdeme dál za posluchači. Dobrý den. Haló. Haló, haló. Dobrý den.
5: Zdravím vás, pánové, oba.
1: Zdravíme, Františku.
5: Zítra bude událost teda, Pavlíku. Budete tam mít prezidenta, víte?
1: No, Floriádě. Ano, amfory.
5: Amfory, přesně, to je událost.
1: Abychom to upřesnili.
5: To je jedinej pořad, kde vystupuje prezident, který smelý národ. Dejte se hezky a přej stáli zdraví a přej bubu.
1: Bubu, děkujeme za hlas, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Přejeme hezký den a zveme dalšího z vás. Dobrý den, halo.
6: Dobrý den, pane z Martina.
1: Zdravíme.
6: Hlasujem za Bečko a pohodový deň prajem.
1: Nápodobne.
6: Pekné dovidenie.
1: Děkujeme. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
2: Děkuji.
7: A chlapi, já bych hlasoval určitě pro paní Bubilkovou s panem Šimkem.
1: Děkujeme, Honzo. A mějte se hezky taky.
7: Taky, nashledem.
1: Sečteme všechno, co dorazilo, no a Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem může pokračovat.
8: No a ještě takhle bych to řekl. Mám jednu zprávu, respektive dvě zprávy, vážení přátelé, mám pro vás. Dobrou a špatnou. Tak nejprve tu dobrou. Podle průzkumu veřejného mínění 99% občanů věří našim politikům. To je nádherný, ne? Ta špatná zpráva je, že průzkum se dělal výhradně mezi politiky.
9: Jak to, že to nebylo 100%?
8: To zavinil jeden poslanec. On se tak opil ten den, že začal být soudný a mluvil pravdu.
9: Vážení diváci, inspirováni úspěchem našeho desetibojaře Tomáše Dvořáka.
8: Ano, vím, že ho milujete, tam má všude jeho obrázky, ale pardon, ještě jedna zpráva, zejména obdivuje skok o tyči. Ve skutečnosti politikům věří pouze 16% lidí. Mezi ostatními koluje hádanka. Víte, co to je, když se srazí dva autobusy plné politiků?
9: Co to je?
8: No nesmysl, té politici by nikdy nejeli autobusem, že? Taková hypotetická možnost, kdyby třeba jim řekli, že se jede do vinýho sklípka a obsadili ty autobusy a kdyby se srazili, co by to bylo?
9: No nevím, co by...
8: Hromadné štěstí.
9: Teď jste mi připomněl, víte, že ten herec Sylvester Stallone, znáte
8: znám
9: ho?
8: Znám Stallone, teda znám Sylvestra. Já jsem se s ní dokonce setkal v Los Angeles v posilovně, víte? Tak jsme se tak pozorovali. Já na něj koukal, on teda na mě přímo zíral, víte, co tam dělám. A pak jsme si zasoutěžili spolu. My jsme porovnávali svaly. A hádejte, kdo vyhrál.
9: Tak
8: já vám něco řeknu, náhodou jsem vyhrál já. Protože ona ta soutěž zněla, kdo ty svaly má líp utajený. Nenašel mi ani jeden, víte? No já jsem Čech, já nebudu přeci vystavovat na odiv svaly, teď vím, jak se tady krade, že jo, všechno.
9: Ne, tak Sylvester Stallone má v Česku natáčet svůj nový film. Má v něm hrát agenta, který u nás hledá mladého, minulosti nezatíženého, čestného, pravdomluvného, svědomitého politika, který plní své předvolební sliby. Víte, jak se ten film má jmenovat?
8: No to nevím.
9: Nulová šance.
8: Jo, tak to odpovídá. Tomu bych docela věřil, protože zatím naši politici připomínají sportku. Víte, tam taky člověk dá peníze, celý týden mu slibují výhru a pak to schrábne někdo úplně jiný.
9: No, očkejte, třeba se změní a třeba to změní ta nová politická strana, co má vzniknout ta cesta změny.
8: Cesta změny, no, přece. No. Já bych radši uvítal změnu cesty, protože u nás v Dejvicích se už nedá jezdit. Tam by se dali sázet na ulici přímo brambory. Hmm. Říkáte změna cesty?
9: No, ne, cesta změny.
8: Cesta změny, cesta změny. Název je to zajímavý a to ještě nic neznamená, protože sliby politiku připomínají před volbama brzlík.
9: Brzlík?
8: Brzlík.
9: Proč brzlík?
8: Chodila jste do školy?
9: No, chodila.
8: No tak víte, že brzlík se v dospělosti ztrácí, ne?
9: Aha.
8: No, tak vidíte. Tak podívejte se třeba na takového Jana Rumla.
9: Ano, bez brzlíkovec.
8: Ano, typický.

0: historického politického hrašení. No dřív mývali, tuším, politici i prázdniny, že si brali stejně jako divadelníci. To už dneska asi neplatí.
1: Ježišmarja, a proč?
0: No, mě se neptej. Zeptáme se posluchačů, s kým do finále v tuto chvíli. Vracíme do hry Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem proti Jiřímu Grossmanovi. To je aktuální výběr. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, nebo zavolejte na 731 800 900. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem o divácích a spokojenosti z televarieté v roce 1980. Už nějaký
1: to
0: ten pátek,
1: zajímat,
0: 46 ne? let, stará zábava. A stále možná mladá, uvidíme. A nebo Jiří Grossman, zrození mladého Trumpa, tedy psáno s A, ne Trumpa, ale Trumpa, Trumpa.
1: To může být zajímavý.
0: Pepo, jezdil si do přírody pod stan, nebo pod širák dokonce?
1: Jasně, jezdili jsme na vodu.
0: Znáš to?
1: No.
0: Ty třeba vylovíš nějaký zážitek, máš na to jednu celou písničku.
1: No, mám na to krásný zážitek, krásný.
0: Tak já ho z tebe třeba vytáhnu za chvíli, posloucháte Humoriádu.

0: Do svého závěrečného souboje připomenu o divácích a spokojenosti s Jiřinou Botelovou a Vladimírem Dvořákem. Můžete mít, když dáte hodně Aček, když dáte hodně Bček, bude tu zrození mladého Trampa s Jiřím Grossmanem. Trampský zážitek máme slíbený od Pepy.
1: Spoustu jich, spoustu, na to nemáme.
0: Tak aspoň jeden.
1: Tak aspoň jeden, my jsme jezdili na vodu na Slovensko a tady jsme se jezdili řeky, ale čověče, my jsme, přátelé, my jsme byli na Berounce, jeli jsme Berounku a já jsem tenkrát vyrazil pod Křivoklát a stavil jsem se v hospůdce a v noci jsem se vracel, už byla tma a stany jsme měli ve Višňoví. A šel jsem čověče a najednou už mi byla ta cesta dlouhá a najednou v lese jsem viděl oheň.
0: Světýlko.
1: Světýlko. Tak jsem vyburácel a přišel jsem k ohni a kolem na kamenech seděli skvav, krasavice nějaký, a na dvou kamenech takhle vyvýšeně seděl kluk, jako náčelník nějaký. Tak jsem říkal, ahoj, pozdravil jsem je. Nikdo neodpověděl. A byl tam volný kamen, jsem říkal, můžu si sednout? A on takhle pokynul rukou, jo. Já jsem říkal, ježiš, ty blbnou, to tady se mi bude líbit. A sednul jsem si a teď bylo ticho, já jsem říkal, stalo se něco, nějaký malér? A nikdo neodpověděl.
0: Třeba drželi bobříka mlčení.
1: Já jsem říkal, já je rozpovídám a však jsem a vytáhl jsem flašku vína a odšpuntoval jsem jí a říkal, dá se někdo, napije se někdo? Nikdo. Tak jsem se napil já, dal jsem si dlouhý doušek, zavřel jsem to, ticho. Tak jsem říkal, no jo, tak počkejte, já vás zvednu ze židlí. Zapál jsem si cigáro, což už s ním až škublo, a potáhnul jsem jednou, dvakrát a teď jsem udělal to, co jsem věděl, co způsobím. Hodil jsem to do ohně. Zakázaný, nejde. Přestoupení všech zákazů. On se vymrštil, ten kluk, jak kdyby ho něco ďoblo, zvednul ruku před sebou jak Vinetů a zaburácel, odejdi, zneuctil si oheň. Já jsem říkal, já už jsem stejně chtěl vypadnout, jenom jsem nevěděl, jak to util. Tak se mějte hezky tady. A smál jsem se a šel jsem. No, tohle já mám.
0: Jsi udělal veselý večer na rozdíl od ní?
1: No.
0: Možná tam
1: no,
0: sedí
1: no.
0: Dodnes?
1: Ne, to ne. To nevěřím.
0: Dobře, děkujeme za tento zážitek. Přátelé, neodhazujte nedopalky ani cigára, ani zbytky v lese, v přírodě. Potažmo vůbec si tam nezapalujte, ať nám ta příroda zůstane
1: my
0: celá v těle.
1: My bydlíme na kraji lesa, víme, co to znamená.
0: Tak tolik závěrečné poučení. No a teď si dáme Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem, to jsou Vítězové.
1: No to je ono, no. To je ono.
2: Tak jsem vám, kolegyně, tuhle četl, že se u nás dívá večer na televizi až 6. Dokonce i 7 milionů diváků, to je co?
3: To je co?
2: Co?
3: Co?
2: No to je hodně, ne?
3: No to no. Je hodně, to jo.
2: Se mi zdá být hodně.
3: Já vy myslíte, že i v tuhle chvíli se dívá 6 až 7 milionů diváků?
2: No tak, buďme skromní, tak řekněme, že se dívá 5 milionů, nejde to dost.
3: To je taky ale slušná partička,
2: no, 5 milionů.
3: Je, představte si, že by nám každý spokojený divák poslal 20.
2: Jo.
3: Co?
2: To by bylo,
3: no.
2: Spokojený, říkáte?
3: No.
2: To by nám hodilo každému i 200 možná.
3: No, jestli vy nejste pesimista teda.
2: Vy si vážně myslíte, kolegyně, že divácká spokojenost sahá až do 20 halířů? Náš milý koncesionář schlédne mistrovství světa v hokeji, Ein Kessel Buntes, Spartakiádu, Kolomba, Johnny Cash, já nevím co, a není jeden, který by neříkal, já nevím, za co platím 25 korun měsíčně.
3: Musíme se víc snažit.
2: Já myslím, že se snažíme, já teda jsem úplně usnažený už
3: za
2: ty
3: leta. Podívejte se, vymýšlet třeba nový anekdoty.
2: No jo, no to je. A hlavně já bych řekl, rozpomínat se na starý, víte?
3: Ano, to nemyslíte vážně, přece lidi se nebudou smát vtipom, který znají.
2: A to byste se divila. To byste koukala. Já byl tuhle v jedné společnosti pánský, tam si vypravujou týden co týden ty samý starý osvědčený anekdoty. No. Dokonce si je očíslovali, aby se nezdržovali. A říkají si jenom čísla.
3: Yeah.
2: Já jsem byl svědek, tam stál třeba pan Kabát a řekl 28 a všichni se plácali do kolen. A pak vstal jiný pán a povídá 16 a zase bouřlivý veselý. Ovšem pak vstal nějaký pan Holeček, povídá 11 a mrazivý ticho. A pan Holeček povídal, tak co je, co pak to není výborný fór 11. No. A oni mu říkali, no co pak fór je to dobrý, ale ty ho blbě vypravuješ. Ono totiž...
0: Tak čísla jsme si řekli, čísla vtipů, že jo, už tam nic dalšího nemáme, jenom poslední písničku V blbým věku se jmenuje od Xindla X. Doufám, že dámy a pánové jsou v tom nejlepším, díky nám omládli, smíchem se mládne, že Pepo?
1: No, říká se to.
0: No a rozloučíme se po horníčkovsku, humor není žádná sranda, ale my to zkusíme i zítra.
1: Dámy a pánové, Pavle, začínají prázdniny, užívejte si
0: Hurá, Josef Dvořák, Pavel Kučera se loučí, mějte se hezky. Ujel me vlák.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas, Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Hodkovice nad Mohelkou opraví budovu historické radnice. Na jednom z přechodů pro chodce v Liberci funguje nová světelná signalizace přímo na zemi. Zítra nás čeká jasno až polojasno, výjimečně přehánky a teploty do 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měly rodiče nově narozených dětí dostávat o 50 tisíc víc, celkem 400 tisíc korun. Na zvýšení se poslanci shodli, opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické zvyšování, říká předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová.
2: Ta celková suma stejně nepokrývá zvyšování cen, stejně nepokrývá to, jak roste inflace a jak rostou mzdy. Ale ještě horší je za nás druhá věc. Vůbec nezaručuje žádnou předvídatelnost pro rodiče.
1: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO řekl, že návrh je maximem možného. I proto, v jakém stavu vláda převzala rozpočet po minulém kabinetu. Novelu teď posoudí Senát. 2,5 roku potrvá rekonstrukce historické budovy radnice v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku. Novorenesanční budova získá nově výtah, kompletní výměnu, čeká i všechna okna a přípojky vodovodu, kanalizace a plynovodu. Nutný zásah si vyžádá také dřevěný krov pod střechou napadený dřevokaznými houbami. Díky rekonstrukci se pro turisty zpřístupní radniční věž s původními hodinami. Za stavební práce zaplatí město 95 milionů, říká starostka Markéta Kauerová ze starostů pro Liberecký kraj.
3: S tím, že bychom měli získat dotaci asi 50 milionů. Je to úplná rekonstrukce od střechy po sklep. Budeme to mít rozloženo do 3 stavebních sezon, abychom to zvládli za provozu úřadu, protože ten se bude postupně stěhovat, jak budou postupovat ty práce.
1: Chodce na Libereckém Šaldově náměstí nově upozorňuje světelná signalizace přímo na zemi u přechodu. Speciální LED světla jsou v Palachově ulici na přechodu mezi Grand Hotelem Zlatý lev a obchodním centrem Plaza. Jde o křížení s tramvajovou tratí. Světla jsou v dlažbě u vstupu na přechod. Jak uvedla mluvčí magistrátu Jana Kodymová, město světly reaguje na 2 fatální nehody z posledních let. Německá policie zasahuje na gymnáziu Schongau v Bavorsku. Podle agentury DPA je několik lidí zraněných. Policie už zadržela podezřelého, který byl na útěku. Na místě jsou také záchranáři. Okolnosti pravděpodobného útoku zatím nejsou jasné, stejně tak jako rozsah zranění. V Bavorsku je stále školní rok a prázdniny dětem začnou v srpnu. Německo v posledních letech zaznamenalo několik útoků na školách.
0: Počasí.
1: V noci nás čeká většinou polojasno, přechodně oblačno a teploty poklesnou na 12 až 9 stupňů. Zítra, tedy ve čtvrtek, nás čeká jasno až polojasno, během nemísty přechodně oblačno, výjimečně přehánky. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18, vítr bude vát mírný od severozápadu. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, nebo budou velmi dobré a bio je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici u Liberce probíhá vyšetřování nehody. Havarovala tam 2 osobní auta. Dále v ulici Hrubínova v Liberci havarovalo osobní auto a motorka. Překáží na vozovce, úsekem projíždějte opatrně, na místě je policie a záchranáři.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: S Českým rozhlasem Liberec hezké středeční odpoledne 8. července jsou 4 minuty po 17. a začíná den v kraji. V Turnově začala rekonstrukce vodní elektrárny na řece Jizeře. Na čtvrt roku se od příštího týdne uzavřou výstavní prostory Liberecké galerie Lázně. Nejen to, jsou témata následující hodiny, kterou otevřela Lenka Marková souhrnem regionálních událostí. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
5: V rámci opravy dojde jak k sanaci toho svahu, tak i k zlepšení odtokových poměrů. Bude se tam propustek dělat novej, betonových palisád se tam bude v protisvahu dělat zábrana tak, aby ta silnice byla bezpečnější a nebyly tam již další problémy.
1: Téměř 25,5 milionu korun bude stát sanace sesutého svahu pod silnicí 3. třídy v Benešově u Semil. Sesuv tam letos na jaře způsobily stavební práce při rozšiřování plochy k parkování na soukromém pozemku pod svahem. Podle stavebního úřadu ale nedošlo k porušení žádných předpisů. Sanaci svahu tak zaplatí Liberecký kraj, jak uvedl náměstek hejtmana Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj. V Liberci začíná stavba další části náplavky Lužické Nisy. Město opraví břeh v ulici U Nisy. Naváže na loni dokončenou krajskou náplavku. Stavební firma opraví pobřežní zeď, povrchy a vybuduje novou lávku. Upravovat bude i přilehlý park. Ten také rozšíří. Náhradní parkovací místa vzniknou v ulici 1. máje. Jak uvedl stavbyvedoucí Tomáš Patočka, okolí řeky stavební firma uzavře příští týden. Odběrové místo pro dárce krve v Jilemnici na Semilsku rozšíří na podzim provoz. Středisko od loňska spravuje transfúzní stanice krajské nemocnice Liberec poté, co původní provozovatel přesunul odběry krve do Vrchlabí. Téměř třetinu nákladů za energie bude moct ušetřit Turnov díky malé vodní elektrárně. Radnice aktuálně pracuje na jejím zprovoznění. Nákup elektrárny a opravy vyjdou zhruba na 100 milionů korun. Za 12 let by podle nezávislého místostarosty Jana Lochmana z uskupení Proto mohla výroba a prodej energie z elektrárny vydělat až 8 milionů ročně z celkových 30.
6: Těch 100 milionů, které byly na té vstupní investici, by se nám mělo vracet zhruba 12 let. Já si tam nechávám nějakou rezervu, takže si říkám těch 15 let maximálně. Že uvidíme, myslím si a pevně věřím tomu, že teda do konce roku bude ta elektrárna dokončena.
1: Na hradu Kost v Českém ráji jsou na léto připravené speciální prohlídky pro děti ve věku od 3 do 9 let. Nabízejí poznávání středověku hravou formou a to každý den od úterý do neděle vždy 4x. Trvat budou až do konce letních prázdnin.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Dnes nám počasí v Libereckém kraji nabídlo poměrně vlídnou tvář. Jakou tvář nastaví zítra, to nám prozradí Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Než se podíváme na to čtvrteční počasí, jaký bude večer, noc a ráno?
2: Tak během večera a noci očekáváme, že může v Libereckém kraji přibývat oblačnost, ale nebudeme mít rozhodně zataženo. Stále bude převážně nějaké skoro jasno, polojasno, i když místy může být až oblačno. Rozhodně žádné srážky neočekáváme a ranní teploty nám budou klesat na 12 až 9 stupňů Celsia.
1: A teď už k tomu slibovanému čtvrtku 9. července. Co můžeme v Libereckém kraji očekávat?
2: Tak v Libereckém kraji očekáváme, že bude převážně slunečno, ale co nejvíc na sever, tak tam by mohlo být až dokonce oblačno s nějakou možností velmi slabé přehánky a opravdu přehánka by vznikala zejména teda na horách, ale bylo by to opravdu nějakých 10%, takže na většině území očekáváme, že bude beze srážek a teplotně budeme mít podobně jako dnes, to znamená teploty přes 20 stupňů Celsia, takže 20 až 23 stupně Celsia.
1: Říká Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju, krásný den a naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Pěšecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: Je 8 minut před půl šestou, posloucháte Český rozhlas Liberec a souhrn našeho dnešního vysílání, tedy Den v kraji. Pokud jezdíte přes Benešov u Semil, určitě vám neuniklo, že už od února je pro dopravu uzavřená silnice třetí třídy, a to kvůli sesuvům půdy. Ujíždí tam svah pod silnicí a s každým větším deštěm hrozí další borcení půdy. Liberecký kraj teď vybral firmu na zabezpečení svahu a zároveň si nechává vypracovat posudek, který má určit, co přesně sesuv půdy způsobilo. Podrobnosti jsme dnes v našem vysílání probrali s redaktorkou Janou Pavlíčkovou.
1: Ten sesuv svahu pod silnicí z Rytin do Podolí v Benešově u Semil je poněkud kuriozní. Prudký kopec pod vozovkou tam totiž začal ujíždět v momentě, kdy na soukromém pozemku pod silnicí začal bagr rozšiřovat plochu pro parkování. Částečně odstěžený svah, který začal pracovat a stále tak hrozí zborcení silnice, která je vlastně nad tím svahem. Majitel pozemku, kde se bagrovalo, neměl na stavební úpravy povolení, respektive ty úpravy neměly být tak velké, aby to tedy vyžadovalo ze zákona stavební povolení. Přesto ten svah ujel, no a nápravu teď musí zaplatit Liberecký kraj jako vlastník vozovky, jak mi řekl náměstek hejtmana Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj.
2: Stavební úřad i policie tvrdí, že nedošlo k porušení předpisů. My si necháváme dělat znalecký posudek, protože se pohybujeme se suveném území, tak jestli to bylo samo od sebe, protože to bylo zároveň v době, kdy to bylo nasáklý deštěm a někdy na konci září bychom měli vědět, do jaké míry to bylo zaviněno těmi stavebními úpravami, které se děly na patě kopce, a pokud zjistíme, že tam zavinění bylo, tak se budeme snažit vymáhat škodu.
1: Ta výše škody odpovídá tomu, co kraj za sanaci svahu zaplatí, tedy přes 25 milionů korun. Samozřejmě otázkou, zda by při vymáhání takto vysoké částky byl kraj vůbec úspěšný, uvedl hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Vlastně ten znalecký posudek nasměruje to další rozhodování samosprávy. Nějakým směrem tak bych nepředjímal, ale jinak budeme samozřejmě postupovat tak, jak postupovat musíme, pokud tam bude cizí zavinění. Tady bych chtěl poprosit všechny obyvatele kraje, aby nám nebagrovali v sesuvném území.
1: Součástí té sanace, tak tedy bude kromě toho vlastního zajištění ujíždějícího svahu také odvodnění celé oblasti a stavba nového propustku.
0: No a znamená to, že celý svah bude zajištěn tak, aby už k dalším sesuvům nedocházelo?
1: No tak ty sanační práce se týkají pouze úseku o délce zhruba 250 metrů, takže vlastně jakoby nejde o celý ten kopec, ale podle statika jsou ostatní části zatím v pořádku, jak mi řekl hejtmanův náměstek David.
2: To území tam bylo nějakým způsobem prozkoumáno v rámci té projektové dokumentace. Samozřejmě, pokud se pohybujete se silným území, tak to, co vypadá teď, je fajn, tak může vypadat za půl roku trošku jinak. Přijde deště, bude podmáčená půda a může se stát cokoliv, ale myslíme si, že by ta naše silnice měla být zabezpečena tak, aby se nic dalšího už nestalo.
1: No a ještě jenom doplním, že ty sanační práce zajistí firma SAM Silnice a mosty, která si tu lokalitu převezme tady v nejbližších dnech, no a hotovo by měla mít do konce letošního roku.
4: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec, skupina Olympic v tomto případě lehce destruktivní, naopak v Turnově tam se buduje. Na dvoře před vodní elektrárnou v Turnově už jsou vyskládané první části nové technologie, které přijdou do jejího složitého mechanismu. Radnice chce elektrárnu po několika letech zprovoznit, a to už letos na podzim, a zásobovat bude sportovní areál v Maškově zahradě. Téměř 100 let stará elektrárna sloužila také místním obyvatelům, díky ní mohlo město zavést první veřejné osvětlení a teď poslouží až k třetinové úspoře nákladů na energie.
1: Netřeba se přiblížovat příliš blízko, to jsou rozvaděčové skříně z úplného počátku toho elektrárnictví někde z těch 30. 40. let. Jo.
2: Máme kontrolní den krátce po zahájení stavby.
1: Ano, už došlo k zahrazení toho vstupního kanálu, aby se vlastně nedalo vyčistit a tady se bude prohlubovat ten celý kanál. Bude se tady měnit kompletně ta sestava česel. Tady vlastně už je vidět, jak ta technologie je rozebraná. Uvidíme, v jakém stavu budou ty turbíny, až je vytáhneme. Předpokládáme, že aspoň jednu bychom si tady chtěli nechat na dvoře jako takový artefakt.
2: Už několik měsíců jsou ve výrobě nové Kaplanovy turbíny.
1: Prostě to nejlepší, nejmodernější, co se dá. Budou na nich přímo napojené generátory, které vlastně jsou výhodné v tom, že mají minimální ztráty v těch převodech. Navíc každý ty převody, které vlastně tady byly v minulosti namontovány, tak emitují nějaký hluk. A tím, že my tady máme vedle dům, ve kterém žijí lidé a chceme do budoucna stavu jako taky vlastně dál rozvíjet jako pro bydlení nebo pro nějaký startovací byty nebo ubytovnu nebo něco takového, tak potřebujeme, aby ta technologie nerušila.
2: Elektřinu bude město posílat do nedalekého sportovního areálu Maškova zahrada.
1: My si vlastně napojíme ten celý areál sportovní, jak kluziště, tak i to koupaliště, bazény, čerpadla a tak dál. Napojíme jako spotřební objekt pod tou malou vodní elektrárnou, to znamená veškerou elektřinu, kterou my tam z elektrárny pošleme, tak bude uproštěna od těch distribučních poplatků.
2: Radnice koupila areál schořelého mlýna spolu s vodní elektrárnou před 2 lety za 50 milionů korun. Dalších necelých 50 milionů bude stát celková rekonstrukce. Podle místostarosty Jana Lochmana se investice vyplatí.
1: Je zajímavý vlastně, že při celkové investici 100 milionů, tak ta návratnost je odhadovaná zhruba na 12, maximálně 15 let.
2: Zkušební provoz vodní elektrárny by měl začít koncem října. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Českém rozhlase Liberec nám den v kraji zpříjemnil Jan Nedvěd, kvetly louky. No a zatímco u Jana Nedvěda kvetou louky, Liberec také vzkvétá. V dolním centru Liberce vznikne nové místo pro trávení volného času. Začala totiž stavba další části náplavky Lužické Nisy. Město nechá opravit břeh v ulici u Nisy a přilehlý park a naváže tak na vloni dokončenou náplavku před krajským úřadem. Jak dlouho práce potrvají a co všechno v místě vznikne, zjišťovala reportérka Kateřina Kubíčková.
1: Stavba sice oficiálně začala dnes, podle stavby vedoucího Tomáše Patočky bude ale místo uzavřené až od příštího týdne.
2: Budeme to někde od příštího týdne oplocovat celý. Musíme tady zabránit, aby nám sem nikdo nalez. No a začneme tady likvidovat tady tyhle staré asfalty a tohle všechno půjde pryč.
1: Lidé už proto nebudou moct využívat cestu podél řeky, park ani parkoviště v ulici u Nisy. To sloužilo mimo jiné i jako nástupní místo pro zájezdové autobusy, využívali ho třeba dětské tábory nebo sportovní oddíly.
0: Co na městské náplavce vznikne?
1: Stavební firma opraví nábřežní zdi, povrchy chodníků, dožilý asfalt vymění za dlažbu z Liberecké žuly a u budovy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory postaví stavbaři novou lávku. Ta propojí oba břehy, tedy i obě náplavky. Lidé ji budou moct využívat třeba ve chvíli, kdy budou chtít sejít k vodě. Na městské části totiž přístup k vodě nebude, zůstane tak pouze u krajského úřadu. Firma bude pracovat taky v parku mezi řekou a tramvajovými kolejemi, kompletně tam vymění trávník, vybavení a taky přidá nové stromy a květiny. Park bude zároveň větší, rozšíří se totiž do míst, kde je aktuálně už to zmiňované parkoviště. Místo něj bude v místě trávník s pobytovým schodištěm. Parkovací stání město podle primátorova náměstka Jiřího Jandourka za starosty pro Liberecký kraj nahradí místy v ulici 1. máje.
0: Jak bude dlouho ta nová náplavka vznikat?
1: Práce mají být hotové příští rok na jaře. Podle stavby vedoucího Patočky bude firma jako první pracovat na lávce a výměně povrchů. Podle primátorovy náměstkyně Šárky Prachařové zahnutí ANO by náklady měly být zhruba 64 milionů korun bez daně. Část město pokryje dotací.
3: 20 miliony z programu ITI na zeleň a proto se zavazujeme k údržbě zeleně po dobu 5 let.
1: V parku budou nové trávníky, květinové záhony a taky 27 nových stromů. Současné vzrostlé stromy tak ty na místě zůstanou.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji, přičemž ladíte Český rozhlas Liberec. Až do neděle 12. července máte poslední možnost vidět krátkodobé výstavy i stále expozice Liberecké galerie Lázně. Ta bude totiž od pondělka kvůli modernizaci osvětlení uzavřená. Co se bude všechno měnit, na to se regionální stopař Jaroslav Hoření dnes ptal PR manažerky galerie Kateřiny Trunečkové.
1: U nás v galerii půjde o kompletní modernizaci osvětlení, to znamená, že k výměně světel dojde ve všech výstavních sálech, ale také v technických prostorech budovy, v kancelářích, depozitářích a změn dozná i venkovní nasvícení budovy. Ta modernizace začne příští pondělí 13. července a souvisí s tím také to, že uzavřeme veškeré výstavní prostory. Naopak, galerijní design shop a také kavárna zůstanou v průběhu té modernizace v běžném provozu, takže tam všechny návštěvníky rádi uvidíme.
2: Galerie je prostě obrovský barák, takže to bude spousta práce. Přijde vyměnit třeba i ta světelná podlaha, na které právě stojíme, což je taková ikonická záležitost, vlastně připomínající ten původní bazén.
1: Přesně tak, ta světelná podlaha bude takovým oříškem celé té modernizace, protože výměna osvětlení v celé té podlaze bude dost náročná a takovou novinkou, na kterou se návštěvníci mohou po konci rekonstrukce těšit, je to, že se oddělí nasvětlení horní části podlahy v bazénu a té spodní části podbazénové hale.
2: Ono totiž ne pro každou výstavu dole pod náma v tom prostoru se to osvětlení ze zora hodí.
1: Je tomu tak, některé výstavy si prostě žádají to, aby ta místnost byla temnější, což v současné době ta podlaha úplně neumožňuje, jelikož když ji rozsvítíme, tak se svítí, řekněme, v plné palbě, jak v bazénu, tak i pod bazénu.
2: Ono by se mohlo zdát, že vlastně to osvětlení není až tak staré, ale je to víc než 10 let, vlastně nějakých 12 let od otevření galerie a za tu dobu technika udělala obrovský pokrok dopředu a moderně osvětlené prostory pak nabízejí vlastně i lepší zážitek z toho, co se vystavuje.
1: Jak jste řekl, je tomu tak. To osvětlení pochází z roku 2000.

0: 2014, když se galerie nastěhovala právě do budovy bývalých městských lázní. A jednak tedy to nové osvětlení přinese určité úspory a určitě je nutné zmínit i to, že bude šetrnější k těm vystaveným dílům, což je velice důležité a to osvětlení tvoří tu nejdůležitější součást galerií v institucích, jako jsou galerie, takže se na to moc těšíme a ten výsledek určitě bude stát za to. Příští pondělí, jak jsem říkala, tak začíná ta modernizace, s čím samozřejmě souvisí i to, že musíme veškerá díla z těch aktuálních krátkodobých výstav i stálých expozic sundat. Takže jakmile deinstalujeme všechno, tak se pustíme do té samotné výměny osvětlení. Co se týče těch stálých expozic, které u nás byly doposud k vidění od toho roku 2014, když se galerie v téhleté budově otevřela, tak veškerá ta díla do depozitářů schováme a naši kurátoři už pečlivě pracují na nové stálé expozici, protože v té dosavadní podobě už ti návštěvníci můžou vidět jenom do neděle 12. července. No a tu novou podobu návštěvníkům představíme až příští rok na podzim.
1: Ale už letos na podzim představíte nové výstavy, ty krátkodobé. To určitě bude zajímavé, taky k tomu se podrobněji dostaneme možná až někdy příště, ale každopádně na co se ještě teďka přijít podívat do konce týdne z těch výstav, co si nenechat ujít?
0: Tak aktuálně jsou na k vidění tři krátkodobé výstavy, jednak výstava manželů Brázdobých, již zesnulého páru, dále pak jsou tu k vidění díla studentů Brněnské fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického a v neposlední řadě výstava, která vznikla v souvislosti s festivalem animovaných filmů Anifilm a ta se zaměřuje na celovečerní snímek irského studia Cartoon Salon s názvem Vlkochodci.
1: A už jenom velice stručně, na co se tedy těšit v říjnu?
0: V říjnu se můžete těšit na skutečné hvězdy středoevropské výtvarné scény, například na rakouského sochaře Ervína Wurma nebo na kolaboraci polsko-romské umělkyně Malžaty Mirgitas a české umělkyně Sráče Sam a v neposlední řadě slovensko-vietnamské umělkyně Kvet Nguyen, takže ta nabídka bude opravdu pestrá.
2: Oblastní galerie Lázně Liberec tedy udělala tečku za dnešním dnem v kraji v Českém rozhlase Liberec. A co vás čeká dál? V 18 hodin samozřejmě zprávy, které pro vás připravuje Lenka Marková. A po 18. hodině setkání u mikrofonu. Vaší pozornosti určitě neuniklo, že v Karlových Varech se koná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. A o našem největším filmovém svátku tak trochu bude i dnešní vydání tohoto pořadu, kam přijal pozvání generální ředitel hotelu Termál v Karlových Varech Vladimír Novák. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se těším na slyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Liberci začíná stavba městské náplavky. K opravě nádražní ulice v Turnově se připojí vodohospodáři. Maximální povolené ceny nafty a benzínu znovu porostou. Zítra nás čeká jasno až polojasno, výjimečně přehánky a teploty vystoupají ke 23 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. V Liberci začíná stavba další části náplavky Lužické Nisy. Město opraví břeh v ulici u Nisy. Naváže na loni dokončenou krajskou náplavku. Stavební firma opraví pobřežní zeď, povrchy a vybuduje novou lávku. Upravovat bude i přilehlý park, ten také rozšíří. Současné parkoviště pokryje tráva. Náhradní parkovací místa vzniknou v ulici 1. máje. Okolí řeky stavební firma uzavře příští týden, říká stavbyvedoucí Tomáš Patočka.
2: Budeme to někde od příště týdne oplocovat celý. Musíme tady zabránit, aby nám sem nikdo nalez. Budeme začínat hlavně tady lávkou. No a začneme tady likvidovat tady tyhle staré asfalty a tohle všechno půjde pryč. Co se týká nějakých vysazování stromů a těchto věcí, to plánujeme některý stromy ještě tenhle rok.
1: Stavba náplavky má být hotová příští rok na jaře. Město za ní zaplatí 64 milionů korun bez daně. Zhruba třetinu nákladů pokryje dotace. Krajská správa silnic tento týden začne v Turnově měnit povrch frekventované nádražní ulice. K opravám se připojí i vodohospodářské sdružení Turnov. Vodovodní potrubí v místě je přes 50 let staré a navíc nevhodného materiálu. Ve čtvrtek proto začne první odstávka dodávek vody. Nádražní ulice v Turnově patří mezi nejvytíženější ve městě. Do 13. července bude z nádražní ulice úplně uzavřený sjezd do centra města. Práce by měly být hotové koncem tohoto měsíce. Nový skatepark vybudovala obec Tachov na Českolipsku. Areál pro freestyleové sporty se nachází v areálu místního sportovního hřiště. Jeho pořízení stálo 2,75 milionu korun. Celou částku obec získala na dotacích, říká nezávislý starosta Martin Píša.
3: My jsme vlastně tuto dotaci pořídili 100%, takže obec pouze předfinancovala a veškeré vlastně peníze byly proplaceny prostřednictvím státního zemědělského intervenčního fondu.
1: Cenové stropy pohonných hmot zítra znovu stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Oproti dnešku může litr benzínu stát o 12 haléřů víc, vyjde na 41 korun a 43 haléřů. Litr nafty můžou pumpaři prodávat maximálně za 37 korun a 45 haléřů, tedy o 16 haléřů dráž, než je tomu dnes. Denní cenová maxima paliv má rezort financí určovat do 19. července.
0: Počasí.
1: V noci nás čeká většinou polojasno, přechodně oblačno a teploty poklesnou na 12 až 9 stupňů. Zítra tedy ve čtvrtek čekejte jasno až polojasno, během dne místy přechodně až oblačno, výjimečně s přeháňkami. Teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů, vítr bude vát mírný od severozápadu. Rozptylové podmínky zítra budou velmi dobré, biometeorologická předpověď na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ulice Hrubínová v Liberci se stala nehoda, varovalo tam osobní auto s motocyklem, teď překážejí na vozovce, projíždějte se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Setkání u mikrofonu.
4: Přeji hezký den. Právě začíná speciální setkání u mikrofonu. Proč speciální? No řekněme ve způsobu komunikace. Já sedím tady ve studiu v Liberci, dnešní host ve studiu Českého rozhlasu v Karlových Varech. No a proč tohle řešení? Tak pokud posloucháte vysílání Českého rozhlasu Liberec, víte, že informujeme o právě probíhajícím filmovém festivalu. No tak mě napadlo, že by bylo zajímavé dozvědět se nejenom o slavných účastnících akce, ale také o zázemí, o místě, kde probíhá to hlavní. Na druhé straně je generální ředitel slavného hotelu Thermal Vladimír Novák. Pane řediteli, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: No a dobrý den vám posluchačům, ze setkání u mikrofonu přeje také Pavel Kudrna.

0: Tak ještě jednou dobrý den, setkání u mikrofonu začíná. Dnešním hostem je tedy generální ředitel hotelu Thermal v Karlových Varech, pan Vladimír Novák. Pane řediteli, ještě jednou krásný den.
1: Krásný den.
0: Jak máte ve Varech?
1: Tak slunečno, jsem tam nějaký mráček, takže myslím, že ideálně, ideální počasí.
0: No, my se dovídáme v našem vysílání perličky o průběhu festivalu, ale vlastně nikdo se příliš nezamýšlí o místě, kde probíhá to hlavní, a to je právě váš hotel. Teď pominu slavný, teď se neulažte, možná slavnější, historičtější hotel PUB, ve kterém účastníci také spí a také, jak se říká, existují a fungují. Ale ten váš hotel, ten je vlastně tím hlavním místem, kde probíhá filmový festival. Ale já se k němu dostanu, já se prvně dostanu k vám, protože já jsem požádal vaše kolegy, aby mi na vás něco prozradili, tak to jsem se dověděl fůru věcí, tak postupně na vás budu, jak se říká, chrlit, ale poslali mi váš životopis, respektive pracovní životopis, a já tedy musím říct, já to nedovedu ani přečíst, co vy všechno jste studoval, co vy všechno umíte, co všechno jste řídil. Pane řediteli, můžete nějak mně, jednoduchému, prostému člověku a našim posluchačům vysvětlit, jak jste se vůbec dostal k ředitelování v hotelu?
1: Tak během vlastně začátku nebo na základní škole, tak že přišla revoluce a já jsem se tak nějak jako věděl jsem, že jsme kdysi dávno měli, nebo můj praděda měl hotel, hospodu, a mně se tak nějak říkal, no tak to je super po revoluci, že bych si mohl tu restauraci nebo hotel jako obnovit, takže to moje rozhodování o tom, kam půjdu na školu, bylo vlastně hotelová škola. Tehdy to velmi složitě se tam dostat, protože nás bylo zhruba 480 a brali nás 80 na hotelovku do Mariánek. A ve chvíli, kdy jsem se dostal do Mariánek, tak vlastně asi shodou náhod a díky přispění několika učitelů, panu učitelů s velkým P, jako byl ředitel hotelovky Jirka Chum nebo pan Musil, šéf odborného výcviku, který někdy na konci prváku řekl, ty bys mohl tu akci, kterou jsem neobsluhoval, nevařil jsem, ty bys to mohl šéfovat, a takhle se to se mnou táhlo. No a po hotelovce sice jsem si myslel, že budu dělat úplně něco jiného, že budu burzián nebo že budu někde se plavit na zaoceánský lodi a tak dále, tak jsem postupně se došel k tomu, že šéfče, drž se svého kopita, a začal jsem vlastně v malém hotýlku. Ještě jsem si odjel naučit trošku anglicky, protože ty naše jazyky, které jsme měli tři vlastně na hotelovce, tak ta angličtina byla vlastně nejslabší. Tak jsem se odjel do Austrálie naučit anglicky a pak jsem vlastně začal v malém hotýlku v Lánech. Postupně pak ten hotel byl převzatý větší firmou, tak jsem přešel na Václavský náměstí a z Václavského náměstí jsem si odskočil na pár let do Plzně, kde jsem vedl větší a větší hotel, a v Plzně jsem zase přeskočil do Aquapalasu nebo do Čestlic, do velkého hotelu. No a pak jsem byl osloven, jestli bych nechtěl náhodou jít do Varu řídit hotel Thermal před začátkem rekonstrukce. To je takový hodně zkrácený životopis.
0: No, já tady mám čtyři stránky toho vašeho životopisu. Vy jste vyjmenoval právě ta města Lány, hotel Klasik Lány, tady mám psáno.
1: Ano,
0: pak mě zaujal ten akvapark, ale myslím, hotel jste řídil nebo koupání?
1: Já jsem měl na starosti hotel plus gastronomii v akvaparku, což jsou všechny ty mokré restaurace, grillbary a jiné, takže že tohle bylo moje dílo tam. No.
0: Takže koupačku jste neřídil, jak jsi říkal?
1: Ne, bazény jsem nekontroloval.
0: Vy bydlíte, kde tedy bydlíte vlastně teď?
1: Tak já to řeknu papírově, jsem v Lánech.
0: Papírově v Lánech, jinak spíte v hotelu?
1: Jinak to ne, ale jinak bydlím kousek od Lán v malém městečku, kde právě ten praděda mýval ten hotel.
0: Do práce to máte kolik kilometrů?
1: 85.
0: Je to trošku z ruky. A teď se budu ptát trošku, to tady nemám psáno, nebo aspoň jsem se nedíval pořádně, přiznal jste manželku a děti?
1: Ano, nepřiznal jsem manželku děti, ale přiznávám, mám manželku a dvě děti, dvě malý, respektive velký holky, které jsou ještě malý.
0: A to jim nechybíte, protože jak vy to máte vlastně, jak to funguje tedy ta vaše doprava, těch 80 kilometrů, hotel, domov?
1: Trošku jako stavěč dálnic, protože víte, že D6 se staví dlouhodobě A mně se to tak jako děje při těch mých, řekněme, hotelích, že když jsem začal jezdit do Čestlec, tak se dostavil Pražský okruh. Teď se mi dostavuje D6, každý kilometr dálnice je zrychlení. Dneska je to zhruba hodina cesty, ale když si to vezmete, tak za hodinu z Lán nebo ze Nového Strašecí, tak jste v Praze v centru. Takže vlastně to dojíždění, jestli dojíždíte kolonou po Praze půl hodiny, anebo jestli jedete na dálnici jste za minutu a za hodinu sedíte v kanceláři. Takže to je, bych řekl, že srovnatelné s dojížděním do Prahy.
0: Já když jedu z Liberce na poradu na Václavské náměstí nebo na Vinohradskou, tak to mám asi 50 minut na kraj Prahy a pak 2 hodiny přes Prahu.
1: Přesně
0: teda musím říct to. Helejte, jak to. V jakém poměru to máte? Hotel, Karlovy Vary, domov, Lány, manželka, děti. Jak to řešíte? Týden jste pryč nebo denně dojíždíte?
1: Víceméně denně dojíždím a pokud mám něco, řekněme, co můžu oddělat doma, tak to dělám doma, anebo když mám jednání v Praze nebo za partnery, tak pak třeba už ten zbytek dne vlastně trávím na počítači. Teče doma. Takže víceméně celý týden jsem ve Varech a jenom tak odskakuju.
0: Naším dnešním hostem je Vladimír Novák, generální ředitel hotelu Thermal v Karlových Varech a vy posloucháte Setkání u mikrofonu.

0: setkání u mikrofonu dnes prostřednictvím rozhlasových linek Liberec Karlovy Vary hostí Vladimíra Nováka, generálního ředitele hotelu Thermal. Jste se zmínil o pobytu v Austrálii, tak vy prý jste hodně zcestovali.
1: Za mladá, ano, teď už je to trošku horší, ale ta Austrálie byla takový vlastně tak trochu sen. Jednou jsem se právě při obsluze, já jsem kuchař číšník vyučený v podstatě, nebo vyučený z hotelovky, není vyučený, je to maturita, ale tak jsem se, byl nějaká večeře a tam byla skupina cizinců, jsem si myslel a do doby, než platili, mluvili se celou dobu anglicky a pak ta jedna z těch, co platila ten účet, tak na mě začala mluvit česky a říkám, tyjo, taky bych chtěl umět taky, takhle anglicky. Tak jsem se v podstatě, byl někdy v listopadu a v lednu jsem seděl v letadle do Brisbane, do Queenslandu. A to, i když teď o tom takhle mluvím, dlouho jsem o Austrálii nepovídal, tak to pro mě to byl takovej, jako, představte si dovolenou, kdy chodíte občas, nebo chodíte do práce, učíte se jazyk a prostě ten jejich don't worry, be happy, tam prostě funguje naprosto a Queensland ještě jako je takový ten slunečný stát, kde prostě sluníčko a pohodoví lidi a celkový to bylo prostě, pro mě to byla dovolená, ale skvěle jsem se samozřejmě zlepšil v angličtině a viděl jsem kus světa. No.
0: Ono to zní romanticky. Dobře, vy jste říkal, sedl jsem na letadlo, doletěl jsem tam a tam, ale to jste si nějak musel připravovat, domlouvat, nebo jste letěl, jak se říká, na blind, tam jste vystoupil z letiště a rozhlédl, kam půjdu, nebo jak to fungovalo?
1: Ne. V té době jsem dělal číšníka, tak jsem si zaplatil, tehdy myslím si, že na půl roku jsem si zaplatil kurzy angličtiny, plus pak jsem se rozhodl, že si udělám ještě certifikát, než dneska se tomu říkal, nebo tehdy to byl FCE, First Certificate of English. A babička mi trošku přispěla na to, abych tam mohl odletět a měl jsem na první měsíc, myslím si, že zařízený ubytování a pak už jsem se musel tak nějak vydělat peníze brigádami, což je výhoda v tomhletom oboru, že samozřejmě číšníci a kuchaři jsou po celém světě, takže ta možnost přivýdělku tam existovala. A pak po půl roce, když už jsem si udělal first certificate, tak jsem vlastně přešel ještě na business college, abych se trošku jakoby pobavil víc s Australanama rodilými, nebo s rodilými Australany a tu angličtinu posunul ještě kousek dál a nakonec jsem tam vydržel rok.
0: Takže to vám dalo v tom jazyku nejvíc?
1: To mi dalo v rámci angličtiny nejvíc. Samozřejmě je to australská angličtina, pořád je to tam asi cítit, ale vlastně angličtina se dostala před francouzštinu, která je mým takovým jako srdcovým jazykem. Sice blbě píšu, ale snad docela dobře mluvím.
0: No, vy mi teď trochu naléváte jaksi snižování sebevědomí, protože já se učím německy od 6. třídy, rusky asi od 3. třídy, rusky bych se domluvil. Německy jsem se učil velmi intenzivně a když mě zastavila dopravní policie kvůli přestupku v Německu a spustila na mě, já jim vůbec nerozuměl. Vám rozumí třeba, řekněme, když přijdete do Anglie, tak vám rozumí tu vaši australskou angličtinu?
1: Naštěstí jo. Jako ono, je to přece jenom už je to spoustu let a ani nevím, radši to nepočítám. Ale ta angličtina má spíš v nějakých niancích, má takový jakoby odskok jako zamlčuje a kdej mate a jiný, ale to jsou spíš takový ty srandy, co se povídají pak v hospodě.
0: A v hotelu jaké jazyky nejvíc využijete?
1: Angličtinu. Angličtinu občas samozřejmě, když na vás promluví nebo slyšíte po chodbě a vidíte tam někoho zmateného a slyšíte ten francouzský přízvuk třeba nebo francouzskou angličtinu, tak to mě pobaví a většinou se do toho hovoru vložím a nebo do tomu hostovi něco pomůžu. Užil bych, samozřejmě němčina je podstatným pro nás, vlastně nejdůležitější klienti jsou vlastně Češi, hned po nich Němci a potom je to vlastně Blízký východ. Hodila by se mi arabština, ale to jsem se za tu chvíli, co jsem byl někde v Arábii, jsem se nenaučil. Takže...
0: Tak těch tam asi teď budete mít nejméně, ne? Z této země.
1: Samozřejmě teď je to trošku komplikované, ale z Blízký východ některé státy jsou opravdu propadlé na nulu oproti loňskému roku a jsou to ty vlastně klienti, kteří jezdí na léčení na 2-3 týdny, někteří na měsíc a o část této klientely jsme přišli.
0: Jak když jsem bydlel teď chvilinku, teď se neuražte ve vašem konkurenčním hotelu na kopci v tom velkém, tak tam mě strašně překvapilo, kolik bylo Rusů. Co to je za Rusy? Protože samozřejmě jsme si říkali, no tak blokáda, ignorujeme je, teď samozřejmě víme proč. Kde se tam bere tolik ruských klientů?
1: Tak Vary do, řekněme, do Krymu, do toho roku 2014, tak byly samozřejmě velmi ruskojazyčným jakoby městem v rámci klientely. Pak to opadlo a ty klienti, kteří dojíždí nyní, tak většina z nich je takzvaná ruskojazyčná menšina v Německu, kde jich je zhruba 7-8 milionů, aspoň co máme nějaké statistiky. Takže jsou to většinou Němci, rusky mluvící Němci.
0: Takže trvalé bydliště v Německu
1: přesně
0: a jedou
1: tak.
0: Prostě na rekreaci.
1: Jedou na rekreaci. Tak nějak zvykově, můžu to tak říct, že samozřejmě jsou zvyklí z historie jezdit do Varů a do Mariánek, ale ty Vary vždycky byly jako top pro ně, takže to je tato skupina Němců, jezdí hodně v těch mimo sezónách nebo nízkých sezónách. Hezky česky říkám, že jsou skoupí na kopějku.
0: Skoupí na kopějku, ano. Ale u večeře jsem měli čili k světu, musím říct, když tam byly švédské stoly. No já jsem tam taky viděl, musím říct, a teď prosím neberte to některak pateticky, přijeli z Ukrajiny s ukrajinským luxusním vozem, jeho cena začínala na 5 milionech, vystoupili dva páry, musím říct, oba páry byly krásně zmalováni, ženy měly zlaté tenisky, zlatou kabelku, zlatou bundu, asi tak 5 kilo zlata. A co je tohle vlastně za Ukrajince? Co to je? Teď nechci říct, a teď, aby se zase neurazil někdo, nějací mafiáni, nebo kdo to může být?
1: No tak já myslím, že stejně jako u těch rusky mluvících, tak jsou v podstatě tady v Čechách fungující, nebo respektive na Ukrajině fungují firmy, a ty lidi, kteří mají ty peníze, tak si je, řekněme, užívají mimo Ukrajinu samozřejmě. A jestli jsou to podnikatelé, jestli jsou to nějaký vlastníci nemovitostí, anebo mají už ten biznis přenesený do Evropy, tohle nedokážu posoudit. Mně se hrozně blbě rozlišuje ukrajinština a ruština, musím se omluvit, ale to právě, že ten dojem možná těch lidí, kteří procházejí třeba Vary, že tady pořád ta ruština slyšet, ale já to fakt já to nedokážu. I když jsem se ruštinu učil 2 roky, tak ještě za totality před revolucí, takže nedokážu to rozlišit a nevím, úplně nemůžu.
0: Aspoň pomoct. Proti mě v jednom jste žabař, já se ruštinu učil od 3. třídy základní školy, takže já to poznal podle značky na autě, to, co si budeme povídat.
1: Jasně.
0: Tak naším hostem v setkání u mikrofonu je generální ředitel hotelu Thermal. Za chvíli se podíváme do hotelu. Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15:20.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, setkání u mikrofonu, Vladimír Novák naším hostem. Pane řediteli, hotel Thermal, to je klasika. Když se řeknou Karlovy Vary, tak já bych dokázal vyjmenovat tři hotely, to je Thermal, Pup a no a ten třetí na tom kopci, kde
1: Imperial.
0: Jsem byl. Imperial. Vidíte, skleroze je všemocná. No a ten váš hotel, tak ten prochází zásadní rekonstrukcí, nebo procházel. V jakém jste stádiu té rekonstrukce?
1: Já musím říct, že stále prochází. Ta budova byla vybudována v 70. letech. Příští rok máme hezké kulaté jubileum, Thermalu bude příští rok 50, takže velice pěkný ročník, nicméně za dobu vlastně po revoluční se dlouho řešila majetkoprávní věci a vlastně do té budovy se příliš neinvestovalo, takže v roce 2019 se začalo vlastně s největší rekonstrukcí od otevření. Neznamená to, že by všechny věci v hotelu byly do roku 2019 původní, to ne, ale ty zásadnější technologické celky jako topení, chlazení, část pokojů vlastně teprve prošla tou rekonstrukcí od roku 2019. Zvenku, řeknu to tak jednoduše, zvenku už se ten termál nezmění, ani bazén, ani ta budova přilehlého bazénu se nezmění, ta už je prostě hotová, je to zateplené, neteče tam, izolačně je to významně lepší a hlavním cílem bylo vlastně snížení energetické náročnosti. Ta budova konzumovala v cenách nějakých roku 2016 třeba 30 milionů korun za topení elektriku.
0: 30 milionů?
1: 30 milionů v těch
0: to je
1: cenách před krizových, když to tak řeknu.
0: A teď?
1: Jsme někde kolem 20 a to ještě vlastně i díky, je to sice méně, kdyby to bylo v těch cenách roku 2016, tak jsme někde na 15 milionech a ještě to trošku srážíme dalšími investicemi, takže ten cíl byl vlastně snížit tu náročnost energetickou, přivést do Varů vlastně do toho hotelu služby aktuální kvality, to znamená 6 pater pokojů ze 13 prošlo rekonstrukcí a v tuhle chvilku doděláváme další 2 patra, respektive teď už jsou hotová a slouží festivalovým hostům.
0: My se k tomu festivalu taky dostaneme. Já vím, že tam byly veliké dohady před tou rekonstrukcí, že tam padaly dokonce návrhy, zbourejte to a tak dále. Hodně jste musel bojovat?
1: Naštěstí jsem teda, tuhle otázku už jsem dostal, jestli bych jako Thermal zboural, postavil tam něco jiné, abych to neboural. Musím říct, že čím více se v té budově jako orientujete, projdete si to, tak vlastně ho pochopíte ty souvislosti a ten barák na to, jak je veliký, tak prostě do těch Varů už je zasazený, když se na něj podíváte z Diany, nebo prostě z toho hotelu, jak jste zmiňoval, na kopci, tak on je tam tak jako v tom údolíčku, samozřejmě když jako dobře posazený, ale když se samozřejmě jste před ním, pod ním, tak je prostě velký to, ale abyste tam uspořádal tisíci hlavý festival nebo konferenci, nebo tam ubytoval 500 hostů, tak to prostě malý být nemůže.
0: Tam dominantou samozřejmě, když se člověk dívá na Vary, tak je hotel Thermal, hotel Imperial Pup, tak ten je tam tak, ten si tam tak tiše krčí v koutku, ten rozhodně dominantní, co se vzhledu týče, není. Vy tam, já vím jenom, že vy teď děláte nějakou speciální rekonstrukci, to mi prozradila vaše kolegyně paní Markéta Strádalová, že tam bude nějaké speciální propojení, že když se ubytujete, uvidíte ze všech stran na všechny strany Varů, co měla na mysli?
1: Tak vlastně hotelové pokoje, jeden hotelový pokoj na každém patře má skvělé 3-metrové okno, kde koukáte na Mlýnskou kolonádu. Ale vlastně v kontextu festivalu neměli jsme žádný pokoj extra luxusní, který by koukal dolů na plochu, na červený koberec a vlastně na ty, jak říká někdo architekti, ty dortíky, které jsou tam ty architektonické baráčky, které koukají z té stráně naproti. Takže vlastně teď jsme spojili dva pokoje v jeden a má vlastně speciální balkon, z kterého vlastně vidíte od bazénu přes celé město až na Krušné hory. A je to vlastně pro nás to bude vlastně, ještě není dokončený, ten ještě chvilku potřebuje, ale bude to pro nás vlastně nejlepší, absolutně nejlepší pokoj, něco jako prezidentské apartmá.
0: Tak nebo... mi ho rezervujte, asi vemu hypotéku a nějak tam na dva dny přijedu.
1: Já myslím, že to nebude tak strašné.
0: Nebude to tak strašné. Mě říkala kdysi paní ředitelka z PUPu, říká vždycky, když se budete ubytovávat, tak smlouvejte, jsou pultové ceny a pak jsou reálné ceny, na které můžeme jít třeba, nevím, jestli to platí i u vás, ale to, o tom se nechci bavit. Já jenom ten, to koupání nahoře, to zrekonstruované koupání, kam se dá vlastně z toho vašeho hotelu projít, to je vaše hotelové?
1: To je, je to naše, je to hotelu, nicméně provozovatelem je, je samostatná společnost, nebo to má od nás pronajaté, nicméně stavili jsme to my a vlastně ten hlavní záměr si myslím, že byl splněn a to je vlastně přinést možnost se vykoupat ve 100% vřídelním prameni.
0: A o koupání my si budeme povídat zase po písničce, protože tam je spousta zajímavostí. Jenom připomenu, že si povídáme po rozhlasových linkách. Pavel Kudrna, moderátor, sedí v Českém rozhlase Liberec. Pan Vladimír Novák, ředitel hotelu Thermal, sedí ve studiu u našich kolegů v Českém rozhlase v Karlových Varech, čímž je samozřejmě také zdravím. No a za chvíli se budeme věnovat léčení. A nebojte, i na ten festival dojde.

0: Samozřejmě, když se řekne Karlovy Vary, tak hosté od nás i ze světa si řeknou ano, slavné lázně. A je to tak i v hotelu, kde ředitel je náš dnešní host u setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec Vladimír Novák, tak to stejně funguje. Pane řediteli, já jsem kdysi byl pod tím hlavním vřídlem a viděl jsem trubky, které jsou zanesené tím vřídlovcem. Jak vůbec se k vám dostává voda z té dálky? Jak tohle to vůbec funguje?
1: Vřídla vlastně jsou pod vřídelní kolonádou, jsou nádrže, z kterých vlastně voda gravitačně bez čerpadel vlastně teče podél řeky v takových momentálně opravovaných a vyměňovaných trubkách až k hotelu Thermal a pak končí až vlastně v Alžbětiných lázních. My máme pod hotelem Thermal, dříve jsme tam měli 600 kubíků vřídelní vody, dneska tam máme zhruba 200 kubíkovou nádrž, z které my si tu vodu bereme jak pro náš balneoprovoz, to znamená koupele, zdravotní procedury, ale podstatnou a hlavně největší část, vlastně dá se říct půlku té vřídelní vody tady ve Varech, spotřebuje náš bazén. A ta voda vlastně má nějakých 65 stupňů, čerpáme ji, dá se říct, skoro nepřetržitě nahoru do bazén, pod bazén, kde jsou tepelná čerpadla, která tuto vodu schladí na koupatelných 40 stupňů. No a v tom se vykoupete a my tu vodu ale ještě nevylíváme do kanálu hned, nefiltruje, je to nefiltrovaná voda, nesmí to být filtrované, nesmí to být čištěné, proto má určitý zákal, je plná minerálů. No a na konci dne jenom se dopouští vlastně čerstvou vodou, tou čerstvou vřídelní vodou. Doporučuje se zhruba 20 minut, když byste se koupal, tak zhruba 20 minut, pak si dát odpočinek. Je to celoročně a je to venku, což je prostě neskutečná výhoda. Vy z vody vidíte na Mlýnskou kolonádu, samozřejmě na Thermal. A když se prohřejete zhruba po těch 20 minutách, tak i v zimě si můžete lehnout na lehátko, jako taková obrácená sauna, když to tak řeknu.
0: Nechat na sebe sněžit.
1: Nechat na sebe přesně tak, tak sněžit.
0: To asi nebudu využívat tuhle tu proceduru.
1: No, a my si s tou vodou ale hrajeme hodně s energiemi, protože samozřejmě i to byl vlastně cílem té rekonstrukce, takže ta voda vlastně i po tom, co skončí ten den, tak my tam nemůžeme nechat, protože jak jste viděl to pod tím vřídlem, tak ten vřídlovec je, jak voda chladne, ta minerální, tak se usazují ty minerály a krystalizují a vlastně zacpávají ty trubky, tak by nám v podstatě za chvilku z toho bazénu bylo taková jakoby vřídlovcová vlastně jeskyně, takže my jsme vlastně musíme každý den ten bazén vypustit, tu vodu dáme do separátní nádrže, z které si ještě odebereme teplo, bazén se vyčistí a připraví se na druhý den na ráno, kdy se zase napouští úplně čerstvou vodou.
0: A vy využíváte třeba to teplo jako nějakou rekuperaci, přesně třeba ohřevu, tak topení nebo něco?
1: Přesně tak, je to, využívá se to pro ohřev toho druhého bazénu, který má, takže to vřídlo má kolem 40 stupňů, 38-40 stupňů a ten druhá část toho bazénu, která je čistá bazénová, tak to má nějakých, teď jsem 28-30 stupňů a využíváme to teplo právě na ohřev nebo na ohřev teplé užitkové vody pro sprchy a další a vytápění.
0: Tak vyjedete zadarmo v podstatě.
1: Cashby, není to úplně perpetuum mobile, ale je to významný, pokud systémy fungují všechny, jak mají, tak je to významná úspora v tomto duchu, jak těch prvních 20 stupňů schlazení, tak pak to odebrání do kanalizace, ta voda odchází zhruba 8 až 10 stupňová.
0: Když se řekne jedu do lázní, jako lázně, třeba název lázně Bělohrad nebo tak, a pak se řekne jedu do hotelu, tak tam je taková psychická bariéra, protože jedu do lázní, tam mě budou léčit, jedu do hotelu, tam budu spát. Vy máte plnohodnotné lázně?
1: My jsme lázeňské zařízení už od dob socialismu v podstatě, kdy se lázně vybudovaly dříve, fungoval Thermal, že se docházelo za těmi procedurami do Alžbětiných lázní nebo do jiných tady po Varech, ale v průběhu času se vlastně vybudovalo kompletní balneocentrum, takže máme podvodní masáže, vodní koupele, bahenní koupele, respektive rašelinu, máme tým lékařů.
0: Dá se vymyslet v tom lázeňství něco nového třeba?
1: Určitě přicházejí nové postupy, změny procedur v typu počtu minut nebo v přístrojovém vybavení. My se snažíme samozřejmě hledat také nové věci. Někde vám může chybět personál, někde zase se vyvinuje nový přístroj třeba na pánevní dno, nebo máme teď suché masážní vany, kde si lehnete a masíruje vás, řeknu, tryska vody, i když na sucho. A nebo třeba v různé ukrášlovací, jako jsou kosmetické a další věci, které vlastně k těm lázním taky patří.
0: Si pamatuju z jedné lázní masáž zlatými plátky obličeje. Mm-hmm. Jsem říkal, to musí být úžasné. Stálo to štangli zlata, nevím, jak to bylo účinné. Pane řediteli, festival za chvíli.

0: Ano, já jsem slíbil, že se pobavíme také o festivalu, ostatně tím jsem začal. No u vás ten Červený koberec je typický, tuším, že jednou jsem tam viděl, když jsme tam odtamtud vysílali výlety Českého rozhlasu, tak byl modrý dokonce a pak jste se zase vrátili k červenému. To byl nějaký experiment?
1: Nebo? Když jste naposledy, myslím si, že byl v termálu, byl modrý z jediného prostého důvodu, že k festivalu patří i Variace, což je projekt festivalu plus České filharmonie. A ty jsou modré, takže vlastně tehdy vlastně Česká filharmonie se chystala na zájezd do New Yorku, do Carnegie Hall a ten koncert první vlastně Moulast a Glagolskou mši odehrála v termálu vlastně, tak proto tam byl ten modrý koberec.
0: Vám tam po něm chodí ty nejslavnější filmové hvězdy, vy tam máte takovou fotogalerii, si tam ještě na té chodbě, kdo tam všechno prošel, tak s čím jste se setkal, s kým jste si poplácal po rameni a udělal si selfiečko?
1: To je dobré na termálu vlastně jednoduché říct, že vlastně všichni, co byli od těch 50. let nebo od 70. let v termálu, jako na filmovém festivalu, jako hvězdy, tak všichni byli v termálu. Já s kým jsem si popovídal? Mě třeba bavilo, jsem skončil nějakým způsobem asi na hodinu s Jeffrey Rushem, což je králová řeč, zrovna Australan, typický Australan, úplně jako dokonalej. Takže jsem s ním asi hodinu sám, jenom tak si povídal o tom, jako o jeho díle a až mě překvapilo ty jeho návaznosti na Českou republiku a na české mimy a vůbec české filmy, což mě překvapilo.
0: Takže znal tohle film, taky?
1: Velice, velice, jeho první zahraniční film točil v Čechách, jo, takže v Paříži jezdil, co říkal na Volka Polívku a na Borise Reznera, jakoby na mimi českýho, takže takovýhle jako souvislosti. Já mám vždycky z každého toho festivalu, a přiznám se, jako ředitel termálu jsem před mým nástupem do té pozice, jsem nikdy fyzicky nebyl na festivalu, takže pro mě jsem nováčkem proti všem organizátorům, jako je Krištof Mucha a samozřejmě pan Bartoška a další, jsem úplný mlíčňák a vždycky mám jenom jedna, dvě zážitky, takový ty hlavní z toho festivalu a to mi vždycky jenom vydrží na ten rok.
0: My samozřejmě vždycky známe takové to hlavní, to znamená ten ceremoniál ve vašem filmovém sále a potom probíhá recepce, předpokládám, že u vás nebo v PUPu?
1: Ne. Začátek je vždycky v termálu. Troufám si tvrdit, že ten začátek je takový noblovější, je to víc, to očekávání je tam cítit, dá se říct, je ve vzduchu. A ten catering v podstatě v rámci openingu z větší části, z velké části děláme my. Je to prostě pro nás taková prestižní akce dohromady.

0: kdy se na tom openingu vlastně otočí zhruba 1200-1500 lidí vlastně.
1: A ty hvězdy mají za povinnost být tam na tom večírku, předpokládám, že to mají ve svou věc.
0: Ono to má více úrovní, když to tak řeknu, a různých prostor, do kterých hvězdy přicházejí a kde se pohybují. Ano, ale pak těch akcí, které se konají v průběhu festivalu, je několik, takže, nebo desítky, takže ty se můžou konat i někde jinde, ale při tom openingu jsou všichni v termálu.
1: A teď mi řeknete, kdo z nich se tam opil a nesli jste ho na pokoj?
0: Tak já si nepamatuju nikoho, to se nestalo a i kdyby se stalo, tak se o tom
1: neprozradíte mě, to je úplně jasné, samozřejmě. Dobře, prozraďte tedy nějakou perličku z toho festivalu, z toho setkání s těmi hvězdami, vzpomenete na něco?
0: Tak já nevím, z loňska třeba Michael Douglas vlastně, když si šel, řekněme, odpočinout po tom prezentaci, že, jeho filmu, tak nesl tu sošku vlastně, kterou mu vyměnili za ten talíř, a když jsem s ním jel výtahem, tak říkám, co je to těžký, a on říká, no je to těžký, je to docela těžký, to je jak ta soška z Rolls Royce. No a že vy si znáte všechny znělky festivalové, tak jedna se soškou, kterou právě vymění, tak jsme mu to snažili se v rychlosti vysvětlit, no, že už taková znělka existuje, kdy soška festivalu se ocitne na Rolls Royce jednoho hollywoodského herce. Takže taková sranda, a byl naprosto profesionální ten člověk, jako prostě na to, kolik toho dokázal, co je za ním, tak prostě naprosto jako normální člověk, dalo se s ním povídat, a to mě na tom těší vždycky nejvíc, jako tyhle ty zážitky, jakoby lidský, když to tak řeknu.
1: A oni jezdí sami, nebo mají sebou manželku, děti, doprovod?
0: Velmi různé, různorodé. Vím, že jsou, někteří mají sebou celou, když to řeknu, více dětí, méně dětí.
1: Tak vy jste, pane řediteli, zvyklí na ty největší světové filmové hvězdy. Když k vám pak přijdou ty naše hvězdičky, tak říkáte si, mi nestojí za to, abych je přijel pozdravit, přijede mi zase nějaká hollywoodská hvězda.
0: Já jsem rád za každého hosta, a vlastně i jedno z našich jako sloganů vlastně nebylo takových moto hotelu je vlastně Feel Like a Star, to znamená, abyste se cítili jako hvězda. Nám jako týmu termálu neudělám to, já to nezvládnu obsloužit celý hotel o tisíc lidí, hostů a 500 ubytovaných, takže ten můj tým se snaží, a doufám, že to je na něm vidět, že i při tak velkém hotelu je to osobní dotek a ten člověk se tam musí a měl by se tam cítit jako filmová hvězda, a aniž by měl natočený minutový nebo hodinový hollywoodský film.
1: No. Pane řediteli, vy prý rád pečete, výrobky prý nosíte i na poradu. Co jste upekl naposledy?
0: Tak vzhledem k tomu, že jsem měl nedávno nějaké narozeniny, tak jsem teda stihl na poradu, byly palačinky a lívance jako po ránu. Takže ty jsem zvládl, vykynuli, takže jsem je dovezl. A to je to na grilu nebo na party zaměstnanecké si rád. Teď naposledy jsem taky stál u grilu. Ano, to máte takový relax, když se pak stoupnete k tomu grilu nebo za bar.
1: Rozumím.
0: A načepujete pivo nebo někomu zubu pečete.
1: Pane řediteli, my jsme od vás vysílali výlety pro všechny regionální stanice v loni. Já až pojedu do Varů, tak prosím vás, já vám zavolám den, dva dopředu, vy něco upečete, já se stavím na kafe.
0: Jste vítaný kdykoliv, a samozřejmě to je dobré i v termálu vědět, že třeba cukráři jsou naši, takže ty dortíky,
1: které
0: si dáte.
1: Já nechci dortíky od cukrářů, já budu dortík od vás.
0: Tak dortík od ředitele bude taky,
1: tak
0: když dorazíte, a budu se taky těšit.
1: Naším hostem setkání u mikrofonu byl generální ředitel hotelu Termál v Karlových Varech. Filmový festival samozřejmě sleduje Český rozhlas Liberec, budeme vás dál informovat. Teď jsme nahlédli trochu do toho filmového zázemí, kde ty hvězdy probíhají. Pan Vladimír Novák, pane ředitel, ještě jednou moc děkuju, ať se vám daří, ať to všechno dobře dopadne.
0: Děkuji a přejte se podívat do Varů a zažijte festival na plné obrátky.
1: No, zdraví vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec také Pavel Kudrna. Ještě jednou děkuji kolegům v Karlových Varech, že zprostředkovali, že našeho hosta jaksi přivítali a posadili k mikrofonu. Mějte se moc pěkně a děkuji všem. Hezký den i posluchačům.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberecký kraj už vybral firmu na sanaci sesutého svahu v Benešově u Semil. Zprovoznění malé vodní elektrárny v Turnově ušetří radnici necelou třetinu nákladů na energie. Evropská unie proplatila květnové dotace firmám z holdingu Agrofert. Zítra nás čeká jasno až polojasno, výjimečně přehánky a teploty vystoupají ke 23 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezký večer. Téměř 25,5 milionu korun bude stát sanace sesutého svahu pod silnicí třetí třídy v Benešově u Semil. Sesuv tam letos na jaře způsobily stavební práce při rozšiřování plochy k parkování na soukromém pozemku pod svahem. Podle stavebního úřadu ale nedošlo k porušení žádných předpisů. Jak uvedl náměstek hejtmana Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj, sanaci svahu tak zaplatí Liberecký kraj jako majitel vozovky. Téměř třetinu nákladů za energie bude moct ušetřit Turnov díky malé vodní elektrárně. Radnice aktuálně pracuje na jejím zprovoznění. Nákup elektrárny a opravy vyjdou na zhruba 100 milionů korun. Za 12 let by podle nezávislého místostarosty Jana Lochmana z uskupení Proto mohla výroba a prodej energie z elektrárny vydělat až 8 milionů ročně z celkových 30. Pokračuje místostarosta Lochman.
4: Těch 100 milionů, které byly na té vstupní investici, by se nám mělo vracet zhruba 12 let. Já si tam nechávám nějakou rezervu, takže si říkám těch 15 let maximálně. Že uvidíme, myslím si a pevně věřím tomu, že teda do konce roku bude ta elektrárna dokončena.
2: U koček v Novém Boru na Českolipsku se potvrdil výskyt závažného onemocnění panleukopenie. Jedná se o virovou infekci přinášenou výhradně mezi kočkami. Podle informací města se nemoc objevila na sídlišti Rumburských hrdinů. Lidé by měli zkontrolovat, jestli jejich zvířata mají platné očkování. V případě zdravotních potíží by i hned měli navštívit veterináře.
5: Pozor by si měli dávat také ti, kteří přikrmují toulavé kočky. Virus se může udržet i ve sdílených miskách. Lidé by je měli důkladně čistit a dezinfikovat. Panleukopenie se projevuje prudkým zvracením, apatií a třeba i vysokou horečkou. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Evropská unie proplatila všechny zemědělské dotace, které letos květnu získaly firmy z holdingu Agrofert. Potvrdil to Státní zemědělský intervenční fond. Celkem šlo o 204 milionů korun. Nebylo přitom jasné, jestli Brusel peníze zpětně uhradí. Evropská komise totiž posuzovala, jestli premiér Andrej Babiš vložením Agrofertu do svěřeneckých fondů splnil pravidla pro předcházení střetu zájmů. Zemědělský fond začal firmám z Agrofertu dotace znovu přidělovat letos na konci dubna na základě právních analýz.
3: Počasí.
2: V noci nás čeká většinou polojasno, přechodně oblačno, teploty v Libereckém kraji poklesnou na 12 až 9 stupňů. Zítra ve čtvrtek nás čeká jasno až polojasno, během dne místy přechodně oblačno, výjimečně přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni, na horách pak mezi 15 až 18. Vítr bude vát mírný od severozápadu, rozptylové podmínky zítra budou dobré a bio na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Úplně uzavřená je silnice druhé třídy číslo 279-21 v obci Hrubá Skála, a to v úseku od Hřbitova k parkovišti u zámku. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V současnosti se často mluví o emigrantech, imigrantech, běžencích. Tak se musím zeptat, jestli ta slova expat, emigrant, uprchlík, běženec jsou vlastně synonyma a můžeme je používat rovnoceně a měnit v textu třeba, aby se nám jedno slovo neopakovalo.
2: To je moc dobrá otázka, protože když se podíváme do slovníků, tak nám z toho vyjde, že jsou to vlastně synonyma. Tam žádné stylové rozdíly nenajdeme.
1: Řekl jsem expat, tak to je možná slovo, které je méně známé pro naše posluchače.
2: A ještě ani není v těch slovnicích, ano. Mm-hmm. To jsme převzali z angličtiny jako zkratku z expatriate. Mm-hmm. A používá se docela často už i tady u nás a význam slovníky nám jednoznačně řeknou, že je to emigrant, vystěhovalec nebo někdy se tomu říká přestěhovalec.
1: A teď tedy ta slova emigrant, uprchlík a běženec, řekli jsme, že je můžeme měnit a používat, že mají stejný význam.
2: Mm-hmm. Ano, emigrant neboli vystěhovalec, to máme z latiny, uprchlík, tam je ten význam i ten původ jasný.
1: Od toho slovesa uprchnout.
2: Ano, a běženec, ten je docela zajímavý teda, protože význam je opět uprchlík, vystěhovalec, emigrant, ale zajímavé na tom slově je, že v našich slovnících najdeme, že to slovo jsme převzali z ruštiny. Mm-hmm. A v ruských slovnících najdeme, že ruština to slovo převzala od nás. A jak to je, to jsem nikde nezjistila teda.
1: No ale běženec, tam je asi jasný ten původ, prostě člověk, který běží z různých důvodů z jedné země, ze své země někam jinam. Aby si buď zachránil holý život, nebo aby měl svobodu projevu, anebo aby měl z toho ekonomický profit.
2: A běžet máme i v češtině, i v ruštině, těžko říct, jak tedy ta cesta byla. No a když se podíváme do médií, tak zjistíme, že když je to ten běženec, uprchlík, emigrant, tak se tahle slova používají a jsou to lidé, kterým jde o život. No a když je to někdo z bohaté země, z toho globálního severu, kdo se pro lidi zřejmě z nepochopitelných příčin přestěhuje do nějaké chudší země, tak tam už se mu ku podivu emigrant neříká, no tak se mu říká expat. Takže vlastně jsou a nejsou to synonyma.
1: Takže to expat stojí trošku stranou od emigranta, uprchlíka a běžence.
2: Přesně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Část pravomocí v pomoci bydlení převezmou od obcí nově úřady práce. Novelu schválil Senát. Olomoucká radnice se odvolala proti rozhodnutí soudu ohledně veřejného osvětlení v centru města. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přehánkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude. Celkově jich bude 205. Úřady práce budou podle novely mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Předlohu v Senátu hájila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO.
2: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Zavádí jednodušší proces, jasně vymezuje odpovědnosti jednotlivých aktérů bez zbytečných duplicit a omezuje zbytečnou administrativní zátěž.
0: Zástupci města Olomouce se odvolali proti verdiktu krajského soudu, který nařídil samosprávě vrátit na horní náměstí lampy typu torn. Technické služby je před 12 lety nahradily navzdory nesouhlasu autorů rekonstrukce historického centra osvětlením jiného druhu. Vedení města to vysvětlilo nedostatečnou svítivostí lamp torn. Důvody odvolání proti rozhodnutí krajského soudu popisuje mluvčí radnice Lenka Jedličková.
3: Město je přesvědčeno, že před vydáním takového rozhodnutí měly být podrobně posouzeny technické, bezpečnostní a provozní souvislosti navrhovaného řešení. Podle vedení města nebylo dostatečně prověřeno například to, zda je dnes vůbec možné původní typ lamp znovu vyrobit, instalovat a provozovat v souladu se současnými požadavky na veřejné osvětlení.
0: Správa Krkonošského národního parku se snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu všivec sudecký. Na stříbrné návrší nedaleko luční boudy proto poslala na pastvu dvě krávy. Pilotní projekt má ověřit, jestli může řízená pastva přispět k vytvoření lepších podmínek pro tuto rostlinu. Krkonoše jsou v současné době už jediným místem na světě, kde všivec sudecký roste. Krávy se do těchto hřebenových partií vrací po 69 letech. Připomíná pracovnice Krkonošského národního parku Klára Tlachačová.
4: Spasou ten porost a trošku tam i naruší ten drn, což by právě mohlo pomoct tady tomu druhu, který je konkurenčně slabý a potřebuje přesně v tom porostu taky otevřený plošky, volný, aby se zde mohl jakoby semenit a rozmnožovat. Sport.
0: České volejbalistky na úvod Ligy národů v Bělehradě prohrály. Němkám podlehly 1-3 na sety. Zítra nastoupí proti Nizozemkám. V dalších dnech vyzvou ještě Bulharky a Francouzky.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přehánkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 190,5 směrem na Ostravu je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Srazila se tam dvě osobní auta a na místo teď míří policie. A na D8 překáží na 21. kilometru směrem na Ústí nad Labem porouchaný autobus. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Cestuje proto, aby o tom mohl vyprávět. Se žlutými trabanty projel svět. Pak usedl do auta, které i plave, a vydal se do Mongolska. Vypravěč a filmař Dan Přibáň. Vítám vás, dobrý den.
6: Krásný dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu začíná Alex a host a tím hostem je Dan Přibáň, novinář, režisér, který procestoval svět a rád o tom vypráví. Tak dneska to bude vaše, já vám budu jenom tak trochu přizvukovat. Řekněte, o čem nejraději vyprávíte?
1: No mě vlastně nejvíc baví vyprávět o těch lidech nakonec, který ten člověk jako potkává, jo, protože třeba Marek, ten náš motorkář, si udělal piloťák, lítá, jenomže vlastně, když jsme řešili jako vážně, jestli by se udělala nějaká letecká výprava, tak to vlastně člověk nepotkává ty lidi, jo. On prostě teleportem vidí nádherný krajiny, je to úžasný, ale nejsou tam ty lidi. A při tom putování po té zemi je to strašně moc různých jako mikropříběhů jeden za druhým, a když někdo na to auto zamává, protože to vypadá, že jsme to ukradli z hračkářství, nebo prostě nám ty lidi nějak pomůžou. A je to strašně jako super, jo. A ty auta mají strašnou výhodu, to je jako pejsek, jo? Když máte roztomilýho psa, tak lidi mají tendenci si s váma jako povídat, chtějí si ho pohladit a tohle je jako podobný, jo? Ty lidi mají jako důvod se s váma začít bavit a je to strašně super. V tom Mongolsku to teda bylo složitější, jak tam jako opravdu nikdo není, ale když jsme někde stáli, tak tam chodili spousty lidí, díky tomu jsme záhy zjistili, že spousta Mongolů umí česky, jo, kdy prostě viděli tu vlaječku a dobrý den, protože tady prostě studovali nebo tady pracovali, takže vlastně jako ty příběhy s těma lidma jsou úplně nejlepší.
0: Tak určitě nějaké přidáte, nějaké příběhy lidí, které jste během své cesty po světě poznal. Abyste zmiňoval auto, že je trochu taková jako lákadlo na ty lidi, aby přišli, povídali si s vámi a mluvíte i o Trabantu a no, i o Luazu.
1: Naopak, my jsme se báli, ten Trabant má strašnou výhodu, že vypadá, jak když malý dítě namaluje autíčko, jako se vším všudy, ty kulatý očíčka to má, jo, ten tvar, ty červený světýlka vzadu z toho vejfuku se kouří, tak jak, když děti malují auta, takhle vypadá auto prostě, jo, to vypadá, že toho Trabanta designovalo nějaký tak šestiletý dítě. A my jsme se trochu báli u těch Luazů, u těch žab, že to fungovat nebude, že to vlastně nemá, že to krabička. No, funguje to úplně stejně. Jako pravda, že ten Luaz vypadá, že ho designovalo šestiletí dítě, který neumí kreslit, jo, jako, protože to je fakt jenom jako kostka s okýnkem. Takže a ptali se nás, jestli jsme si to složili sami, jako nesčetněkrát, jo. Takže i ten Luaz, takže u Trabíka to fakt fungovalo, protože on je fakt legrační a roztomilej. A u toho Luazu to fungovalo naštěstí taky.
0: Tak aby jsme to vzali postupně, jenom když se vrátíme o mnoho let dozadu, nasvědčovalo něco tomu, že budete cestovatel a potom vypravěč. Už v dětství byl jste takový, řekněme, akční, povídavý dítě, zvídavý?
1: No, asi jo, když to člověk jako veme jako zpětně, jo, protože my jsme prostě točili amatérský filmy, jo, když já mi bylo 13, tak prostě kamarád z bohatší rodiny měli videokameru a já jsem úplně vzpomínal, to byl jeden z takových těch momentů, úplně jako takový ten výbuch v hlavě, říká, já jako můžu mít zařízení, který zaznamenává obraz a zvuk, to je úplně neuvěřitelný, jo? A to byl vlastně takový jako definující moment, jo? Stejně jako jsem vyrost na Verneovkách a těchto těch vlastně dobrodružných věcech, plus jsem vyrost na ABčku, na tom časopise vlastně pro děti, pro ty mladý techniky a přírodovědce, kde se řešily takovýhle dobrodružní věci, byly tam ty komiksy, takže vlastně u mě je to spíš o tom, že podle mě asi skoro každý, když je malej, tak má tyhle ty sny. A pak toho nechá a já jsem akorát u toho zůstal, jo, to je si myslím, jo, takže, ale jako jo, jo, protože opravdu třeba to, že točíme ty filmy, začalo už někdy v roce 1991, nebo jo, v době, kdy vlastně ten kámoš měl tu kameru a my jsme začali točit na bývalým pionýrským táboře, kam jsme jezdili spolu, který pak jako přestal být pionýrský, jakože místní televizit a ono se to nacházelo v Klokočově, což je prostě Useče, prostě a my jsme to pojmenovali Klok TV a když se na to někdo podívá, tak ty naše první dva filmy produkovala v uvozovkách ta firma Klok TV a já mám třeba strašně radost znova a znova, když hrajou v televizi naší Afriku, že tam je to Klok TV. Jo? Takže to, co my jsme založili s tím kamarádem tu naší fiktivní televizní společnost, tak skutečně ten náš africký film, který normálně chodí v televizi, má tam v tom titulku to Klok TV prostě vždycky.
0: Tak tam to asi začalo.
1: No jako, já vždycky říkám, jestli se spojili všechny věci, které mám rád, jo, mě strašně vždycky bavilo psaní, mě bavilo to filmování, hrozně mě bavila ta technika a fascinovaly mě ty jako ty velký výpravy do těch dalekých krajů, říkám ty Verneovky, jo, nebo v ABčku tehdy bylo strašně fascinovaný Camel Trophy, což byla vlastně normální propagační soutěž pro výrobce cigaret, který jezdili Land Roverama v terénu a ty auta na Vyákov a bylo to úplně, tyjo, to je boj. A nosili ty béžový oblečí, který mám.
0: No, neříkal jste si někdy, že jste měli spíše zvolit Land Rover, než
1: no, tak to celý vzniklo, že jo? Tak to celý vzniklo, protože my jsme v roce asi, to fakt před 20 lety, no, v roce 2006 s kamarádama řešili, že bychom jeli Land Roverem do Afriky a ten nápad pohořel na tom, že nemáme Land Rover. A já říkám, no tak vezmem Trabanta.
0: No, lidi říkali, je to skoro stejný.
1: A lidi říkali, že to nejde. A tím to celý začalo vlastně.
0: No. Za malou chvíli budeme pokračovat dál naším v povídání. Samozřejmě naším hostem je Dan Přibáň.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Danem Přibáněm, cestovatelem, režisérem, který Trabantem už projel Afriku, Hedvábnou stezku a Jižní Ameriku. Jak dlouho se chystá taková cesta a na čem může zkrachovat? Na čem to celé může prostě bouchnout?
1: Teď jde o to, která, jo? Protože ta naše úplně první výprava, to jsme reálně dali dohromady za... My to měli jako nějak vymyšlený a toho Trabanta jsme koupili někdy v lednu nebo v únoru a v červenci jsme odjeli, jo? Prostě, jo? Protože to bylo jednoduchý. Ale třeba tahle poslední to bylo něco, co jsme naprosto strašlivě podcenili. Takže pokud nepočítám už to, že jsme si to auto koupili v roce 2014, protože ono pak stálo teda jako dlouho zavřený v garáži, tak my jsme na tom začali dělat v roce 2019 a v roce 2020, jo. Jo. Ještě, a teďka samozřejmě věci jako covid člověk jako nenaplánuje, jo, ale reálně opravdu my jsme začali na tom pracovat po... když jsme dodělali tu předchozí cestu, my jsme jeli 2018, 2019 byl film a seriál a pak jsme se do toho pustili, jo, takže 2019 a vydali jsme 2024, ale my jsme se, jakoby nebyl tam jako nějaký prostoj, že teď nebudeme dělat nic, jo, takže to bylo jako extrémně složitý a vlastně, ale tam šlo jako špatně, co mohlo, jo, protože tam byl ten covid, potom přišla vlastně krize, všechno strašně zdražilo, teďka ty auta vlastně jsou z Ukrajiny, takže do toho letěla válka na Ukrajině, která to strašně zkomplikovala, do toho, že ta původní trasa byla vymyšlená jednoduše, že pojedeme jenom Ruskem do Magadanu a tím, že pojedeme tím Ruskem a máme to auto z toho Sovětského svazu, tak tam budeme mít jako nějaký jako podporu od těch místních mechaniků, který to jako můžou znát a můžou na to být díly. Teď jsme to kvůli té válce na Ukrajině tudy jet nechtěli, že jsme to celý naplánovali jihem přes Turecko, Irán, Turkmenistán, což jsou země, kde to auto samozřejmě v životě nikdo neviděl, nikdy tam ani nebylo. Jo, takže se takhle sčítali ty jako problémy a ty, a člověk by řekl jako výzvy, ale jako tohle bylo něco, co jsme ještě nedělali.
0: To už přestávala být pomalu výzva toto.
1: No, ona to výzva byla pořád, ale člověk říkal, ježišmarja, proč to děláme?
0: No ano, a proč vlastně Luas, proč Trabanty nahradili Luas auta, když říkáte i, že jak dlouho, že stál v garáži?
1: 2014 a 2026 let, no. Protože my jsme v Jižní Americe, když jsme jeli, tak jsme přejížděli Jižní Ameriku východ-západ, Guajany do Peru, Atlantik, Pacifik, a když jsme přejeli do Pacifiku, tak tam byla nádherná pláž, po který místní zimě normálně jezdili. A my jsme říkali, tyhle, to je něco, to se jako nesmí jen tak někdy, to si musíme jako zažít a pojedeme do toho dalšího města po pláži. A teď jsme vyrazili, ale jako, že by nás napadlo řešit jako takovou věc, jako je příliv nebo něco podobného, že jo. Teďka samozřejmě příliv se absolutně vůbec neděje pravidelně, to je neočekávaná věc, kterou člověk nenaplánuje. No přišel příliv, že jo. Takže my jsme vlastně opravdu ty auta zachránili na poslední chvíli. Tam fakt stála voda, my jsme vrtali díry do podlahy, aby to z toho vyteklo prostě a krabíka jsme tam našli. A pak jsme putovali dál a vedli jsme nějaký debaty, jako zaprý, že nechcem už nikdy vidět žádnou vodu ani z dálky, ale potom jako, s čím by ten problém nebyl? A pak jsme řekli, jasně, to potřebujeme plovoucí auto. No a teď plovoucí auta jsou drahý z podstaty vůči Trabantu tehdejším toplem a Marek Sloboník, ten náš motorkář, a my jsme neměli připojení k internetu, to je jako strašně důležitá věc, teď už si to člověk neumí představit, teď si všechno vygooglá, jo. Tak začal popisovat auto, že viděl plavací, který je jako tak strašně divný a strašně onusný, že nemůže být jako drahý, prostě taková věc jako nemůže být drahá. A potom, a to je na tom jako to nejvíc fascinující, když jsme se dostali k internetu, my vždycky jsme někde někomu kradli Wi-Fi, že jsme si sedli jako někomu k fitku nebo ke kavárně
0: na
1: zápraží a připojovali jsme se tam na data, tak jsme zjistili, že já jsem tu věc viděl na naší úplně první cestě, když jsme se vraceli z té Hedvábné stezky na Ukrajině. A přišla nám tak strašně jako divná, že to je jediný auto za celou historii těch výprav s Trabantama, který jsme postavili s tím Trabantem k sobě a vyfotili jsme si to. To jsme nikdy neudělali. Takže my jsme to auto, který jsme si koupili v roce 2014 a s kterým jsme v roce 2024 jeli do Mongolska, poprvé viděli v roce 2007. Seděli jsme v něm a fotili jsme si ho.
0: Takže jste měli fotky, takže, měli jste důkaz.
1: No, a je to strašně roztomilý, že opravdu, tak jsem říkal. No, to je znamení, no a takže my jsme si ho koupili hlavně, protože nám to přišlo jako dobrý nápad, tehdy jsme si ho rok na to 2014 dovezli z Ukrajiny, jenomže právě potom poprvé se nám povedlo dostat nějaký film do kin, jsme měli Jižní Ameriku v kinech a následně v březnu 2000, nebo v dubnu, to je jedno, prostě v první polovině roku 2014 šel do televize náš seriál. A najednou jako strašně moc lidí po 7 letech našeho putování zjistilo, že existujeme. A my jsme říkali, sakra, tak ten, jako teď, když si někdo všim našich Trabantů, budeme dělat něco s nějakým Luazem. A vlastně jsme ho jako opravdu odložili a udělali jsme ty dvě velké výpravy, vlastně tu výpravu z Austrálie do Bangkoku, z Perthu do Bangkoku a potom z celou Indii až domů. A pak jsme na to chtěli navázat, jakože, a už jsme to tak jako plánovali, jo, že ta cesta z Indie domů dojede domů. A to bude jako ten konec a začneme vlastně s těma žábama.
0: Tak se žábama jste skutečně začali, jenom to chvilku ještě trvalo. Dan Přibáň je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes vypravěč, cestovatel Dan Přibáň, který nejprve se žlutým trabantem objel svět, pak se pustil ještě do větší vizi autem, které plave, se vydal do Mongolska. To auto se jmenuje Luas, mu říkáte žlutá žába a to auto tedy umí plavat. A řekněte mi, než jste vyrazili na tu dlouhou cestu do Mongolska, tak testovali jste to tady v České republice, myslím to plavání hlavně.
1: No my jsme měli to tak, to byly v té výpravě bylo všechno jako dobře vymyšlené a pak nic nevyšlo, jo. Takže my jsme skutečně, když jsme to auto dokázali konečně zprovoznit, vyřešit všechny těsnění a tohleto, tak jsme s tím plavali nějakých 50 metrů rovně v takovém jako žlabu, ve kterém se měly mít tanky nebo vojenská technika, který byl plný vody, zjistili jsme, je to plave. No a potom jsme měli naplánovaný ještě test v lomu, aby jsme s tím třeba zkusili zatáčet, jo, protože ten žlab byl jenom o trochu širší než to auto. No jenomže pak jsme měli veliký problémy s technikou, s motorem, než jsme odjeli a ten test nikdy nedošlo. Takže my jsme prostě odjeli s tím, že to auto se udrží na hladině a to je všechno. A vlastně ten první skutečný test probíhal až v Mongolsku na takový jako poměrně veliký řece, kterou jsme teda, jako vybrali jsme to místo aspoň trochu s rozmyslem, za prvý tam podle mapy byl přívoz, který nakonec ty auta nebyl schopný uvízt, to bylo pár barelů a taková podlážka. Ale hlavně nebylo nutné na ten druhý břeh jet, jo, vlastně byla jedna alternativa bylo jet tudy, druhá alternativa bylo jet jinudy, vlastně nebylo to jako bezpodmínečně nutné. Takže jsme jako neměli ten tlak, že se jako musíme za každou cenu dostat na druhou stranu. No, takže my jsme jako doopravdy reálně to poprvé testovali v Mongolsku a to druhý auto plavalo až v tom Mongolsku, protože v době, kdy my jsme testovali to pravání toho prvního, to druhý ještě nebylo celý složený. Takže Vašek, ten mechanik náš a šofér toho druhého auta, poprvé reálně za tím volantem seděl až uprostřed Mongolska, jo? Takže on prostě dojel autem, ujel já nevím, 12 000 km a tam s tím jel do řeky. Jo?
0: To jste docela odvážný.
1: No, to je nejdůležitější věcí v životě člověka je nutnost, jo? Tam prostě jako nebyla možnost to vyřešit jinak.
0: No jaký to je pocit, když to auto vyjíždí do vody? Jak se chová? Co dělá?
1: No já to vždycky přirovnávám k horský dráze. Jo. Vy jdete na horskou dráhu s tím, že to má jako padat dolů a má to jet strašně rychle. Ale ten moment, kdy vás to jako táhne nahoru, tak člověk tak jako přemýšlí, jestli to byl dobrý nápad. To je fakt velký kopec. Co to bude dělat, až pojedu dolů? Jo? A vlastně jakmile jede nahoru, tak si není už jako úplně jistý, že to byl dobrý nápad, že to je fakt klpál. A pak jo, a je to hezký a strašidelný najednou. A tohle je hodně podobný. Jo. Ten člověk vlastně jako není to samozřejmě vyjíždí velmi opatrně, pomalu a teď najednou v jednu chvíli to plave, to je cítit, jo? Že ten, ztratí ten kontext a najednou je z toho loď a teďka čím je člověk dál od břehu, tím víc, že je pod ním větší a větší hloubka, ale že když se to potopí, tak je to v háji. A je to jako fakt jako krásný i děsivý moment v tom, že to auto není moc dobře vymyšlený na to plavání. On ten, to je fakt pramice, jo. Ten okraj tý palu, nebo toho bortu není moc daleko od hladiny. Nemá to vzadu žádný kryt, takže když se to zakloní, může to nabrat vodu, ale hlavně nemá to žádný lodní šroub. To pohání jenom to, že to zoufale otáčí kolečkama a tím se to odláží jako na základě fyziky, jako se to pohybuje a fakt to jako plave. Takže tam jsou jako spousty faktorů, který člověka děsí, ale pak je to jako hrozně hezký. Bylo to opravdu, my jsme to jako projeli, člověk se jako bál, vyjel na břeh, řekl, pojďme to udělat znova.
0: Takže čím víc vody potkávat tady potom. Jako no, směřovali jako jste to i k tomu, abyste nechali vozidlo
1: no,
0: co nejvíce plavat?
1: No, my jsme v tom Mongolsku museli trošku, tohle to třeba opravdu nebylo nutný, jo, to byl fakt jako test. My jsme na té původní trase, kterou jsme plánovali třeba tou Sibiří, tak tam bylo víc té nutnosti toho plavání než tady. Ale jako vlastně to naše druhé plavání, to už nutnost byla, byť to byla hlavně naše navigační chyba, protože to Mongolsku se strašně špatně orientuje. Jsou velikánský pláně, i když jsme měli GPSku, která nám ukazovala jako špendlík na mapě, tak furt, jestli má člověk je zlevo vpravo, určovali vrstevnice, jo. Tam nejsou vesnice, tam občas je řeka. Jo. Když jsme našli dráty elektrického vedení, tak jsme byli šťastní, protože jsme věděli, že někam vedou. A prostě jsme byli na špatném břehu. A tak jsme se rozhodli, že teď už jako buď pojedeme strašně dlouho, než najdeme most, protože podle mapy tam měl být, anebo to přeplavem. Jo? Ale takže to už jsme jako přeplavali, to nebyl takový veletok, to bylo několik takových jako úzkých ramen, ale vlastně vzhledem k tomu, že u toho auta, to je takový jako lítání, jo? Ten start a to přistání jsou nejnebezpečnější a ta plavba vlastně je v pohodě, takže vlastně překonat úzkou řeku, nebo několik ramen úzký řeky, znamená mnohem víc jakoby vplutí a vyplutí, vplutí, kdy je to největší riziko, jestli to nějak jako pokazí, potopí, nakloní.
0: No, jo, a to, jo,
1: takže vlastně opravdu to bylo spíš horší, jo, protože vlastně pak už jenom plavat je strašně jednoduchý.
0: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Během písničky jsem se ptala našeho dnešního hosta Dana Přibáně na takovou praktickou věc, jestli když Luas začíná plavat, vstupuje do vody, tak jestli mají na sobě nějaké záchranné vesty, plavací vesty.
1: Ne. A
0: jednoznačná odpověď byla ne. Ono to auto celkově jako je takové neúplně bezpečné. Ono představu nemá ani dveře.
1: Já si myslím, že termín neúplně bezpečné pasuje na Trabanta, jo. Ten Luas je jako prostě nebezpečný.
0: Doslova.
1: No, jo, tam jako opravdu, tam nejenom, že nejsou dveře, ale vlastně tam není ani moc jako prostoru třeba těm dvou spolujezdcům, že tam řidič sedí uprostřed, což je taky jako, co jsme zjistili v historii automobilismu, to měli 3 sériově vyráběný auta, Luas, McLaren F1, což je supersport, a nějaký francouzský auto předválečný, tak ty dva, co sedí po bocích, těm už kouká rameno ven z toho auta, jo. Takže vlastně jako, i když to normálně jako sedíte, tak už kus těla máte jako vystrčenou z toho auta jako standardně, jo. Takže stejně jako vedle těch dvou spolujezdců, oni mají, já nevím, 8-10 cm takový jako, to je fakt pramice. Jako představte si, že sedíte v pramici na tím sedátku, ta pramice má kolečka a jede 80 po D1. To je jako, opravdu to je ono, jo. Takže to není bezpečný, za to je v tom strašlivý hluk, ten motor je vzduchem chlazený a ten horký vzduch proudí dovnitř do té kabiny. Takže čím je větší vedro, tím je vám větší vedro vevnitř.
0: Ano, musíte mít dokonce sluchátka během toho, tak, co jste uvnitř. A vypekl vás někdy Luas na cestě? Kopnul jste do něj někdy a řekl jste už nikdy?
1: No, já jsem si spíš říkal už nikdy, protože k jednomu člověku, kterýmu jsme dali převodovky a jeden ten motor jako do opravy, a to bylo vlastně největší, to auto, stejně jako ten Trabík, jo, on by vydržel daleko víc, kdyby ty díly se dali sehnat nový a bylo to vlastně jako úplně pitlich, on to už nejde s těma starýma součástkama udělat úplně dokonale, ale my jsme dali repasovat prostě díly jednomu člověku a on to udělal blbě. A my jsme opravdu celou dobu nejvíc trpěli s tím, to je takový motoristický závodníci to říkají, závody se vyhrávají v garáži. Jo, když je to dobře připravený, tak ta možnost toho úspěchu je mnohonásobně větší, než když není. A já jsem chtěl jako, tohohle člověka jsem chtěl zaškrtit a potom jsem teda jako to chtěl rošlapat, jo, protože opravdu tam se furt objevovaly jako drobný problémy, ale co mě nejvíc iritovalo, jenom na tom jakoby autě, se kterým jsem jel já, jo. Prostě my jsme měli dvě a s tím druhým nebylo v podstatě nic a s tím naším bylo všechno. Jo, a my jsme ho skládali jako první a bylo to částečně i tím, jo, že vlastně už jsme u toho druhého víc věděli, plus jsme tam dávali právě třeba tyhle ty věci, jako co dělá tenhle ten člověk a jo, takže to bylo jakoby opravdu to největší peklo. A když jsme potom jako to řešíte po 350, tak to chcete jako rozkousat. Ono to nevadí, když jsou to jako různý nový věci a vy si s tím jako poradíte a opravíte to. Říkáte si, jo, to jsme ale šikovný, jo. Ale když se to, vy to opravíte a ono se to stane znovu, tak nejprve si neříkáte, že jste šikovný. A když se to dělá po čtvrtý, tak už to jako nenávidíte. Jako.
0: Tak a když pak nějaký ten karambol přijde uprostřed pouště Gobi, tak si říkáte co?
1: A to se stalo na tom druhém autě konečně.
0: Aha, ne, jako, to nebylo, to bylo poprvé,
1: to bylo celou dobu v pořádku a pak se, a uprostřed pouště Gobi se nám vlastně rozbilo řízení na tom jednom druhém autíku, kterým doteďka s tím nebyly problémy. S tím, že rozbitý řízení byla fakt novinka, jo, protože když se rozbije motor, což se nám stalo, tak to auto můžete odtáhnout. I když nebrzdí, tak můžete pořád aspoň někam ho dostat, jo. Ale když má rozbitý řízení, tak ono má prostě kolečka v té poloze, ve které se rozbilo a může opisovat jaký zábavný, jako o spirálky a to je všechno. Takže my jsme potřebovali dostat náhradní díly do té Gobi a vlastně jenom díky tomu, že jsme měli satelitní telefon a díky tomu, že Česko má nečekaně silný napojení na Mongolsko, tak opravdu se nám povedlo kontaktovat Mongola z Prahy, který došel na Žižkov, tam vyzvedl ložiska, dal to dalšímu, ten letěl do Ulaanbaatru, ten dal dalšímu, ten letěl k jihu a ten třetí měl tetičku a ta znala někoho, kdo vozí turisty do těch dun, kde my jsme byli. Akorát to byla hodinu jízdy od nás. My jsme věděli, to byla veliká křižovatka, my jsme záměrně od toho turistického místa jako odjeli, aby jsme se dostali na to hezký a tam to byl jako takový jako spot, kde oni měli i jurtový městečko. No tak jsme tam asi 3 dny jezdili a bylo strašně vtipný, oni se ptali, jak nás poznají. A my jsme řekli, nebojte, nás uvidíte a poznáte nás. A opravdu třetí den přijel nějaký terénní auto, my nevíme, kdo to byl, odkud byl, prostě takhle z okýnka se vystrčila ruka a to držela ten balíček. A jim trvalo skutečně tomu mongolskému Pony Expressu 7 dní dostat díly ze Žižkova do pouště Gobi. Já vždycky říkám, že už chápu, proč se tak rychle dostali z Mongolska až k Vídni, jo, protože zjevně tuhle tu super schopnost má jako pořád i v obráceně.
0: Dan Přibáň je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s vypravěčem, cestovatelem, také filmařem Danem Přibáněm. A to by mě zajímalo, ta filmařina, ten dokumentární dílo, které vznikne z vaší cesty, kolik materiálu si vezete?
1: Strašně moc. Jako ono to ještě navíc, teďka vlastně jsme to natáčeli ve 4K v tom vyšším rozlišení, takže ty objemy dat jsou jako astronomický a spousta lidí si myslí, že to někam jako uploadujeme, ale ty objemy jsou tak astronomický, že bychom se museli dostat, já nevím, tady u nás na kole v Barrandově nebo někde, kde je jako fakt ta páteřní linka, kde je to extrémně rychlý, ale to není. Jo, takže my si opravdu vozíme harddisky, jo, ale a současně jak to probíhá, jo, aby jsme ty data někam zabrali, tak jsme myslili, že Alza měla před odjezdem nějakou velkou slevu, nám to přišlo skoro jako chyba v systému na disky, tak jsme rychle nakoupili obrovský 20 terabajtový disky a tak to jako my pitlikujeme, jo.
0: Jak je uchováváte třeba během té cesty, abyste oni nepřišli?
1: Jsou jako kufří takový ten jako na munici nebo na zbraně, jo, ne, ale není to ten úplně nejdražší, protože ten zase my nemáme, ale je to prostě nějaká ta kopie takových těch, jak vždycky v těch filmech, v tom mají tu atomovou bombu, že jo, jak to tak jako vycvaknou, je to odevřou, je to takový ten černý kufřík a v tom jsou ty stříbrné věci a ten displej, který počítá, tak tyhle ty typy kufříku, do těch si necháme vyrobit vyřezaný takový ty vložky a v tom jsou vložený ty harddisky s tím, že jsou vlastně dvě sady. Jo, a ještě to jsou jako otevřený harddisky, ty nejsou v těch krabičkách, jako, jo, to je opravdu to, co je vevnitř v počítači a máte na to tu redukci, aby to bylo menší a vlastně v každém v tom autě je jedna ta sada a kameraman vlastně každý den nebo maximálně každý druhý den to všechno musí zazálohovat, zkontrolovat, jestli je to stejný, ty data na obou těch discích a potom, když se dostaneme někam do civilizace, kde jsme trošku díl, tak buď to posíláme nějakou spedicí, ale většinou naštěstí se skoro všude objeví nějaký Češi, kteří se s náma chtějí sejít. Takže my vždycky někoho z nich také zneužijeme, jo? Že on také přijede a my řekne, OK, tak my ti řekneme, kde jsme, ale až pojedeš domů, tak ty dostaneš hard disk a tam ho odneseš. Takže to je jako pravidelně, jsme takhle po světě už jako využili spoustu poslů, což je bezpečnější, levnější a současně i rychlejší. Jo? Takže vlastně ten objem dat je jako obrovitánský a nezmenšuje se.
0: Takže přijedete z daty domů a nebo už tady jsou, protože poslíček je dovezl ještě dřív, než jste přijeli vy. A za jak dlouho třeba jdete do střižny, nebo co
1: hned
0: se děje pak?
1: Jako my třeba tenhle ten film začal ten náš Michal, což je mimochodem, to je vždycky věc, kterou se strašně snažím vyzdvihnout. Těch dokumentárních filmů obecně, u toho našeho obzvlášť, má ten střihač tak jako astronomický podíl na tom celkovém vězení toho filmu. Takže stejně jako prostě střihač filmu seriálu, nebo teda filmu Michal, anebo střihači seriálu Michal, Petra a Pepa, abych je tady však všechny tři jmenoval, mají jako obrovskou zásluhu na tom, jak to vypadá. Jo, takže on dostal ty data, ještě než my jsme vůbec přijeli a už se tím začíná probírat a protože už to spolu děláme nějaký rok, tak jako ví přibližně, co má jako dělat. A já potom přijedu a vytváří se něco jako bodový scénář, do kterého jako já píšu, co si myslím, že by fungovalo, co by se mělo udělat, ale on stejně, plus má teda asistenty střihu, který mu to pomáhají připravit, ale jako je to třeba jeden člověk, většinou nějaký student, který chudák se tím probírá. A vlastně se to opravdu opracováváte jako sochařství. Jo? Máte ten blok kamene a vy z něj odebíráte ty věci, které tam nemají být, až vytvoříte tu krásnou sochu. Nebo doufejme, že krásnou. A takže ten stříhač jako opravdu sestavuje ty jednotlivý příběhy a já mu říkám, jo, to je dobrý, ale tady se stalo jako tohle, zkus to najít, nebo hele, tohle bych udělal spíš takhle a pak si

0: vlastně to nejvíc. A třeba teďka ve středu jde díl seriálu, který v tom filmu, kromě malinkatý pasáže, kraje jako písnička, reálně jsou tři záběry. Jo? Takže to, co teďka vlastně půjde ve středu v televizi, je něco, co v tom filmu je zastoupený jedním jakoby songem, kdy kluci, protože naši dva Markové hrozně rádi skládají písničky, takže ještě je to muzikál navíc. Jo? Takže vlastně část je ta oprava té závady je uvnitř té písničky, skončí ta písnička, jsou dva záběry a ta písnička a ty dva záběry, nebo půlka té písničky a dva záběry je celý ten díl toho seriálu. Jo, takže, takže vlastně najednou jsou tam věci, které nikde jinde nejsou a zase ten Pepa, který třeba stříhal tuhle tu epizodu, to musí jako vytvořit z ničeho a já ho vlastně jako navádím, on mi to pak dá nějak postříhaný, já mu řeknu, jak bych to předělal, jo, takže to je vlastně strašně moc práce.
1: Říká Dan Přibáň, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dan Přibáň je naším hostem. Kdo by náhodou Dana Přibáně neznal, tak jenom připomenu, že projel s Trabantem celý svět, pak usedl do auta, které plave, a zamířil do Mongolska, vytvořil o tom film, další dokumentární, také seriál. A to je teď všechno hotové, to běží, vy přednášíte také, pořádáte různé přednášky. Ale co bude dál? Až dopřednášíte.
1: No, my už teďka samozřejmě chystáme další cestu s tím, že ještě furt jako neříkáme kam, že to furt není jako jistý. Vždycky se na to někdo ptá, tak já říkám, že to nebude Severní Amerika, kde jsme nikdy nebyli, protože prostě cestovat jako mezi Wendy's a Burger Kingem mi nepřijde jako dobrodružo. A nebude to Antarktida, to jsme jako reálně řešili, ale to je jako extrémně drahá. Plus jsme zjistili, že všichni kromě našeho kameramana nesnášíme zimu. Jo? Takže musíme na nějaký kontinent, kde už jsme byli, s tím, že chceme určitě vzít znova ty žáby. Za první to s nima byla fakt sranda a z druhý nám dali tolik práce a tolik peněz, že by byla škoda je nevyužít znova. Jenom ten náš motorkář Marek jel na té tříkolce, což je mimochodem světový rekord. On na té tříkolce jako udělal světový rekord. Ta věc se vyráběla v roce 1983 a od roku 1983 s tím nikdo neujel vzdálenost, která by se ani přibližovala tomu, co on ujel. Jo, to je opravdu jako světový rekord v jízdě na této nesmyslnosti. No a Marek řekl, že už na tu tříkolku nevleze. Jo. Já vždycky říkám, že to je buď tím, že je to fakt špatný, anebo je fakt starý. On tvrdí, že je to ten první případ. No, takže teďka řešíme nový vozítko, novou motorku pro Marka. Teď bychom snad měli jako někdy na jaře pro to jet. Takže doufám, že to dopadne. Ale jako příští rok bychom rádi vyjeli a věříme tomu, že tentokrát to vyjde, jo? Protože ty auta jsou víceméně kompletní, už se v nich jako vyznáme a už v létě počítáme, třeba oni mají ty plachty na sobě úplně úžasný a ty kluci, co nám je šili ve Znojmě, tak by za náma měli přijet na základnu a už bychom je měli začít jako ladit, protože tam je potřeba něco opravit, něco předělat, takže počítáme, že v létě už jako ty auta svlíkneme z těch plachet konečně a pustíme se do toho.
0: Pustíte se do toho a příští rok někam vyrazíte.
1: Tak.
0: A já to vidím na Afriku.
1: My nemůžeme ani naznačovat.
0: Protože vy jste, jako když jste mluvil o Africe, tak úplně jste říkal, že je to trochu jiný kontinent, liší se od těch ostatních kontinentů, zkrátka
1: Afrika
0: je výjimečná.
1: Afrika je prostě výjimečná, za prvý je to symbol, jo, prostě my, ta naše první cesta s těma trabíkama měla je do Afriky, my jsme se toho lekli, jeli jsme tu jedvábnou stezku a vždycky se někdo ptá, jako moje nejoblíbenější cesta, já říkám, že je to strašně nefér, jo, protože všechno mělo něco, ale jako když si musím vybrat, tak je to vždycky ta Afrika, protože jako už jenom ty zvířata, to skutečně nemá na světě obdoby, aby člověk jel a viděl tolik jako zvířat exotických. V džungli je slyší, jo. V těch pláních té Asie je vidí, ale většinou jsou ty zvířata jako tam jsou stáda velbloudů, ale ono to někomu patří, jo. Nejsou to. A tam prostě opravdu člověk, že vidí slona někde přes silnici, to je prostě.
0: Já se budu těšit na další vyprávění z vaší další cesty. To byl Dan Přibáň. Díky, že jste to byl.
1: Děkuji moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel ocenil jednotu spojenců na summitu NATO v turecké Ankaře. V novém boru se objevilo závažné kočičí onemocnění panleukopenie. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Spojenci na summitu NATO v Ankaře podle prezidenta Petra Pavla zachovali jednotu a shodli se na posilování vlastní obrany. Zároveň připomněl, že členské státy znovu potvrdili pokračující podporu Ukrajině. Cílem podle prezidenta zůstává vyvíjet tlak na Rusko, aby pochopilo, že vojenské řešení konfliktu není možné. Pavel po skončení summitu ocenil věcný průběh jednání. Dodal, že schůzky neodpovídaly obavám z předchozí ostré rétoriky amerického prezidenta.
2: Jednání samotné proběhlo opravdu v atmosféře, která byla velice konstruktivní. Na závěr Donald Trump všem poděkoval, řekl, že na něho udělalo velký dojem, v jakém duchu to jednání probíhalo. Zřejmě tím i ocenil to, že skutečně naprostá většina spojenců k tomu přistoupila s maximální odpovědností.
0: U koček v Novém Boru na Českolipsku se potvrdil výskyt závažného onemocnění panleukopenie. Jedná se o virovou infekci přenášenou výhradně mezi kočkami. Podle informací města se nemoc objevila na sídlišti Rumburských hrdinů. Lidé by měli zkontrolovat, jestli jejich zvířata mají platné očkování. V případě zdravotních potíží by měli ihned navštívit veterináře.
3: Pozor by si měli dávat také ti, kteří přikrmují toulavé kočky. Virus se může udržet i ve sdílených miskách. Lidé by je měli důkladně čistit a dezinfikovat. Panleukopenie se projevuje prudkým zvracením, apatií a třeba i vysokou horečkou. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Zámecký areál v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku dlouhodobě čelí vandalismu a krádežím. Správce památky v reakci na to omezil otevírací dobu zámeckého parku. Nově je přístupný do 18 hodin. Původně byl v létě otevřený o 2 hodiny déle. Pokračuje kastelán Martin Váňa.
4: Samozřejmě je to věc, které bychom velmi rádi předcházeli. A když ti lidi budou muset, kteří to tady ukradnou, překonat doopravdy zamčenou překážku, tak pokud by to tady chtěl někdo znovu ukrást, tak je to v ten moment přitěžující okolnost a samozřejmě v ten moment už se bavíme o trestném činu. Sport.
0: Linda Nosková si na tenisovém Wimbledonu zahraje o postup do finále. Belgičanku Mertensovou porazila ve 2 setech a zítra se utká s Ukrajinkou Kostukovou. Semifinálový program odstartuje už ve 14 hodin a 30 minut Karolína Muchová proti Američance Goffové.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno. Na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 306 ve směru na Ostravu jsou hlášené 4 srny v blízkosti dálnice, projíždějte proto opatrně. Dál na D1 taky směrem na Ostravu jsou na 210. kilometru kvůli odstavenému porouchanému autu neprůjezdné 2 jízdní pruhy. A v Benešově dejte pozor na nehodu v Nové Pražské ulici, srazila se tam 2 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: Dnes uslyšíte příběh krásné a silné lásky. Na jejímž začátku byly děti, loutky a divadlo.
6: Pár, který vám představíme, se dal dohromady, když na nebi zářily 1000 barevných světel, ale zažil i okamžik, kdy to jedno nejcennější vyhaslo.
5: Jemu je 84 let, ona je o 2 roky mladší. Milují se tak moc, že by oba chtěli žít jednou spolu i tam nahoře. Jejich života a lásky si cení Petr Kostka
6: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Zlatá láska je málo pro označení života a délky vztahu Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových z Hradce Králové. Jejich láska je diamantová a stejně tak silná, průzračná a cenná.
1: Jsou spolu už 62 let. Jeden druhému pomáhal, plnil přání, držel za ruku, když bylo potřeba, a miloval nezištně.
0: To je důvod, proč jsme tento příběh vybrali a poslali k ním domů naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Vítám vás.
3: Vy budete paní Dvořáčková.
4: Já jsem Dvořáčková.
3: Já jsem Patrik a vy jste?
4: Zdena.
3: Zdeno, dobrý den. Kytičku od nás.
4: Ježiš, děkuji moc. Nádherná. Kytiček sice tady uvidíte kolem dokola spoustu, ale děkuji.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den. Vítám vás v Hradci Králové u Dvořáčkových, abyste si taky zaspomínali na to, jaký to bývalo a jaký to je dneska.
3: Přesně proto
5: jsem
3: jsme tady.
5: Jsem na vás připravený teda, dokonale.
3: Dobrý den.
5: Ještě jednou vás zdravím.
3: A vaše křestní?
5: Jaroslav.
3: Jaroslav. Jaroslav a Zdena, krásně. Manželce jsme dali květinu, pro vás mám něco sladkého, jestli můžete, nebo si to můžete dát dohromady.
5: Ježišmarja.
3: Bombonieru, děkuji. Srdíčko, k té lásce.
5: Já, děkuji, to je lásky.
3: No mezi vámi dvěma.
5: Jo, mezi námi.
4: To výborně, protože manžel je diabetik, takže já se budu mít dobře.
5: Ženská.
3: Zase vám to veme.
5: No jo, mazaná pořád, no. I po těch 62 letech.
3: A proto jste spolu?
5: Asi jo.
3: Nejen proto.
5: Ne, protože se máme rádi, ne.
0: Na začátku vztahu Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových byla láska k lidem, mládeži a životu. Tu lásku hledali a rozdávali v partě mladých, kteří hráli pro děti loutkové divadlo v kulturním domě na Střelnici v Hradci Králové.
1: Každé nedělní dopoledne nabídli dětem pohádku a potom se přesunuli o patro výš na taneční zábavu a užívali si studentského života.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No a byli jsme tak hodně podobný si věkem, takže dvojice lásek se často střídali a prostřídávali. Musím říct, že můj muž byl šéf, je do dneška teda v naší rodině a u mě, a tento divadlo jako ved a ještě s jedním takovým starším pánem.
3: Takže vy jste se zamilovala jako k šéfovi nahoru?
4: Ani ne, já, on byl možná mezi těma posledníma, který jsem si já vybrala, prostřídali jsme se teda různě.
3: Jak když nějaký kluk chtěl oslovit dívku, když se chtěli dát dohromady, jak se to tak jako dělalo, jak ji oslovil, jak to holka poznala, že kluk má zájem?
4: Chodilo se na čaje, chodilo se tancovat, pak se doprovázelo, pak se domluvilo asi rande, nebo takovýmhle způsobem.
3: A jak se domluvilo to, že třeba někdo toho druhého doprovodí?
5: Protože když jsme skončili hraní a to, tak začalo třeba v odpolední čaje, nebo to, tak jsme šli těch 25 náslo tancovat a šli jsme s nima do domu. Každý jsme si někoho vybrali, nebo tak. No a pak jsme s ním šli buď to víckrát, nebo už ne, a šli jsme zase s někým jiným. No.
3: Kdy tedy si uvědomujete, že jste se skutečně dali dohromady? Máte nějaké datum, nějakou příležitost, na kterou vzpomínáte, že od té chvíle jste začali chodit spolu a už jste se nerozešli?
5: Máme. Bylo to na mostě, byl ohňostroj, 9. května na výročí vítězství ve válce. No a my jsme se tam sešli s partou, no a pak jsme se teda rozešli každý s tím, koho jsme měli rádi, nebo oblíbenýho takhle. No já jsem oblíbený měl Zdeničku, tak jsem doprovázel až na Slezský, což je přes celý Hradec, no a tím jsme se vlastně 9. května seznámili. A bylo to 60. rok.
4: A při té cestě jsme se domluvili, že prostě jako by jsme to zkusili spolu chodit, a pak už jsme to nevázali vlastně na ten kroužek, už jsme si to domluvali jako sami dva, a no, tak to bylo. tahle ta doba krásná toho trvala až do té doby, než jsme odmaturovali a pak jsme se vlastně rozběhli do života, protože v té době fungovala doba umístěnek a já jsem byla, školu jsem měla učitelka mateřské školy a dostala jsem samozřejmě umístění do pohraničí, že? Takže že se tahle ta parta rozpadla. No, ale v té době jsme už s manželem teda jakoby chodili a pak to pokračovalo.
5: Jo, problém byl teda v tom, ale že byla doba, která byla a Zenina byla ve Vrchlabí jako učitelka a já jsem stavil stavby socialismu, plynovody po republice. Takže já jsem byl přes týden na montáži, Zdenina byla ve Vrchlabí, že jo, a v sobotu jsme se sešli v Hradci a začali jsme randit už hodně víc.
4: My jsme takový to randění odbyli v těch dvou letech, co, jak říká Jarda, já jsem byla v tom Vrchlabí a abych se dostala vůbec jako do Hradce, co jsem chtěla zpátky, a tak jeden jako z podmínek byla manželství. No, takže mě bylo 19 roku, když jsme zažádali o svatbu, abych já se tady dostala do Hradce. Já vím, že to zní blbě, ale prostě bylo to tak. No. Stejně bychom třeba ještě nějakou chvíli spolu chodili, ale takhle já jsem pak dostala místo tady. Konečně teda.
3: Trošku to vypadá, jako že Jarda měl být taková přestupní stanice na cestě do Hradce, ale nakonec se stal cílovou zastávkou.
5: No, ale nebylo to
4: možná,
5: ještě...
4: Možná, že jste na to trefil.
5: I pro mě to nebylo jednoduché, protože jsem byl na umístěnku na těch stavbách a okresní národní výbor v Pardubicích na svém zasedání rozhodl, že mě z plynostavu Pardubice pustí do Hradce, no a já už jsem mohl být potom se Zdeničkou.
3: Jak to fungovalo přes ten týden, kdy jste se neviděli? Mohli jste si volat, nebo jste jenom čekali, až toho druhého nejenom uvidíte, ale i uslyšíte až o tom víkendu?
5: Dovedete si představit, jaká byla fronta u ty telefonní budky na poště dvojce, když jsem si mohl zavolat do Vrchlabí. Já jsem bydlel Maringoce nebo někde, tak nějaký telefon to nepodal fuval. Jsem musel na poštu do budky a tam to vytočit, když byla ve školce, to prostě byla jiná doba.
3: Kdy jste oznámili svým rodičům, že už tak jako berete se jako dvojce a že plánujete třeba společný život?
5: Který rok?
4: Rok nevím, ale dřív byla taková jako doba, že se požádalo o ruku a udělalo se zasnoubení, takže já úplně do dneška vidím, jak moje rodiče seděli v... Měli jsme takový jeden pokoj, kde se chodilo jenom jako občas na Vánoce.
3: Parádní pokoj se tomu říkalo.
4: Jo. A tam byla Jardova maminka s tatínkem, že jo, tam byli jako pozvaní, no a tam se to jako řeklo, tam se upekla jako ta svatba a takový. No, bylo to takový to požádání. My jsme se chechtali za dveřma, protože jsme čekali, se viděli poprvé, že jo, ty rodiče, a tak jsme byli hrozně zvědaví, jak to dopadne, ale oboje byli bezvadní, takže to dopadlo dobře.
3: Byl jste nervózní, Jardo?
5: No, asi hodně.
4: Musím říct, že jsme se nemuseli brát teda, jako jo, takže aby bylo nějaké řešení nebo takový, dcerku nejstarší jsme měli za 2 roky potom po svatbě.

0: Dnes jsou spolu Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi už 62 let.
1: Když slavili 60. výročí, tedy svou diamantovou svatbu, nadělili jim jejich děti krásný hudební dárek v písničkách na přání Českého rozhlasu.
0: A protože Jaroslav je velký rozhlasový fanda a má doma dokonce 20 radiových přijímačů, nachystal nám i toto překvapení ze svého zvukového archivu.
2: Uzavřu to, že zmačknu tlačítko.
3: 60 let vzpomínek od té chvíle, kdy jste si vzájemně řekli své ano. Sdíleli jste spolu štěstí i těžké chvíle, ale vše jste společně zvládli. Děkujeme za všechno, co jste pro nás v celém životě udělali a gratulujeme k vašemu krásnému výročí. Přejeme co nejkrásnější oslavu vaší diamantové svatby a ať jsou všechny další dny alespoň stejně tak šťastné jako ten dnešní. Děti Katka a Tomáš s rodinami a všechna vnoučata a pravnoučata. Pro Zdeňku a Jaroslava Dvořáčkovi z Hradce Králové hrajeme k diamantové svatbě.
4: Máme oba slzu v oku. Máme oba slzu v oku.
2: No.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh je pohlazením po duši díky dvěma vřelým a citlivým lidem, kterými jsou Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi z Hradce Králové.
2: Sňatek měli 8. července roku 1961 v Hradci Králové. A byla to událost originální s mnoha podivuhodnými příběhy.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: To bylo fakt úžasný. Obřad byl v obřadní síni na Urlichovém náměstí a to byl klub sovětského přátelství. Jo, a ten měl na vchodě obrovský nápis, takže když jsme tam cházeli a fotili nás, tak my jsme nad hlavou měli se Sovětským svazem na věčný časy. To prostě tak bylo. Já jsem byla soudružka nevěsta, manžel byl soudruh ženích. Vy se smějete, ale to tak bylo.
4: A máme tam ruský nápis, jo?
3: Jardovi rodiče byli poměrně pobožný a měli jedinýho syna a tak si strašně přáli, aby jsme měli svatbu v kostele, jenomže já bych bývala přišla o místo. Já jako učitelka jsem nesměla nic takového využít a kdybych to udělala možná nějak na černo a prasklo to, tak jsem byla bez práce. Takže prostě bohužel se s tím museli smířit a měli jsme to se Sovětským svazem.
5: Co rodiče vaši na to tedy?
3: Byli smutný,
4: ale neřešilo se
3: byli
4: to.
3: Takový skromný, a rodiče byli takový skromný, pracovitý lidi, děda byl truhlář a babička byla doma v domácnosti. A takže spíš jako tam rodiče moje byli takové jako aktivnější tím svým povoláním a takovým. Takže oni měli mě rádi, tak do toho nějak nemluvili a vzali to tak, že to tak musí být a hotovo. Ale smutný byli.
4: Sovětským svazem.
5: Pamatujete si ještě, co jste slibovali jeden druhému?
4: Asi věrnost, ne?
3: Já vůbec nevím, jestli tam ten soudruh mluvil o věrnosti.
4: Jo, spíš o budování socialismu. A potom jsme měli svatbu objednanou v tom Grandu, tak jsme jeli jako do toho Grandu, ty obřadní síně, a strejda měl tenkrát překrásnou bílou Felicí, tak nám ji půjčil a my jsme se jeli projet a nechali jsme svadebčany trpět na hostině na sucho.
3: Všichni naši hosté seděli nad prázdným talířem, protože se muselo čekat na nevěstu a na ženicha. Takže my jsme přijeli asi kolem 2 hodiny, tak nálada byla teda pod bodem mrazu. Taťka na mě hrozil už jako bude dveří, kde jsme. No, takže takhle byla naše svatba. Ale potom byla ta muzika. Jardův bratranec je muzikant, tak tam měl svoji kapelu, tak se hrálo, tancovalo a dobrý. Ještě uprostřed toho jakoby veselý, ono bylo takovýhle vedro. Přesně jako je dneska, bylo vedro. V tomhle tom veselí jsme se rozhodli, že když tam teda jsou ty příbuzní, mají takový krásný auta, takže že si jedno zase půjčíme. Sedli jsme a odjeli jsme na Opaťák, to je tady poblíž Hradce, pěkný rybník s krásnou vodou, a jeli jsme se vykoupat. A oni zase tam slavili naši svatbu a my jsme se osvěžili a vrátili jsme se.
5: Vy si ten život umíte užívat už od začátku?
3: Nevím.
4: Asi jo.
3: Snažili jsme se. Jsme totiž možná proto to manželství fungovalo, že jsme oba dva byli stejný nátory. Oba dva jsme měli rádi společnost, lidi, já do toho ještě děti, ale děda byl trpělivý v tom, že když já je tady pořád do dneška, všechny mám kolem sebe, takže že to toleruje. A aby jsme si tohleto všechno mohli jakoby dopřát a nemuseli jsme někdy schánět, protože ta parta divadelní se rozpadla, že jo, jak jsem říkala, každý šel za svým. Tak když už jsme měli rodinu, tak jsme zase začali žít životem karavanistů.
4: To bylo 23. června 1966, kdy jsem udělal s tátou, protože to byl truhlář, tak jsme udělali takovou dřevěnou boudu na kolečkách a jeli jsme slavnostně do Sedmihorek, do kempu. A tam jsme byli poprvé s tou dřevěnou bedinkou takovou za autem jako karavanem, protože to bylo karavanu se ani nezdálo nikomu.
3: Dalo se tom vyspat,
4: no,
3: to je vnitřku.
4: Dalo se v té bedně vyspat a to. Takže jsme tím zahájili krásný život s karavanem a žili jsme s ním 45 let. Většinou v pátek ve 3 hodiny jsem přiběhl domů z práce, manželka už měla připravený karavan a jeli jsme s partou kamarádů hrát, zpívat a veselit se všelijak.
3: Začali jsme pořádat, že jsme zvali jiný kluby, které po republice byly na takové setkání od pátka do neděle.
4: A protože manželka se věnovala dětem, tak já jsem se věnoval tomu, že celý život mám rád na něco hrát, takže hraju na harmoniku, ale noty neumím, ale zpívat umím s tou harmonikou a byla parta, ještě druhý harmonikář s kytarou, s vozem bouchem. No a co jsme si přepili, přehráli, to si nedovedete ani představit, že jsme taky na Stříbrňáku ráno plavali z hospody domů jen tak, manželky nám odnesly strojení do kempu a my jsme připlavali, protože už se víc nedalo. Ale už bylo světlo, takže už jsme nezabloudili. A no prostě jsme měli nádherný život s tím karavanem. 45 let. No a teď už to nejde.
1: 45 let na cestách. Úžasný život plný poznávání, v lásky plném obětí. Myslím, že i na toulkách se lidé musí hodně vzájemně poznat.
2: Co kdybychom si manžele Zdenu a Jaroslava Dvořáčkovi vyzkoušeli? Co o sobě vědí? Jak si pamatují společně prožité chvíle? A jací jsou?
1: Patrik Rozehnal to zjistí vtipně položenými otázkami. Vyspovídal oba zvlášť? A my vám teď jejich odpovědi dáme za sebe.
5: Jakou barvu na vás si myslíte, že vidí nejraději?
3: Modrou.
5: Proč si myslíte?
3: Protože má modrý oči.
5: Jakou barvu na své paní Jaroslavě vidíte nejraději?
4: Veselé barvy. Červenou, bílou.
5: Kde má tu nejroztomilejší pihu? Vyvalil oči.
4: To nevím. To už si nepamatuju. To nevím.
5: Co myslíte, že řekl?
3: Že asi neví. Že jo, já si myslím, že řekl, ale já myslím taky žádnou nemám asi.
5: Jak skončilo vaše první rande? Podali jste si ruce, řekl jste zase zítra, nebo dali jste si pusu. Co proběhlo?
4: Ve vší slušnosti a vzdálenosti.
3: Ale jestli mě dal pusu, to si už nepamatuju.
5: A jestli jste ji chtěla dostat, to si pamatujete?
3: No tak to určitě. Myslím, že ano.
5: Víte, čím chtěla být jako malá?
4: Myslím si, že od dětství má lásku k dětem. Všechno, co se týká dětí a jejich výchovy.
3: No já si myslím, že jsem si to snad přinesla už na svět, starat se o děti.
5: Kam jste ji poprvé pozval?
4: Myslím si, že na nebo z těch takových zajímavých pozvání, bylo to, že jsme na motocyklu jeli na Sutý břehy, já vzal kytaru sebou a tam jsem jí zpíval Hledat miléro, šel jsem dál, mučil srdce mé, bol a žal, tebe budu mít věčně rád, milá Zdeničko.
5: Kam vás poprvé pozval?
3: No, jako do nějaké restaurace, nebo tak určitě ne.
5: Tam nějaký výlet někam?
3: No, víte co, on měl motorku a tak to já jsem měla docela ráda, tak jsme jezdívali většinou třeba na Seč nebo někde na výlety na motorce.
5: Co manžela nejvíc rozčiluje?
3: Myslím si, že já občas.
5: Co vás osobně nejvíc rozčiluje?
4: No, já jsem hluchý, a když na mě křičí.
5: Co děláte jako první ráno, když vstanete? Co je vůbec ta první věc, co prostě uděláte rituálně?
4: No, jdu na záchod.
5: První, co uděláte, opravdu první?
3: Jdu na záchod.
5: Je to slyšet, jo?
3: No, tak my to tady máme tak malý, že o sobě víte všecko.
5: Má nějakou závislost?
3: Ne. Je velký kutil a někdy teda se jeho kutilství nedá vydržet.
5: Máte nějakou závislost?
4: Ne, já jsem šťastný se vším, mě to je jedno. Což některé lidi rozčilují, ale já prostě mám pohodu.
5: Proč by se do vás znova zamiloval?
3: Asi by nebyla žádná jiná, si myslím, že by nenašel nějakou lepší, nebo proč, nebo si myslím, že mu takovýhle život, aspoň na to tak vypadá, spokojeně vyhovuje, takže by to možná si zvopáknul, že by si mě zas třeba i vybral.
5: Proč byste se do ní zamiloval znova?
4: Pro její dobrý srdíčko ke všem lidem. Ale i ke mně, protože málo která by to se mnou vydržela. Ono těch mých vrtochů všelijakých je dost.
1: Je slyšet, že se oba dobře znají, aby ne. Jsou svoji už 62 let.
2: A teď bychom rádi poprosili Jaroslava Dvořáčka, aby nám zahrál na harmoniku, jako kdysi.
4: Jak je ta písnička pana prezidenta Masaryka?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Vyprávíme vám dnes příběh zlaté, přesněji řečeno diamantové lásky Zdeny a Jaroslava Dvořáčkových.
2: Krátce po svatbě se oba vrátili natrvalo do Hradce Králové a začali bydlet v domě u rodičů Zdeny na Slezském předměstí. Začal jim krásný život.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Naši to vzali tak, že vy jste se vzali, nebo mě jako řekli, tadyhle máš svoji kuchyňku, tady máš od nás nádobí, mamka mě nakoupila nějakou mouku a nějaký takový věci a váš. Jo, tím prostě postavila mě k hotovi věci, než že bych jako, i když jsme společně bydleli, tak že bych byla jako s ní v domácnosti. Ne, já jsem prostě začala mít svoji domácnost a docela jsme si to užívali v tom, měli jsme motorku, takže jak říkal Jarda, že jsme jezdili jako po vejletech až do té doby, než se nám jako narodila ta dcerka.
4: Dcerka byla plánovaná?
3: Chtěli jsme, vyšlo to.
4: Kolik dětí jste na svět přivedli?
3: Měli jsme 3 děti. A jako kdybyste to vzali geometrickou řadou po 6 letech. Takže první dcerka se nám narodila v roce 63, pak byl syn 69 a nejmladší dcera 75.
4: Jaké to bylo, když na svět přišla první dcera pro vás? Jako novopečenou maminku, pro Jardu jako tatínka, teď jste najednou byli ta opravdová rodina. Jaké to byly pocity ty vnitřní? Já to chci slyšet od vás, co si z toho pamatujete.
3: Já si to pamatuju úplně všecko, protože já mám někde tady v mozku a v srdci zakódovaný, že jsem přišla na tenhle ten svět proto, abych se věnovala dětem, což se mě teda jako podařilo, takže ano. Samozřejmě ano. První je to vaše a potom kolik generací jsem odchovala už těch, no nechci říct cizích, ale těch jináčích dětí, takže myslím si, že to vzal tak úplně normálně, táta byl vzorný. My jsme totiž měli velkou výhodu pro život v tom, že jsme měli moje rodiče v baráku. Oni byli strašně hodní.
4: Jaké to je ale pro otce nějaký nával emocí? Kdy přišel, když jste se dozvěděl, že přišla zpráva z porodnice, narodila se nám? Co vás zalilo? Jaké pocity jste prožíval? Jak to prožívá otec?
5: Tedy i teď mám rád okolo sebe jak svoje děti, tak kamarády, tak společný život někde. Prostě my žijeme ne jenom my dva, ale ještě okolo nás. Od našich maličkých dětí, který jsem měl strašně rád, ohromně jsem si je užíval. Prostě mám rád děti jako babička.

0: Děti rostly, rodina prožívala obyčejné i veselé chvíle. To všechno do doby, než nejstarší dcera Ilona onemocněla. Bylo jí 39 let.
1: Nebylo jí dobře. Jako zdravotnice věděla, že není něco v pořádku, když ani léky na tišení bolesti nezabíraly. Vyrazila za svým gynekologem, aby ji uspal, a operací zjistil, kde je problém.
2: No a pak si manžela zavolal a řekl, že se podíval a že měla obrovský nádor na vaječníkách, který při normální prohlídce ten doktor nemohl vidět. Bylo to rozlezlý po celém těle, takže vzali, co mohli, a užila si svý, prochodila všechny možné chemoterapie a ozařování a prostě fakt bojovali doktoři, musím říct, všech na čest. A prostě tak to najednou přišlo, že odešla. Nebylo pomoci. Už to doktoři nedokázali. No. Prostě je to strašná nemoc, strašná. Strašná, zrádná v tom, že to hrozně dlouho netušíte, že ono to hrozně dlouho muselo růst, ale nedalo to o sobě vědět a pak už bylo pozdě. No. Takže ono je hrozný, ať odejde manžela nebo cokoliv, ale že prostě dáte všechno na světě, co máte, jen aby jí pomohli, a ono není nic, co by pomohlo. To je hrozný.
3: Já musím říct, že se postarali lékaři, co bylo dostupné, co bylo možné, ať už v hradecké nemocnici nebo v pražských nemocnicích, udělali všecko, co udělat šlo. Moc jim za to děkuju a víc se nedalo. Prostě bohužel.
2: Víte, když zůstala doma 11letá a 15letá holčina zůstali jako po ní, tak ty nás drželi při životě. Sice tátu zlatýho, hodnýho měli, ale nebyl zvyklý být mámou, že jo? Takže my jsme je vlastně do toho života tak pomohli postavit, a tím vlastně jsme převzali úkol za tu naši dceru. No, tím jsme my žili, jsme se museli držet, protože někdo tady musel být, nemohli ty děti tady zůstat sami. A se říká, že když přijde rodiče o dítě, že to je hrozný, tak to můžu potvrdit.
4: Ale ten okamžik, kdy přijde ta zpráva, že vaše dcera, vaše první dcera odchází. Co člověk v tu chvíli prožíval, jak to na vás dolehlo? Vyhrknou se slzy, promítne se celý ten život, hledáte toho druhého, abyste se mohli chytit, obejmout?
3: Smutek, strašný smutek a bezmocnost, už jsem víc nemohl. Prostě udělalo se, co se dalo udělat, a dál bohužel život půjde dál, musel jsem to přežít. Bylo to těžký.
2: Víte, ono... To je to, co já říkám, že to zní asi, že nám to pomohlo, zní divně, ale kdyby jsme tady takhle seděli sami dva a prostě jsme se to rozvěděli a byli jsme jenom sami dva a pítvali to pořád, to nešlo. Tady byly ty dvě děti, a to vám pomůže. Práce a povinnost, a vidíte, že tady jste nutně potřeba, aspoň vy, když už není teda ten, kdo tady má být, to bych řekl aspoň mě, že mě to z toho pomalu dostávalo. Ten pocit, ty povinnosti, a víte, co mě nejvíc bolí, tak jako, že už tady není, a takový to už člověk prostě v sobě zapečetil, ale já, když se podívám na ty vlastně její vnoučata, že jo, moje pravnoučata, a na ty holky, jak úžasně žijou, tak to je to, co mě strašně bolí, že tohle ona měla s nima prožívat. To krásné, co prožívám já si to teď s nima strašně užívám, ale abych jí to přála. Ona to měla, tenhle ten život prostě žít, ale život není spravedlivý, to všechny víme. A proč zrovna to potkalo naši rodinu, nevím, protože myslím si, že když lidi něco provedou, tak mají být potrestaný, ale my si ničeho nejsme vědomi, ale tak to přišlo. To tak.
4: Změnilo se něco pro vás? Přilnuli jste vy dva víc k sobě? Upevnil se ten vztah třeba, nebo že jste viděli, že víc musíte k sobě nějak zafungovat, nebo kvalita toho vztahu změnila se?
2: Se ptáte. Já musím říct, že kdybych měla jinýho manžela, nebo bych byla sama, takže já bych to nezvládla. Já bych to musela řešit úplně nějak, jak nejhůř to šlo, ale on se mnou až tak nemazlil, spíš byl na mě, prostě stekal se žebrečím a že tady musím být pro ty malé děti a byl na mě ne zlej, ale nepřipustil, nelítoval mě a nutil mě k tomu, tohle musíš a tohle to je potřeba a já vím, že bych spíš měla říct, že mě měl hladit a litovat, ale mě asi pomohlo to, jak se ke mně choval. Ono mu to taky asi dalo hrozně, hrozně práce, ale máte pravdu, že nás to semklo strašně. Ale bez něj si to vůbec nedovedu představit.
3: Tak to je bohužel, nebo bohu dík, já nevím. Ale je to hezký, že jsme takhle spolu moc. Viď, babičko.

0: vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Jsme rádi, že nám dnes popisují svůj život Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi. Jsou milujícími manželi, kteří při sobě stáli v dobrém i zlém.
2: Za jejich lásku k dětem, bolest, kterou museli překonat, a odhodlání žít dál a milovat, jsme se jim rozhodli věnovat skromný dar.
1: Velký kávovar, který jim poslouží v čase odpoledním, a digitální rádio, které jistě nadchne Jaroslava. Je to pro ně až do této chvíle utajeno.
3: Jste skoro dojet, Jaroslave?
4: No, pane Jar.
5: A rádio, podívej, že jo.
4: A rádio, 21. Hurá!
5: No teda,
4: počkej,
5: moc
4: krát děkuji. Já jsem si udělal radost. Já to, ježiš, to je krásný rádio.
3: No, digitální.
4: No, další. No tak.
5: A to opravdu posílaj Kostkovi, to ale opravdu nebylo potřeba. Ježiši, děkujeme moc krát, moc krát.
4: Jak to vědí, že my ve 3 hodiny pijeme kávu každý den?
3: Tak nějakým to asi zvědové řekli.
4: Asi jo, protože ve 3 hodiny my sedíme na verandě nebo tady.
5: To nebudu ani umět na tomhle, to je takový co mele kafičko. Asi, že jo, nebo...
3: Je to naprosto jednoduchý.
5: Jednoduchý. Kostkovi jedině musíte přijet na kafe. Jinak to nechci.
4: Děkuji. Není vlakem, ne autem. Zákaz používání auta.
5: No teda.
4: Protože to nemůžete se mnou do... My máme 7 schodů do sklepa a tam zraje pivo a slivovice. Ježíš, to je krásný. Budu to umět pustit.
3: No, a vy už se těšíte na návod.
4: Mm-hmm. A na to, až odjedete, já si to budu moct pustit.
3: No. Na tomhle se možná uslyšíte i se svou paní v pořadu. Užijte si tuhle výhru, ať vám dělá radost, a vzpomenete si třeba na tu naši návštěvu a na Petra s Carmen, kteří vám tohle posílají. A moc děkuji za ten příběh, který jste o sobě prozradili, a byli jste možná inspirací pro ostatní. Děkujeme moc.
5: Zdravujeme moc. A až je uvidíme třeba živě někdy, tak je hrozně rádi k nám pozveme i s váma. Vemte je do auta, přijeďte.
2: Milá Zdeno a milý Jaroslave, jste obdivuhodní.
1: Dovolte nám ale ještě zjistit, jaký máte pohled na lásku. Jak prožíváte společné chvíle a čeho si jeden na druhém ceníte? Jak se v lásce a klidu dožít diamantové svatby?
3: Jak vypadá taková láska mezi dvěma lidmi po 62 letech? Je to stejné jako na začátku, je to stejně vášnivé, je to usedlejší, je to moudřejší, je to klidnější?
5: Tak vášnivý to není, to musím říct rovnou. A řekla bych, že se o sebe víc bojíme. Bojíme se. Já se bojím, když jde do města, dlouho se nevrací, já se bojím, že brkne a zlomí si nohu v krčku, co by byl začátek konce, to víme. A bojím se, že bych třeba zůstala já sama. To se bojím úplně strašně a nejvíc. A jinak mě nevadí, když mu musím nějak, jak se říká, třeba posloužit nebo takový, to mě vůbec nevadí, aby mě to nějak bylo nepříjemný. Oba jsme staří, oba na nás už není takový pohled, tak jak bychom třeba chtěli, a to si uvědomuju a podle toho se chovám.
3: Jaká je ta láska tedy? Dáváte si pusu, objímáte se, jste spolu, usínáte spolu, zajímáte se jeden o druhého. Je to takové to milenecké nebo už ne?
4: Je to takové vážné a odpovědné. Je to odpovědnost toho vztahu, vážím si toho vztahu a bojím se toho, abych o něj nepřišel.
3: Kdyby jednou přišla ta chvíle, že každý z nás tam musí nahoru, a pak si vás tam někdo nahoře postavil zase před sebe a před oltář a ptal se i tam, jestli i tam nahoře chcete

0: být pospolu, třeba i na věky. Jaká by byla vaše odpověď u takového obřadu, u takového oddávajícího tam nahoře? Zdeno.
1: S jiným bych být nechtěla.
0: Jaroslave.
2: Já, abychom tam zase šli spolu najednou.
1: Bych si přála taky, kdyby to tak šlo, když pěkně život končí a ví člověk, že tady ten konec přijde, tak abychom se vzali za ruku a šli spolu. To by bylo moje úplně největší přání a aby to se obešlo bez nějakého ležení v nějaký eldence nebo v nemocnici nebo bez nějakého marodění. Prostě přišlo to, bum, konec. Tak to je moje největší přání.
2: Takže na tom jsme se dohodli. Je to stejný ode mě. Zavřem a půjdem. Až nás pábu zavolá, dopijem a půjdem. A tak dále.
0: Čeho si na tom Jaroslavovi vyceníte partnersky?
1: Já si na něm cením to, že kdykoliv bych potřebovala nějakou i třeba horší věc, tak vím, že se na něj můžu obrátit a že co bude moc, mě pomůže. A já v něm prostě, já se vedle něj cítím jistá.
0: Jaroslave, na co jste hrdý?
2: To, že se uměla postavit do života a že tak velkou rodinu a moje Rozmary vždycky respektovala nebo je udělala tak nějak, aby to bylo pro oba přijatelné.
0: Když byste si měli promítnout celý ten svůj život a vlastně i tento pořad náš k tomu slouží, aby slyšeli váš příběh naši posluchači, ale i vy sami, jak byste ho zhodnotili? Jaké přívlastky byste mu dali? Co se vám na něm líbilo?
1: Já bych si ho strašně ráda znova zopákla, sice i s tou tragedií, která nás potkala, tak bych stejně takový život chtěla žít znova. Asi jo.
2: No a já si myslím, že jsme měli krásný život. Se vším. S manželstvím, s manželkou, tou její péči, úžasnou péči o mě, až něco dojímá.
1: S rodičema jsme úžasně vycházeli. No, myslím si, že takový ty obyčejný starosti, co lidi mezi sebou mají a třeba se hádají a dělají si na schvály a takový, to nás všechno minulo. My jsme nic takového neprožili a ani jsme potom netoužili a škoda, že si lidi ten krátký život tímhletím kazejí.
2: Porozumění jeden pro druhého, že prostě se respektujeme, že se uznáváme, že se k sobě chováme slušně, velmi slušně.
0: A milujete jí pořád?
2: To víte, že jo.
0: Pořád ho milujete?
1: Velmi.
0: Za co byste mu poděkovala?
1: Já bych mu poděkovala za to, jaký je. A že se nezměnil ani stářím, aby začal být třeba morousovatej, že je pořád občas dělá blbiny jako kluk a za to, že se mě s ním takhle hezky a spokojeně žije, za to bych mu poděkovala. A to myslím úplně vážně.

0: Zdena a Jaroslav Dvořáčkovi už vědí, že láska i hoře překoná. Hory přenáší a sílu dává. Že milovat znamená žít pro druhého. A pak je lásky dost pro každého.
1: Na lásce je nejkrásnější to, že ji nikdo nedokáže vysvětlit. Ale přece ji každý tak nádherně chápe.
0: Proto nehledejte pravidla lásky, ale milujte. Láska je nejmocnější silou na světě, protože dokáže překonat všechny překážky.
1: To dobře ví Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc. Policie varuje před nepovolenou úpravou vozů. Zítra bude většinou jasno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna poslala do dalšího kola zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2500. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Dopoledne pak poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Koalice počítá s růstem podpory o 50 tisíc na 400 tisíc korun.
2: Navýšení se bude týkat rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
3: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi.
2: Na zvýšení příspěvku byla ve sněmovně shoda, část opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické navyšování, říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
4: Úplně stejně, jako ten princip funguje třeba u starobních důchodů.
2: Ministr Aleš Juchelka už dřív řekl, že návrh je maximem možného. Novelu teď posoudí Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Policisté varují příznivce tuningu před nepovolenou úpravou vozidel. Například při nedávném srazu těchto příznivců Chotíkově řešila policie 47 přestupků. Některé z nich se týkaly právě i úprav aut, říká policejní mluvčí Ondřej Hodan.
5: Při silniční kontrole tuningových, ale i jiných vozidel je pro nás naprosto klíčové to, v jakém stavu vozidlo odjelo ze stanice technické kontroly, kde se vše eviduje a fotí. No a pokud to vozidlo vypadá jinak, jsou tam nějaké úpravy, které jsou v rozporu s tou poslední kontrolou, jedná se o nevyhovující technický stav vozidla a to je samozřejmě přestupek.
0: Obyvatelé Teplic budou moci nově využít bezplatné konzultace v psychologické poradně pro mezilidské vztahy. Město podle webu na pilotní program do konce letošního roku přispěje částkou ve výši 151 tisíc korun. Konzultace jsou určené dětem, dospívajícím i dospělým a zájemci se na ně můžou objednat bez doporučení lékaře nebo školy. Sport. Ženská volejbalová reprezentace vstoupila do turnaje Ligy národů v Bělehradě prohrou s Německem 1-3 na sety. Vzdálela se jí tak šance na postup do play-off. Blokařka Ela Koulisiany popsala průběh utkání i velkou arénu, ve které bylo málo diváků.
6: Jo, je hezká, je super, je obrovská, ale není tady moc lidí, tak je trošku ticho. Začalo to super, my jsme pak asi trošičku polevili a Němky získali obrovský sebevědomí, začaly tlačit na servisu a měli pak tu hru mnohem lehčí.
0: Zítra odpoledne nastoupí volejbalistky proti Nizozemsku.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě a východě místy až oblačno, výjimečně i s přeháňkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě místy kolem 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna dejte pozor na nehodu u Rohlenky. Na kilometru 207 narazilo osobní auto do dopravního značení. A na dálnici D1 z Ostravy do Přerova nepřehlédněte odstavený kamion za hranicemi. Na kilometru 303,5 blokuje odstavný pruh a vybočuje se. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už začíná Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte co? Co kdybychom si dneska udělali, když je to léto, z našeho pravidelného divadla takovou improvizovanou letní scénu. Divadlo pod širým nebem, někdy třeba i s pláštěnkou, co říkáte. Já to nikomu nepřeju, ale k létu to taky patří. Venku už se dostatečně setmělo, herci jsou připraveni, tak možná ještě nějakou deku na lavičku nebo přes nohy, aby vám nebyla zima, trochu horkého čaje a pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak to máte s létem? Jste spíš pro Fráňu Šrámka a jeho léto budiš pochváleno, jak to říkával pan František Smolík. A nebo vám v uších zní spíš to vančurovské tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Já bych tedy s dovolením zůstal dnes pro začátek u Vladislava Vančury a nabízím teď spojení jeho krásné češtiny na břehu řeky Orše, na plovárně pana Důry, společně se vzpomínkou režiséra Jiřího Mencla na to, jaké to bylo tenkrát při natáčení filmové podoby Rozmarného léta v zákulisí, kam filmové kamery ani diváci nevidí.
2: Kalendář More Gregoriano rudl prvou nedělí červnovou a zněly velké zvony.
3: Čas šel vpřed rychlým krokem, jako tomu bývá vždy ve chvílích prázdně a o velkých svátcích.
2: V tuto chvíli zpěvem a rozmarnou hrou byl počat děj tohoto vypravování v plovoucím domě Důrově.
3: Prám Antonínův, na němž jsou zbudovány lehké stavby plovárenské, jest upoután, kde se hřbet Orše poněkud čeří, větře písčinu zvící 50 sáhů.
2: V těchto místech břeh směrem k městu je pokryt vrbinami, končícími se před zahradami jirchářů a výrobců oplatek.
3: Zarůstá příliš každého léta, zachovává je vzhled ježatosti téměř neušlechtilé.
2: Nikdo jich neštípí a těm, kdo jdou k řece, nezbývá než maličko stezek žel úzký.
3: Na počátku cest je zaraženo potyči zhruba omalované, jež jako oslice sedlo nese nápis Říční lázně.
4: Ach, ovšem.
2: Děl Purkrabí, jemuž se kdysi v století 14. namanulo jedna ti zpříma.
4: Ach, ovšem, koupejme se.
3: Škato prošel křovisky až k písčině a vykonal, co byl již řekl.
4: Od těch dob, pokud paměť sahá, se užívalo těchto míst podle jejich určení. Antonín Důra.
2: Dospívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru.
3: Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamená je tuto řádnost, měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet.
5: Tento způsob léta...
2: Děl vposled odvraceje se od přístroje Celziova.
5: Zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel, vody je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu? Nuže, ať je podnebí příznivé, čili nic, tyto věci nesnesou odkladu.
3: Škato, ujal se mistr hřemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi neuměle postavil právě na okraji a dodal.
5: Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny.
2: V tu chvíli kanovník Roh, muž jenž lépe než kdokoliv jiný znal cenu mravnosti, vkročil na říční hráz v roubící druhý břeh.
3: Odříkává je báseň či modlitbu vhodnou pro tento denní čas, měl dosti pokdy, aby se díval na všechny strany a tu nebylo nesnadné spatřiti mistra Antonína Důru, jenž maje jazyk ven vyplazen a oči zvlhlé, prodléval nad svou číškou.
6: Hej!
2: Vykřikl kanovník.
6: Hej, pane, počínáte pozdě svůj sabat, což nezní zvony dosti silně. Sesedněte se svého koštěte, vidím je zřetelně mezi vašimi stehny. Zanechte ohavnosti, jež vás zahubí. Vemte si plášť nebo útěrku, která visí na zábradlí vaší ohavné stoky. Jinak u všech všudy přejdu na druhý břeh a vyprázdním vaši láhev do orše.
5: Budiš.
3: Děl Antonín měně tělesné držení?
5: Čiňte si polibosti a přejděte. Spěchejte a vyste všechny podrobnosti svého omylu. Poohlédněte se po koštěti v mých koutech a jste-li dosti zručný, abyste nalezl obsah v láhvi, nebudu vám proto činit i výčitek. Nuže vykročte, udeřte sandálem do tohoto proudu. Chtěl bych říct několik pravd, jež je nutné slyšeti v pravý čas.
2: Kněz zavřel knihu, zanechav mezi listy sevřený ukazováček, usedl na kamenný náhon a jel se odpovídati poněkud spílaje a přece nepřekročuje mezí ušlechtilého hovoru.
6: Jaký jste to nečistý hmyz, jenž odkládá kalhoty tak snadno, jako poctivý člověk svoji čepici. Kdo byl váš učitel? Kdo vám vštípil tyto mravy?
5: Dobrá.
3: Děl Antonín zapaluje si doutník, který mimo nadání nalezl v kapse pláště, jejž zapomněl zákazník z minulého dne.
5: Dobrá, mohu vám vypravovat i o svých učitelích, kteří vesměs byli dobráci a lidé učení. Avšak nesměšujte mne s nemravy. Odložil jsem své spodky z dobrých důvodů, neboť kůže, jak se dosud vykládá v těch školních místnostech, kam jsem chodíval za svým obecným vzděláním, je uspůsobena k dýchání a velmi si ho žádá. Byly mi vštípeny názory zdravotnické, přijal jsem je a jsem jich dbalý s velikým prospěchem svého těla.
7: Všichni tři hrdinové té knížky byli mužové v nejlepších letech. Ve svých necelých 30 jsem si tehdy myslel, že každý muž, který překročí 40, je pro lásku vyřízený. Kdysi na škole jsem pobavil Věru Chytilovou dotazem, s kým spí, když jejímu příteli je už víc než 40 let. Dějová linka, vytažená ze záplavy slov Vančurovy novelky, se tedy soustředila na postupně neúspěšný pokus tří zralých mužů o milostné dobrodružství s mladou tanečnicí. Věděl jsem od začátku, že majora bude hrát Vlastík Brodský. Nosí v sobě pocit jistého outsiderství, který přemáhá svou snahou o důstojnost. Abého měl hrát Rudolf Hrušínský a Důrou měl být Otomar Krejča. Obdivoval jsem ho tenkrát a viděl v nějakých komediích. Říkal jsem si o něm, že jeho figura je majestátní, ideální pro Důru. Myslel jsem si, že jeho robustnost bude pro tuhle roli vhodná. Naštěstí, říkám naštěstí, protože další řešení bylo mnohem lepší, mi to Krejča odmítl. Prý vzhledem k daňovým předpisům by stejně musel celý honorář vrátit státu. Nerozuměl jsem daňovým problémům, myslel jsem si spíš, že si Krejča přečetl scénář a lekl se, že Důra má les z vody nahatý a měl za to, že to není pro umělce jeho formátu důstojné. Nejšťastnějším řešením bylo nahradit Otomara Krejču Rudolfem Hrušínským. Rudolf se s mistrem Důrou velkolepě ztotožnil. Otomaru Krejčovi vděčím za to, že roli odmítl a hlavně za to, že mi hned kolegiálně poradil za sebe náhradu – Františka Řeháka. Ten byl nakonec svou plachostí v zavalitém těle pro roli abého ideální. Rudolf bydl nedaleko na své chatě v Plané nad Lužnicí. Byl požloutence, krásně nám zhubnul. Měli jsme taky štěstí, že toho roku netočil žádný další film a byl tam jen pro nás. I ostatní bydleli nedaleko. František Řehák si pronajal chalupu ve vsi a já si žil ve svém trabantu. Pořád jsem se ho nemohl nabažit. Chtěl jsem bydlet v autě jako Steinbeck ve svých toulkách s Charliem. Měl jsem sice pokoj v hotelu, ale raději jsem spal v rozloženém kombíku někde v polích. Měl jsem v něm nafukovací madraci a spacák. Brzo ráno jsem zajel do hotelu, vysprchoval se a odjel na plovárničku. Miluju letní rána. Dojel jsem na plac před 6, všichni ještě spali, jen Broďa seděl na břehu nad splávkem. Chodil jsem si po place a rozmýšlel záběry toho dne. Častokrát k jejich natočení nedošlo. Kolem 8 se sjížděl štáb a já odjel trabantem do Plané, abych si přivezl Rudolfa Hrušínského. Kolem 9 se mělo začít točit, ale většinou se nezačalo. Podle předlohy měl být způsob toho léta nešťastný, ale jako z udělání byl právě tento rok 67. velice slunný a bez mráčku. Zastínit slunce se nedalo, protože dokud byla obloha modrá, byly modré i stíny. A tak jsme den co den čekali do odpoledne, kdy kolem 4. pan šofer rozhodl, že se už počasí a obloha nezmění a že se můžeme rozejít. V ten čas, kdy se nedalo točit, jsme alespoň zkoušeli. Opakovali si znova a znova dialogy filmu. Nebylo to jednoduché. I oba zkušení herci, šprechři, jak se říká těm, co umí dobře mluvit, byli první dny natáčení velmi rozechvělí. Všiml jsem si, že Broďovi i Rudolfovi se při prvních záběrech trochu klepaly ruce. O to těžší to bylo pro Františka Řeháka. Hrál ve filmu vůbec poprvé. Otomar Krejča mi jako zkušený režisér kolegiálně poradil, že na Řeháčka, jak on ho nižně nazýval, se musí jemně. František je skvělý herec, ale jako člověk je velice plachý. Vzal jsem si to k srdci. První dny jsem točil jen s ostatními a nechával Františka, aby si na nás a na ten nepřirozený život, který filmování přináší, zvykl. I potom, dbaje Krejčových pokynů, jsem ho po každém záběru pochválil. Výborně, Františku. Říkal jsem to tak často, že mne jednoho dne poprosil Rudolf. Řekněte mi taky jednou výborně, Františku. Většinou jsme ale celé dny lenošili, opalovali se, plavali, jezdili na kánojích a já se učil chodit po provaze.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pozor, plavčík přes palubu a u kormidla je žena. Takhle to zní docela přirozeně, vidíte. A přitom jde ale o názvy dvou starších samostatných rozhlasových kabaretů, kde byla v hlavní roli zábava, léto a taky voda. A skvělé herecké obsazení nakonec. Ono vyprávět anekdoty nebo sehrát vtipnou scénku u mikrofonu, to není jenom tak. A jen tak někdo to taky neumí. Navíc pokud jde o Lubomíra Lipského, tak v jeho případě je to ještě navíc monolog. Jeho rozhlasový sketch se jmenuje Topící se topič.
2: Haló? Haló, tady Národní podnik Plavem. Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště Plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Co, cože? Co, že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, tady Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím. Ano, chápu. Děkuji. No, pěkně děkuji. Tak... Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ovšem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytahl nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav. Co, špatný? Ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp. No tak pro ně skočte, jo? No, hejte, a já vás budu osobně řídit krátkovlnou vysílačkou a průmyslovou televizí. No, máme přece tu nejmodernější techniku, tak ať nám tu zbytečně neleží ladem, že ano? Tak plavte, Rybka, plavte. Haló? Haló, tady kapr. Kapr volá okouna. Slyší mě okoun? Fajn, hele okoune, hele, tak neokouněj, jo? A plav směr topící se a zjistit, zda už má vyplněný ten dotazník. Co, má? No výborně! Hele, Rybka, okoun, jak se jmenuje? Ježek. Zaměstnání topič. No tak okoune, hele, ředitelství nám posílá na pomoc 3 žabí ženy z vlastního fondu, čověče. Takže Ježek bude omráčen sám. To je, co? Co tomu říkáš? Co, že už je sám vidíš? No a jaký jsou, okoun? Cože? Že se jim cukají stehínka? Okoune, zpamatuj se, prosím tě, nejsi u nás zaměstnán jako elektrikář, ale jako plavčík. Cože? Že tě sek galvanický proud? No tak si pozor, abych tě sek já. Co hlásíš, okoune? Že se Ježek rozvinul, jak uviděl ty žabí ženy? A co? A nedejchá? Cože vůbec nedejchá? Úplně přestá. Ježiš, tak to mi neříkej, okoune. Tohle to mi neříkej. Hele, nasaď okamžitě umělé dýchání z úst do úst dle příručky. No co to děláš, okoune? Máš dýchat do úst ježka, ne žabí ženu. Tak nech už. Prosím tě, nech už tu ženskou, dítě to ještě žába. A nech všeho vůbec a okamžitě vypluj na břeh. Tak, konec zvlášení. Haló, soudruhu plavčíku Rybko, můžete nám laskavě podat hlášení a zdůvodnit, prosím? Ano, A, to, uznávám, prosím, to já všecko uznávám. Ovšem, račte si uvědomit a zamyslete se nad tím. Byl jste důkladně vyškolen, že ano. Prodělal jste speciální výcvik, že ano. Prošel jste mnoha instruktážními kurzy. My jsme do celé akce zapojili naši nejmodernější techniku, vyvinutou v našich výzkumných ústavech a posléze zakoupenou za drahé devizové prostředky na zahraničních trzích. A výsledek je mírně řečeno fiasko. Nulové fiasko. Tedy, Rybka, jak nám tohle to vysvětlíte? Poslouchám. Ano? Ano? No jistě, to uznávám. Cože? Že nejsou lidi? Jo, tak to pardon. To je pravda. Když nejsou lidi, tak potom holt nejsou lidi. A to je konec.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak jsme konečně zvedli kotvu, námořníci. Během plavby uděláme několik zastavení v přístavech. To ovšem neznamená, pozor, to prosím neznamená, že si v každém přístavu najdete ženskou.
4: Já už vidím, že jsem tu vzpouru měl udělat. Já být kapitánem tohoto škuneru, tak každý můj chlap musí mít v přístavu několik ženských.
3: To není Marlina,
4: pane
3: na straně, to není Marlina.
4: No, no, prosím, jinak by mi nesměl vůbec ani na oči.
3: Kdybyste mě nechal domluvit, to by bylo. Já jsem to myslel jako tak, že rozumějte, že na našem parníku je dost půvabných pasažérek, takže proč je hledat jinde?
4: Jo, takhle vy jste... No tak tohle to už je jiný tabáček, to je rozkaz libý uchu drsného chlapa.
5: Jo, drsného chlapa? Já tedy žádnýho drsnýho chlapa nevidím.
4: To si musíte pořídit brejle, vážená dámo. A pak bych měl pro vás ještě jednu radu, neplejte se do řeči mořských vlků, jo? Ještě by vám mohlo zružovět vaše ctnostné ouško.
5: No když vás tak poslouchám, vlku, tak mi spíš obě uši modrají. Mohle k dákání vy říkáte drsná námořnická mluva?
4: Kapitáne, já vám teda do toho nechci mluvit,
3: tak
4: ale...
3: Tak mluvte.
4: Ale no, bejt, no ne, ale přece jenom chci. Bejt to na mý lodi, víte? Jo. Tak takovouhle pasažérku pověsím na stožár a udělám z ní plachtu.
5: No dovolte, jaká já jsem pro vás pasažérka. Kapitáne, no. jak vůbec můžete dovolit, aby nějaký třetí důstojník urážel vašeho prvního kormidelníka?
4: Cože?
5: Ano.
4: Kormidelníka?
5: Ano.
4: To jako vy...
5: No vy vidíte snad někoho jiného?
4: No nevidím to, nevidím.
5: Nevidíte dvojmo?
4: To jsem blázen.
5: No tak to je vaše první rozumná myšlenka. To si někam zapište.
3: Podívejte se... Ale čistýho, co? Podívejte se, jak si dámo s prominutím.
6: No prosím, prosím.
3: Vy tedy tvrdíte, že jste kormidelníkem.
6: Ano.
3: Kdo pak vás na tuto práci najal, co?
5: Já sama, drsní mořští vlci. Máte snad kormidelníka?
3: No to nemám.
4: Nemáme.
5: Neměli jste, ale teď máte. A řeknu vám, to je ostuda vyplout na vodu bez kormidelníka.
3: Uvědomujete si, že mluvíte s kapitánem téhle lodi?
5: A vy mluvíte s dámou!
3: No.
5: Navíc s kormidelnicí, kapitáne. Tak se sakra hezky postavte do pozoru. Vy všichni taky. No, tak takhle se mi to líbí. No a teď teprve můžeme vést drsné námořnické řeči. Ale opravdu drsné, jak antarktické podnebí, jako polibek eskimáka.
7: Přišel pan Novák do práce celý v obvazech. Co pak se ti stalo, ptá se kolega. Ale vytáhl jsem jedno děvče z vody.
4: Jo, a za to tě takhle zřídila? Ale ona ne, manželka, vrátila se domů právě, když jsem té dívce pomáhal z vany.
8: Dopravní nehoda. Když se muž probere k vědomí, zeptá se, kde to jsem v ráji? Ale jdi, hlupáčku, pohladí ho manželka. Co pak nevidíš, že jsem u tebe?
9: Kanibal onemocněl. Vyhledal kmenového čaroděje a postěžoval si mu, že ho silně pálí žáha. Čaroděj po krátké prohlídce vytáhl recept a napsal: jedenkrát za měsíc jednoho požárníka. Opilý fotograf si přivede po flámu do ateliéru stejně zbědovaného kumpána. Uděláš mi skupinovou fotografii?
10: Jasně, ale to se musíš ale rozestavit do půlkruhu, vole.
6: Napsala paní učitelka Pepičkovi do žákovské knížky. Vykoupat páchne. I odepsal paní učitelce tatínek. Nečichat, učit.
11: Nadšený lesák se vrátí z úspěšného týdenního lovu na jelena. A v ložnici své ženy spatří muže. Kdo jste? Ptá se podezřívavě. Muž mlčí. A žena rychle odpovídá. Já nevím, kdo to je, nevím, ale přišel před 5 dny a říkal, že tě dobře zná a že tady na tebe počká.

0: Co to házíte do toho moře?
1: Ale zbyly mi nějaké sušenky, tak přikrmuju žraloky.
0: Ale žraloci radši něco z masa, že salám, tlačenku, že
1: tak. S cibulí a s octem?
0: A ne, to není nutné. Ani chleba není potřeba, akorát někdy tedy, když mají ovšem dobrou náladu, že tak si k tomu zakousnou českou učitelku například, že?
1: No, no to snad, já jsem v SRPŠ. Myslíte, že mě by si taky zakousli?
0: Ale to myslím, že ne. Oni na nejvíš tak školnici.
1: Oh, víte, kapitáne, já si myslím, že moře už nemá tu romantiku jako dřív.
0: No.
1: Teď se jenom procházíte po palubě a nic.
0: No, jestli chcete, ovšem, tak vám ji můžu dát namydlit.
1: Tak to nemyslím. Já bych se hrozně ráda setkala s pirátama.
0: Madam, vás omrzel život.
1: Ale naopak, to museli být chlapi, jak se patří. Drsný, opálený, mužský, odvážný. Holejma rukama zmlátili chobotnici. A nebylo by to nádherný, kdyby jsme se my dvě dostali do zajetí pirátů.
0: No, já myslím, že nebylo. Oni by nás prodali do otroctví tureckému pašovi, senilnímu pašovi.
1: Kde pak? Kapitána kormidelník by se do nás zamilovali a loupili by jenom pro nás. Jeden den by vybrali loď s voňavkama od Diora, po druhý by přepadli loď s toaletama z módní přehlídky v Paříži a po třetí by zastavili loď trutnovské kary. A měli bysme bezvadný kožichy.
0: Ano, a po čtvrtý by nás vysadili na opuštěný ostrov, kde roste jenom tráva. A nechali by nám tam akorát jednu kozu, aby jsme neumřeli hlady. A já kozí mlíko nerada.
1: Toho by se ten můj pirát vůbec nemohl odvážit. Ne, ne. Vidíte, já si s ním o pirátovi a můj manžel je sekretář. Ten neumí ani potopit lehátko s naší sousedkou na plovárně.
0: No,
1: ona nám vyklepává mop přímo do oken.
0: To máte tak, podívejte se. Kdybyste byla ženou piráta, tak byste zase snila o manželovi sekretáři, že? A propo, váš manžel nejde na seznamovací večírek?
1: Ten padavka je zavřený v kajutě, má mořskou nemoc. Madam, já doufám, že na večírku potkám muže, který bude pirátovi aspoň podoben.

vlajky krásně vály a v přístavu byl bál. My na palubě stáli a já na banjo hrál a holky byly krásný a uměli se smát.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Kluci, holky a stodůlky. Dvoudílná knížka spisovatelky Evy Bernardinové taky už je asi zavál čas, ale svého času nemohla uniknout pozornosti rozhlasové dramaturgie. Patřila totiž do povinné školní četby. No a ať se přihlásí, prosím, ten, ano, kdo příběhy Honzy a Aničky ze stodůlek v dětství nečetl. Ať už sám za sebe, nebo třeba svým dětem nebo vnoučatům. V rozhlase to skvěle udělal a taky po svém, jako vždycky, výborně František Filipovský. Nechal jsem si dnes jeho stodůlky na závěr, protože i léto a prázdniny prostě jednou skončí, ale zatím je to daleko. Tak si je užívejte a hlavně, jak říkám, ve zdraví. A brzy zase naslyšenou.

0: Je poslední den prázdnin. Slunce se sklání nad stodůlkami. Všechny děti jsou venku. Malé se batolí na zápraží, větší lítají po návsi a za humny. Honí se, křičí, hulákají. To je dost, že jdeš, zlobila se paní Voříšková.
1: Mami, nech mě ještě chvíli venku. Paní Voříšková, nechte Aničku,
0: žadonili děti. Tak chvilku, řekla paní Voříšková, ale malou. Zítra je škola. Už se šařilo, ale náves byla pořád jako teplá dlaň. Za pikolou před pikolou nesmí nikdo stát, nebo si nebudu hrát, ozvalo se z hasičárny. V chalupách se už rozsvěcovalo a babičky říkali dobrý večer.
2: Dano, domů, Toníku, Slávku.
0: Rodiče svolávali děti k večeři. Pro opozdilce posílali sourozence.
2: Mazej domů, vyřizoval Honza Aničce. Mama mi dovolila, ale na chvíli, řekl zvysoka Honza. Jsi tu jediná holka, už jsou tu akorát kluci. No a? Holka má být večer doma. No co?
0: Honza se postavil za Aničku a postrkával ji kolenem.
2: Pojede nějaký blbec na motorce, srazí tě do příkopu a ani pes po tobě neštěkne. Oh, ale jak vypadáš, kde se sválela? Staraj se o sebe, zavrčela Anička. Ty myslíš, když jsi osmák, že můžeš každému poroučet? Ani první, já trefím i bez tebe.
0: Honza Aničku důstojně předešel a zamířil k domu.
2: Moc si o sobě myslíš. Jednou si měl vyznamenání a děláš pána. Já si to nenechám líbit, ty tvoje keci, mumlala Anička v chůzi. Já mám samý od první třídy. A ty mi nemáš co rozprásk. Hehehe, ta si dala, pomyslel si s uspokojením Honza a skočil bos do kuchyně. Už se mi přived, ohlásil. Neměl bych se jít umýt?
0: Jdi, řekla paní Voříšková. Když zhasly hvězdičky, které Anička spatřila po dotyku s dveřmi, Anička jenom hekla. Pak si sáhla na čelo a kvíkla.
2: Boule, to budu vypadat.
0: Kdyby byla šla domů včas, byla by po takové ráně řvala a žádala, aby byl Honza potrestán za to, že jí schválně zavřel dveře. Jenže šla domů pozdě.
2: Já jsem se praštila do hlavy, maminko.
0: Paní Voříšková sáhla Aničce na čelo a rychle zatlačila bouli korunou. Aničce vyhrkly slzy. Celé prázdniny se jí nic nestalo, ani koleno si nerozbila, ani se neřízla, ani se jí nic nepodebíralo, ani jedno jí nebylo špatně od žaludku, až poslední den se musí takhle zmrzačit. A kvůli Honzovi. Když se střídala s Honzou v koupelně, mrknul Honza na bouli a řekl, he, nová móda praštěná dveřmi. A protáhl se do předsíně a přidržel dveře, aby Anička nemohla z koupelny. Anička lupcovala klíkou, ale Honza měl větší sílu, takže dveře se jen maličko pootevíraly a zase zavíraly a tou škvírou Anička Honzovi nadávala. Napřed nadávala rychle a sprostě, pak pořád pomaleji, protože se zřejmě nechtěla opakovat a tolik nadávek zas neznala. Honza nenadával vůbec. Za to jemně ťukal na dveře a říkal přitom ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, ňu, a Anička se mohla pominout. Potom přestal ťukat a místo toho střídavě rozsvěcoval a zhasínal. Prudké střídání světla a tmy Aničku přímo rozlítilo. Pust mě, ty. Anička už si nemohla vzpomenout na nic urážlivého, k čemu by Honzu přirovnala.
2: Ty padouchu, vykřikla náhle.
0: A to bylo to pravé slovo pro velký hněv. Honza si představil sebe jako padoucha a sestru jako

nestydíte, děti. Když se vrátil ke koupelně, aby spořádal Aničku, byly už dveře zavřené a bylo slyšet tekoucí vodu. Že se nestydíš, křikl tatínek, ale odpověděla mu jenom sprcha. Šš.

A jak to vlastně dopadlo s tím vyšetřováním? Zeptal se po večeři tatínek maminky. Radši mi to nepřipomínej, řekla maminka. Doufám, že se už nic takového nestane. A podívala se významně na Honzu. Honza pokrčil rameny. To by si taky mohli vzpomenout, že jsem někoho zavraždil. Mami, řekla Anička, víš, že to bylo zrovna první den prázdnin? A teď je zrovna poslední den, ale to jsme byli doma jenom my dvě, viď? A kde byl vlastně Honza? Zeptal se tatínek. Prosím tě, s tebou přece, ty si taky nic nepamatuješ. V Kobylákově, na výstavě králíků, řekla maminka. Honza si vzpomněl, že na tuhle výstavu jezdívali každý rok s dědou. Letos prvně byli bez dědy. Maminka zrovna měla podlahu, když ten SMBák zazvonil a já jsem šla otevřít. No a co on řekl? Jak se tě na to zeptal? Zajímal se Honza. No říkal, máte syna doma? Já jsem hned neodpověděla, myslela jsem si, SMBák ze Stodůlek to není, tak co se s ním budu vybavovat? A on zas, tak máte syna doma nebo ne? Ne, povídám. A on, kde ho máte? Na výstavě králíků, povídám. On myslel, že si z něj dělám legraci, tak jsem mu vysvětlila, že jste jeli na výstavu chovatelů a on povídá, víte to jistě? A to už ve mně hrklo. Tak povídám, a stalo se něco? A on, no, něco se stalo. Já mu povídám, aby mi řekl, co se tedy stalo. Já už viděla Honzíka mrtvého. Ale ne, řekla Anička, ty jsi řekla, jestli bych se neměla radši jít projít a on řekl, že to bude nejlepší. No tak já jsem šla. Když Anička odešla, tak on mi povídá, je podezření, že se váš syn dopustil krádeže. On zase za mnou ruce. A co ty na to? No, mně se strašně ulevilo, že se ti nic nestalo a řekla jsem to. No co jsi řekla? Tak se mu nic nestalo, jsem řekla, nebo tak něco. A on povídá, tak vidím, paní, že krádež pro vás není nic. No, to si dovedu maminku představit, usmál se tatínek. No tak dál, mami, dál, pobídla Anička. Co ti řekl dál? Byl váš syn v Zeleném údolí? Já povídám, byl. A on na to, co o tom víte? Já, no, že tam škole jezdívá před prázdninami na pár dní, takže jste tam byli zas, že je to takový stanový tábor, stálý, že tam jezdí pionýři a taky děti z jiných zemí. No už jsem nevěděla, co mu mám povídat. A najednou on vybafnul, váš syn je v podezření, že odcizil jednomu cizímu státnímu příslušníkovi kameru, osobní doklady a větší částku peněz. Nemáte tyto věci někde doma? No mně se v hlavě všechno mlelo, řekla maminka, ale najednou mě napadlo, přece musí mít nějaký důkaz. Bez důkazu nemůžou zatknout ani vraha na tož dítě. A tak povídám, a podle čeho víte, soudruhu, že to udělal náš Honza? A on mi strčil před nos notový sešit. Jan Voříšek, 7. třída základní 9leté školy Lhotka. To se našlo v Zeleném údolí, řekl. A otevřel ten sešit a tam byly na poslední stránce nakreslené trojúhelníky a jeden z nich byl přeškrtnutý. To je plánek stanové základny, povídá on. A tenhle přeškrtnutý trojúhelník je stan toho cizího státního příslušníka. Stan byl rozříznut nožem a váš syn spal vedle. Já jsem ho šla vyprovodit a najednou to už byl v síni, mě napadne zeptat se, a kdy se to vlastně stalo, ta krádež? A on povídá, předevčírem. Předevčírem? Předevčírem? Ale to už byl Honza dávno doma. Vždyť, kdy pak jezdíváte do Zeleného údolí? Dobrých

14 dnů před vysvěcením. Tak jsem mu to řekla, že jsi to nemohl udělat. A co on? Vyhrotil Honza. On povídá, no tak to byl někdo jiný. A já povídám, tak Honzu nebudete stíhat? A on povídá, to by nemělo cenu. Já mu řekla, že jsem hned věděla, že to Honza neudělal. Že kdyby to byla pošlapaná kukuřice nebo ovoce, to bych věřila, ale loupež ne. No a pak jsem přišla já, řekla Anička. Ano, pak si přišla ty, řekla maminka. A představte si, že ona byla celou tu dobu pod oknem a všechno poslouchala. A co to bylo za esenbáka, zeptal se Honza. Ale mladej poštulka z Tišiny, řekl tatínek. On se otrká.

A co takhle spát, řekla maminka. Anička se naklonila k mamičinu uchu a něco šeptala. Nožičky, podívala se maminka. Prosím tě, v páté třídě. No, mami, páťák budu až ráno, řekla Anička. Mami, tak dlouho už jsme je nedělali. Paní Voříšková si sedla k Aničce na postel a Anička jí položila nohu do klína. Maminka zatahala Aničku za palec a řekla: Medvídek koala? Zde, řekla zřetelně Anička. Čertík Bertík? Maminka zatahala Aničku za druhý prst. Tady, hlásila Anička. Křebílek? Zde, Vochomůrka. Emílek? Maminka tahá Aničku za malíček. Tady, směje se Anička. Mami, uvařím kašičku. Maminčiny prsty běží Aničce po lítku až do jamky pod kolenem. Anička se smíjí, smíchy a škube sebou, jako by chtěla utéci, ale maminka ji drží pevně, dokud se malíček v komůrce nenapapá. Dáme si ještě druhou nožičku, ptá se maminka. Ne, ne, ne, ne, křičí Anička, utlučená smíchy. Já už nemůžu. Dobrou noc, maminko. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Další noční linka je tady, moc vás tentokrát zdravím z pardubického studia, tady je Zdeněk Novák. No snad se se mnou nestratíte, protože dnešní téma noční linky zní právě bloudění. I když dnes máme v autech navigace, bloudění třeba cestou na dovolenou není i s nimi vyloučené. A co teprve ta léta minulá, kdy jsme jezdili s papírovými autoatlasy, pamatujete? Ztratili jste se s nimi někdy a museli se vracet? A byli jste někdy na cestách dokonale ztracení? Další kapitolou je, když se člověk ztratí v nějakém velkoměstě a navíc třeba v cizině. Stalo se vám to někdy a měli jste z toho například na krajíčku, že už jste nevěděli kudy kam? Zavzpomínejte na svá bloudění, ať už z dob před navigacemi v mobilu nebo z dob s navigacemi v mobilu a v automobilech. Své příběhy nám můžete telefonovat až do 1 hodiny noční, číslo k nám 731 800 900 nebo můžete psát na webu noční linky rozhlas.cz/linka a je to taky e-mailová adresa linka@rozhlas.cz. Tak se moc těším na vaše zablouděné vyprávění.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: první dnešní telefonující s datem 8. července. Tak kam zdravím z Pardubic? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, takže tady Jarda Okala, momentálně tady v Praze v taxíku.
0: Jo, Praha taxík, no tak jako vhodnějšího kandidáta pro první telefonát jsem si nemohl přát než pana Jardu z taxíku, protože tam se teda to asi, ta jízda taxíkem z pozice řidiče hodně změnila, vidíte, za posledních 10-20 let.
1: No, co pak na taxíku, ale na taxíku to bylo vždycky, jako to bylo bezproblémový, protože ty člověk podíval do plánu, no a tak se podle toho. Dneska je to teda tak jednoduchý, že to může dělat cvičená opice, protože navigace vám slova vás dovede, to každý zná už teď. Spíš mám několik hororových bloudících příběhů z minula, a to z toho civilního života, ne ani tak z taxikářského.
0: Jo, výborně.
1: No, já dělám veterány a jednou jsem měl do Děčína kvůli nějaký motorce a ptal jsem se tam nějakého chlapíka na tu adresu a protože to už to bylo ve čtvrti, kde by měli ty lidi se nějak znát a on opravdu, on říká, no to mám všetruchý, hele, pojedeš ještě rovně a za Pospíšilovi s Mejnem se dáš do Eva. No a zvíte, jak má vědět, že to je Pospíšilovi s Mejn, že jo? No, to prostě, no, takže takovýhle, anebo jsme jeli někam a teď manželka mi dělala navigátora, jsme jeli na dovolenou do jižních Čech, když jsem poprvé na chalupu, tak jsem omylem běl do nějakého JZD, protože tam vedla krásná asfalt, byla hezčí než ta silnice, která pokračovala dál. Takže jsem jel po té hezčí a najednou tam byly okolo přerozený kombajny a jsem zjistil, že jsem nadvořil nějakým JZD. A vůbec nejhororovější bylo, to jsem byl s kamarádem ve východním Německu, já jsem tam jako rozjezdil, jsem tam měl dost přátel a tak dále. A Drážďany, Pirna, Budyši, to jsem znal dobře. Ale to byl zrovna ten Mustermeze Leipzig, jo, z velkový veletry v Lipsku. Tak jsme říkali, podíváme se tam, protože tam jsme říkali, že mohli se nějaký auta, jako bývali v Brně, jo.
0: Do Lipska jste jeli prostě.
1: No tak jsme si to prohlídli dobrý, no, do večera dali jsme si tam nějaký jídlo u stánku, no a v noci, protože jsme spali u toho kamaráda kousíček od Pirny.
0: Což je u hranic kousek, no.
1: No, tak z toho Lipska jsme se potřebovali dostat jako k těm Drážďanům do té Pirny. A teď, a pořád jsem to opravdu nemohl. Měl jsem sice mapu, ale nějak to nesedělo, vždycky jsme vyjeli nějak blbě, zase jsme se vrátili na takový autobusový zastávce, tam stál policajt německý. Uniformně, tak jsem ještě říkal k tomu Jirkovi kamarádovi, říkám, počkej, toho se zeptám, ten to bude znát. Tak jsem k němu přišel, oslovil jsem ho, zeptal jsem se o německy, jestli neví, jak se dostaneme na výpadovku na Drážďany. A on se na mě tak podíval a normálně se z toho chvilku sesunul, ale jenom si byl totálně ožralý.
0: Opilý policista byl, no. Ano.
1: A to je asi tak všechno. Takže já bych ještě jednou pozdravil všechny posluchače.
0: Ano.
1: Můžu se všichni hezky, zdravím vás všechny, kteří jste na příjmu. A budu poslouchat další příspěvky.
0: Výborně, děkuji. Tak my jsme zaslechli tři dobrou příspěvky, noc. Dobrou noc od pana Jardy, on zmínil tu pozici, mluvil o manželce, tu pozici navigátora, to byla velmi důležitá funkce v době, kdy právě nebyly tyhle vymoženosti a kdy skutečně musel ten druhý, ten spolujezdec samozřejmě to tam kontrolovat, tady odbočit, tady se otočit a podobně. No tak přidejte svůj příběh na téma bloudění, ať už s moderními navigacemi, nebo z doby, kdy jsme měli autoatlasy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když vás tak poslouchám, vzpomněla jsem si na rok 1976 a naši historku. Řekla mi při písnice od kapely Kex paní Michaela z Brna, kterou teď zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A jsem napnutý tedy, co to bude za příběh na téma bloudění.
1: Bylo to v 76. roce, kdy jsme se vraceli s takovým, měli jsme postavený na korbě Avie 30 obytný vůz a jezdívali jsme takto do tehdejší Jugoslávie a vraceli jsme se z Jugoslávie zpátky do Československé republiky. A přijeli jsme už do Maďarska. Mm-hmm. Bylo to město, které se nazývá Šombatej. Je to na hranicích
0: se Slovenskem.
1: Chorvatska a Maďarska.
0: Mm-hmm.
1: A my jsme potřebovali pokračovat na další město Nátkaniža. A protože tehdy samozřejmě nebyla žádná navigace nic, takže jsme prostě přijeli na náměstí v Šombatej, jeli jsme směrem na Nátkanižu a vrátili jsme se zpátky na náměstí do Šombatej. Zkoušeli jsme to znovu. Po druhé jsme se vrátili na náměstí zase dalším jezdem a když to bylo, tak po třetí jsme se rozhodli, že oslovíme místního občana, který jel na kole,
0: no.
1: Takže jsme se ho tázali, zdali tedy mluví rusky, protože tehdy samozřejmě v Maďarsku se mluvili rusky. Pán tvrdil, že teda gavarju pa rusky, ale my jsme ho vůbec nerozuměli. Takže nakonec ale jsme se nějak domluvili, že pan nás prostě vyvedl a opravdu jsme tedy trefili do Nátkaniže a pokračovali jsme dál směrem do Československé republiky. Ale bylo to velmi úsměvné, protože to bylo úplně neuvěřitelné.
0: Já vám úplně rozumím, protože názvy těch maďarských měst nám znějí úplně stejně všechny, vidíte.
1: Ano, má
0: teď takový zvuk písmen.
1: A byl to i úsměvný, jak ten pán nás ujišťoval, že teda on opravdu mluví parusky, ale jsme ho vůbec nerozuměli.
0: No ale nakonec jste se tady dostali. No tehdy vlastně, vidíte se, jak se říkalo, do Jugošky jezdilo výhradně přes Maďarsko, to se nemohlo jít přes Rakousko.
1: Jinak to nebylo možné, protože to bychom museli mít přes Maďarsko, přes Rakousko výjezdní doložku, takže jsme prostě jeli jsme přes hraniční přechod Rusovce.
0: Ano.
1: No a pokračovali jsme přes Maďarsko a teď ještě tady to naše auto jelo velmi pomalu, takže my jsme většinou jsme jezdívali v pátek večer, vyjeli jsme z Brna, přespali jsme uprostřed Maďarska a pak jsme pokračovali dále, protože my jsme jezdívali do Bašky na ostrově Krk, protože náš syn měl těžký exém a bylo nám to doporučeno, že tam je i ozdravovna pro děti, takže jsme tady tu cestu absolvovali mnohokrát a pak už jsme se v Šombatej nestratili.
0: Rozumím. No, když vzpomínáte na tuhle dobu a srovnáte to s dnešním ježděním, jestli tady ještě jezdíte občas, neříkám, že takovou dálku, ale jezdíte, tak dnes je to pohodička, ne? Používáte navigaci?
1: Ano, no samozřejmě, teď už je to úplně, úplně jiná doba a když si představíte, že jsme manžel vlastně řídil nákladák, protože tehdy na to nemusel mít zvláštní řidičské oprávnění, protože když se ta nadstavba na té korbě udělala, tak to samozřejmě pak se to bralo jako osobní auto a bylo to docela tedy náročné, protože on seděl v kabině, já vlastně se synem jsem byla v té boudě, která byla postavena na tom podvozku a hrozné bylo, že když jsem se s ním potřeba nějak domluvit, třeba by nám zastavil, tak jsme tam měli takové klepadlo, kterým já jsem z té kabiny z té nástavby bušila do té kabiny.
0: No to už by asi dneska z hlediska předpisů nešlo, ne? Takhle se
1: asi,
0: převážet v boudě.
1: Ano, teď už by to vůbec nebylo možné, ale tehdy to prostě tak možné bylo a docela bylo úsměvné, že tehdy se třeba do Jugoslávie nesměli převážet pohonné hmoty. minuty a my jsme tam měli takové tajné nádrže pod tím podvozkem, takže když tam procházeli pohraničníci mm-hmm. nebo celníci, tak to vůbec neviděli, protože samozřejmě, kdyby jsme bývali v té Jugoslávii, vyžili jenom z devizového příslibu, tak bychom tam mohli být tak pouhé 3-4 dny a jasně, museli bychom se vrátit domů.
0: To, co byste tam dali za tankování, tak jste ušetřili a měli jste to na jiné věci. Rozumím. No výborně, tak děkuju za historku paní Michaele z Brna. Zdravím tam na jihovýchod, tedy z pozice Pardubic, odkud dnes vysíláme.
1: A mějte se krásně. Já nevím, že vysíláte z Pardubic.
0: Dneska vysíláme z Pardubic a zítra taky budeme, toto bude Mirek Hruban. Aha. Tak východočesky jsme si to tady zabrali, tu noční linku pro tyhle dvě noci. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou, dobrou noc.
0: Za chvíli nahlédnu do e-mailu od vás a taky na náš web, co jste nám napsali, a pak zase dáme prostor někomu z vás po telefonu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Na další minuty v noční lince strávíme v trošku, řekl bych, rychlejším tempu s Marcelou Holanovou.

0: před časem, když jsem tu byl v Noční lince, tak jsme si povídali s jedním posluchačům a dostali jsme se pak k tématu bloudění na cestách, tak jsem slíbil, že tohle téma zařadíme, až tu zase budu, a je tu dneska. Bloudění na cestách v době před navigacemi a v době navigační. Tak, co jste nám napsali na webu rozhlas.cz/linka, pojďme se podívat do vašich příspěvků, tak napsal nám třeba pan Lukáš, když jsem slyšel dnešní téma, vzpomněl jsem si na jednu letní cestu na Lipno. Vyrazil jsem tam se svou starou Felicií s jediným cílem dát si v jedné hospůdce vyhlášené jahodové knedlíky. Jenže jsem minul správnou odbočku a místo k restauraci jsem dojel na úplně opačný břeh přehrady. Byl jsem sice trochu naštvaný, ale nakonec se ukázalo, že to stálo za to. Místní paní mi poradila správnou cestu a ještě doporučila malou hospůdku, kde byly jahodové knedlíky snad nejlepší, jaké jsem kdy jedl. Od té doby si říkám, že občas se vyplatí zabloudit. Člověk sice najede pár kilometrů navíc, ale může objevit něco, co by jinak nikdy nenašel, píše nám pan Lukáš Sklatov. Zdravíme na jich, děkujeme Lukáši za moc pěkný příspěvek, při kterém jsme jistě mnozí z nás dostali chuť na ty jahodové knedlíky. No tak kdo ví, třeba se objeví na našich talířích v dalších dnech. Pan František z Židlochovic nám píše, dobrý večer vám i posluchačům Noční linky. Nikdy jsem nebloudil, když jsem jezdil podle automapy, ale jak jsem si koupil navigaci, tak jsem zažil pár situací, a to hlavně, když jsem narazil na objížďky. Stalo se mě někde u Benešova o půlnoci, kde mě navigace navedla do lesa, a to potom nastal horor. To bylo po 50 metrech odbočte doleva, po 100 metrech odbočte doprava, takhle jsem o půlnoci jezdil po lese, potom jsem nakonec zastavil, vylezl jsem z auta a poslouchal jsem, kde asi jezdí auta, no tak jsem se dostal z toho lesa ven, no horor, píše pan František, tak děkujeme i za tenhle příspěvek. No, ona není navigace jako navigace a člověk si ji musí dobře naštelovat a třeba tam jako odškrtnout, některé to navigace mají, nespevněné cesty, to nesmí být zaškrtnuté, pak třeba přívozy, pokud nechce přívozy člověk jet, no a pak je dobré si navolit, jestli chcete v té dané zemi jet po placeném úseku nebo ne. Když odškrtnete třeba dálniční známku v Rakousku, že ji nemáte zaplacenou, tak vás to vede jinými cestami. Je to taky věda. Není to někdy úplně jednoduché ty navigace, ale na druhou stranu, když si vzpomenu na cestu třeba do Francie, kdy jsme jeli autem ještě v době autoatlasu, tak to teda bylo dobrodružo a skutečně musel být jako spolujezdec ten navigátor a všechno to pěkně hlídat. A jak jste na tom s blouděním vy? Nějaká historka třeba, při které se zasmějeme? Dejte ji k dobru.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A do té doby si dáme folkovou klasiku. Stánky.

0: opět se hlásí Brno, jsem tomu moc rád. Hned jsem to zaregistroval, když zavolala posluchačka Lída z toho přízvuku moc sympatického brněnského. Zdravíme vás, paní Lído.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny a já malinko odbočím, já jsem říkala panu moderátorovi, ale ono to souvisí.
0: S cestováním.
1: S cestováním. A jako někdy říkám, v 70. letech synovi bylo asi ani 5 let, já jsem byla taková ta trošku přepečlivá
0: matka.
1: Maminka, jo, takže babička jako moje maminka, když řekla, že vezme kluka do Prahy, že v Praze ještě nebyl a že její kamarádka bere taky vnouče a že teda pojedou do té Prahy. No tak po nějakém přemluvání, tak jsem chlapečka nachystala, jeli do Prahy, nějak, já nevím, to byl nějaký zájezd do té kolegyně, měli autobusem, dojeli do Prahy. Omlouvám se Pražákům, jestli budu trochu nepřesná, už jsem v Praze nebyla dlouho. Někde u Paláce kultury, že zaparkovali, no a teď jakože se řekl nějaký program, kdo chce se účastnit, může, nemusí, ale kdyby se teda někdo ztratil nebo něco, takže se prostě sejdou v tolik a v tolik u toho Paláce kultury.
0: Dnes kongresové centrum, ano, rozumíme si.
1: Jo, takhle nějak. No, tak maminka s tou kamarádkou, s tím jejím vnukem nebo s vnoučkou se vydali a teď tehdy ten malý Vladimír jako měl šílenou zálibu v synových vojácích a někde to tam viděl, v nějaké prodejně, no a rozbil se dopředu, teď to viděl, ale tam zase budu v tomto nepřesná, prostě oni se minuli. Tam se dalo přijít ze dvou stran, každý šel jinou stranou, no a prostě najednou kluk pryč. A ještě teda předestřelám, že v tu dobu byla nějaká, prostě tam byla nějaká aféra, že se ztratilo dítě a pedofila a tak. No tak, co vás napadne, že? Chlapeček byl na to, jak dělaný, on byl takový holčičí, světlonkej, nádherný, modrookej, světlovlasy. No, máti začal našívat. Začali hledat. Teď se začali všichni ti účastníci se zapojili, jako by se po klukovi slehla zem. Teď už jako volali policie se to zapojila, Matěj mě potom vykládala, říká, já jsem je viděla, oni se nalíží do popelnic a to. Takže ona jako první, říká, první byla šílená starost, druhá věc, co ti řeknu, jako jestli mám zavolat, nemám zavolat. Hledali, prostě hledali, teď se už blížila ta doba odjezdu, tak jako ti strážníci říkají, víte co, tak pojedeme tam, jako kdyby, jo, může se stát. Oni přijeli, kluk seděl v autobuse, seděl tam ještě s nějakou holčičkou a hráli nějaký pěsto nebo co. Moje máti, jako dovedu si představit ten šok. Teď ona jako říká, Ladíku, prosím tě, jak ses tady odsnul? A on říká, babi, to je úplně jednoduchý, já jsem se ztratil, bylo tam moc lidí a já jsem prostě oslovil pána, on říká, no ale teď jsme ti říkali, on říká, no protože on šel s malou holčičkou a ten by mě neublížil. Jako logická úvaha docela.
0: No, to byl šikovný kluk.
1: Jo, tak
0: a jak vysvětlil, kam ho mají dovést?
1: No tak nějak si to zapamatoval, ten název, tak oni ho tam dovezli. No a teď jako celou cestu on byl teda výborně naladěný, že teda našel teda ty, jako to, co hledal, že by, no máti říkal, teď už to nejde, no ale podíváme se potom a tak. No a máti byla tak vyčerpaná, že ona mlčela a ten, ona říká, vrchol všeho, protože ten kluk se na mě obrátil a říká, moje máti nikdy nemluvila prostě, už vůbec ne ve spojitosti s vnukem, jo. On říká, babi, tobě něco je? A máti povídá, je pozdní hodina. Běž do prdele.
0: No, mělo to dobrý konec, to jsem rád, no, paní Lído, že jste takhle dovyprávěla s tím jako grandiozním koncem, že to dobře dopadlo.
1: No, jako já jsem úžasla, když mi říká, víš, jak mě bylo, já, ten strach, to si, kdo to zažil, to si nikdo neumí představit toto. Jo?
0: Rozumím, to je to nejhorší, jako, když se ztratí to dítě.
1: Řeknu,
0: no.
1: Co ti řeknu, jo? Jako to bylo naše vymodlené dítě, jo? Jako podařilo se až na nějaký... No prostě, ona už, jako, ona to viděla úplně černě, A teď babi, a tobě něco je.
0: Rozumím.
1: Takže jako aspoň jsem to trošku tady taky oživila. No.
0: Tak děkuji za brněnsko-pražskou historku a vůbec jste se neodchýlila, protože já jsem sice stanovil dnešní téma jako bloudění, ať už s navigací nebo ne, ale jako pod téma jsem vám navrhl ztracení se v nějakém velkom městě, třeba no. I v cizině nebo i v Česku.
1: No, já jsem to nesvětla od začátku.
0: No, takže v pohodě, takhle to taky může být. Můžete nám zavolat i, že jste se ztratili třeba v Paříži nebo v Berlíně, jak jste to řešili a co se s tím pojilo.
1: V obchodním domě, jo. Ale mně se tenkrát líbilo to, že si tak dovedl podat, že on byl jako introvertní, jo, spíš jako, já říkám, ty jsi neměl strach, on říkal, mami, měl děvčátku, tak já jsem si říkal, že jako takový člověk by nikomu neublížil.
0: Ano, ano. Paní jo. Lído, přeju vám dobrý večer a pak dobrou noc do Brna.
1: Dobrou noc.
0: Nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď Olga Lounová.

0: Užívat svět, třeba i s blouděním, s navigací, bez navigace, nebo prostě pěkně pěšky ve městě. Tak jak jste na tom s blouděním vy? Někoho zdravím, zatím nevím koho. Dobrý večer.
1: Příjemný dobrý večer. Z Hradce Králové do Pardubí zdraví Magdalena.
0: Zdravím vás, paní Magdaleno. Myslím, že jsme se před pár týdny slyšeli v Noční lince, tak jsem rád, že jsme ve spojení. Takže koukám, že máte co říct i k dnešnímu tématu.
1: Já mám špatnou orientační schopnost.
0: A v terénu nebo ve městě, nebo oboje?
1: Oboje.
0: Mhm.
1: Takže já zabloudím i ve vlastním městě. To se mi stalo nedávno. Měli jsme poradu, jsem členkou jedné strany a měli jsme poradu a přátelé mi vysvětlovali, kudy se na tu poradu dostanu.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem jako rodilá Hradečanda si spletla Malšovice s Moravským předměstím, takže když mě řekli, že za mostem zahnu doprava, doleva, kde já už přesně si to nepamatuju, jak mi to říkali, tak jsem jako někam přijela. A říkám, jsem tady, ale nikde tady nevidím, měla být ta porada v hasičský nějaký...
0: Hasičárně prostě, no.
1: Hasičárně. A pak ze mě vytáhli, že jsem úplně někde jinde. Na hlavní a... Takže jsem se nakonec na tu poradu dostavila. Ale když jsem si udělala řidičák, takhle bylo to, ono to bylo, už je to hrozně dávno, tak jsem si dopoledne udělala řidičák a můj manžel byl služebně v Bratislavě a já jsem chtěla za ním jet.
0: Mm-hmm.
1: Naložila jsem svoji malou dceru a jela jsem do Bratislavy a už někde za Brnem už nás dostihla tma.
0: Mm-hmm.
1: A to bylo ještě kus za Bratislavu. Já mám dojem, že to bylo ještě před Malackama, protože mm-hmm. v té době byly na silnicích takový nějaký koberce, protože byla nějaká nemoc. Já nevím,
0: Slintavka, která, kulhavka, jo. Zase se to vrátilo před pár měsíci
1: a
0: taky.
1: Tam přede mnou zabrzdilo auto a já si v duchu říkám, tak policajti, co jsem asi provedla. A on mě dohodil, můj manžel s práteri. Takže bylo to štěstí, že jsem nevěla do toho, protože asi by mě to nenapadlo povalit. Mm-hmm. A největší úspěch, když jsem teda se mi podařilo bez zabloudění dojet z Hradce do Gdaňska.
0: Do Dánska?
1: Ne, Gdaňsko v Polsku.
0: Jo, Gdaňsk, jo. No, a bylo to už v době navigací nebo ještě autoatlasů?
1: Ne. To bylo ještě možná za socialismu.
0: No jo, a to ještě nevedla asi ta hlavní dálnice, která dnes vede od Trutnova.
1: To bylo to krát po tom 90. roce.
0: No, tak to jste kabrňák, paní Magdaléno. Děkujeme za vaše historky na téma bloudění.
1: No, já vás moc zdravím.
0: Já vás taky. Mějte se krásně a dobrou noc.
1: A děkuju za ten český jazyk, který propagujete.
0: Myslíte rubriku Hezky česky vždycky po 19. Ano, vysíláme na vlna.
1: Vědomuju, jak je ta čeština bohatá a jak je člověk ještě nevzdělaný.
0: No, co se týká češtiny, tak se má člověk vždycky co učit.
1: Ano,
0: to je pravda.
1: Ale je to krásná řeč.
0: Ano, a takhle si s ní tady povídáme v Noční lince i v té s datem 8. července. Mimochodem červenec. Všude je to July, júl a tak. My máme krásný červenec. Ať se daří. Naschledanou.
1: Naschledanou vám tež.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda nás potěšil v noční lince. Teď je 3/4, tedy 23 hodin 45 minut. A jestli se nepletu, tak jsme ve spojení s paní Ivetou, která se dovolala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny a hlavně vás tam z těch mých rodných Pardubicích.
0: Rodné Pardubice, a kde jste teď? Odkud voláte?
1: Teď jsem trošku po Labi odplavala až do Poděbrad.
0: No tam je krásně, tam je krásně. A je to kousek.
1: Je to kousek, ale už jsem tady 55 let. Tak
0: no, a neměnila byste, vidíte.
1: Tak zvládní do lázní.
0: Výborně, tak paní Iveto, myslím, že z Pardubic do Poděbrad se nedá zabloudit dneska už.
1: No, jak kdo. Já jsem měla v Pardubicích babičku a ta byla schopná zabloudit kdekoliv. Když mě byly asi 4 roky, tak jsme byli u známých na chalupě a oni se mě vzali s dědou na ten týden do toho lesa, protože jsem byla pod černým kašlem. Mm-hmm. A děda chodil hodně na houby a vždycky říkal babičce, bože, prosím tě, jenom okolo chalupy. No tak babička samozřejmě, jenom že v té době rostly, ty houby opravdu rostly. Mm-hmm. A babička tady houba, tady hříbek a tady podborovák a tady liška a no a pak se přihnala bouřka a děda přišel domů a my nikde.
0: Na houbách tak se dobře bloudí, no, protože člověk si nevšímá, kterým směrem jde.
1: Tak nás začal hledat. No, nakonec nás našel pan Hajnej a zachránil nás. Tak to bylo jedno moje bloudění.
0: A můžu se zeptat, v kterých lesích to bylo? Někde tady u Pardubic?
1: Kolem na sever, někde u nás sever. Já mě byly 4 roky, takže to už nevím.
0: No, tam už mohou být rozlehlé ty lesy u nás sever. No.
1: Takže tam to bylo takový veselý. No a potom s mojí babičkou byla další příhoda, takže já jsem měla dceru, stavěli jsme a babička s dědou přijeli a babička říká, děda vám pomůže a já vemu malou a já ji uspím. Mm-hmm. Ale od nás na náměstí to je prostě, jak se řekne, rovně za nocem. No tak to na zmrzlinu na náměstí, no jsme nějak v rámci ty práce nějak nevnímalo i čas a najednou říkám do prčic, když by ta babička měla být zpátky a děda říká, no to jsem zvědav, kde ji budeme hledat.
0: A to bylo kde, v Pardubicích nebo v Poděbradech?
1: No, v těch Poděbradech.
0: V těch Poděbradech.
1: No tak my jsme skočili s manželem na kolo a chtěli jsme křižovat Poděbrady.
0: A hledali a prostě jste babičku.
1: Hledali jsme babičku s kočárem. Můžu vám říct, že jsme lítali po Poděbradech hodinu na těch kolech a nemohli jsme ji najít. A jak jsme se vrátili oba domů, já už ubrečená, protože to bylo víc jak 3 hodiny. A jsem říkala, můžu být, já jdu pro policajty, to není možný, prostě. No a vzala jsem to kolo, že pojedu teda k těm policiím, na tu policii. A babička si to přihnala úplně z druhé strany, od Limburka prostě přicházela s kočárkem, se sousedkou v družném hovoru.
0: Ztratila se nebo zapovídala se?
1: Ztratila se, naštěstí potkala teda paní, která bydlela u nás v ulici a znala nás, tak ji dovedla.
0: Jo, jo.
1: Jo, a říkal, já jsem ti to říkal, by ti to dítě nedávala, že se ztratí.
0: Teda, no tak to by člověk neřekl, že se dá v Poděbradech.

0: lebo manžel zahnul dojeba a ja na nej nepťala. Kam jedeš?
1: Jo. Chápu. No, to je jako zubar, že jo, pravý zub, levý zub, taky se to musí učit jinak.
0: Takže pak jsme nejezdili levá, pravá, pak jsme jezdili ke mně, k tobě.
1: Jo. No, paní Iveto, hlavně, že to všechno dobře dopadlo. A děkujeme za tyhle historky s babičkou, to je vděčné, no.
0: Dneska tady byla dcera s vnučkou. Mm-hmm. Vnučka si právě stěžovala na manžela, říká, ten má orientaci houpacího koně. A ty ten houpací kůň se houpe jenom nahoru dolů, ale náš kůň, tak ten se ztratí všude. No. Na to z Robinka vzpomínali, jak jsme babičku hledali dost často.
1: Dobře, děkujeme, že jste se zapojila do dnešního tématu bloudění, ať už s navigací, anebo bez ní, a ať se daří v Poděbradech.
0: Mějte se hezky a
1: vy taky.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: potěšili nás Naďa Urbánková a Karel Černoch v téhle písnice s názvem Slečna Sen. Koho zdravíme teď před půlnocí v noční lince? Tady je Zdeněk Novák z Pardubic.
1: Ano, tady je Marie z Dobříše.
0: Marie.
1: To asi nevíte, kde je. To je u Příbramy.
0: Ano,
1: já
0: ano.
1: Já bych jenom chtěla říci, že jsme, proč se to ozývá, no to je jedno, že jsme s bratrem jeli na výlet. Dostal k narozeninám tu navigaci, tak se to jelo vyzkoušet. A jeli jsme na zámek Švihov, což je v jižních Čechách. Tak už před Šumavou. A jeli jsme, a teď se nám to moc nezdálo, jela jeho manželka a její kamarádka a já, a jeli jsme pořád. A ta kamarádka řekla, mně to připadá, že už jsme úplně na Šumavě. A můj bratr František, milovaný, řekl, já jsem tam dal tu vyhlídkovou jízdu. Takže aby to bylo co nejdelší, takže jsme jeli a pak už jsme byli úplně na Šumavě.
0: Počkejte, to je zajímavá paní... funkce navigace, vyhlídková jízda, jo?
1: No tam snad, já nevím, asi byla, že si mohl jít nejkratší cestu.
0: A nejdelší cestu.
1: No tak, ale pozor, ale teď tam byla doručovatelka poštovní a ptali jsme se, jestli tam někde je nějaký Švihov. Aha. Ona povídá, no to

0: je tady osada, asi 5 baráků. Tak to jsme říkali, tak tam my nejedeme, my jedeme na zámek Švihov. Tak jsme jeli zpátky, Šeňkova pila.
1: Takže žádná vyhlídková cesta, prostě jen špatně zvolený Švihov, no to znám. Ano, špatně, člověk si musí dát pozor, ano.
0: Kdybychom tam dali zámek Švihov, tak to bylo asi lepší, no.
1: Ano,
0: ale
1: ano.
0: Nakonec jsme tam dojeli, ale ta navigace se nám vůbec nelíbila. To je, znáte to, za 50 metrů odbočte doleva.
1: Já už to mám vypnuté, jo, že se jenom dívám, už si nenechám do toho mluvit, jenom vždycky zkontrolu.
0: A za 50 metrů to byla polní cesta do pole, takže rozumíte, takže oni už to pak taky asi nepoužívali. Hmm. Ale jenom když je takové krásné téma obloudění.
1: No krásně jste se do něj zapojila, musím říct, no. A vlastně upozornila na to úskalí, člověk si musí dát pozor, když tam napíše lhota, tak si zkontrolovat, ano. Jestli ta cesta vede do té správné lhoty a pak už se může spolehlivě nechat vést, no.
0: To není jenom Lhota, to jsou ještě i jiné vesnice, no. Které se nejmenují Lhota, Lhota a musíte to opravdu asi upřesnit. Takže vám přeji krásnou dobrou noc, krásnou půlnoc. Já totiž jsem bydlela v Chrudimi dlouho. Takže mě jsou Pardubice taky hrozně milé, abych řekla pravdu.
1: Chrudim tam jsem často.
0: Byli jsme tam na zájezdu a měli jsme vedoucího, který se jmenoval pan Páv. A když jsme byli na tom zámku a tam byli krásné, ty krásní pánové.
1: V Pardubicích.
0: Párové, ano, teda pávové. Tak to jsme udělali krásnou fotku.
1: Možná kdybych teď otevřel okno, jo, tady pod krovního studia v Pardubicích, tak je slyšíme tady řvát, no, je to tak.
0: Dobře.
1: Dobrou noc.
0: Tak se mějte hezky, dobrou noc.
1: Vy taky, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: No, za chvíli i tady v Noční lince, prostě všude v okolí bude půlnoc, tak si na ní počkáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Vladimír Mišík a Blue Effect.

0: myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Noční linka.
2: Právě byla půlnoc. 8. červenec se změnil v ten 9., což je 190. den roku 2026, a když to dopočítáme, tak zjistíme, že do konce roku zbývá 175 dní. Svátek mají Drahoslavy, tak milé dámy, všechno dobré a narozeniny, třeba hokejista Jiří Holík, nebo František Rinko Čech, nebo taky skoka na lyžích Roman Koudelka, tomu je 37, a americký herec Tom Hanks, 70. od dneška. A jinak před 20 roky vyhráli Italové mistrovství světa, ve finále zdolali Francii až na penalty. Tak to jen tak pro zajímavost, s čím má dočinění 9. červenec v historii, ale s čím má dočinění noční linka teď tedy s datem 9. To je téma bloudění. Ztratili jste se někdy s navigací, bez navigace, na čtyřech kolech, na dvou kolech, a nebo prostě obyčejně pěšky někde ve městě? Veselé, humorné historky ty přivítám především, už jsme jich tady měli hodně, takže pokračujeme v tom, máme na to další hodinku společně s příjemnými písničkami v podání Pavla Bobka, Petra Nováka, Rangers, Marty Kubišové. Připojte se, číslo k nám je 731 800 900, do noční linky dnes vysílané z Pardubic, a nebo je tu web noční linky rozhlas.cz/linka, tam je takový formulář a tam to můžete napsat. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Slíbil jsem Petra Nováka, takže zase ještě jeden Novák tady v noční lince. Tady je.

0: na regionálních stanicích Českého rozhlasu a taky na vlnách Českého rozhlasu Pohoda. Posloucháte Noční linku. Zdravíme do celého Česka. Zdravíme taky k Hradci Králové paní Marii. Doufám, že spojení se nestratilo a slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Výborně, tak paní Marie, i vy chcete přispět svou troškou do mlýna na téma bloudění. To jsem zvědavý, odkud to vezmete vy, z kterého konce?
1: No, z kterého konce. Je to někdy kolem 70. roku, kdy jsme jezdili každý první týden o prázdninách dvěma auty s dětma kolem 10 let. Cestovali jsme. Tehda se hodně jezdilo na Slovensko, ono nikam dál se pomalu nedostalo v té době. Mm-hmm. A jeli jsme na Slovensko a obyčejně, kam jsme dojeli, tam jsme mohli zastanovat, což taky teďka není možný. Mm-hmm. A několikrát ráno jsme se zbudili, že jsme stanovali někde za hřbitovem třeba. Mm-hmm. Nebo jsme dojeli na Slovensko a pořád si myslím, že tam někde kolem ty Královy hole, nebo prostě už nevím, kde to bylo. Vyjížděli jsme takhle k lesu a byl tam hajnej a taková cesta a on říkal, no jedete krásně, tam se dá krásně ve vnitřku parkovat. Tam je jedna cesta, to je takovej jako údolí a hory kolem. Tam se nemusíte ničeho bát, no jsou tam někdy zvířata takový, i medvěd se objeví. No ale jinak, aby se vám tam něco stalo, nebo někdo vás vykrat, nebo to se nestane. Tak jsme tam zajeli, postavili jsme dva stany a říkali jsme, no to musíme hlídat, kdyby náhodou nepřišel medvěd. A teď se díváme takhle do kopce tam nahoru a tam říkáme, tam jsou dva chlapy. Co tam dělají? Samozřejmě, malí děti, říkáme, no co to je, do rána jsme s kolegyní neusnuli, říkáme, to musíme hlídat ráno, když se objevil znovu hajnej tam, tak mu to říkáme a on říká, já se velice omlouvám, to jsou, oni tady kácej stromy, já vám to neřek, to mě to mrzí. A víte co, tehda prostě kam jste dojeli, tam jsme mohli parkovat.
0: Takže vlastně bloudění bylo povoleno, že jo? Nedalo se zabloudit.
1: Bylo povoleno. A jinak s tím blouděním stalo se mně taky, podle mapy jsem manžela vedla, že jo? A furt mu říká, musíš jet doleva tady. A on mě říká, nemůžu. Já říkám, prosím tě, podle mapy to je, když jsme dojeli, zákaz vjezdu, že jo, samozřejmě, museli jsme se tam otáčet a já říkám, Ježiši, promiň, teď já mám tu automapu z hůru nohama. No manžel zastavil si hlavu, obešel dvakrát auto a jeli jsme naspátek.
0: No tak kdyby vidíte to co? Zůstalo jenom u takových nevinných bloudění, tak je to dobré, vidíte.
1: Ano, ale prostě tenkrát se cestovalo, že prostě těch aut nebylo. My, když jsme se přestěhovali do Hradce, tak jsme na Moravském u paneláku stáli tři auta a dnes tam nikdo, když tam přijede, nezaparkuje, protože každá rodina má 3-4 auta.
0: Já to tam znám, no. Tam to je někdy obtížné, na Benešovce, vidíte, no. Zaparkovat.
1: No samozřejmě. No, velice ráda jsem vás slyšela, protože
0: taky
1: říkám, že jste kdysi už, ale možná s Hradcem Králové, že jste taky vystupoval, ne?
0: No nebo tam? Jasně, tam no, jsem jasně, začínal, tam jsem vysílal, ano, teď jsem v Pardubicích, ano. Ale jsme v celém Česku těch regionálních stanic. V každém kraji má Český rozhlas jednu.
1: Velice mě překvapilo, že ten Hradec dlouho už přestal vysílat. Že jo. Teďka pan Sladký, že jo.
0: Ano, ten to býval v Noční lince, dal si pauzičku, to víte, vysílal dlouhé roky, opravdu dlouhé, tak ono, to noční vysílání se nedá vydržet celý život.
1: Samozřejmě.
0: Mějte se moc takové pěkně, paní Marie. Ano.
1: Ty taky, ráda jsem vás slyšela.
0: Ať dobrou se daří.
1: Noc.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A do té doby nabízíme Otec a syn písničku s tímhle názvem zpívá Pavel Bobek.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: moc příjemná melodie v noční lince s datem 9. července. Teď už spojení s dalším posluchačem nebo posluchačkou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobrý den, nový den.
0: Vlastně
1: zdravím,
0: ano.
1: Pár dopise, taky jsem tam jezdila služebně. No já mám takový příběh. 50 let jsem teda řídila různý auta, ale v roce 1974 jsem se vdala za Tunisana a tady Praze tu studoval, ale musel do 24 hodin opustit Československo, protože mu nepovolili postgraduál. S kamarádem přivezli, byli na brigádě ve Švédsku a přivezli Peugeota vojetýho. No a tady komouši mě řekli, buď darovat státu, nebo bez náhrady, anebo odjet do ciziny.
0: Je to je paní Helena, není to paní Helena?
1: Jo, ano, paní
0: My jsme
1: Helena.
0: Se slyšeli, když jsme to měli podobné téma, kde jste to nakousla, že jste jela autem až do Španělska, vidíte?
1: Ne, do Španělska, ne. Až do Tunisu.
0: Do Tunisu, ale až přes Španělsko, no a
1: Ne, přes Španělsko ne, já jsem jela přes západní Německo, Švýcarsko, do Francie.
0: A pak po vodě.
1: No, po vodě pak tam loď, no to kdybych vezla dvě cihly, a ještě jsem v pase tenkrát museli být hraniční přechody, já jsem to nevěděla, takže jsem musela změnit trasu, chtěla jsem jít na Lyon, no ale tam až na Džerbu, takže tam nebyl trajekt a mě tam nějak, tam byla lodička taková, jako měli tady rybáři na Vltavě. Tam mi dal dvě prkínka a ne na dlouho, ale musela jsem najet na kolmo tam, takže přidat plyn, tak jsem byla v moři.
0: A ztratila jste se a bloudila jste po cestě, to je naše dnešní téma, no, povídejte.
1: Bloudila jsem taky, protože tam v Marseille to bylo hrozný, jo, a už jsem blouděla v Mnichově, já jsem měla, bratranec byl, jezdil s kamionem, takže mě dal mapu, no takže v Mnichově to bylo něco, já jsem z těch Ulmů už byla blázen. To byl Alt-Ulm, Neun-Ulm, teď německy já si to moc neumím, ale trochu, takže jsem na odpočívadlech vždycky koukala, jestli je tam nějaký kamion, abych se s ním domluvila francouzsky. Mm-hmm. Jo. No, bylo to teda úžasné.
0: Ale zvládla jste to.
1: Já jsem si to zařizoval. To lidi říkají, že se nemohlo cestovat. Cestovat se mohlo dřív, ale bylo to strašně komplikované. Bylo to na pozvání z ciziny.
0: Mm-hmm.
1: No, a takže to a z těch Ulmů, tam byla v tom Peugeotu 404, byla otvírací střecha, takže i v Německu na křižovatce jsem říkal, bitte schön, jo, no a nein, no to bylo z těch Ulmů, Alt-Ulm, Neun-Ulm, já už jsem chtěla jsem se dostat k Bodanskému jezeru, chtěla jsem změnit trasu a z Marseille mě v 8 ráno odjížděla loď zaplacená, kterou jsem vyřizovala přes Čedo.
0: Takže jste to musela stihnout, tu trasu, podle plánu.
1: A když jsem přijela do toho přístavu, tak jsem čuměla, tam byly bedny, takový nějaký, teď nikde nikdo. Já jsem se bála jet, abych jo, tady za komoušu, abych neudělala nějaký přestupek. Tak pak nějaký pán na kole a najn, tam to tak, takže a jinak tam, kdybych měla dvě cihly zlata, tak jsem to možná, to si dělám srandu, ale ty Arabové, co dělali ve Francii, ty měli naložený auta všim možným, takže přišel celník a říkal francouzsky, protože já jsem dělala francouzštinu a dokonce i arabštinu, takže koukej něco dát, jo, takže tyhle ty obzvlášť naložený. No, takže to bylo to dobro. Já když si zpětně na to vzpomínám, tak no, byla to dobrodružná cesta.
0: No, ale vidíte, tak žádné zásadní bloudění ale nakonec nebylo. Zvládla jste to a stihla jste loď.
1: No, ale v Tunisu to taky nebyla žádná sranda. Když skončil ten jejich ramadán, tak měli to a tam jsme bloudili taky, protože byl bloudě a ovce a nevím co. Tam se s tím policajti nepárali.
0: Mm-hmm. No, a navíc v těch mapách ty znaky, už to nebyla ta latinka, víte, tak... Ale vy jste říkala, že jste uměla, nebo že umíte arabsky, tak to zase nebyl takový problém asi.
1: Jinak, jak ta paní říkala, mě vadí, teda, že tady prznějí tu češtinu. To i v Paříži tenkrát byli alergicí na to, aby se anglický výrazy tahaly do francouzštiny. Mm-hmm.
0: Což už by mohlo být zase další téma, český jazyk a třeba to, jak ho ovlivňují jiné jazyky. Já vám poděkuju moc za dnešní telefonát do Noční linky. Už si spolu povídáme dlouho a děkujeme za tu cestu, kterou jste pěkně popsala, která vedla až do Tunisu. Tak to jsme si popovídali s paní Helenou a za chvíli se mrkneme na to, co jste nám napsali.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Další melodie, která je oblíbená u táborových ohňů, zpívá se tam s oblibou Zvedněte kotvy a Rangers ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince. Je 9. července, bavíme se o bloudění, o navigacích, o orientačním smyslu, protože to cestování i s blouděním samozřejmě k létu patří. Tak a co jste nám napsali na našem webu rozhlas.cz/linka? Paní Eva z Litvínova napsala: dobrou noc všem, je to dávno, co jsme s kamarádkou jeli někam na Lounsko, že prý rostou houby. Polní cesta k nějakému lesu, takový kopec, u něj stoch, tam jsme nechali auto, nazbírali jsme dost a vraceli se k autu. Tam stoch, ale auto nikde. A co teď? Mobily ještě nebyly. Tak polní silnici, že někoho stopneme, jel tam traktor, tak jsme ho zastavili, jestli by nás nehodil někam na policii, že nám ukradli od toho stohu auto. Ptal se na barvu a pak se začal smát. Na druhé straně toho kopce byl další stoch a tam prý auto viděl, tak nás k němu odvezl. Docela dálka, píše Eva z Litvínova. Dobře to dopadlo, zasmáli jsme se, ale tehdy vám asi, paní Evo, víte, do smíchu nebylo. No. Pan Standa nám napsal: dobrý večer, já takhle bloudil s kamarádem Rudou, mohl to být tak rok 1995. Na kolech, cesta Benecko přes rovinky, rovinka na Mísečky, bylo to na jaře, my v lehkém oblečení, no a v té době byl na horách ještě sníh, jdeme najednou všude sníh. Bloudili jsme dlouho, pak jsme si vzpomněli na takovou malou radu, že když najdeme na kopci potok, tak buď někam dojdeme, nebo se vleje do větší řeky a určitě někam dojdeme. Došli na Dolní Mísečky, vše dobře dopadlo. Rok 1995, my ročník 1986, takže to bylo celkem záživné pro nás jako pro děti. Díky, pane Stando, za příspěvek. Co jste nám ještě napsali? Pan Michal: onehdy jsem se ztratil v rozmanitě členeném areálu prodejny nábytkářského obchodního řetězce. Naštěstí jsem jim tam při tom bloudění nic nerozbil a vydržel žel jsem to na záchod. Švédský, jaké štěstí. Wilken Tour, píše pan Michal. Předtím jsem totiž byl ten jejich věhlasný bezedný nápoj. Tak ano, bloudění v obchodních domech, to by se taky dalo popsat v naší noční lince. Čím větší, tím horší. Dneska ty komplexy jsou obrovské a někdo na to nemá prostě buňky a chodí dokola, ztrácí se a dá si tam někde dostaveníčko, schůzku, stretnutí je někde právě v obchodním domě u nějakého obchodu, než ho najdete. No, někdy to stojí za to. Děkujeme za příspěvek. Ještě tady vidím zprávu od paní Lídy z Moravy. Hezký večer všem posluchačům. Navigaci v autě nemáme a tak se stalo, že cesta trvající 3 hodiny se nám prodloužila na 4,5. Chci také popřát paní Noře, věrné posluchačce, k svátku. Pevné zdraví a mnoho krásných nočních linek. Dobrou noc všem hodným lidem přeje paní Lída z Moravy. Tak děkujeme za všechny příspěvky, ty, co jste nám napsali na téma bloudění. Pokud ještě někdo stačí rychle napsat, má hbité prsty, tak můžete rozhlas.cz/linka a nebo je tu náš e-mail linka@rozhlas.cz, kam nám napsal jeden z posluchačů, pan Miloslav: dobrý večer, můj návrh na téma noční linky. Někdy i já porušuju pravidla. No vidíte to, tak někam si to založím, třeba v budoucnu tohle téma zvolíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes tedy na téma bloudění, ztratila jsem se, navigace, nenavigace, však to znáte.

0: Noční linka, vysíláme z Pardubic, tady je Zdeněk Novák, zdravím pana Honzu od Mělníka, jsme ve spojení. Dobré brzké ráno.
1: Tady Honza z Libiše od Mělníka. Když mi bylo tenkrát 30 let, v 68. roce, tak Sparta klub dělal zájezdy vlakem do států Norsko, Dánsko, Švédsko a ještě to už si nepamatuju další. A dostávali jsme tam mapu na A4 papíře, z druhé strany popis, kady se má chodit do těch dobrých míst, tak jsem šel a v Kodani jsem náhodou chodil a pak jsem našel park Tivoli, říkám, no já jsem hravej takovej.
0: Jo, tam jsou kolotoče a tak.
1: Jo, tak no a různý ty peníze, za peníze se tam hrálo ty. A když jsem tam přišel asi ve 3 hodiny, ve 3 hodiny jsem tam byl a začal jsem tam prostě hrát. Dostali jsme na $1 peníze, no tak jsem si vyměnil tam nějaký ty žetony, kterýma se dalo hrát. No tak jsem hrál, no a najednou byla tma, no samozřejmě v Tivoli moc světla nebylo, na té mapě jsem nic pořádně nenašel a v 10 hodin odjížděl dál vlak z Kodaně skrz. Takže jsem musel honem hledat výstup z Tivoli parku. Uhum. A on ten Tivoli park nemá jenom jeden východ. No já jsem tam bloudil. No pak jsem teda podle ty mapy, jak to našel jsem i
0: nádraží.
1: Ale to, když jsem došel na to nádraží, tak jsem měl takovou strašnou kliku, že jsem naskočil do posledního vagonu, tenkrát se v těch vagonech dalo na stupátkách jet a otevřít si dveře za jít. Dneska už to nejde, že jo.
0: A ten vlak jel kam? To jste jeli do Oslo?
1: Co?
0: To jste jeli dál do Oslo, pak z té Kodaně?
1: No, z Oslo jsme jeli pak do Švédska, do Stockholmu.
0: Takže jste pokračovali v cestě prostě z té Kodaně.
1: Pokračovali jsme dál, ale já měl strašnou kliku, že jsem náhodou, protože já jsem neuměl skoro, tenkrát to mě bylo 30 let, jsem neuměl skoro slovo cizicky, jenom rusky, že jo. Tak jsem měl strašnou kliku z kufry a to všechno ve vlaku.
0: Jasně, co byste dělal, museli byste pozdějším vlakem, jak byste je hledal.
1: V 10 hodin se odjíždělo, ráno se přijíždělo do dalšího dalšího hlavního města, takhle jsme byli 5 dní, jsme takhle jezdili.
0: No, tak to teda jste si ušetřil velké
1: strašná
0: komplikace. Mobily nebyly.
1: To byla strašná klika, v tom Tivoli parku jsem se opravdu ztratil.
0: Jak jsem se ztratil v Tivoli? Komentoval posluchač Honza od Mělníka, my mu děkujeme za to, že se zapojil do dnešní noční linky na téma bloudění. Tak ať se nestratíte, pane Honzo. Ať se daří. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jestli pak to teď bude v noční lince obloudění někde ve městě, pěšky, anebo obloudění v autě s navigací, bez navigace. Dobrý večer, pozdní večer, brzkou noc.
1: Dobrý večer, tady Jarmila z Vysočiny.
0: Zdravím, paní Jarmilo.
1: No, jelikož jsem bydlela na Hájence, tak moje první bloudění bylo, když mi bylo 6 roku. Šla jsem totiž do lesa, tam hnedka za Hájenku, protože tam byl křížek věnovaný druhý světový válce, nějakému vojákovi, a rostly tam dvě lípy. Takže tam rostly hřiby, dubáci a kuřát, pak vzadu kousek kuřátka, takže naše mamka, když chtěla vyvařit polívku, tak hnedka řekla, hele, skočte mi pro hříbky, ať můžu dělat polívku.
0: Nebo pro kuřátka.
1: No, tak když byla houbovka, tak jsme šli ke křížku, že jo? No a když byly kuřátka, tak jsme šli tam kousek za hřiště vejš do toho mešičku pěkně. No a jednou jsme takhle šli na ty kuřátka a ono jich tam bylo tolik a my jsme šli s bráchou, ono mu byly 4 roky, jo. My jsme šli a šli, až jsme došli 4 kilometry do Nepomuku. No, ale ono to bylo docela strach, protože jsem nevěděla dokonce, kde jako šu.
0: No.
1: A pak jsme teda viděli cedulu Nepomuk, jo. Říkám, ty brďo, my jsme daleko. No musíme se teda vrátit, ale půjdeme po silnici. Tak jsme šli, bráška bečel, jo, ten byl tý mamko. Já se bojím, už se ztratím, my už nedojdem. To bylo jak normálně.
0: No pro něj to nebyly 4 kilometry, ale 40 s těma nožičkama malýma, že jo?
1: No. A teď jelo MBčko, ta stovka, jo, taková, béžová. A samozřejmě my jsme šli po kraji a já jsem teďka na něho. Prosím tě, breč. Ať si nás všimnou. A on se nás opravdu, on teda přijel a pak se vrátil. A přitom teda naši nám nakazovali, ne abyste sedali někomu do auta.
0: Zimu, no.
1: Jenže my jsme byli tak zoufalí a on, když viděl, jak jsme ubulený, nebo hlavně brácha, tak prý, co jsme se nám stalo. Já říkám, no my jsme šli, mamka nás poslala do lesa na kuřátka a my jsme šli a pořád jsme necházeli a pak jsme najednou byli až tady. A odkaď jste prej, no říkám z Hladova, Ježišmarja, no to teda, pojďte, já vás tam dovezu.
0: Tak.
1: A já říkám, tak to ze mě spadlo. A prostě jsme teda byli doma a mamka, kdy jste tak dlouho, prosím tě.
0: Nic netušila.
1: To bylo 11:30, ne, my jsme šli v 9. A potom další teda velký zabloudění bylo, když jsem byla v učení v Třešti. Protože jsem byla na podnájmu u Procházku, tam byli staří takový manželé a měli obchod Koloniál kdysi a teďka z toho měli sklad, ale tam bylo věcí, ten starých, to já zbožňuju úplně, jo. Já když jsem něco potřebovala nebo tak, tak on mi prostě pan Procházka vždycky vyšel stříc a půjčil mi třeba kárku a já jsem jezdila na kopřivy. Mě tam totiž říkali kopřivová vílo, protože já jsem se nudila, že jo. Tak jsem chodila taky na kopřivy, na maliny, po škole, po praxi, tam jsem vyplela před úřadem kus tak 20 metrů růží, jo, abych se nenudila, jo, pěkně, jako sama od sebe. No a teďka, když jsem teda, nasušila jsem 7 piplů, jo, a teďka jednou jsem prostě teda šla to, a na špičák tam tím směrem a opravdu to bylo docela krušný, protože jsem si šla i na dřevo, na takový sukvi, že jsem si topila, topení jsem si měla jako obstarat sama a no to, ty aktivity moje, to bylo jedno, že jo. Akorát jsem měla zakázáno se vodit pánské návštěvy.
0: Tak a teď k tomu ztracení se, prosím.
1: No a teďka vám tady to řeknu, já jsem šla taky až docela daleko a tam jsou vlastně ty lesy hluboký a teďka jsem, už se šeřilo. Já jsem teda měla maliny, měla jsem nějaký dřevo, jo, ale to bylo tak prostě, že tam byly vidět jenom takový průseky, jakoby nahoře, když jsem se podívala, jakoby obdélníky nebo to. To jsem měla docela nahráno, protože jsem nevěděla, já jsem totiž nešla jenom rovno, já jsem šla kousek tam, napravo, nalevo, ne, po těch lesních cestách. A teďka teda jsem tam viděla bagr, nebo nějaký, jo, to, ne, bagr, to lesní těžební
0: techniku traktor, prostě, no, no, no, a pointa toho? No.
1: A pointa je to, že jsem si tam rozhodla, že tam budu přespím.
0: No.
1: Když je tam traktor, tak tam musí ráno někdo přijít. Mm-hmm. No, ale pak mě to nedalo, já říkám, ale tak to zkusím. Víc jsem šla furt nahoru, tak musím jít dolů. Logické myšlení, že jo. Tak jsem šla, ale měla jsem nahnáno Procházkovi, měli o mě strach. Pan Procházka mě šel naproti už hledat, jo. A teďka měl, on teda jako neměl, myslím, cukrovku, ale už mu bylo...
0: A jak to dopadlo, zpátky. Jak to dopadlo?
1: No, že si mě pak zim se mě dělali srandu v hospodě, když jsem šla náhodou třeba na kavčo nebo tak, ty známí. Že když jsem řekla tady tu příhodu, tak říkám, no ale pan Procházka mě naš... A i sušenku, aha, on ti dal sušenku. No jo, ale maliny voněly po chalupě a já jsem měla takovou radost, ty suky a tohle, jo. No, to bylo úplně neskutečné. Takže jsem se teda zachránila jako napůl sama, no, vlastně svým myšlením bych řekla.
0: Dobře, děkujeme paní Jarmilo za příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě určitě jeden příběh na téma bloudění a navigace a podobné záležitosti stihneme. Dopřejeme si teď vaše patejdla a pak se s někým z vás zase spojíme. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu.
3: A kde si moja?

0: Pokračujeme, jestli se nepletu, tak teď se s dalším z posluchačů vydáme do Německa, který tam zažil velké bloudění. Tady je noční linka, kdo je tam? Dobrý večer.
1: Zdravím, tady je Ruda z Ústeckého kraje. Já bych se s vámi rád podělil o jeden zážitek, který jsme zažili, když jsme jeli s kapelou z koncertu z Německa. A my jsme zabloudili takovým šíleným způsobem, že jsme bloudili 4 hodiny, tam předělávali snad, já nevím, 4 ulice, prostě 4 nějaký, prostě, no úplně jsme zabloudili, 4krát jsme se ocitli na tý samý značce Umleitung.
0: Umleitung je objížďka německy.
1: To znamená objížďka, přesně tak. Nakonec jsme nepochopili, jakým způsobem záhadně jsme se odtamtud vymotali a nakonec to dopadlo tak, že jsme normálně složili jako dokumentární písničku, která se jmenuje Umleitung od projevu radosti. Tému jako zpíváme přesně, co se nám stalo a že nás vlastně ještě cestou nakonec pak zastavili jako i policajti a všem jsme málem ještě dostali pokutu, že jsme jeli v obci trošku rychleji. No my jsme byli rádi, že jsme odtamtud vymazali, že jsme se dostali do Čech a byla noc, nikde jsme se nikoho nemohli zeptat. Takže s tím jsem se rád chtěl podělit s vámi.
0: Jo, a ta písnička, ta byla v němčině nebo v češtině?
1: V češtině
0: se jménem Umleitung. To mě povězte, v které části Německa jste takhle bloudili. To bylo ještě za minulého režimu ve východním Německu někde?
1: Ne, to bylo po revoluci, ano. Ale samozřejmě navigace ještě neexistovaly. Mm-hmm. Byli jsme podle mapy, jsme prostě nevěděli, byli jsme celý auto vzhůru, 5 lidí prostě, jo. Hledali jsme, koukali jsme, pozorovali jsme, no 4krát jsme se minimálně objevili u té samé značky Umleitung prostě, takže to bylo takový legrační, tak jsme se tomu zasmáli, jsme kvůli tomu složili písničku.
0: A to bylo teda někde u hranic nebo hodně hluboko v Německu?
1: To bylo hluboko.
0: No vidíte to, takže jste takhle hráli u sousedů, jo? Projevy radosti, no, říkáte?
1: Ano.
0: Projevy radosti Umleitung. No já to tady hledám, bohužel teda i nemáme v hudební databázi. Nevím, jestli to bylo někdy natočeno vůbec.
1: Bylo, jasně, CDčko se jmenuje Již a ještě ne.
0: No tak vidíte, hledám, ale bohužel, že bychom si to pustili, nemám to tady nikde, nevidím to tady, ale tak představivost bude pracovat. A to bylo jediné vaše bloudění v Německu, jinak...
1: To bylo zatím jediné naše bloudění, co jsem zažil nejvošklivější, že jsme fakt byli úplně zoufalí, že jsme už prostě si říkali, no to není možný, kam se dostat. No a nakonec jsme se vymotali a nevíme do dneška nikdo jak. Prostě
0: ale vymotali. Výborně.
1: To celkově asi 4,5 hodiny, no.
0: Ty jo, tak to bylo dlouhé. No pane Rudo, tak hlavně, že jste se zase našli a jezdíte dál?
1: Já jsem s kapelou skončil, rozděl jsem svoji kapelu jinou, a takže to jsou zase jiný příběhy.
0: Jo, dobře. Tak třeba zase při nějakém dalším tématu. Ať se vám daří, hezky se vyspěte.
1: Přeju vám krásnou noc všem.
0: Vám taky.
1: A do celé republiky. Naslyšte.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak a teď Karel Gott, ten taky hodně jezdil zpívat do Německa.

Jeli jsme z Ostravy do Těšína na trhy, je to už hrozně dávno, auto jsme museli nechat v Českém Těšíně, pěšky jsme šli přes most do Polského, zpátky jsme se zase vraceli přes most, ale naše auto nikde. Po dlouhém hledání jsem si vzpomněla, že jedním mostem se chodí tam a druhým zpátky, auto jsme našli a jeli zpátky na Ostravu, cedule ukazovaly doleva, třikrát jsme jezdili pořád dokola, až jsme se nakonec vymotali, zdravím všechny posluchače, Soňa z Jižní Moravy. No, tak děkujeme za tenhle příběh, paní Soňo. No a vlastně Soňa udělala tečku za dnešní noční linku, protože pár minut zbývá do jedné hodiny noční, musíme končit, ale noční linka to bude vlastně už zase dnes o 23. Zdeňka Nováka vystřídá, Miroslav Hruban budeme zase vysílat z Pardubic a Mirek si s vámi bude povídat o toulání přírodou a krásných místech a rozhledech. Někde

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer s dalším vydáním pořadu, který vám v tomhle čase od pondělí do pátku nabízí výběr z galerie archivu mluveného slova. No a všechny dnešní ukázky spojuje jedno jediné jméno, totiž herce a humoristy Miloslava Šimka.

0: Zuzana Burjánová nebo Zuzanka Burjánová, jak se říkávalo, patřila k těm několika půvabným zpěvačkám, které v Semaforu doplňovaly vystoupení jak skupiny kolem Jiřího Suchého, tak pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Ostatně jejich návštěvní dny jsou asi notoricky známé. Co zůstává, řekněme, trochu stranou, to jsou rozhlasové archivy. Najdeme tu například rozhovor s oběma pány, Šimkem a Grossmanem, o knížkách a jejich oblíbených autorech a dokonce i několik povídek, čtených ještě v tichu rozhlasového studia, bez těch známých výbuchů smíchu divadelního publika.
1: Jakožto chudí chlapci dáváme samozřejmě přednost knihám brožovaným a z těch si ještě vybíráme hlavně legraci. Já osobně nevím jak Slávek, ale já dávám přednost tedy knihám s anglickým takovým suchým humorem, K.R.G. Brown a podobně. A samozřejmě, abych se dostal i na druhou stranu, tak mám moc rád Slávek, taky určitě Ilfa a Petrova.
2: Tak já ze satiriku mám hrozně rád Zaščenka a potom z našich autorů Achille Gregora, který ovšem teď poslední dobou se nějak odmlčel, což mě...
1: To já se přidám, tedy jednak mám rád Gregora, ale hlavně Jirotku a je mi osobně moc líto, že po Saturninovi a po Muži se psem začal pan Jirotka psát takové povídky o lešeních a lešenářích a těm jsem se už tolik bohužel nesmál, ale první Jirotkovy věci mě připadají skutečně na vrcholu humoristické tvorby. Já mám moc rád romány pro kluky, Slávek taky my do dneška kupujeme a jsme rádi, že se vycházejí Fogladovy knihy.
2: To říkáme v každém rozhovoru, který vždycky děláme, tak se přiznáváme k dílu Jaroslava Foglara. Vždycky čekáme, kdo z nás to jméno řekne dřív.
3: A vy jste nezažili tu přímou vlnu těch Foglarovek, když to vycházelo, řekněme, v Mladém Hlasateli?
1: Prakticky už ne, my jsme...
3: To byly přílohy Mladého Hlasatele, že Hoši od Bobří řeky třeba ty vycházely jako přílohy Mladého Hlasatele.
1: My jsme 40. a 41. ročník, takže jsme začali vnímat později.
2: Pak jsme to sbírali, že jo, to se vyměňovalo mezi klukama, to byl takový podobný obchod.
1: Třeba za sbírku známek se dostal ročník Hlasatele a takovýhle.
3: A co vás na povídce lákalo? Uvažovali jste třeba někdy o tom, jestli to víc píšete protisk nebo víc projeviště jako monolog?
1: Nás na povídce před lety lákalo to, že jsme ji neuměli psát. My jsme neuměli napsat povídku, my jsme uměli, třeba říkali jsme si, že napíšeme hru a tu jsme napsali a neuměli jsme napsat krátkou, třeba 4-5 minutovou povídku s poentou a najednou se nám to začalo dařit, tak opojení snad nějak tím, že jsme to uměli, jsme jich vychrlili 50-60.
2: Myslím, že podvědomně nějak jsme měli na mysli to jeviště, protože vycházelo to z nutnosti vlastně i to naše psaní pro klub Olympik ještě v tehdejší době, protože tam bylo takové malinké jevišťátko, kde nešla hrát nějaká větší komedie.
1: Tak tam jsme to museli číst a krom toho jsme každý týden prakticky museli přijít s novou povídkou, protože publikum bylo víceméně stálé. Tak to nás nutilo
3: psát.
1: No a ta
3: povídka pro jeviště, ta užívá zřejmě určitě sytějších barev,
2: je taková drsnější, řekl bych. Drsnější humor, než takový, jaký dočíná.
3: A taky jednodušší obrazy, aby byly na první poslech srozumitelné, ne?
1: Ano, člověk musí počítat s tím, že vtip a gag a poenta musí být jasná, přímočará, k tomu se nemůžete už nikdy vrátit. Jako při čtení, když vás něco zaujme, tak si ho přečtěte po druhé, po třetí, ale tady to musí dopadnout i hned. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Namísto zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti před pubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslíkům. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným drnem samoty. Sběr jsem zhromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Čierné Pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil, Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem polepoval obrázky z Murzilky a pionírské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionír vše potřebné pro život. U nás doma se totiž o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina věděla, co nám schází a častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy vedoucí vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy a nemohl nám pak vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, neboť plamének, který děd v srdci zažehl, hřál. Ale maminky ze staré školy nás i byly a laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionýrský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, svou sem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. To jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržoázní děti, naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou kločili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji, s písní na rtech, celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. V den nejslavnější pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu nenasytu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického tobrouka hubili. V noci pak podél tratižňovou hlídku drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů, Kaťuša, Sulika, Když vítr bije do plachet, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra a jiné. A já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýrů a svazáckého pracovníka v našem obvodě, jak rozmanitá bude moje práce s mládeží, co písní ji naučím a tanců do nohou vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a odechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Vím, práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: My s Jirkou hrozně rádi vzpomínáme na doby, když jsme spolu začínali psát. To jsme oba studovali, byly to doby takové bezstarostné, ale už jsme inklinovali k divadlu. A protože já jsem musel čas od času předstírat i před domovem, že pilně studuji, tak jsme většinou psávali v městské knihovně, tam je taková studovna. No a čas od času jsme přecházeli vedle do čítárny, kde byly veškeré dostupné časopisy a noviny a to jsme my už snad od malička hrozně rádi pročítali. No a jednou v té čítárně došlo k takové velmi zajímavé situaci a příhodě. které bychom...
1: Čítárně přímo snad rozpojit. Ani ne. To bylo mimo čítárnu a sice na chodbě, a respektive ani ne na chodbě, jako na přilehlé místnosti k té chodbě. A my jsme jednou do té místnosti zašli a teď jsme z ní opět vyšli a viděli jsme, že současně s náma vyšel z té místnosti takový pán, jemuž... Vzadu spod saka čouhal téměř až na zem takový zvláštní tkaloun.
5: No, dva tkalouny.
1: Dva tkalouny, to, to mohou být. A tak jsme šli za ním až do té čítárny, on si usedl za stůl a čet. A teď my stáli před tou čítárnou a říkali jsme si, to je škoda, aby člověk s takovýma krásnýma kalounama byl nevyužitej v podstatě.
5: No, nás mrzelo zkrátka, že už nemůžeme chodit po té chodbě za ním a dívat se, jak mu
1: vlají.
5: Šle vlají dole a... Případně upozorňovat lidi a říkali, jak je to pěkné. Tak jsme si vymysleli takový trik, jak toho může dostat od novin z čítárny na chodbu.
1: A sice Slávek vyšel.
5: To jsme tenkrát nějak losovali, na koho to padne.
1: Ano, Slávek byl muž číslo jedna. Šel za tímhle tím pánem přes celou tu čítárnu. On seděl úplně aj vzadu někde u těch nejodbornějších listů. Sklonil se nad ním a diskrétně mu říkal, pane, venku na vás čeká nějaký mladík, chtěl by s vámi hovořit. A on se tak divně díval, řekl, na mě? Ale přesto vstal a šel přes celou tu čítárnu znova a krásně ty kalouny byly viditelné na velikánskou vzdálenost. A teď já jsem se třeba s každým krokem, který on učinil, zkracoval tu vzdálenost, až na mě bylo, abych s ním o něčem pohovořil a o něčem důležitém. A teď jsem záviděl strašlivě Slávkovi, který stál vzadu a mohl se smát, a on to taky dělal. A ten pán se zastavil proti mně. No a já jsem říkal, pardon, dobrý muži, ale děti za vámi chodí a smějí se, že máte nějakou tkaninu tady vzadu za sebou. A teď on se otočil, viděl ty tkalouny a to přišla ta nádherná Slávková chvíle, protože on zezadu viděl, jak tenhle pán se zoufalým úsilím ty tkalouny nacpává na patřičné místo.
5: A pak, přestože od nás vlastně to byla taková klukovina drzost, tak on naopak Jirkovi strašně děkoval, že ona to upozornil a sunul mu do rukou nějaké peníze.
1: Já je nevzal samozřejmě.
5: Já nevzal, ale byla to nádherná příhoda, na tu moc rádi vzpomínám.
1: A jsme rádi, že jsme tomu pánovi ukázali, že naše mládež je opravdu čestná.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Grossman jako kotě si příst. Stejně jako o 2 roky dřív Jiří Suchý po tragickém Šlitrově odchodu, musel se i Miloslav Šimek po smrti svého kamaráda a přítele rozhodnout, jak dál v životě a na jevišti. Hledal někoho, kdo by co nejméně připomínal stylem humoru právě Jiřího Grossmana. A tak si našel nejprve Luďka Sobotu a počase také tehdejšího spíkra hudební skupiny Plavci Petra Nárožného. No a poměrně nesourodá trojice, v níž byl Petr Nárožný začasté v roli nespoutaného cholerika, byla na světě.
2: Vážení přátelé, chcem-li dnešní večerní představení pozvinout vpravdě na evropskou nebo na světovou úroveň, neměla by v žádném případě chybět přece ukázka velkého klasického herectví, klasického dramatu, prostě toho, čemu se říká velké divadlo. Popravdě řečeno, buďte upřímní, ruku na srdce, nejste tak trochu zklamáni? No. Koho jste vlastně viděli? Pár blikotavých hvězdiček pop music, že? Pavla Bobka, který snad byl slavný před světovou válkou. A dneska se celkem marně pokouší dojímat pamětníky. Šimek, Sobota, vidíte, oba ani jeden, ani druhý, žádní velcí herci to nejsou. A tady hrála celkem obyčejná kapela. Ale jak vždycky velmi trefně a velmi vtipně podotýká, utopenému dež nevadí. Jsem tady já. Napověda. A mohu vás ujistit, že nejen tak nějaký napověda, mohu vás dokonce ubezpečit, že milánská Skala metropolitní opera v New Yorku i naše České národní divadlo, naše Zlatá kaplička, všechny tyto vážené instituce by byly velmi rády, kdybych právě já přepěl v jejich koukaní. Já tak nečiním, já naopak přicházím mezi vás, jako napověda misionář, abych vám dokázal, že je napověda osobnost, je-li to člověk s talentem, posvěcený s tou rancí geniality, a to myslím, je můj případ, dokáže ze Šimka a ze Soboty z těchto dvou nedouků vyrazit jiskru pravého herectví, herectví velkého a dramatického, talentovaného a zasvěceného totálního divadla v tom nejvlastním...
3: Ty mlčíš, ty mluv, až my dva nebudeme vědět. Říkám, zales a napovídej, my hrajeme.
4: To je správný, ale co hraje?
3: To, co on bude napovídat.
4: Co budeš napovídat, figuro?
2: Já tady mám jenom lucernu, já se sebou nic jiného nevzal.
4: Máš lucernu, hrajeme lucernu. Hrajeme lucernu. Ostatně Šrámkovo hry se nám vždycky líbí.
2: Odkud to mám vzít?
3: Odkud to mám? Spočítej si, kdyby na normálním divadle se v 7:30 začalo, kde jsou teďka s dějem.
2: No jo, na normálním divadle, pozor. Na našem divadle, kdyby jsme začali v 7:30, tak je to ve 7:45 už dávno vypískaný. To už jsme byli s direktorem na požárním schodišti.
4: To se byli ten slabý děj, co u vás byl vypískaný. Přeskakujeme a hrajeme tady tu sílu, co ti tu byla.
2: Vážení přátelé, ale to není špatný nápad. To není špatný nápad. V tom případě se nám z Lucerny nabízí úžasně atraktivní a divácky také nesmírně vděčná scénka v hustém havrovém lese. No, ať už Lucernu znáte nebo neznáte, je to jedno. Dejte křídla fantazii a račte si představit hustý havrový les. Doslova habr vedle habr.
4: Hele, už ho to vzalo.
3: On snad dojí stromy, nebo?
2: Co bych dojí stromy? Já ukazuju hustý habrový les, doslova habr vedle habru. Já ukazuju habr, ne bambus. Měsíc dávno zapach, bezhvězdná noc, velmi sugestivní atmosféra, tma jako... jako v pytli. Tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moxna, tu je kamen.
4: Pardon, kdo říká?
2: Mlinář.
4: Mlinář. Kdo ho bude hrát?
3: Třeba já mám rád moučný. Co říká?
2: No, co jsem říkal?
3: Co jsi říká?
2: No, říkal jsem, tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moxna, tu je kamen.
3: Tak jedem, paní kněžno.
2: Ale ne, tak jedem, paní kněžno. Tak jedem, to já říkám prakticky před každou větu, to já říkám neustále, to vás strašně pletlo. To je taková dohoda. Takový úzl mezi hercem a napovědem, že vám začíná text. Já mu říkám neustále, to vás strašně pletlo. Teď se vám začíná od toho tady pozor, pozor, tam vy až mluvíte. Tak jedem tady pozor, paní kněžno, tady je moxná, tady kamení.
3: Pozor, pozor!
2: Ale jaký pak pozor, pozor? To přece není rozhlas v obci. To textu máte jenom jednou pozor, jednou pozor. Dávejte si na ty věci trochu pozor. Tak jeden tady pozor, paní, když to tady boxe na dvě kamení.
3: Jednou!
2: Říct jednou pozor, no samozřejmě, ale přitom nesmíte říct jednou pozor. Je vám to jasný? Podívejte se, jednou pozor řeknete a přitom jednou pozor neřeknete, je to. Tak jeden tady pozor, paní, knižo tady, kamení a ty mokřina.
3: Tady pozor, paní, knižo tady, kamení a tady máte mokřinu. Ta mokřina by mě silně zajímala, mohl byste přesně určit hranice té mokřiny.
2: Ale to diváka nezajímá
3: mě
2: tady.
3: Mě to zajímá, abych si nerad nabral do bodu.
2: Dobře. Tady je někde rozsáhlá mokřina, taky se to táhne kolem mě do zádu. Tady je hranice, vy stojíte na suchu.
3: Takže vy v tom čvaňháku. Když mám mít vaše boty, tak tam lezu taky. Vy jste tam možná mohli s kalhotami. Kolej a koukám, ty už tam byli, že jo?
2: Co by tam byly kalhoty, co by tam byly boty? Starejte se o svůj desil. Taky nekomentuju, co máte na sobě. Minář!
3: Přítomen!
2: Podívejte se. Vy v tom textu máte prakticky dvě varianty. Nic jiného tam nemá. Dávejte pozor. Máte tam tu mokřinu, máte tam to kamení. Ať už to dneska říte, říkejte se pro sebe. Kamení, mokřina, mokřina, kamení, kamení, mokřina, mokřina. Nic jiného tam nemá. Mokřina, kamení. Dvě varianty.
3: Tady pozor, paní kněžo, tady je mokřin a tu jsou dvě varianty!
2: Kamení!
3: Pardon, dovolte mi dotaz. Hraju v tom taky. Šimek Miloslav. V lomu 10.
2: Samozřejmě na vás dojde.
3: Děkuji, já teď zůstanu.
2: Mlinář, vy se zastavíte na hranici...
3: Pardon, ještě jsem se...
2: Mlinář, vy se zastavíte na hranici...
3: Pardon, ještě... Já jsem se chtěl zeptat věce, jak už jsem v Habrovém lese.
2: To jsem si na začátku říkal dvakrát.
3: A mohl bych zatím, abych byl aspoň trošku využitý, dělat v tom případě Habr.
2: Nevím, no tak... Dělejte Habr, ale tohle spíš desatera.
3: To nevíte.
2: Ale si já vím, jestli víte, jak je to na divadle, chlape Herko.
3: No ne, že bych se klátil a že bych se šumil.
2: Dáte se a šumte se.
3: Prosím vás, ať čumí, ale ať se neklátí. Mě mlátí větvema.
2: Dělejte se, neklátě se, mlátí tě o větvema.
3: Já se přesadím.
2: Tak se přesadím.
3: Já ho radši vytrhnu.
2: Smrk v Habrovém lese,
3: kde jsme asi něhajný pěstě na Vánoce. A pak by mě hlavně mým bolely větve.
2: Dělejte větve, dělejte smrk, já se sám nebudu dohadoval každý figuře.
3: Třeba si pode mnou zajíček teď udělá pelíšek.
2: Aby si zajíc pod váma dělal pelíšek.
3: To by mě přivez věřnatý pohledávku.
2: Ale jaký pak útulek, žádný zajíc není ve scénáři, od každé asi měl vyběhnout.
3: Může se objevit, já vás chci informovat.
2: Ne, co mě informujete, tady žádný zajíc nemá co dělat. Ty jsi nějaký vlez, jak mu kopnu hlavu. Ale mlčte!
3: Já se to nelíbí, že mu chcete okopávat hlavičku!
2: Vy nejste schopni říct boxinu s kamením a vedrika, že vám něco nelíbí. Vaše slova!
3: No věče, zlaté, vemte to rychle. Ze mě padají šišky.
2: Pánové! Pánové, že mě budete dráždit, tak mi dráždit nebudete. Já vám říkám, připravte se, hrajem.
3: Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová.
2: Odjet. Hrubo, mě jste zblbli. Příprava hotová, ještě rozdávej ty peronky, to není nádrž. Ruce na pánové. Tady pozor, paní kniže, tady je kamení a ty mokřina.
3: Tady pozor, paní kniže, tady je kamení a tady je mokřina.
5: Ach, jak mokro.
2: Ale to říkáš.
4: Kněžna, všechno hned máte jasný, kněžna, kdo ji bude hrát, jsme tady jenom dva.
2: Ale lidi, ty role jsou tak jenom dvě.
3: A já jsem Lina.
2: On je Mlinář.
3: Vytáhněte stavidla.
2: Co by se dáš?
4: To je na mě půjde, ženskou já hrát nebudu, s tím nepočítejte. To radši jenom dřevo, jsem smrt.
2: Ale to jsem tady zbytečně, jsem žil sebra, můžu odejít.
4: To může?
2: No prosím.
3: Leda, že byste to přepsal rychle na dva mlináře.
2: Jsme rovnou mohli hrát mlináře, hodí tě od raupacha. Nejsou velikonoc.
4: Dítě budu hrát, tomuhle obci ne, to bych si pomohl.
3: Nazdar táto, kde jsem ti našel.
4: Radši rauk kněžnu a hodte mi text tady na kafíčku.
2: Ach, jak mokro. A mé střevíce a šaty. Jinudy není možná?
4: Nebo ten střice a šaty. To mi není možná hovat.
2: Čak, hrajte ženskou, notabene kněžnu.
4: Jsem naštvaná.
2: Ale jste naštvaná. Podívejte si, jak vy to děláte, jak vy to hrajete. Ach, je mokro, mé střice a šaty. Jinu není možná, vole. Je to krásná role. Herečky by se o to porvaly. Já vám to přidérou, dívejte se na mě, jak to má vypadat. Ach, jak mokro. Mé skřevíce. Pohled dolů. A šaty.
4: Jo, asi takhle budu zvedat šaty. Já jsem kněžna, pane, já nejsem hampíznice. Já jsem šaty viděl rousám, já mám na zámkyni a ne jedny, plný skříně.
2: Ale mlčte, co máte na zámku. Mě vaše feudální poměry nezajímá. Stejně o to přijdete. Jinudy není možná.
4: Tak jak mokráme střevíce a šaty, jinudy není možná.
2: Jen tudy.
4: Jen tudy.
2: Ne, Mlinář.
4: Ne, Mlinář.
2: Ale ne, Mlinář.
4: Nedívej se na něj, Učku. Zůstane ti to.
2: Znova. Tak jak mokráme střevíce a šaty. Jinudy není možná.
4: Jak mokráme střevíce a šaty. Jinudy není možná.
2: Jen tudy.
3: Jen tudy.
2: Tudy.
3: Jen tudy, tudy.

rozladěný klavír byl jen obyčejný krám. Já vzpomínám si dodnes, jak jsem byl pyšný, že ho mám, a ty dvě písně, co jsem uměl.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Další semaforská hvězda, gentleman Pavel Bobek. Ale na závěr ještě jednou k Miloslavu Šimkovi. Představí se jako průvodce oblíbeným pořadem Zavěste prosím, volá semafor. V něm, ať už po telefonu nebo přímo na jevišti divadla Semafor, vystupovali různí atraktivní hosté, mezi jinými třeba i Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř nebo scenárista Jaroslav Dítl. Tak, všechno dobré a ve zdraví brzy naslyšenou. S tím se dnes loučí ve studiu autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Dítle, my si moc vážíme toho, že jste přijal naše pozvání, že jste navštívil naše divadlo. Vidíme vás tady velice rádi vždycky, jak v hledišti, tak na jevišti. My víme, že váš pracovní den je náročný. Hned bychom ti mohli začít. Já doufám, že ta beseda bude taková upřímná. Některé dotazy jsou tady přímo provokující, možná některé i indiskrétní a nevhodné, ale já už jsem taková povaha, že rád přečtu. Ale ten první je takový celkem solidní, jak z dotazníku. Jak vypadá váš pracovní den?
3: Ráno stávám zbuzen dětmi, potom je odvezu do školy. Cestou vememe 200 rohlíků, protože jsme se na to uvázali, že budeme dovážet rohlíky na svačinu.
2: A jako do školy?
3: Ano, do školy.
2: Vy máte vlastní už pekárnu? Tak... Já jsem leco slyšel, co máte, ale pekárnu, to je přehnané.
3: Já jsem taky slyšel, že peču ty scénáře dost jako housky, ale to není ten případ. To není ten případ. Já jsem se uvázal jednou, že budu každé pondělí vozit housky do školy a pak se ukázalo, že se nikdo neuvázal na úterý, středu, čtvrtek, pátek a tak to vozím každý den. No, tak tím začne můj den.
2: Potom... A vejdou se děti do auta, že tam 200 rohlíků. Jo,
3: ano.
2: Obložený.
3: 200 rohlíků není tak moc. Neboli tam přijde 6 dětí a 200 rohlíků. Všechno to vyklopím, jedu zpátky, přečtu si denní tisk, s tím jsem dost rychle hotov.
2: A píšete asi kolik hodin denně?
3: Ne hodin, ale stránek. 15 stránek denně.
2: Který ze seriálů vám nejvíce vyhovoval? Který vám nejvíce přirostl k srdci?
3: Aha. Každý seriál, bych řekl, pro něco ho má autor rád. A to i seriál, který je zavržen, i ten, který má zcela prostřední úspěch. Takže... Já nevím, jestli je to tím, že si čím horší je kritika, tím víc na něm lpím a říkám si, ale přece jenom nevšimli si těch hodnot a tak dále.
2: Tak můžeme rovnou, když to takhle říkáte, navázat na další otázku. To asi tady někdo naráží na jeden z vašich seriálů. Viděl jste někdy, jak jsou ve skutečnosti organizovány žně?
3: To má co dělat s plechovou kavalerií.
2: Asi, ano.
3: Ano. No, viděl, ale protože nemám kvality pana Hitchcocka, tak neumím psát horory a tak jsem to udělal po česku.
2: Šíří se o vás pomluvy, že své seriály píšete na kšeft. Můžete to vyvrátit? To až drzej dotaz, jo, ale já se omlouvám, se může přijít kdokoliv. Někdy mívá vycházky polepšovna, takže se nedivte. Že...
3: Ta otázka má na mysli, jestli se seriály živím?
2: Asi takhle by se to dalo říct, že...
3: A představte si, že se živím seriálem.
2: No, je to taky v pořádku.
3: Já jsem myslel, že je to trestu.
2: Ne, v pořádku. Jenom se mi líbil ten dotaz svojí drzostí, tak jsem ho sem šoupnul. Když běžel v televizi seriál Nejmladší z rodu Hamrů, nutila mě žena sázet brambory a sekat trávu. Při nemocnici na kraji města jsem polikal aspirin a pil čaj. Nepřipravujete, prosím vás, seriál Hospoda na kraji města?
3: No, napsal bych to strašně rád. Musíme poradit tomu dotazovateli, že teď se sestavuje v televizi ideově tematický plán, ať se to tam pokusí dát.
2: Jste pověrčivý. Mám na mysli 13 dílů vašich seriálů a tak dále a tak dále.
3: Ne, to nemá nic společného s pověrčivostí. To vycházíme z americké tradice nebo amerických zkušeností. Každý čtvrt rok má 13 týdnů a oni plánují taky, takže to na čtvrt roku vlastně akorát vyjde. Jenže oni dělají seriály delší, 26, 52 dílů a tak dále.
4: No, jestli to už nikoho nebaví. No.
2: Počítáte někdy do svého seriálu s obsazením dvojice Šimek Sobota? A to zajímá mě. Ale nepsal jsem to, to psal Sobota.
3: No, herce obsazuje režisér a autor...
2: Ale že to může autor ovlivnit, no.
3: Autor to může ovlivnit, ale...
2: To jsem chtěl slyšet. Nemusíme to rozbírat. Pracuje se vám lépe na postavě muže nebo ženy?
3: To je dotaz pro docenta Plzáka.
2: Ne. To je na vás, stále na vás.
3: Teda, jestli píšu radši mužskou postavu nebo ženskou?
2: Ano.
3: Mužskou.
2: Můžem si to tak přeložit. Mužskou.
3: Ano.
2: Dobře. Slyšeli jsme o vás, že byste dokázal zdramatizovat i telefonní seznam. Řekněte nám na to svůj názor.
3: No, když mi dáte smlouvu, tak to zkusím.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Pane Uhlíři, vy jste skutečně skladatel. Vy jste zatím neřekl ani slovo, ale to... To nevadí. Teď se tomu nevyhnete, teď je dotaz přímo na vás. Co říká pan hudební skladatel, tady už vás někdo zná, možná to bude soused, rozšíření a prodloužení trasy C našeho metra.
5: Tak podívejte se, já bydlím na Kačerově, takže já to metro používám velmi často. A když dřív byla konečná na tom Kačerově, tak ten vlak tam vždycky stál třeba 5 minut, člověk měl čas, přišel do něj, i si čet noviny, pak teprve odjel. Dneska, jak je to prodloužení, tak to ten vlak jenom prohučí.
2: Počkejte, tak já vás začal poslouchat teďka. Já se prohlížím dotazy a vy zatím takto ledabile tady hovoříte. Čeče, vy jste neuvítal moc prodloužení trasy metra. Jste divný občan, vy byste to zasypal nejradši, že jo? Hlavně, že k vám to dojede, ostatní, ať tam chodí
5: pěš. Já jsem chtěl říct, že to jezdí rychle.
2: Ale ne, víme, jak jste to myslel. To já jsem se zamýšlel nad dalším dotazem a teď jsem ho pochopil. Pane Uhlíř, nevíte, čím to je, že vás naše maminka 50 let nemůže ani vidět? Teď jsem to pochopil. Teď ten dotaz jsem pochopil. Další dotaz na vás, pane Uhlíři. Jsem začínajícím skladatelem. Mohl by mě pan Uhlíř poradit, jak začít skládat píseň a jak vůbec ve skladatelování, divné slovo, postupovat?
5: Poradit můžu, ale nebudu se nějak rozpovídávat.
2: Ne, stačí, když jste se rozpovídal o metru. Stručně.
5: Tak já půjdu ke klavíru.
2: No, nejlépe to jde. Pavlíku, zase tebou musíme šíbrovat, prosím.
5: Tak, sledujte se mnou, jak já tvořím populární píseň. Mohu posloužit příkladem ze své vlastní dílny. Začínám od textu. To je poměrně jednoduchá záležitost, důležité je mít hlavu. Teď co to ta hlava je, že třeba stříhali dohola malého chlapečka. A nebo je jaká je, nebo motorest. To je prostě věta nebo slovo, které vám na první poslech vleze do hlavy, tomu se říká hlava. Já v současné době pracuji na písni Pojď, zůstaneme přáteli. To je také typická hlava. Když milenci cítí, že to hlavní mezi nimi již vyprchalo, a jinak proti sobě nic nemají, použijí právě této hlavy. Pojď, zůstaneme přáteli. Teď máme-li hlavu, přidáme k ní ještě několik dalších veršů, na kterých už tolik nezáleží, čímž nám vznikne základ budoucí písně. Já ten základ mám, tak já vám ho prozradím. Pojď, zůstaneme přáteli, hlava. Když láska odešla nám, rány po čase se zacelí a zbývá pouze malý šrám. Thank you. Hezké, že? Je také možné požádat o spolupráci textaře, ten vám dodá verše podobné, rozdíl jenom v tom, že se s ním potom dělíte o peníze. No a to už jsme u nejdůležitější fáze tvorby, tou je právě dělení, tou je právě hledání melodie. Co vám mám povídat, trvá to celé hodiny, celé dny i celé noci, to si prostě nedá poručit. Já vás na to upozorňuji proto, abyste si nestěžovali, že ten pořad je moc dlouhej. Já se tady budu takhle probíhat po klávesách, prozatím prstama, ono z toho něco vyjde. Nemusím tak daleko, když se jedná o šlágr. Ta hlava je, pojď zůstaneme přáteli, že? A to je přesný.

0: treba takhle.
1: Páni a paní.
2: Pozor. To není objemné.
1: To tleskaj, protože tu písničku poznali. To je Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Lady Carnival. To je Lady Carnival tohleto. To je to samý. To zpíval God před 15 lety, tuhle písničku.
0: Tak už se v tom neráchej. Tohleto je pro skladatele psychicky velmi náročný okamžik. Sám sebe přistihuje při krádeži. Je tedy zlodějem i policistou v jedné osobě. Ale tvorba proto nepřestává. Nepřestává.
1: Lady Carnival, to
0: já vím. Tak já půjdu dolů. Ano, nejdřív to bylo. To bylo kradený a teď udělám. A je to původní. A vy mě můžete dělat sbor.
1: My tady?
0: Ano, takový křový. Já budu zpívat a vy po mně budete opakovat jako, tutéž větu.
1: Jako takový pánkovci. Jako,
0: pánkovci
1: jo?
0: Takový.
1: Tak nás to nauč, ať...
0: Já píšu sdělnou hudbu, to hned pochopíte.

0: Ono ani nebylo zatím do teďka.
1: Taky už nebude. To může být klidně Valčík.
0: Tak ale měli by si skládat hlavně pro mladý, jsou tady hodně mladý, tak...
1: Tak to bude pochod! Jistě, pojď, zůstaneme přáteli. Šotrská odešla nám. Zdravo čase se zase a týká bude
2: nám. Jak je to dál?
0: Pozám se druhé. Formevo batajon, maršo, maršo. Zpívám francouzsky, jestli se nepoznal. Tak právě si v semaforu složil Marsejezu.

tady nádraží. Ne, ještě nepřijela. Má zpoždění. Čekám jí každou chvíli. Čekám jí už léta. Ovšem také je možné, že byla odkloněna na jinou trať a že naší stanicí nikdy neprojede.